Silvius Leopold Weiss, sonáta pro loutnu číslo 16 G-dur. To je skladba, kterou jsme vyslechli ve stvárnění Hopkinsona Smise. Loutnistu teď vystřídá britský soubor Capricorn, jehož členové v rámci své mise uvádět v nový život starou hudbu nastudovali a nahráli klavírní septet číslo 1 D-mol od Johana Nepomuka Hummela. Skladba je pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Nahrávka pochází z času, kdy uměleckými vedoucími souboru Capricorn byli violončelista Timothy Mason a klarinetista Anthony Lamb.

Klavírní septet číslo 1 d-mol pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Johana Nepomuka Humela hráli členové souboru Capricorn, na klavír Katerina Edwards. Pro hudbu s vokální složkou sahám nejraději do období baroka nebo renesance. Následující skladba je tedy od barokního skladatele, renomovaného skladatele Georga Philippa Telemana a je to slavnostní kantáta Die Dicken Wolken scheiden sich. Hudba mluví sama za sebe, ale pro ty z vás, kteří potřebujete znát mimo hudební souvislosti, někdy je to skutečně užitečné, dodávám informaci, že skladatel kantátu vytvořil k příležitosti velkolepých oslav z tého výročí nastolení absolutní a dědičné suverenity Dánského království. Je to kantáta pro soprán, alt, tenor, bas, orchestr a basso continuo. Účinkují členové orchestru Barockwerk Hamburg, diriguje Ira Hochmann.

Kantátu Georga Philippa Telemana Die Dicken Folken scheiden sich přednesli členové orchestru Barockwerk Hamburg pod vedením Iry Hochmann. K závěru tohoto D-durového bloku se necháme vyprovodit veskrze pozitivní hudbou Jaroslava Ješka. Jan Šimíček nastudoval na klavír směs ješkových melodií. Dnes bychom nejspíš řekli medli. A tady je.

Směs melodií Jaroslava Ješka hrál na klavír Jan Šimíček a byla to poslední skladba tohoto D-durového bloku. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, ale vysílání stanice D-dur pokračuje, tak vám přeji krásný čas při poslechu krásné hudby.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: České lidové úsloví praví, že dělají-li dva totéž, nemusí to vždy totéž být. Tahle moudrost byla nesporně mnohokrát ověřena a dokázána. Jestliže to platí o mnoha lidských činnostech, platí to samozřejmě také o komponování. Jenomže představme si situaci, kdy dva skladatelé zhudebňují jeden a týž text. Tím mají dán rytmus, atmosféru. Jak to tady je? Opravdu se jim podaří jeden a týž text zobrazit dvakrát úplně rozdílným způsobem, pane profesore?
1: Já si myslím, že určitě, protože záleží na tom, jednak je každý ten skladatel je individualita. Každý přistupuje k tomu textu jinak. Každý si z něho vybere určitou atmosféru, určitý námět, určitý verš, zdůrazní určitou frázi. Čili tady samozřejmě ty rozdíly vždycky budou. A budou samozřejmě i ve větších plochách. Když vezmete Haydnových 104, 108, 110 symfonií, každá je ve své podstatě jiná. I když zachovává samozřejmě ten formální princip, tu stavbu, ale námětem je jiná, je obsahem jiná. A samozřejmě to pochopitelně pak je i u skladatelů, zejména když tedy dva nebo tři budou dělat totéž, každý bude přistupovat jiným způsobem.
0: Dobře, zkusme to třeba u dvou francouzských skladatelů, kteří nejsou generačně příliš vzdálení a kteří oba shodně napsali cyklus tří písní na slova Stefana Mallarméa a z nich dvě shodou okolností na tentýž text. Je to Maurice Ravel a Claude Debussy.
1: Mallarméovy básně nenacházíme často v hudební podobě. Patrně proto, že jsou neobvyklé svou textovou hutností, velikým množstvím metafor a obrazů a někdy až závratnou složitostí jazykového vyjádření. Jednu z oněch dvou básní, o nich jsme se zmínili, napsal Mallarmé v mládí, asi ve 20 letech, a známe ji pod názvem Nicotná žádost podle Oty Nechutové nebo Marná suplika podle Vítězslava Nezvala. Je to takový graciezní sonet, taková půvabná slovní koketérie z rodu galantní poezie. Ravel vychází z takovéto atmosféry, kterou ovšem obohacuje barevností doprovázejících nástrojů, dvou fléten, dvou klarinetů, smyčcového kvarteta, harfy a klavíru, a proplétá ten sólový zpěvní hlas rafinovanou pavučinou složité harmonie.

0: Claude Debussy měl k básnické generaci symbolistů obzvlášť blízko. Ve svém poměrně rozsáhlém písňovém díle se orientuje hlavně na poezii Baudelaireovu, Verlénovu, Bourgetovu, Louisovu a Mallarméovu. K jehož básni Faunovo odpoledne složil stejnojmenou symfonickou předehru a Mallarmé mu za to složil doslova tuto poklonu.
1: Nenadál jsem se něčeho podobného. Tato hudba zvyšuje dojem mé básně. Vyvolává její atmosféru s větší vášnivostí než barva.
0: A Debussyho píseň o marné prosbě, to je takový něžný, křehký a trochu melancholický menuet, který jakoby byl nehmotný, neuchopitelný odlesk duhy, barevný dech na skle.

0: je ne vois sourire.
1: Johann Wolfgang von Goethe zdědil lásku k Itálii po otci, který svou cestu po Apeninském poloostrově popsal ve vlastním cestopise. Touha mladého Goethe po Itálii byla zjevně velice silná. Vysnil si půvabnou dívenku Mignon, symbol lásky, krásy a lidskosti. V roce 1784 píše svou slavnou píseň Znáš onu zem, kterou po více jak 10 letech zařadí do svého románu o Vilému Majstrovi. A ještě v roce 1822 vzpomíná ve svém spisku Tažení ve Francii.
2: Cílem mé největší touhy, jež naplnila utrpením celé mé nitro, byla Itálie.
1: Samozřejmě netušil, že o 80 let později se Mignon proslaví jako titulní postava Tomasovy opery, že ona drobná lyrická báseň se stane podkladem pro mnohé písně.
2: Vybrali jsme 3 skladatele, kterým tyto verše byly jistě velice blízké. Ludvík van Beethoven, ctitel Goethův, byl patrně první, kdo Mignon rozespíval.

Určitě není nadsázka, když označíme Roberta Schumana za jednoho ze zakladatelů moderní písně jako svébytného žánru. A Goethe patřil vedle Heineho a Eichendorfa mezi jeho básníky nejmilejší. Složil na jeho verše řadu písní a také velké dílo oratorní podle druhého dílu Fausta. V roce 1849 zhudebnil i on Miňoninu píseň.

A ještě jeden romantik by tu neměl chybět. Jeho dílo je sice více známo v oblasti klavírní a symfonické tvorby, ale jeho písně, pro něž si vybíral básníky jako Igo, Heine, Petrarka či

Poznáváte, jsou mnohdy neprávem opomíjeny. Je to Franz Liszt, rovněž veliký ctitel Itálie, který patrně právě z tohoto podnětu připsal dívence Mignon svou vlastní píseň.

Zaměníme teď lyrické ladění za poněkud realističtější námět. Vraťme se ještě jednou k Ludvíku van Beethovenovi a ten ve svém písňovém cyklu Opus 75 má písničku, jejíž text čteme v prvním díle Goethovy faustovské tragédie. V Auerbachově sklepě ji zpívá Mefisto. Je to ona známá ironická bajka, tolik připomínající pohádku o králi Tichošlápkovi nebo o císaři a jeho šatech, či o králi a jeho bleše.

0: Tutéž píseň známe od Modesta Petroviče Musorgského. Než si ji teď poslechneme, pojďme se podívat, co obě tyto bleší písně spojuje a čím jsou rozdílné. Obě jsou strofické, tedy pro několik slok textových je jedna melodická linka. Beethoven tuto strofičnost dodržuje přísně. Musorgský občas pozmění cosi v klavíru, něco málo v solovém partu, ale v podstatě onu tříslokovost zachovává. Oba skladatelé téměř důsledně zachovávají jeden motiv, totiž v klavíru motiv výsměchu, který téměř s rondovou pravidelností reprízují. Řekli bychom tedy, že obě písně, alespoň podle vnějších znaků, jsou totožné, leč ony jsou diametrálně odlišné. Porovnejme klasicistní, umírněný, byť jedovatý a ironický úsměšek Beethovenův a široce rozmáchlý, téměř divadelně cítěný, dramaticky vystupňovaný šklep Musorgského.
1: Inu, když dva píší totéž, nemusí to také totéž býti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jeremiah Clarke, Trumpet Tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.

Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pro následující operní zastavení vybíráme možná málo známou, ale velmi zajímavou a kvalitní operu Saveria Mercadanta Zaira. On byl vůbec Mercadante v 19. století se svými operami úspěšný, později i s instrumentální hudbou. Stal se ředitelem konzervatoře v Neapoli a v roce 1870 umíral jako slavný a bohatý muž. Rychle se na něj ale zapomnělo, ke škodě nejen milovníků opery. Tak pro připomínku a možná pro někoho vůbec první setkání s hudbou Saveria Mercadanta, duet Zairy a Nerestana z prvního dějství opery Zaira. Irská sopranistka Magella Callegová, americký tenorista Bruce Ford, Philharmonia Orchestra vede David Perry.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32-letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofieva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta, hraje Ivan Sokol.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů. Ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II. Později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Georga Friedricha Händla považují za svého barokního velikána jak Němci, protože tam se ve stejném roce jako Bach 1685 narodil, tak Angličané, protože posledních více než 30 let svého života prožil jako britský občan, dvorní hudebník někdejšího hanoverského kurfiřta a pozdějšího anglického krále Jiřího I. Kromě vlivu německého i anglického připočtěme díky pobytům v Itálii ještě italskou zpěvnost a jasnost a máme obrázek mistra, jehož barevná tvorba dodnes vzbuzuje úžas. Následující tóny doprovázely královskou plavbu po Temži, proto vodní hudba. Ze tří Händlových svit k té příjemné příležitosti nahlédneme do té třetí, jejíž první část, půvabný menuet, hraje Britská akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem v čele.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dmitrij Šostakovič a první část z jeho symfonie číslo 9. Vznikla v roce 1945 a všichni očekávali, že to bude velká oslava vítězství nad Hitlerem. Místo toho autor nabídl hudbu lehkou, hravou a zcela nepatetickou. Boston Symphony Orchestra řídí Andris Nelsons.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají pražští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teprve dlouho po smrti velkého Bacha se pro 6 jeho skvostných koncertů pro různé nástroje vžilo označení braniborské. Však také jejich vznik inicioval braniborský markrabě Christian Ludwig. Bach koncerty dokončil na počátku 20. let 18. století a dnes jsou tyto náročné kusy ozdobou každého koncertního repertoáru. Muzika Florea s Markem Štrinclem je takto nahrála v roce 2006 jako první český soubor na autentické nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Zde v jejich provedení jedna z nejoblíbenějších částí, první věta třetího braniborského koncertu G-dur.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Britský zpěvák Sting slaví 75. narozeniny. Národní památkový ústav dokončil další etapu záchrany kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. A dnes bude většinou polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů. Koaliční kabinet Andreje Babiše s ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Kartel výrobců a prodejců kabelů dostal rekordní pokutu od antimonopolního úřadu, celkem za skoro 2 miliardy korun. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
6: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba podílelo celkem 6 firem. Dvě pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejeschleb.
7: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
6: Firmy NKT a Prismian Kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
8: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
6: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je taky známý bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu a hlavně deštných pralesů.
9: Do skupiny The Police převedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: Restaurátoři dokončili další důležitou etapu záchrany kláštera v Plasích. Národní památkový ústav opravil barokní sýpku, opatskou rezidenci i přilehlou zahradu s arkádami. Lidé se taky v rámci nově zpřístupněných prohlídkových tras dostanou až k baroknímu hodinovému stroji nebo do dvoupatrové gotické kaple. Další plány oprav přibližuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoně.
10: Čeká nás teď z toho, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány a které si sebou nesou velikánský dluh a ukazují nám tady, jak tady v to fungoval ten klášter v polovině 13. století.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na východě čekáme až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech 18 až 21, v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv na irozhlas.cz.
1: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
11: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré páteční ráno. Jsou lidé, na které se prostě nezapomíná. A je to třeba kvůli tomu, co dokázali, anebo kvůli tomu, že jejich myšlenky pořád tak nějak zvláštně sedí i na naši současnost. Václav Havel, ten by se letos dožil 90 let. A tak si ho celá Česká republika připomíná. A na mnoha místech opravdu po svém. Třeba v Ostravě studenti vaří disidentský guláš, posílají vězňům cigarety a nechávají Havlovi eseje znít z reproduktorů tramvají. V New Yorku na něj vzpomínali Havlovi blízcí přátelé. Alice Albrightová, Jan Švejnar nebo Martin Palouš. No a Havlův odkaz dnes připomene i jedno místo, které na svou novou kapitolu taky pořád čeká. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Jeho rekonstrukce se odkládá už víc než 6 let. No a my zjistíme, jestli se konečně blízká na lepší časy. Tak ještě jednou za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme příjemné páteční ráno.
2: A dobrý poslech, Johnny Griffin před 6:30, k tomu taky Julius Kalaš, Johann Sebastian Bach nebo Johannes Brahms.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johannes Brahms a třetí část symfonie číslo 1 opus 68, 12 minut po 6.
1: Celá řada věcí začíná, ale jsou taky ty, které končí. Třeba hudební festival Metronom Prague končí po dlouhých 10 letech. Za jeho zánikem podle pořadatelů stojí především nižší návštěvnost a taky to, že se nepodařilo najít dostatek dlouhodobých strategických partnerů pro další ročníky.
0: Festival, který v minulosti přivezl do Prahy Stinga, Iggyho Popa, Alanis Morissettovou nebo Nicka Cavea, se letos v červnu konal už na letišti v Letňanech, kam se přesunul z holešovického výstaviště.
1: Pořadatelé zároveň upozorňují na složité podmínky pro pořádání velké mezinárodní akce v Praze a na podle nich nedostatečnou podporu města.
0: Metronom končí a organizátoři s koncerty pokračovat chtějí dál. Místo jednoho velkého festivalového víkendu plánují hudební akce rozložené do celého roku.
1: Co ale nekončí, je dnešní ranní Mozaika. Má datum 2. října, teď je 6 hodin 13 minut a slibujeme, že tu s vámi budeme až do 10. dopoledne.

0: pianista Víkingur Olafsson a část chorálové předehry pro varhany v úpravě pro klavír Johanna Sebastiana Bacha.
1: Zvenku opravený, ale uvnitř ve velmi špatném stavu. Tak to už několik let vypadá v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí, který je národní kulturní památkou.
0: Na další část rekonstrukce za zhruba 250 milionů korun se pořád čeká a zámek je pro veřejnost téměř kompletně uzavřený.
1: Ale Národní památkový ústav teď věří, že by se situace mohla brzy pohnout.
2: Tady vlastně vidíme ty vytrhané prkna ze střešní konstrukce, sami vidíme, že ta rekonstrukce byla nezbytně nutná.
3: Poválečné desky?
2: Století, to jsou poválečné desky.
4: Rok 2019 právě skončila rekonstrukce střech a nádvoří Červeného zámku a kastelán Radomír Přibyla potvrdil, že plán dalších oprav má zelenou.
2: Opravdu je připravený, naprojektovaný, jenom čekáme na ty finanční prostředky, abychom mohli zahájit.
4: Jenže nestalo se a přišlo období covidu. Od té doby je možné dostat se jenom na nádvoří Červeného zámku. A kastelán ukazuje, co všechno pořád chátrá.
2: Z těch peněz se musí opravit zámecká restaurace, kuchyň, koncertní sál, ubytovací zařízení.
4: A veškeré vnitřní rozvody po desítkách let. Musí se s tím něco co nejdřív udělat, říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
5: Nejsme schopni to pokrýt z vlastních zdrojů a ani ze stávající zdrojů ministerstva kultury, čili pokud se přijde s nějakou další dotační aktivitou, tak je to jedině dobře.
4: Právě památkáři vypracovali seznam vybraných významných památek, který převzal ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Podle Naděždy Goričkové se teď hledá cesta, jak památkám pomoci a začít snad už v příštím roce. Peníze se ale určitě najdou, věří kastelán Přibyla.
2: Já věřím, že peníze přijdou. Musím říci, že paní generální ředitelka i pan ministr kultury prostě opravdu řekli, že na 15 objektů, které se budou opravovat v Národním památkovém ústavu, spadne Hradecký zámek a zámek Janovice.
4: Ministerstvo kultury na dotazy nereagovalo. Ministr Klempíř už ale dříve potvrdil, že na znovu otevření Červeného zámku má včetně podpory dalších památek slíbené peníze od ministerstva financí.
5: Věřím, že to nejsou jen planá slova, že se to podaří.
4: Dodává šéfka památkářů. Vrátíme se k tomu znova po definitivním schválení státního rozpočtu na příští rok. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potkal brabce, který brabence málem sezob. Brabenec se chechtá, Ezop.

kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

0: Mám za to, že bravenec se taky rád hlasitě chechtá, chechtá, když pupenec kyselinou leptá. Ví totiž ten bravenec, bravenečník, že se ho neptá, neptá, pozře ho, ať se chechtá, nechechtá. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdo by měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, až nejsi bravenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dvořákův komorní orchestr a hudba Julia Kalaše 6:55.
1: Vracíme se k osobnosti Václava Havla. Miloval New York, rád se procházel jeho ulicemi a na gala večer pořádaný Centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek.
0: Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové přijela vlakem z Washingtonu a přišli i krajané, diplomaté nebo ochránci lidských práv.
1: A ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Havla jako člověka i politika.
2: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky.
3: Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně.
2: Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
4: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
3: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
5: Miloval New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
3: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
5: A především, abychom nestráceli naději.
3: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
6: Well, President Havel and mom were very good friends.
2: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
6: So they were democracy fighters.
2: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
6: She would be certainly very troubled by everything going on in the world.
3: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
6: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
2: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.

0: Chicago Calling, jazzová skladba saxofonisty Johnnyho Griffina a ten název odkazuje na jeho rodné Chicago, tedy město, kde vyrůstal, kde se v 50. letech taky prosadil jako výrazný tenor saxofonista. Tahle skladba je z alba z roku 1956. My máme 2. říjnový den a rok 2026 a navíc 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlo více hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešních o 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právníci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic, Zákazu navzdory, přibližuje díla 3 umělců, včetně malíře Mikuláše Metka. A čekejte většinou polojasno, na východě bude až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 a více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Asi by byla chyba nepodívat se na to, co nového se chystá v kultuře. Navíc, když tu máme pátek a víkend už je doslova za dveřmi. V olomouckém klubu Central muzea umění začíná soutěž pěti středoevropských básníků a básnířek o cenu Václava Buriana, tak se tam zastavte.
2: Městské divadlo v Novém Boru slaví 100 let, a to výstavu a koncertem Ondřeje Havelky a Melody Makers.
1: Tvořivá dílna zaměřená na sbírky grafických listů z přelomu 19. a 20. století. Přesně tohle vás čeká v knihovně Severočeského muzea v Liberci.
2: Galerie Františka Drtikola v Příbrami, ta zahájila novou výstavu Inventura 90. Karla Babíčka.
1: V Brně pokračuje Mezinárodní festival filmů o životním prostředí Ecofilm. Nabízí projekce, ale třeba i odborné debaty, které se jinak letos zaměřují na téma pitné vody.
2: Kulturní centrum Koulaps taky v Brně uvede premiéru inscenace Prázdný dům v podání souboru ansámble opera Diverza.
1: A stará aréna v Ostravě bude svědkem premiéry divadelní hry Václava Havla Horský hotel v podání studentů a učitelů Vychtrlova gymnázia.

0: Franz Schrecker, část z romantické svity pro orchestr a Tonkinsler orchestra u nás na Vltavě.
1: S humorem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, si Ostravané připomínají nedožité devadesátiny bývalého prezidenta a dramatika. Cestující v tramvaji třeba překvapili gymnazisté četbou jeho textů.
0: Na lavičku Václava Havla před heřmanickou věznicí zase přibyla i Galitka s věcmi, o které si Havel psal ve slavných dopisech Olze.
1: No a studenti se chystají taky vařit guláš. Prý takový, jaký kdysi vařili disidenti na Hrádečku.
2: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvaji.
3: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
4: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
3: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida čtou ukázky z Havlových textů.
4: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
3: Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
5: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby ze základky.
3: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
6: Moc ne, já to nejsem.
7: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidé. A je to zároveň nástroj, zkouška, les a test.
3: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
8: Mně osobně připadá velice aktuální, víc jak dříve. Opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
3: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat, příjemně ho ale překvapili.
9: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce. Mohli přijít na nové informace ohledně Václava Havla, protože upřímně někteří lidi hádám, že asi jeho díla moc nečetli.
3: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
10: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty, sešity, cigara, takhle jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
3: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou v pátek 2. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A právě teď se dívám do mobilu na předpověď počasí víkendovou. Františku, doufám, že ji taky třeba přineseš ve zprávách.
0: To bude skvělá.
2: A jak tak vidím, víkend slibuje opravdu hezké počasí. Udělejte si ale i čas na poslech Českého rozhlasu Vltava. Třeba v neděli dopoledne. To vysíláme první díl dramatické minisérie o Bedřichu Smetanovi.
0: Sleduje cestu od prvních skladeb k vrcholným dílům osobní tragédie i zápas o podobu české hudby.
2: Slavného skladatele v ní stvárnil Jaroslav Plesl, který zachycuje jeho proměnu od ctižádostivého mladíka až po nemocného muže stiženého hluchotou.
3: Bedřichu, trávu je třeba posekat.
4: Tatínku, já musím do Prahy. Budu dirigovat tu svoji symfonii.
3: Nejdřív zažeň slepice.
4: Tatínku, čekají mě.
3: A králíky na
4: Víte
3: krem.
4: Víte přece, že dneska diriguju poprvé. Ten nástup přesněji, prosím. Tak ještě jednou. Flet.
5: Tiš.
4: Bože, mě snad praskne hlava.
5: Tiš.
6: Je doma pan Smetana, Betsy?
4: Já musím do Prahy.
6: To máte jedno. Tady mi to podepište.
4: Diriguji v pražském konviktu svou symfonii.
7: Nebože.
4: Proboha, kolik je hodin?
7: Ke svatbě to jejich veličenstva nepřijímá.
4: Protože jste se nedostavil k provedení díla, koncert byl zrušen.
7: Ale co, kdyby se ta symfonie nejmenovala svatbě?
4: Vstupné obecenstvu vráceno.
7: Ale třeba triumfal.
4: Uhraďte prosím příslušné náklady ve výši.
7: Nebo slavnostní.
5: Tati.
0: Jaroslav Plesl, ale také Andrea Elsnerová, Jan Vlasák, Kamil Halbich nebo Michal Isteník ve čtyřdílné sérii Smetana.
2: První díl našeho radioseriálu na Vltavě uslyšíme už tuto neděli od 11 hodin dopoledne.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Josef Haydn, Akademie staré hudby a finále symfonie číslo 1.
1: Co má společného toulavý třínohý pes se Sokratovou obhajobou? Filozof a překladatel Petr Šourek se v dnešní úvaze vydá po stopách Platónova způsobu psaní a vysvětlí nám, proč slavný antický filozof rozhodně nebyl žádná obyčejná učitelka.
2: Když jsem studoval v Řecku, do univerzitní učebny si pravidelně chodil lehnout pes. Ležel vzadu za lavicemi a nikomu nepřekážel. Po vyučování šel, chtěl jsem říct domů, ale ten pes žádné doma neměl. Odbelhal se, jak přišel. Na třech nohách. Pojmenoval jsem ho Tripody, trojnožka, a to jméno se mezi spolužáky ujalo. Jsem tam dostal zbytek svačiny. Jednoho dne jsme si všimli, že trojnožka nestahuje k tělu levou přední, ale pravou zadní tlapku. Chodil tedy na třech jiných nohách než včera, ale jen do večera. Ráno se variabilní invalida belhal zase na třech jiných nohách. Na trojnožku jsem si vzpomněl, když jsem pracoval na Sokratově obhajobě. Sokrates měl ve zvyku zaklínat se psem. Také v obhajobě, kterou napsal Platón, vzývá psa. A pro psa, Aténiané, říká Sokrates, jako by se dovolával Boha. Živě jsem si představil tisícihlavé shromáždění u aténského porotního soudu. Jenom soudců tu bylo v porotě 501. Kolem musela být spousta dalších lidí. A nebyli tam jenom lidé, byli tam i psy. Nějaký ten starověký trojnožka ležel vzadu s lavicemi a čekal na zbytky ze svačiny. Možná ho vyprovokoval kluk klackem, nebo jen tak z nudy vyštěkl. Jak se ozval, Sokrates se k němu odvolal jako k autoritě. Obřadně řekl, a pro psa, Aténiané. Připsal jsem do scénáře Sokratovy obhajoby psa. Na paměť našeho trojnožky. Pes štěkne a Sokrates praví obřadně, jako by se dovolával vyšší autority. A pro psa, Aténiané. Sokratovu obhajobu jsme nejdřív nahrávali jako audioknihu. Psa hrála Fenka Tauri. Štěkat se jí moc nechtělo. Museli jsme ji zlobit, aby podala patřičný výkon. Teď hrajeme Sokratovu obhajobu v divadle a tam psa nemáme. V roli psa účinkuje herec. Není to náročná role. Je to opravdu jen štěk. Pes má v textu jen jedno delší vrrrva. Naučil jsem se to. Psa občas alternuju. Zkuste si představit, že se mnou sedíte na scéně. Od začátku představení čekám na svůj štěk. Jaroslav Dušek v roli Sokrata se pomalu, ale jistě blíží k místu, kde mám podle scénáře štěknout. Kde to přesně bude? Upřímně zase nevím. Slyšel jsem to mnohokrát. Jardův text znám a přesto si pořád nejsem úplně jistý, kdy ten moment přijde. Sokrates totiž ve své řeči meandruje. Ujíbá jako stará řeka, která teče velikými oblouky a množstvím slepých ramen širokým údolím. Motivy na sebe přirozeně navazují, ale kdy, co přesně po čem, se nedá snadno říct. Tohle je velký kumšt napsat. Platón dal dohromady řeč, která je zcela nerétorická, programově antiřečnická. Je napsaná tak, jako by ji nikdy nikdo neskomponoval. Působí improvizačně, spontánně. Je to řeč muže, který nikdy nic nenapsal. Platónův Sokrates mluví před soudem, jako by stál na rohu tržiště a povídal si s náhodnými kolem jdoucími. Ze psí perspektivy vidíte, co Platón nebyl. Platón nebyl Úča. Úča pro své posluchače ochotně sestaví výtah a seznam a všechny body hezky hierarchicky seřadí, jak jdou za sebou. Úča je korektní až běda. I politicky. Upozorňuje bez ustání na všechny možné chyby v uvažování a vyjadřování. Má dlouhý seznam všemožných zkreslení a pro každou lidskou chybu má pěkný anglický název. Řešíte prázdnou kostku na dešťovku? Zeptejte se Úči. Úča vám řekne, jak sucho řeší filozofie. Je jedno, jestli vychází ze statistiky, z kompilace nebo ze svého dojmu. Úča je vždy připraven poradit, udělá ze sebe vývod a na něj našroubuje závěr. Platón Úča není. Nikdy vám nevypíše, co si máte ze Sokratovy obhajoby vzít, co jsou hlavní naučení. Od Platóna nečekejte kurz základů a výklad pro pokročilé a seminář pro doktorandy. Platón vám nesepíše fakta Sokratovy obhajoby a neudělá ani doslovný přepis nebo záznam toho, co Sokrates řekl. Platón je záludný, ironický jako jeho Sokrates. Komponuje nekompozici, píše nenapsanou řeč. Platón nechce Sokrata přednášet ani popsat nebo vycpat do muzea. Platón vám neříká, co se stalo. Místo toho to udělá tak, aby se s vámi stalo to, co se stalo s ním, když potkal Sokrata. Platon není profesor filozofie. Je filozofický dramatik, který vám Sokrata zpřítomní tak, abyste se s ním potkali.
1: Tak teď nám Petr Šourek vysvětlil i to, proč Platon nepíše filozofickou učebnici, ale vede živý ironický dialog, který má čtenáře přivést k osobnímu setkání se Sokratem. Jeho úvahu jsme vám nabídli krátce před 7.
0: Východočeské divadlo v Pardubicích na zítřek chystá premiéru inscenace Dorian. I o tom budeme ještě informovat ve zprávách.

Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Příjemné páteční ráno, máme 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Zemřela dívka, kterou v úterý na Slovensku popodal spolužák. Útok tak má druhou oběť. Východočeské divadlo v Pardubicích uvede o víkendu českou premiéru inscenace Dorian, která propojuje příběh hrdiny slavného románu s osudem jeho autora Oscara Wilda. A čekejte většinou polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svými slovenskými a rakouskými protějšky bude dnes v Černé hoře jednat s tamními představiteli.
4: Černá hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
5: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
4: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu, ale motiv zatím nezveřejnila.
6: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
7: Nikdo z nás jako rodiče asi nevíme ani len představit, žal, který musí rodiče prežívat.
6: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu českou premiéru inscenace Dorian, inspirované slavným románem Oscara Wilda Obraz Doriana Graye. Adaptace britských autorů Owena Horsleyho a Phoebe Eckler Powellové propojuje příběh mladého Doriana s osudem samotného Wilda. Inscenace kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor a otevírá témata krásy, stárnutí a posedlosti vlastním vzhledem. Podle režiséra Adama Svozila hra otevírá témata, která jsou aktuální i dnes.
8: Sám ten román je vlastně hodně aktuální, dobře zobrazuje takovou protihru lásky, nějaké krutosti, oddanosti. Potom si myslím, že se tam vlastně kritizuje nějaká jako represivní morálka, což mi přijde, že jsou určitě tendence v současné společnosti, které se vracejí a ke kterým bychom měli být hodně kritičtí.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na východě čekáme až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a nejvyšší teploty potom 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech 18 až 21 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno. Kultura, to je jeden ze způsobů, jak si rozšiřovat obzory. A někdy taky zjistit, co se děje za hranicemi našeho města, země, anebo třeba i vlastního vkusu. A tak pro vás opět máme kulturní servis, který půjde napříč obory. V Kolíně nad Rýnem se po 14 letech rekonstrukce znovu otevřel divadelní komplex. V Česku pokračuje festival Den architektury s více než 500 akcemi. No a vydat se můžete třeba na procházku Prahou s architekty. A podíváme se taky na to, co všechno může být fotografií a jestli musí být dokonalá, aby nás dokázala zaujmout. Fotograf Michal Kalhous totiž na své nové výstavě zachycuje zdánlivě obyčejné věci, třeba takové husy na zahradě, lidi na výletě, anebo obyčejné okamžiky, kterých si většinou ani nevšimneme. A tak se právě u téhle výstavy zastavíme za malou chvilku.
1: A co budeme hrát po 7 hodině? Třeba Patrick Rydman nebo Karl Philipp Emanuel Bach. A taky Bud Powell, Caetano Veloso až po 7:30 a začneme s Jeanem Marím Leclercem. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: orchestr Le Ombre a Jean-Marie Leclerc u nás na Vltavě 11 minut po 7.
1: Husy na zahradě, lidé na výletě anebo okurky v zavařovacích sklenicích a taky stíny mraků. Fotograf Michal Kalhous hledá náměty často v úplně obyčejných situacích kolem sebe. Jeho velké černobílé fotky ale dokážou tyhle zdánlivě banální okamžiky proměnit v něco, u čeho se člověk nakonec opravdu rád zastaví.
0: Jeho aktuální výstavu Merlík a maliny, Cesta k vítězství, si v pražské galerii Fotografik už prohlédla i naše redaktorka Alena Harciníková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Když se podíváme na ty Kalhousovy fotky, tak často na nich nevidíme vůbec nic mimořádného. V čem je tedy jeho způsob fotografování zajímavý?
2: Jak už zaznělo trochu v úvodu, Kalhous se dlouhodobě obrací k tomu, co má nejblíž. Nehledá nutně nějaké výjimečné nebo spektakulární situace, ale spíš fotografuje chvíle, kterých bychom si možná sami ani nevšimli. Fotí třeba právě lidi na výletech, zvířata, rostliny nebo nejrůznější detaily každodenního života. Sám říká, že nejde jen o samotný obraz, ale i o okamžik, který za ním stojí. Chvíli, kdy se člověk na něco zadívá a zastaví se. A i když to zní jednoduše, možná trochu až jako klišé, když se podíváte na Kalhousovy fotografie, dojde vám, že z tohohle světa vám občas opravdu něco uniká. Sám také přiznává, že jsou pro něj ve fotografii důležité vztahy, ty mezi lidmi, věcmi a prostředím, ve kterém žijeme. Takže když se díváte na jeho fotografie a vidíme třeba úplně obyčejnou situaci, měli bychom se snažit, samozřejmě pokud teda chceme, najít v ní nějaký konkrétní vztah nebo pocit, který má podle něj širší platnost, který překonává samotnou momentku.
0: A když zmiňujete momentky, tak fotografie Michala Kalhouse na první pohled opravdu nepůsobí úplně technicky dokonale. Jsou často šedivé, neostré, pře nebo podexponované. Jak důležitá je ta nedokonalost pro jeho práci?
2: Je to tak, Kalhous pracuje výhradně s analogem, zvětšuje ho do opravdu velkých formátů, což vyzkoušela jsem si to na škole sama, není vůbec nic jednoduchého. A ano, často je jeho technický styl, řekněme, trochu ledabilý, ale Kalhous právě s touhle nedokonalostí vědomě pracuje. V jednom rozhovoru popsal, že kdysi jednu fotografii, kterou považuje za technicky nepovedenou, vyvolal znovu a tentokrát správně podle tehdejších pravidel, jenže když obě fotografie porovnal, zjistil, že právě ta nová technicky správnější verze je pro něj horší. Došlo mu, že ty chyby mohou fotografii naopak posunout někam, kam by se při snaze všechno udělat správně vůbec nedostal. Jeho fotky tak připomínají fotky z rodinných alb a deníků, jak jsme zmínili, náhodné momentky, co naopak může být v době umělé inteligence a dokonalého obrazu něco dost výjimečného. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že ledabylá práce s technikou je jeho jediná devíza. Kalhousovy fotografie mají neotřelou kompozici a jsou skvěle vypointované. Kdybych se měla pokusit jeho přístup odhadnout, tak bych řekla, že nechce, aby ho pravidla toho, jak má fotografie vypadat, připravila o něco, co se snaží zachytit.
1: Ale no, je taková i jeho aktuální výstava, tedy Merlík a maliny, Cesta k vítězství, kterou teď najdeme v galerii Fotografik.
2: Je a podle mě právě ta dobře ukazuje tenhle jeho způsob nazírání. Máme před sebou obyčejné situace a motivy, ale ve chvíli, kdy je Kalhous vytáhne z každodenního kontextu a udělá z nich velké fotografie, začnou působit jinak. Najednou se na ně díváme déle a hledáme v nich vztahy nebo významy, které bychom při běžném pohledu možná přehlédli,

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, Akademie für Alte Musik Berlin a Georg Kalweit.
1: Jestli se zajímáte o architekturu, jestli ji máte rádi, potom pro vás máme skvělou zprávu, protože festival Den architektury nabídne přes 500 akcí. Letošní ročník bude pokračovat až do 7. října.
0: Vy se můžete vydat s architekty třeba na tematické procházky Prahou. Víc zjišťovala redaktorka Sabina Vosecká.
2: Asi nejvíc odlehlou lokalitou je pražská Krč, kde vlastně ještě před první světovou válkou vznikal takový poměrně unikátní development, bychom dneska řekli.
3: Říká historička architektury Vendula Hnítková.
2: Kdy místní velkostatkář se rozhodl proměnit své zemědělské pozemky na stavební parcely, což se děje pořád, ale on to zaštítil takovou britskou ideou zahradního města, což je velice komplexní řešení nové zástavby, ale on tedy použil pouze jenom jakoby ten název a ne tu komplexnost toho fungování a vlastně vytvořil takovou zahradní čtvrť pro české střední vrstvy.
3: Co tam vlastně návštěvníci uvidí? Nejlépe, aby přišli.
2: Je to vlastně poměrně unikátní záležitost, protože to úplně vlastně vypadlo z obecné znalosti dějin architektury a urbanismu. A je tam opravdu jako autenticky dochovaná jedna z hlavních ulic. Je tam vlastně zachovaný celý jakoby ten urbanistický plán, ne tedy dokončený, ale jeho část, ale je tam opravdu jako autentická ulice, ještě s původním dlážděním, s alejema a má to takový jako starosvětský pel, takže tam velice lákám, že to je vstup do minulosti.
3: Je to jedno z vašich oblíbených míst, třeba kam ráda vyrážíte?
2: Ono je to opravdu odlehlé, takže já tam úplně nevyrážím. Nicméně myšlenka těch zahradních měst byla, že budou propojeny právě s nějakými většími urbánními centry, týkalo se tady původně Velké Británie a Londýna. A tady je teda pravda, že existuje dopravní spojení pomocí železnice, takže z hlavního nádraží jste v Krči asi za 8 minut. Ale ten původní developer Tomáš Velc chtěl tam natáhnout tramvajovou linku, tak k tomu teda bohužel nedošlo.
3: V pražské pasáži Lucerna pak návštěvníci najdou infostánek, kde budou k dispozici tištěné programy. Dobrovolníci taky na místě poradí, které akce byste neměli minout.

0: Subcity. Tak tohle je skladba Buda Powella, kterou jsme vám nabídli v 7:30. Příjemné páteční ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do Česka dnes mají dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Dnes je poslední den, dokdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 4 hodiny odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Petr Pellegrini ho potom odvolal. Jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy, se dnes dozví návštěvníci Prague Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. A dnes bude většinou polojasno, na východě čekáme až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Cargo galerie, bývalá synagoga v Nymburce a nebo katedrála na nebevzetí Panny Marie svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. To jsou místa, kde se odehrávají a budou odehrávat zajímavé kulturní akce. Tak se u nich trošku zastavíme. Tramvajová zastávka nádraží Praha Holešovice, ta se promění v knižní zastávku. Nabídne autorská čtení, hudební vystoupení i prezentaci nového bibliobusu Matilda.
2: V katedrále na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře chystá koncert pianistka, skladatelka a producentka Beata Hlavenková.
1: Do bývalé synagogy v Nymburce jste zváni na první ročník divadelního festivalu Gogo Gaga.
2: V pražské Cargo Gallery dnes koncertuje hudebník Jakub Koenig s kapelou Hvězdy.
1: A ještě připojíme akce propojené s Václavem Havlem. Připravili si je v Pardubicích, ta jedna na Příhrádku zve na výstavu výtvarných prací žáků pardubických základních škol. Výstava nese název Pravda a láska 2.0.
2: Fotografie Bohdana Holomíčka z cyklu Václav Havel na chvíli sám jsou k vidění ve studovně Krajské knihovny v Pardubicích.

0: Zůstáváte s Vltavou, teď hudbou Wolfganga Amada Mozarta v podání Berlínské filharmonie.
1: Z Berlína směrem do Kolína nad Rýnem. Na jevištích tohoto německého města se opět zvedla opona, divadelní komplex v centru města se divákům otevřel po dlouhých 14 letech rekonstrukce, kterou provázely průtahy, taky rostoucí náklady i opakované odklady termínu dokončení.
0: Jaké reakce znovu otevření vyvolalo a nakolik může modernizovaná podoba scén přilákat nové publikum? Zeptáme se naší spolupracovnice Zity Senkové. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Zito, ze všeho nejdřív musíte ještě představit tento divadelní dům, respektive kolínské scény. Jak se jim vůbec říká?
2: Kölner Bühne v němčině a vlastně pod jednou střechou je několik souborů, je to opera. Součástí je také dětská opera nebo opera pro děti, mezinárodní operní studio pro podporu mladých talentů, což je vlastně první, nebo bylo první v Německu, činohra, balet a novinkově inovativní jeviště pro tanec, performance a nějaké menší divadelní formy. Funguje i jako zkušebná nebo zkušební jeviště, je to prostor pro choreografy nebo umělce na volné noze, tak říkajíc. Všechny ansámbly mají dohromady 850 zaměstnanců. Součástí jsou pochopitelně divadelní dílny, takže výroba kostýmů, scénických kulis, rekvizit. To divadlo se nachází pořád, protože je tam od roku 1957. Nyní prošlo velkou sanací, modernizací. Je na náměstí, které nese jméno kolínského rodáka Žaka Offenbacha, německo-francouzský skladatel, zakladatel operety jako samostatného a uznaného žánru hudebního divadla, no a jeho Hoffmanovy povídky bude druhá premiéra opery v Kolíně, bude to koncem listopadu, byť půjde teda o nastudování, které mělo premiéru před několika lety na známém hudebním festivalu v Bregenz.
0: Jsou ty reakce na znovu otevření divadla v Kolíně nad Rýnem radostné?
2: Pochopitelně velká radost, také hrdost a obrovský zájem skutečně. Vlastně to otevírání je na etapy, přilákalo obrovské množství lidí. Je to památkově chráněná budova, ale je jiná. Taky jsem byla velmi příjemně překvapená, protože je mnohem barevnější. Pochopitelně prošla ta rekonstrukce, přinesla celou řadu neuvěřitelných detailů. Mě velmi zaujala třeba svítidla, nádherná. Je to velký vzdušný prostor a hlediště je velmi obrovské a nesmírně krásným prvkem jsou balkóny, které vypadají jako kdybyste vysunuli sáňky do toho prostoru nebo rozvili, třeba mě to připomínalo i ruličku nějakého papíru. Velké moderní zázemí pro umělce, šatny, kde má každý nejenom pochopitelně svůj stoleček a skřínku, je to velmi moderní, velmi vkusné, jsou to i oddělená místa. Nutno říct, že některé stavební práce pořád pokračují, byť oficiálně teda provoz byl zahájen. Ostatně i před tím samotným slavnostním otevřením došlo k technickým problémům, tak to už prostě bývá, nicméně kvůli tomu museli upravit narychlo některé scény, jaksi co se týče techniky nebo aranžma první premiéry, což byl Růžový kavalír Richarda Strause. Ale také velká kritika. Ten rozpočet z původních 800 milionů eur se dostal na půl druhé miliardy eur, což sice zahrnuje i náklady na tu dočasnou scénu, kde museli těch 14 let působit, no ale všichni se ptají, zda se to vyplatí. A nakolik ty produkce, František už to naznačil vlastně i v tom úvodu, mají potenciál přilákat návštěvníky nejenom z Kolína nad Rýnem, ale minimálně z toho širšího okolí. Pohybujeme se tady jenom pro zajímavost v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, nedaleko je Bonn.
1: Zito, když už mluvíte o potenciálu, zastavte se jenom velmi krátce ještě u ambicí tohoto renovovaného divadla.
2: Možná už je trošku Naďo popisuji. Je to skutečně přilákat širší publikum, což souvisí také s postavením jaksi toho repertoáru, protože, jak se mi naznačila, ono když se podíváme do programu, tak je to hodně obnovených premiér a vlastně minimum takových těch nových nastudování. Na obhajobu musím dodat, že v podstatě ta rekonstrukce, ty neustále průtahy 14 let, v podstatě bylo velmi těžké postavit repertoár. Jenom krátce, v únoru bude mít premiéru Smetanova, Prodaná nevěsta, kterou bude dirigovat Tomáš Netopil, v regionu velmi známý, působil mnoho let ve Senu v čele Filharmonie jako umělecký ředitel. No a v květnu 2027 představení obnovené Dvořákovy Rusalky.
0: Zita Senková a informace o nové opravené hlavní divadelní scéně v Kolíně nad Rýnem. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Ráda se stala naslyšenou.

0: Caetano Veloso v nahrávce z roku 1998, minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Český rozhlas si na tento víkend připravil dvě velké akce k nedožitým 90. Václava Havla. Ten býval v letech 2006, 7 a 8 pravidelným hostem pořadu Tobogán.
0: Šlo vždy o přímý přenos v období Vánoc a jako hudebního hosta si Havel zval Anetu Langerovou. Ta dorazí i tuto sobotu do speciálního Tobogánu.
2: Do dvouhodinového živého vysílání z Pražské křižovatky přijde taky Dagmar Havlová, Eva Holubová, Ivan Trojan nebo Jiří Lábus. Naleďte si tedy dvojku Českého rozhlasu už zítra po 11. hodině dopolední a můžete poslouchat Tobogán živě z Pražské křižovatky.
0: Radiožurnál si nedožité 90. prezidenta Václava Havla připomene v neděli, a to speciálním vydáním Hovorů z Lán. Vzpomínat budou jeho spolupracovníci a přátelé.
2: Pozvání přijali někdejší prezidentův mluvčí Ladislav Špaček, osobní fotograf Tomky Němec, bývalá československá velvyslankyně Magda Vášáriová anebo někdejší Havlův mluvčí a poradce Michal Žantovský.
0: Hovory z Lán budou ve vysílání Radiožurnálu celou neděli 4. října.

0: Andráš Šif, část z cyklu skladeb pro klavíry Roberta Schumanna v páteční ranní mozaice 2. října.
1: Vizitka.
2: Hostem bude teoretik a historik architektury Rostislav Koryčánek, který říká, že panelové sídliště je největší československý experiment. V sérii Betonoví lidi tady u nás na Vltavě se dívá na panelová sídliště jako na mnohem víc, než jenom na soubor betonových domů.
0: Snaha postavit co nejvíc bytů v co nejkratším čase a s co nejnižšími náklady podle něj proměnila stavebnictví, architekturu i urbanismus.
2: Jaké vize se za výstavbou panelových sídlišť skrývaly, co z nich nakonec zůstalo dodnes? I to budou otázky pro Rostislava Koryčánka, které zazní po 10. dopoledne.

0: tvorba Bély Bartolka, část taneční svity a NHK Symphony Orchestra.
1: A před námi básnění, ve kterém Jiřina Fuchsová, spisovatelka a vydavatelka, která se po půl století vrátila z amerického exilu do rodné Plzně, připomene, jak rok 1968 prožívali Češi v exilu.
2: Básnění.
3: Na podzim roku 68 jsem šla po Los Angeles a šla jsem kolem takového ještě nezastavěného území, kde bývalo asi 12 za sebou v řadě skleníků, kde se pěstovaly květiny, růže, tisíce růží. A v té době, když jsem šla kolem, střechy těch skleníků byly takové polorozbité, dalo se nahlédnout dovnitř, a tam byl plevel až k ramenům, zbytky keříků těch růží byly vidět skrze všechen ten plevel. A já jsem šla kolem a metafora té naší země v obklíčení a ty růže v tom obklíčení plevele. A vznikla tato báseň. Opuštěný skleník. Zástupy růží, jak řady bojovníků, jež kdo si povolal, však před bitvou řek ne. Tak stojí. V plné zbroji, stále ještě převyšujíce plevel nepřátel, zběsile se tísnící u jejich kotníků. Stemnělé trny, do ostra nabroušené, zahořklým vzduchem protínají teplý vzduch. Žhavé nadšení, jimž zprvu horce rudě plály květy, den pod ní schládá. Opojná vůně rosolovité sladkosti, den co den hrozí vytrysknout až k nebi a skleník rozmetat. Avšak každé noci podle a neviditelně lehonký přídech hnilobného pachu zadrhává se kolem útlých stonků. Úporně rdousí nerozdanou krásu a jeden po druhém vyráží rezavějící trny meče z jejich unavených, nekonečným čekáním k smrti unavených rukou. Báseň je z knížky Americký Bedeker, poem z Jiřina Fuchs, kterou jsem si na koleně vydala samizdatem v Los Angeles, vlastně ne samizdatem, v rámci mého nově založeného nakladatelství Framar Publishers v Los Angeles v roce 75. Takže proto tam máte tolik těch ozvuků na rok 68 a na, prostě na domov a na ty první dny v exilu, když jsme se dostali do New Yorku v roce 63. Ale ten rok 68 to byl aspoň pro většinu tam těch emigrantů nebo exulantů, já říkám, takový velký kopanec, protože to byl jediný za těch asi 27 let, co jsme tam byli. My jsme tam pak byli ještě díl, ale když jsme mysleli, že se vrátíme. Hodně lidí na jaře roku 68 mělo dojem, že ten exil skončil a že se mohou bez problému vrátit domů. No a jak víme, ten rok 68 to bylo trauma, jak tady doma, tak pro celé to naše zahraničí. Veliký trauma. No, tak pak jsme se toho plánu museli vzdát samozřejmě a tvrdli jsme, já jsem tam tvrdla až do roku 2015, teda tvrdla, žila, měla děti, vychovávala vnoučata. Manžel se vrátil o pár roků dřív.
1: Spisovatelka a vydavatelka Jiřina Fuchsová uzavřela vlastní básní opuštěný skleník básnění tohoto týdne.
0: Nám dál hraje Fredrik Kronqvist, míříme k 8. hodině.

0: Dobré ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Jižní Korea žádá omluvu od Ukrajiny kvůli vyzrazení dohody o vojácích z KLDR. Moravské divadlo Olomouc uvede svou první premiéru v nové sezóně. Diváci uvidí Ibsenovo drama Heda Gablerová. A čekejte většinou polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24. Koaliční kabinet Andreje Babiše s ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia, nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to ze zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
6: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Jižní Korea žádá po Ukrajině omluvu za vyzrazení informací. Týkají se dvou severokorejských vojáků, kteří bojovali na straně Ruska a Kyjev je zajal při bojích na Ukrajině. Prezidenti Ukrajiny a Jižní Koreje se dohodli, že je na přání obou vojáků převezou do Jižní Koreje. Informace měla zůstat tajná, Kyjev ale přesto zveřejnila.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Činohra Moravského divadla Olomouc uvede svou první premiéru v nové sezóně. Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marian Pecko. V titulní roli se představí Kristýna Juruková a více už řekne šéf činohry Moravského divadla Roman Wenzel.
8: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na východě čekáme až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21, v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, tak dnes už máme pátek a je 2. října a náš kulturní servis, ten v následujících minutách, nabídne pořádně široký záběr od hollywoodské apokalypsy přes pražskou architekturu až po Málera a filmovou hudbu. Do kin přichází nový film s Tomem Cruisem v hlavní roli, nese název Digger a zeptáme se, jestli stojí za to zajít do kina. Po více než roce a půl se potom znovu otevírá Millerova vila v Praze, tentokrát i se 6 dosud nepřístupnými místnostmi. Tam vás zavedeme. No a Česká filharmonie staví na jeden program Johna Williamse a Gustava Mahlera. O tom, jak takové spojení funguje, si budeme povídat už za malou chvíli. Hodiny u nás ve studiu ukazují téměř 6 minut po 8. Přejeme příjemný start do nového dne.
2: Náš dramaturg Jan Kincel vybral jak Jana Lismase Zelenku, tak třeba Alfreda Šnitkého, Petru Vlkovou a Sonic Playground nebo Josefa Myslivečka, Dvořákův komorní orchestr pod vedením Libora Peška.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ishizuka Ishikawa v části koncertu pro housle a orchestr od Josefa Myslivečka.
1: Audienci Václav Havel napsal začátkem roku 1975 a nejprve to bylo spíš pro pobavení přátel. Dodnes to ale patří k nejhranějším textům české dramatiky. Disident Ferdinand Vaněk si na živobytí vydělává jako pomocný dělník v pivovaru.
0: Jeho šéf Sládek na něj má prosbu. Potřebuje, aby mu Vaněk pomohl psát hlášení u Vaňkovi samotném.
1: Absurdní, vtipná a přitom výstižná situace dostává nový rozměr v rozhlasové verzi, kterou natočil režisér Lukáš Hlavica.
0: Sládka stvárnil Ivan Trojan, Vaňka Martin Myšička.
1: Jak nová rozhlasová inscenace, jejíž premiéru odvysíláme už zítra, vznikala, tak to zjišťovala naše reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Tak co, jak to jde?
3: Děkuji. Dobře.
2: Musí to jít, jo. Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, jo?
3: Ano.
4: Audience je jedna z těch havlovských her, který jsou tak jako krásně vyvážený. To působí dojmem, že to je jedna z těch her, které jsou psány jakoby velmi spontánně, ale samozřejmě zachovávají přesnou strukturovanost havlovskou, ale zároveň ta struktura jenom tak jako nepatrně z toho prolejzá a působí to velmi živelně, spontánně a proto k ní mám asi nějak jako blíž než k těm ranějším věcem havlovským, z kterých na mě ten konstrukt příliš možná jako z těch her čouhá.
2: Poslyš, Ferdinande, jsi Ferdinand, jo?
3: Ano.
2: Poslyš, Ferdinande, můžu ti tak říkat, jo?
3: Klidně.
2: No ne, počkej, já se radši ptám, aby se třeba neurazil, jo?
3: Proč bych se měl urazit?
2: U tebe člověk nikdy neví, na čem je.
4: Já jsem se tomu trochu bránil, když mě dramaturg Martin Velíšek oslovil, abych se toho ujal, té audience pro rozhlas, protože samozřejmě jsem byl pod vlivem té legendární nahrávky. Dokonce si pamatuju, že právě s Ivanem Trojanem, který ho jsem oslovil na postavu Sládka, takže co by studenti DAMU ještě v 80. letech, někdo to na DAMU tenkrát propašoval a já se pamatuju, jak jsme to poslouchali, ten zážitek byl velmi silný. Možná i právě proto jsem si znova na Ivana, nejen proto, hned vzpomněl, že když už teda bychom do toho šli a máme ostych, oba dva stejný, z toho do toho znova jít po tom všem, co tahle hra a inscenování té hry má za sebou, tak jsem oslovil jeho trošku škodolibě a trošku samozřejmě pro sebe, takže vím, že je na Ivana na herce spoleh a že je prostě výjimečný.
3: Nic špatného si o vás nemyslím. Skutečně ne, naopak.
2: Jsme teda kamarádi, jo?
3: Ano.
2: Věříš mi teda?
3: Věřím vám.
4: Určitě byla klíčová autenticita pro ten rozhlas, pro to audio, který má tu obrovskou výhodu té blízkosti toho hlasu. Tam jakákoliv vlastně jakoby stylizace asi by tomu úplně neprospěla. Nedokážu si to představit. To natáčení bylo živelný, bylo až skoro takové trošku punkové. Ten první den jsme si připravili ve studiu stůl, basu s nealkoholickým pivem, půl litry a to jsme si jenom zkoušeli. Tady, Ivane, tady naleješ, tady se napíte. A oni dojížděli tu třetí stránku a ono se to chytlo. A já jsem řekl zvukaři Láďovi Rajchovi, nech červenou, nech to puštěný.
2: Proč nepijete?
3: Děkuji, nejsem na pivo moc zvyklý.
2: Vážně ne? My vás to tady naučíme, tady si na to zvyknete. Tady pijeme pivo všichni. Ona, už je to taková naše tradice.
3: Já vím.
4: A ty kluci, ani jsme na tom byli dohodnutí, jeli dál a jeli téměř celou tu hru, ne až do konce, protože Ivan vypil mezi tím hodně toho piva, takže si musel jít odskočit, protože tam, kde si odskakuje Sládek, aby to tam mohl vykonat. Takže to bylo jediný zastavení, ale rychle se vrátil zpátky a projeli jsme to a zjistili jsme, že vlastně takhle jedině to můžeme dělat, že jinak by to bylo mrtvý, kdyby jsme to dělali po kouskách.
2: No nebuďte

0: ten člověk nenávidí za to, když ho potřebuje. To myslím, že je věčné téma.
1: Nenechte si rozhlasovou premiéru Audience v režii Lukáše Hlavici s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou ujít na Vltavě už zítra v 15 hodin.
2: A co za chvíli? Česká filharmonie tento týden na abonentních koncertech staví vedle sebe hudbu Johna Williamsa a Gustava Mahlera. Přineseme hodnocení.
3: Tento pořad je součástí projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla k 90. výročí narození této výjimečné osobnosti. Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Petra Vlková, Sonic Playground, nahrávka z loňského roku u nás na Vltavě 20 minut po 8.
1: A teď budeme mluvit o hudbě. Česká filharmonie předevčírem v pražském Rudolfinu uvedla první koncert abonentní řady B nové sezóny pod vedením britského dirigenta Daniela Hardinga. Zazněl koncert pro lesní roh Johna Williamse se soulistou Radkem Baborákem. No a po přestávce to zase byla Mahlerova Píseň o zemi.
0: Pěvecké party přednesly mezzosopranistka Flair Baron a tenorista Andrew Staples. V publiku nechyběl náš spolupracovník, publicista Daniel Jenger. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Dani, jaký dojem jsi z koncertu odnesl? Jak vedle sebe působila Williamsova a Mahlerova hudba?
2: Na tom programu mi přišlo zajímavé, že oba ti skladatelé vlastně spojuje vztah k poezii a k přírodě. Williams u svého koncertu vyvolává konkrétní přírodní

0: obrazy, zatímco Mahler pracuje s básnickými texty a lidským hlasem. Přitom každý míří vlastně úplně jinam. Williams rozehrává různé podoby lesního rohu, od volání a lovecké energie až po takovou klidnou, svým způsobem meditativní zpěvnost. A Mahler se zase dotýká mnohem tíživějších otázek, takové té pomývosti života, osamění a loučení s tím samotným životem a s tímto pozemským světem. Já bych tedy to spojení četl jako takovou cestu od zvukových obrazů k velmi osobně lidské výpovědi.
1: Johna Williamse se známe hlavně jako autora filmové hudby. Mm-hmm. Jaký svět představuje koncert pro lesní roh a čím tě tahle skladba zaujala?
0: On Williams má v koncertní hudbě vlastně rozsáhlou tvorbu a tento koncert z roku 2003 pěkně ukazuje jeho představivost. Má 5 částí. Na začátku slyšíme takové vzdálené zvonění a volání lesního rohu. Potom přichází bitva stromů, inspirovaná jednou takovou dramatickou keltskou básní. Poté následuje klidnější pastorále, ve kterém se lesní roh potkává s hobojem. Pak lov, zase dramatický, a nakonec klidné nocturno. Už z toho je patrné, že solista musí měnit charakter hry, chvíli burcovat, chvíli vyprávět a chvíli téměř zpívat. Pro posluchače je zajímavé sledovat, jak se vlastně během jedné skladby proměňuje barva stejného nástroje. A to se přiznám, bylo alespoň pro mě opravdu fascinující. Nemyslím si ale, že si tato téměř půlhodinová skladba diváky v Rudolfínu bezvýhradně získala. To přijetí bylo spíše vlažné.
2: A dařilo se solistovi Radku Baborákovi, jak v jeho podání vyzněly virtuózní i zpěvné pasáže koncertu, jak vůbec fungovala souhra s orchestrem?
0: U Radka Baboráka je dobré připomenout, že vedle té své solové dráhy má velkou orchestrální zkušenost i dirigentskou už. Působil jako první hornista České filharmonie a později také u berlínských filharmoniků. V tomto koncertu ovšem nestačí jen zvládnout ty obtížné pasáže. Důležité je, aby se ty rychlé figury nestaly pouhou technickou ukázkou a aby ty zpěvné fráze naopak měly takový přirozený tah. A to se Radkovi Baborákovi opravdu velmi dařilo odlišit. Orchestr mu k tomu vytvářel prostor a zároveň s ním opravdu vedl dialog. A Baborák celkově působil velmi sympaticky, hrál i se svou pověstnou nadsázkou, opravdu je to velice sympatický hudebník a nakonec zahrál i takový přídavek, poměrně vtipnou vlastní skladbu Okolébavka. Takže naopak si myslím, že ta skladba úplně ne, ale Radek Baborák se publikum určitě získal.
1: Po přestávce zazněla Mahlerova píseň O zemi, jak pod vedením Daniela Hardinga hrála Česká filharmonie.
0: Ta píseň O zemi je zvláštní tím, že v sobě spojuje písňový cyklus se symfonií, má 6 částí, ve kterých se střídají tenor a hlubší ženský hlas. Ty texty vychází z německých přebásnění čínské poezie a pro dirigenta je zásadní uhlídat vztah jednotlivých písní a jejich takovou jakoby vazbu k tomu celkovému celku, aby to mělo opravdu takovou plynulou jednotu. Ty krátké obrazy mládí nebo krásy nesmí působit jako odbočky, protože všechno nakonec směřuje k rozsáhlému téměř půlhodinovému finálnímu rozloučení. A vedle velkých vrcholů je to také spousta jemné, téměř komorní hudby. Právě v ní se pozná, jak orchestr naslouchá pěvcům i jednotlivým nástrojovým sólům, a to se opravdu dařilo. Myslím si, že Česká filharmonie hrála kultivovaně, vyrovnaně. U Daniela Hardinga jsem se ale neubránil dojmu určité akademičnosti, odpoutanosti, možná chladu. Zdráhám se říct, povrchnosti to asi úplně ne, ale čekal jsem zkrátka větší prožitek dirigentský.
2: A co pěvci? Flair Baron, Andrew Staples, jak se oba vyrovnali s nároky Mahlerovy hudby?
0: Ty tady mají úplně rozdílný úkol. Tenor v té úvodní písni vstupuje do velmi vypjaté polohy a musí se prosadit proti silnému orchestru, aniž by ovšem ztratil výraz a srozumitelnost slov, což je to opravdu velká výzva. Potom ale potřebuje také lehkost, proměnlivost, takový určitý nadhled pěvecký. Ženský hlas zase nese takovou tu podzimní melancholii, lehce zatěžkanou, i scénu krásy a nakonec už to zmíněné půlhodinové loučení. Tam je vedle barvy hlasu podstatné, jak pěvkyně zachází s tím textem a jak udrží soustředění v tom pomalém tempu. Andrewa Staples se si pamatuje jako opravdu skvělého interpreta mozartovského repertoáru, jako například Tamína v Kouzelné flétně a další role. Jeho veskrze lirický hlas stále zaujme barvou, umí skvěle piana, ale taková ta dramatičtější poloha této skladby mu moc nesedí a místy hlas přepínal, což mi přišlo trošku škoda. Flair Baron pražské publikum zná z letošního provedení Mahlerových písních o mrtvých dětech. Ty na mě tehdy na jaře působily trošku rozpačitě a ty mé rozpaky tady víceméně přetrvaly. Flair Baron je muzikální, charismatická pěvkyně, ale její spíše subtilní komorní hlas by se hodil na méně závažné skladby. A tady to srovnání s těmi velkými pěvkyněmi minulosti je opravdu bohužel neúprosné, ale publikum ten koncert přijalo a myslím si, že to byla takové jakoby slušné zahájení vlastně této abonentní řady.
1: Daniel Jäger zhodnotil středeční koncert České filharmonie pod vedením Daniela Hardinga. Stejný program zazní v Rudolfínu ještě dnes. Děkujeme, mě se hezky.
0: Díky a naslyšenou.

0: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, finále symfonie, Esdur a Kolínská akademie.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Kontinuálně pro vás sledujeme dění v kultuře, mapujeme, co se chystá nového, co stojí za to vidět, navštívit. Třeba Pražské muzeum Kampa, které otevírá 3 nové výstavy. Za tvar figury sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, poslední z expozic Zkázu navzdory přibližuje prostřednictvím snímků Jiřího Hampla a děl Mikuláše Metka a Jana Koblasy, jejich legendární expozici, která se uskutečnila roku 1963 v Teplicích. V muzeu Kampa je toho tedy k vidění víc než dost.
0: Další tip máme z Karlových Varů do Císařských lázní. Můžete zajít na koncert orchestru Muzika Florea.
2: Mezinárodní konference umění ve veřejném prostoru evropských hlavních měst kultury, ta se odehrává v čítárně Unijazzu v Praze.
0: A činohra Moravského divadla Olomouc ta chystá první premiéru v nové sezóně Hedu Gablerovou, dramatika Henrika Ibsena.

0: kamaráta Bern a Jan Dismas Zelenka v části Kapriča pro komorní orchestr číslo 3.
1: A teď jdeme do krásné vily. Adolf Loos ji považoval za svou nejkrásnější stavbu a společně s manželi Millerovými v ní dokonce oslavil svoje šedesátiny.
0: Teď se Millerova vila v pražských Střešovicích po více než roce a půl znovu otevřela návštěvníkům.
1: Zavřená byla dlouho kvůli havarijnímu stavu střešní terasy a její rekonstrukci využilo Muzeum Prahy taky k renovaci všech interiérů.
0: Návštěvníci se tak nově můžou podívat i do 6 dosud nepřístupných místností, třeba hovorny nebo pokojů pro hosty a služebnictvo.
1: A přímo do Millerovy vily se vypravila i naše reportérka Alena Rokosová.
2: Tady začalo zatýkat terasou a v době přívalových dešťů třeba v létě, tak nám tady protýkala voda do interiéru. Takže byla rekonstrukce terasy, ale v momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
3: Vysvětluje důvod rok a půl dlouhého uzavření vily ředitel Muzea Prahy Ivo Macek. Rekonstrukce terasy vyšla na 15 milionů korun a renovace interiéru pak na dalších téměř 5 milionů.
2: My jsme byli schopni znova obnovit 6 místností, které dříve nebyly přístupné pro veřejnost, protože tam byly kanceláře.
3: Před tím uzavřením v únoru 2025, jaká byla návštěvnost Millerovy vily?
2: Zhruba 6,5 tisíce lidí ročně. My se chceme dostat teďka na aspoň 10 tisíc. Uvidíme, jak to ta vila unese.
3: Millerova vila je dílem Adolfa Loose a jeho spolupracovníka Karla Lhoty. V letech 1928 až 1930 si je nechal postavit stavební podnikatel František Miller. Zájemci ji mohou navštívit v rámci komentovaných prohlídek, kterých bude nově více než dosud a zaměří se na různá témata. Přiblíží například osobnost Millerovy manželky Milady a osud vily po roce 1948, říká kurátorka vily Eliška Zlatohlávková.
4: Jediná dcera Millerových Eva v roce 1948 se svým manželem emigrovala do Velké Británie a zůstali tady v domě oba manželé. V počátku 50. let jim ten dům byl zcela vyvlastněn, zabaven a Millerovi mohli žít tady jenom v omezeném prostoru.
3: Po smrti Františka Millera v roce 1951 zůstala Milada Millerová v domě sama.
4: Postupně ji tedy odsunuli do pokoje pro hosty dnešního a do vedlejšího pokoje pro služky. Ale v 60. letech se zde vystřídali i původně depozitáře Národní galerie, depozitáře Umělecko-průmyslového muzea, pak zde sídlilo i státní nakladatelství a ústav marxismu-leninismu. A do roku 68 tady Milada žila a musela přihlížet necitlivému zacházení s interiérem. A byla to ona, která aktivovala i světové architekty, psala dopisy i ministerstvu kultury a vyzývala k ochraně tohoto významného domu.
3: A právě ty prostory, které jste zmiňovala, kam ona potom byla přesunutá, jsou ty, které se teď nově otvírají.
4: Ano, je to tak. V tom roku 2000, když se vila otevírala veřejnosti, tak ještě nemělo muzeum zázemí, jako máme nyní dnes ve vedlejší budově. Takže tyto prostory, které byly nedochovány nebo nejvíce poničeny a nevědělo se, jak vypadají, neexistovaly fotografie nebo nevíme o nich, tak ty byly přeměněny na ty administrativní prostory. A nyní jsme využili ten luxus, že máme zázemí vedle, tak jsme se rozhodli ty prostory uvést do toho původního stavu a navrátit zase té vile celistvost.
3: Prvním zrekonstruovaným prostorem, do kterého návštěvník po příchodu do vily vstoupí, je hovorna.
4: Takže jsme tady nechali vyrobit nábytek, který tady podle toho popisu byl. A i ta barevnost je původní.
3: To je pro posluchače žlutý nábytek, fialové stěny. A hovorna byla využívána k čemu?
4: Pro přijímání hostů, kteří nebyli pozvaní dál, jednoduše řečeno. Vyřizovali se zde třeba přijímání pošty. Skutečně to byla taková trošku úřední místnost, která sloužila pro vyřízení té zběžné komunikace. Proto je tady ten psací stůl, víme, že tady byla ta lavice.
3: Do dalších nově zpřístupněných pokojů musíme vyjít po schodišti.
4: Tady potom v roce 2000 byla badatelná a tady tedy byl pokoj pro hosty. Původní kusy toho nábytku, co tu byly, tak to jsou zatím tady jenom ty hodiny. Ještě přibude barokní almara. A ta se ještě musí zrestaurovat spodek. To je skutečně z majetku Millerových. Ale z popisu víme, že to byla neorenesanční postel a potom zbytek nábytku Biedermeier. A jediný tento pokoj byl tady kompletně zařízený tím historickým nábytkem. A tady k tomu pokoji pro hosty vlastně přiléhá hygienické zázemí, toaleta a umyvadlo. Ukážeme si zázemí domu. Tady je to právě ten apartmán pro služky, to je vlastně celé tady nové. Tady byly původně kanceláře. Dochovaly se náčrty Karla Lhoty, takže víme, jak ten pokoj tady vypadal, ale pravděpodobně možná ani nikdy nebyl realizován. Oni většinou služky docházeli sem do práce a tady měla Milada Millerová potom uchovávané jako svoje ještě vzácnosti, šperky a i nábytek. Pak měla tady k dispozici toaletu, ale oni tady i odpojili boiler. Ještě i s Františkem z začátku měli ten budoár a pánskou pracovnu, tam pak i spali a postupně ona potom skončila tady nahoře, vlastně v tom jako pokoji pro služebnictvo.
0: Nově otevřenými místnostmi Millerovy vily nás provedla kurátorka Eliška Zlatohlávková. A pokud máte chuť na delší procházku, tak doporučujeme poslouchat sobotní víkendovou přílohu.
1: Jsem zvědavá, jestli doporučení taky dá Jana Podskalská, filmová kritička, která za námi míří proto, aby řekla, jestli stojí za to navštívit nový film Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli. Jsme zvědaví.

0: Devadesátiny amerického skladatele Stevea Reicha.
1: Minimalismus prý nesnášel, přesto se stal jeho velkým klasikem.
0: Reichovy zásadní skladby Do sedmého nebe vybral a komentuje Pavel Klusák.
1: V sobotu 3. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Zůstáváte s Vltavou, taky hudbou Alfreda Schnittkeho, první částí Svity ve starém slohu pro housle a klavíra.
1: A teď budeme mluvit o filmu. Tom Cruise tentokrát nezachraňuje svět jako Ethan Hunt, ale jako excentrický miliardář Digger. Do kin vstupuje očekávaný nový snímek oscarového režiséra Alejandra Gonzálesa Iñárritua, no tak to snad. Iñárritua, děkuju, Jano. A pouští se do apokalyp, děkuju, Jano, že jste to takhle vybrala, tento vynikající snímek s několika jazykolami, do apokalyptického příběhu s pořádně vysokým rozpočtem. A tak už Janu Podskalskou, naši milou stálou spolupracovnici a filmovou publicistku, vítám ve studiu. Vítejte, Jano.
2: Já děkuju za přivítání a příště si vyberu lepší film.
0: Patří Digger k těm filmům, které natchnou, nebo máte výhrady, Jano?
3: No, já patřím spíš k těm, kteří jsou, řekněme, trochu v rozpacích, byť si myslím, že stojí určitě za viděnou. Ten Iñárritu se tentokrát vlastně zařadil po bok tvůrců, kteří už řadu let, vlastně prakticky od 60. let, apelují na to, že lidstvo je trošku, se blíží ke zkáze a že se špatně chová k planetě. V těch posledních letech to samozřejmě se vyhrotilo různými ekoagitkami, jenom připomenu třeba Adama McKee a jeho film K zemi hleď, nebo úžasné a úžasnou animovanou alegorii Kočičí Odysea, ale taky třeba už v 60. letech natočil svoje zamyšlení nad lidstvem a nad hrozbou zbraní hromadného ničení. Stanley Kubrick, asi jeden z nejlepších filmů, Doktor Divnoláska. A tentokrát se Iñárritu rozhodl, že vlastně se trošku zařadí k ním a vybral si jako příběh ropného magnáta, texaského magnáta, takového obtloustlého, už trochu vypelichaného chlapíka, který nicméně je velice bohatý a který těží ze svých ropných různých plošin, především v Grónsku, o které tady v tom filmu vlastně jde. A my ho sledujeme, jak žije ve svém přepichovém sídle, mezi takovými vycpanými zvířaty a různými kožešinami, které staví jakoby na odiv, což je paradoxní vzhledem k tomu, že tady vlastně se obklopuje symboly přírody, ale ve skutečnosti svým podnikáním ničí. A který se rozhodne, když tady se provalí, že udělají nějaké zásadní pochybení, které se samozřejmě už nějakou dobu trvá, ale on ho nevnímá, nebo respektive odmítá ho vidět, protože nechce si nechat nic diktovat, tak se začne tvářit, že vlastně on bude tím, který naopak planetu spasí.
1: A do jaké míry se Digger liší od toho, co od režiséra Alejandra Gonzálesa Iñárritua známe z těch filmů jako Birdman, Kočičí Odysea, Revenant nebo Babel?
3: Kočičí Odysea to není, jenom opravím, to je litevský režisér, nicméně natočil třeba 21 gramů nebo Babel a taky Revenant, ano, ze Zmrtvých vstání. Jsou to vlastně vždycky dost podobné filmy, nějak to vždycky zajímala taková ta témata ztráty, bolesti, smrti, nějakého vykoupení a to si myslím, že se do jisté míry objevuje i v Diggerovi. Tentokrát ale zvolil hodně neobvyklou formu, tam šel skutečně dál a jako vždycky splétá nějaké linky nebo různé vrstvy toho příběhu, ale on tentokrát to vlastně hraje formou metadivadla, takže my sledujeme vlastně jakousi inscenaci příběhu nebo inscenaci hry, vlastně nějaké hry, na kterou bychom měli spolu s ním přistoupit. A jsou tam zajímavé hlavně různé jednotlivosti, výborné postřehy. Je tam třeba skvělá řeč Diggera, který se nakonec ujme toho velení, aby spasil planetu po té, co tady ohrozí sám, kterou má v OSN v takové sterilizované společnosti, kde vlastně všechny nařkne z toho, že on za nic nemůže, protože oni ho včas nezabrzdili a on vlastně celou tu dobu jenom makal na celé to lidstvo, protože všichni chtějí ty levnější energie, levnější letenky, lepší živobytí, ale samozřejmě levnější. Takže tam jsou takovéhle libůstky, které jsou zajímavé, ale přišlo mi, že jsou zajímavé spíš jenom ty samotné situace, že v celku vlastně ten film působí poměrně chaoticky. Hrozně obtížně se v něm člověk orientuje a i když je Iñárritu výborný, především obrazový vypravěč, tady mu opět pomáhá kamera Emanuela Lubezkého, s kterým často spolupracuje, která vlastně má nádherné dlouhé záběry, třeba v tom takový jako amfiteátr, záběr na amfiteátr, všechny ty různé detaily jeho toho luxusního sídla. To je nádherná práce, nebo ty designové vlastně jako vychytávky v tom filmu, ale je to podle mě velmi předimenzované v tomto případě.
0: Jaký je Tom Cruise v té netypické poloze a pro koho ten film vlastně je? Má šanci oslovit dostatek diváků na to, aby nákladný projekt uspěl v kinech?
3: Tom Cruise je skvělý, musím říct, že ten si to skutečně užil a že asi si tak trošku myslí možná i na Oscara, nevím, jestli je to vyloženě Oscarový výkon, ale dlužno říct, že po všech těch akčních rolích, kde jsme ho viděli, tady si svého, pardon, Diggera velmi užívá. Jestli to bude stačit na to, aby přitáhl hodně diváků do kin, to si netroufám odhadnout, jenom připomenu, že ten film původně měl rozpočet 130 milionů dolarů, nakonec přesáhl 160, až se říká někde 180, což je poměrně hodně i na dnešní americké filmy. Takže Warner Brothers asi se trošku chvějí, jestli tady se jim ty peníze vrátí. Nejsem si tím jistá, protože už to, co jsem říkala, vlastně v tomhle případě je to zajímavé ho vidět, ale myslím si, že forma převážela trochu nad obsahem a že třeba film, o kterém jsem mluvila na začátku, doktora Divnolásku, určitě netrumfl.
4: Strhující apokalyptická podívaná anebo přestřelená hollywoodská extravagance. No, posuďte sami nový film Digger. My jsme o něm mluvili s filmovou publicistkou Janou Podskalskou. Děkujeme za návštěvu, Jano.
3: Já díky za pozvání. Krásný den.

0: Nehraje snad asi jenom heavy metal a proslul skladbami jako Shape of My Heart, Desert Rose, Englishman in New York, Fields of Gold anebo Fragile. Britský zpěvák a multižánrový muzikant Sting právě dnes slaví 75. narozeniny.
1: Jak to, že dokáže tak umně propojovat pop s prvky roku, jazzu, reggae, soulu i klasické hudby? A v čem spočívá jeho genialita?
0: I o tom byl náš včerejší akcent, který si stále ještě můžete poslechnout v podcastové aplikaci Můj rozhlas, anebo taky na našem webu vltavarozhlas.cz.
1: A důkazem o Stingově mimořádné eklektičnosti je i následující skladba Russians.
0: Do té nestárnoucí muzikant použil melodický motiv z romance pro orchestrální svitu Poručík Kyže od Sergeje Prokofjeva.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dluhy za zdravotní nebo sociální pojištění by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři. Od roku 2028 by je mohli nahradit pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí. Slibuje si od toho větší efektivitu a také úspory. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Pražské muzeum Kampa otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich za tvar figury sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové a další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje díla 3 umělců, včetně malíře Mikuláše Metka. A čekejte většinou polojasno, na východě bude až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech 18 až 21. V 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré páteční dopoledne. Už teď můžeme slíbit, že následující hodina Českého rozhlasu Vltava nebo našeho vysílání na Vltavě bude opravdu hudební. 40 let na české alternativní scéně slaví brněnská kapela Dunaj. Výročí připomene speciálními koncerty s řadou hostů, archivními materiály a taky s novým videoklipem. O návratu Dunaje, jeho proměnách i dalších plánech budeme tady ve studiu už za chviličku mluvit s Josefem Ostřanským a Pavlem Koudal. No a potom trošku změna žánru, 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Tohle je název velkého sborového projektu, který ve dvou koncertech 6. prosince rozezní Smetanovu síň obecního domu v Praze. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Eliase Grandiho propojí sílu profesionálního orchestru s energií amatérských sborů z celé republiky. A my jsme pro vás natočili reportáž s jedním ze zúčastněných sborů. Nabídneme ji přibližně za necelou půl hodinku.
2: Protože budeme mluvit o kapele Dunaj, tak si taky zahrajeme písně Je to jak a jezero lososů, to bude následovat už v zápětí a potom dál v hodině taky Antonín Dvořák, Najpong Trio nebo Daniel Kahn. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kapela Dunaj s Janou Vébrovou a píseň Jezero lososů na vlnách Českého rozhlasu Vltava 8 minut po 9 dopoledne.
1: Dunaj slaví 40 let od svého vzniku, výročí připomene třemi speciálními koncerty v Brně, Bratislavě a v Praze a současná sestava se při nich potká s celou řadou hostů a taky nabídne ohlédnutí za historií kapely, která je propojená s brněnskou alternativní scénou Jiřím Kolšovským anebo Ivou Bitovou.
0: O 40 letech Dunaje, návratu na scénu i o tom, kam kapela směřuje dnes. Budeme mluvit s kytaristou Josefem Ostřanským, který je s námi ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A taky s bubeníkem Pavlem Koudelkou, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno z Brna.
1: Josefe, Pavle, otázka na vás na oba. Když se řekne Dunaj a 40 let, co se vám vybaví jako první? Můžeme začít Josefem.
2: No, teďka se mi vybavuje hodně to, co bylo, i když já vůbec nejsem archivář, ani vlastně mě to nějak moc vždycky nezajímalo, co se stalo, co už je za mnou. Protože třeba dávám dohromady takový slideshow, který bude vlastně teďka na těch našich koncertech s fotografy, který mám rád, Bohdanem Holoubíčkem, Ivanem Prokopem a další jako naši vlastně přátelé. A to, co objevuju, je hrozně zajímavý, jo, a vlastně přemýšlím i na tu historii, protože my slavíme 40 let, ale těch zvláštních pohledů na to, jestli to je 40 nebo 43, nebo je to jenom 39, je tolik. Teďka jsem rozdal na internetu, tak vlastně zjišťuju, jestli opravdu máme 40 let a užívám si i to archivování.
1: Pavle, a co vy, co si vybavíte za ty 4 dekády, především vy, nějaký konkrétní koncert, období, moment?
3: No, já bych tak jako nějak, když se na to dívám zpětně a ohlížím, tak si to definuju, že kapela Dunaj je můj hudební domov, kde jsme zažili hrozně moc koncertů, jezdili jsme po Evropě, krásné místa jsme navštívili a navštěvujeme, takže je to pro mě takový krásný hudební příběh.
0: Co podle vás zůstává společné tomu původnímu a současnému Dunaji? Co naopak za těch 40 let se ve vašem způsobu hraní třeba nejvíc změnilo?
2: Tak způsob hraní se určitě změnil asi spíš nějaké preciznosti, když možná dřív jsme cvičili víc, nebo více času jsme tomu věnovali, než dneska. Ale myslím, že co nás nejvíc spojuje, že když jsme spolu na tom pódiu, tak vlastně nemusíme vůbec na něčím přemýšlet nebo na něčím uvažovat. To napojení je ohromný a je to vlastně taková velká radost pořád, že nám to takhle funguje.
1: A vidí to Pavel stejně?
3: No, já to vidím tak, že my jsme měli taky nějakou takovou delší pauzu, kde se naše cesty rozešly. V té pauze, začátkem té pauzy Jirka Kolšovský opustil tenhle svět a my jsme vlastně čerpali a nabývali nové zkušenosti hudební, každý po svojí linii. A ty vlastně teďkon po našem návratu krásně zúročujeme a dáváme je do těch našich nových písní.
1: No a tak jak bylo potom těžké najít novou, po 20-leté pauze, najít novou podobu Dunaje bez hlasu a osobnosti Jiřího Kolšovského?
2: No určitě to nebylo jednoduchý. Jakoby nechtěli jsme určitě nic kopírovat, dělat svůj vlastní revival. A myslím si, že Vladimír se toho velmi dobře ujal a vlastně deska, která na to navázala za vodou, to dokazuje. A to, že vlastně jsme dřív, nebo ne dřív, ale úplně jsme začínali vlastně s Ivou Bitovou, tak třeba mě osobně ten ženský element chyběl v kapele, protože pořád jenom 3 chlapy, není to úplně ono. No a tak jsme hledali, našli jsme Janu a myslím si, že to byl skvělý výběr a mám z toho obrovskou radost.
0: Co její příchod změnil na zvuku, na fungování kapely?
2: Změnil na zvuku, její hlas je úplně jakoby skvostný a určitě ten ženský element se tam hodně objevil a myslím, že to je to, ta hudba je stále průrazná, ale myslím, že je jemnější.
1: Pavle, Jana Vébrová je přibližně stejně mladá jako Dunaj. Po 40 letech se tedy v jedné kapele potkávají hned 2 generace hudební zkušenosti. Co si navzájem předáváte?
3: Já bych chtěl říct, že Jana je velmi dobrý parťák, takže do té naší skupiny zapadla velmi rychle a vlastně hrozně rychle se stala právoplatným členem kapely. A vnesla do toho samozřejmě spoustu nové energie, krásně vyklenuté zpěvy, jo, melodie krásně vyklenuté. Posunulo nás to dál, což jsme se shodli, že potřebujeme po desce za vodou posunout zase dál a to se stalo díky i právě, že díky tomu, že jsme přijali mezi sebe Janu Vébrovou.
1: Josef tady pokyvuje hlavou, je to tak?
2: Ano, je to tak. Řekl to moc hezky Pavel.
0: Josef Ostřanský, Pavel Koudelka zůstávají našimi hosty. My pokračujeme v hudebním výběru s písní Je to jak.

0: Zůstáváte s Vltavou i kapelou Dunaj. Píseň je to, jak dozněla 2:15.
1: Našimi hosty stále kytarista Josef Ostřanský a bubeník Pavel Koudelka. Pavel nás nevidí, protože sedí v brněnském studiu Českého rozhlasu, tak jenom pro jeho a pro vaši informovanost, milí posluchači. My jsme s Josefem teď trošku přepočítávali během té písničky Je to jak. Dunaj sice slaví něco kolem 40, to už jsme před chvilkou vysvětlovali, ale vlastně ten nový Dunaj slaví 17 let. Za rok to tedy bude plnoletost. Vy jste, Josefe, mladá kapela?
2: Ano, já jsem si uvědomil, že jsme vlastně teenagerovská kapela a je to vlastně hodně fajn, protože to spektrum pak toho publika se nám rozšiřuje.
0: Jednou z těch narozeninových akcí je i nový videoklip, právě odezněné písně. Je to jak, proč jste sáhli po starší písni vlastně s Alba za vodou? Kdo v něm účinkuje v tom videoklipu?
2: Tak ta píseň vlastně vznikla asi v roce, jak to nevím přesně, tak asi 94 nebo 95, kdy jsme natáčeli album Dunaj 4 nebo Dunaj 4. A to album bylo vlastně takový asi rokově nejtvrdší a tahle písnička byla taková jemná a vlastně ten podklad připravoval Vladimír s Jirkou Koršovským a teďka jsme ji našli, když se točil film Dunaj vědomí, tak se najednou jakoby v tom studiu u Folkmana Mitkého, kde jsme to natáčeli u Freiburku, tahle píseň vynořila a my jsme ji chtěli zpracovat nově a udělali jsme ji a máme z toho obrovskou radost.
1: K těm 40. chystáte hned 3 výroční koncerty. Brno, Bratislava, Praha, každý bude trošku jiný. Pavle, podle čeho jste vybírali hosty? Co od těch možná neobvyklých muzikálních spojení čekáte?
3: Tak jednak jsme vybírali hosty, kteří jsou s námi spojení, třeba Petr Váša, já jsem hrál dřív ve Skopcích a Petr nás má hodně rád.
1: Mimochodem, Petr Váša byl nedávno v pondělí hostem naší vizitky, takže si mohou posluchači ještě podívat na našem webu na rozhovor s Petrem Vášou, to je jenom tak doplnění dál, když jsem vám do toho skočila.
3: Potom bude Jirka Hradil, který je náš příznivce, stejně jako Venca Bartoš. A v Brně se vlastně podařilo, daří zrealizovat to, že s náma zahraje velká dechová sekce kapely B-Side Band, kde bude 10 hudebníků, saxofony, trumpety a trombóny a budou hrát s náma naše písně v Brně na Flédě 10. října v sobotu. Takže to bude takový velký a budeme vlastně takový Dunaj Big Band.
0: To velké dechové obsazení bude určitě velká změna, které vaše skladby se pro takovou podobu nejvíc nabízely.
3: Oni si vybrali sami, dostali od nás materiál, který bychom chtěli hrát, nějakých 18 písní a je to vlastně takový průřez od té naší třetí desky Dudlaj až po naší poslední desku Mňau. Takže je tam i legendární Overtura 3, která je čistě instrumentální. Je to takový, my jsme touhle písní nebo skladbou zahajovali naše koncerty před časem a vždycky to ty lidi a i nás tak jako hodně dobře nakoplo. Kluci stáli kolem mě, zády k publiku a bylo to takový hodně silný rozjezd.
1: Tak tohle je pozvánka na příští sobotu do Brna, na Dunaj. My se přesuneme v čase ještě o 2 měsíce dál, a to na 10. prosince do Pražského paláce Akropolis. Tam to bude taky koncert, co se hostů týká, velmi početný. Dorazí Pavel Fajt, 8Kid, Milan Zeiss, Bára Zmeková, právě Petr Váša, Václav Bartoš. Josefe, už se rýsuje, co během toho večera zazní a jak se podaří všechny tyhle osobnosti dostat do toho jediného programu?
2: Právě taky se na to hodně těšíme, protože chceme, aby to bylo pestrý, aby to bylo zábavný, taky chceme, aby to nebyl klasický koncert, který hrajeme, který je třeba 1:20, ale aby to mělo opravdu ty 2 hodiny a užili jsme si to společně. A taky tam bude mít vlastně sekci malou dechovou, protože Klarinet Factory bude hrát s námi 2 písně. To se ještě takhle úplně ten

0: finální jako program nemáme úplně ujasněný, protože nechceme to mít nějak nalajnovaný. Chceme, aby to bylo tak jako samovolně plynulo.
1: Určitě přijměte pozvání na koncerty do Brna, Bratislavy i Prahy, ale pokud byste se na ně nedostali, tak 10. prosince laďte Vltavu. Právě ten pražský koncert Dunaj budeme vysílat živě. Josefe, vy už jste taky mluvil o těch archivních fotografiích, videozáznamech ze 40 let Dunaje. Ty se budou promítat před koncertem i po něm. Je tam něco, co vás samotného po těch letech třeba nejvíc překvapilo?
0: Nevím, jestli překvapilo, a co se mi nejvíc líbilo, že my vlastně na těch fotografiích, hlavně úplně těch prvních, máme v sobě neuvěřitelnou radost, že se všude chechtáme téměř, jo. I když na těch koncertech se umíme i zamračit, ale to už je asi, že člověk je nějak uzavřený do sebe, potřebuje se více koncentrovat, ale ty fotky, které jsou vlastně okolo toho hraní a z toho našeho života, jsou velmi pěkný a veselý hlavně.
2: Poslední album Mňau jste nahráli všichni společně, včetně zpěvu, skoro bez následného editování. Tak pánové, máte už nějaké nové písničky nebo nápady, které by se mohly stát základem pro nové album?
0: Budeme hrát jednu novou píseň, jmenuje se Scream a myslím si, že zase směřujeme někam trošku, že to chceme posunout dál.
2: Ještě to Pavel doplní?
3: Je to tak, tahle nová píseň nás posunuje do dalších dimenzí našeho putování hudbou.
1: Josef Ostranský, Pavel Koudelka, 40 let kapely Dunaj jsme si připomněli v našem vysílání. Pánové, mějte se krásně, děkujeme.
0: Děkuji moc.
3: Děkujeme za pozvání, nashledanou.

0: Kdo tady mluví o donášení?
1: Už jste byl na svačině?
0: Proslulá audience Václava Havla.
1: Tentokrát s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou.
0: Poslouchejte v premiéře v sobotu 3. října na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Naipunk Trio, Thelonious Monk, autorem té původní skladby. Nahrávka z roku 2016 v 9 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Přesně takhle se jmenuje velký sborový projekt, který už v prosinci propojí v Pražském obecním domě stovky sborových zpěváků se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
0: Zúčastní se ho kolem 40 amatérských sborů z celé republiky a chybět mezi nimi nebude ani Pražský komorní sbor Ad Libitum.
2: A tak se na jeho zkoušku vydal náš kolega z hudební redakce Zdeněk Havlíček.
3: Je 24. září po 7. hodině večerní. Nacházíme se v komorním sále konzervatoře Jana Dejla, kde právě zkouší Pražský komorní sbor Ad Libitum, tedy jeden z mnoha sborů, které se 6. prosince zúčastní projektu 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Sbormistrem tělesa je Jan Kijovský. Jene, představte nám prosím váš sbor.
4: Tak my jsme jednoduše parta dospělých, které spojuje radost z vícehlasého zpěvu. 24 zpěváků, 2 hodiny týdně, 2 víkendová soustředně ročně, nic víc, ale ani nic míň. Takže v tom krátkém omezeném čase se snažíme nějak precizně se zpívat dohromady, nastudovat skladby, které by přinesly radost nám i našim posluchačům. A jelikož název Ad Libitum znamená v překladu dle libosti, tak jsou to skladby opravdu různých stylů a žánrů. Rádi zpíváme jak duchovní hudbu renesančních mistrů, tak i světskou hudbu pozdějších období, romantickou hudbu, úpravy lidových písní, nebo třeba latinsko-americkou hudbu, gospel či jazz. Zrovna příští víkend se zúčastníme soutěže Jirkovský písňovar, kde sbory zpívají populární písně vokálních skupin. Takže se vlastně snažíme dělat veškerou hudbu. Já vždycky dělím hudbu na tu dobrou a na tu špatnou.
3: Proč jste se přihlásili do 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii? Co od tohoto projektu očekáváte?
4: Tak já už jsem před 2 lety zaznamenal projekt 1000 hlasů Adventu, ale bohužel už bylo na přihlášku pozdě. Tak jsem rád, že se podobný projekt znovu opakuje a slibuju si od toho velkou oslavu lidského hlasu. Koncert je opravdu nabitý těmi krásnými sborovými skladbami, ať už Janáček nebo Dvořák, ale také Orfova O Fortuna nebo Handlovo Haleluja, to bychom si v komorním obsazení sami těžko zaspívali. A navíc tady to máme ve Smetanově síni a se skvělým orchestrem Českého rozhlasu, takže na to rozhodnutí, na to jsem ani nepotřeboval mozek, to by stačila mícha.
3: Komorní sbor Ad Libitum se tedy 6. prosince také zúčastní ryze nekomorní akce 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Co si od tohoto projektu slibují někteří jeho členové?
5: Mně se na tom líbí, že právě je to takový velký projekt, že my jsme takové jako komorní těleso, takže se těším na to, že si zaspívám jako součástí těch 1000 hlasů a že máme na programu třeba písně jako O Fortuna nebo Haleluja, které ještě právě v tom velkém obsazení si myslím, že budou znít skvěle a že to bude zase jako trochu jiný zážitek.
6: Já se těším na to, že budeme součástí jako sbor komorní většího celku. Myslím, že to je zkušenost pro komorní sbor zajímavá, že budeme moci splynout s ostatními hlasy. Těším se na to, že si zaspíváme skladby, které jsou určené spíše pro větší tělesa, pro větší sbory, které bychom si jinak zaspívat nemohli. A těším se na tu atmosféru. Těším se na to místo, kde budeme. Těším se, že budeme zpívat společně s ostatními sbory z různých míst z celé České republiky.
7: Já se těším na ten zážitek, že nás tam bude opravdu tolik a myslím si, že i pro posluchače to bude něco, co se nedá srovnat s nahrávkou na CDčku a věřím, že to bude nezapomenutelný.
3: Program 2 koncertů 6. prosince bude opravdu velmi pestrý. Na kterou skladbu se nejvíce těšíte?
8: Já se těším na Lásku opravdivou.
9: Já se nejvíc těším na Carmina Burana O Fortuna, úplně nejvíc. Je to strašný banger a vždycky, když to zpívám, tak z toho mám prostě husí kůži, takže na to se velmi těším.
10: Já se taky nejvíc těším na Carmina Burana O Fortuna, protože jsem to zpívala s dětským sborem, když jsem byla malá. A já mám ráda takové návraty.
11: Já se nejvíc těším na In Paradisum od Fureho.
12: Já se těším na Handlovo Haleluja, protože myslím, že v tom obsazení to opravdu vynikne.
13: Já se těším na nového šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu,
14: pana Eliase Grandiho.
13: Ano.
0: To byla reportáž ze zkoušky Pražského komorního sboru Ad Libitum, který taky uslyšíte 6. prosince ve Smetanově síni obecního domu.
2: A nejenom samozřejmě ve Smetanově síni obecního domu, ale i tady u nás na Vltavě. Všichni se zúčastní velké sborové akce 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. A pro nás u sboru Ad Libitum natáčel kolega redaktor Zdeněk Havlíček.

0: Adolf Loos, Nestav malebně.
1: Na prohlídku pražské Millerovy vily, která se znovu otevírá návštěvníkům, zve Michaela Vrchotová s historičkou umění a vedoucí Millerovy vily Eliškou Zlatohlávkovou a profesorem dějin umění a architektury Jindřichem Vybíralem.
0: V sobotní víkendové příloze 3. října a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dospíval Daniel Kahn v nahrávce z roku 2019. Posloucháte páteční ranní mozaiku 2 minuty před 9:45.
1: Pojďme se teď společně s filozofem a překladatelem Petrem Šourkem vydat po stopách Platónova způsobu psaní. Vysvětlí nám, proč slavný antický filozof rozhodně nebyl úča.
2: Když jsem studoval v Řecku, do univerzitní učebny si pravidelně chodil lehnout pes. Ležel vzadu za lavicemi a nikomu nepřekážel. Po vyučování šel, chtěl jsem říct domů, ale ten pes žádné doma neměl. Odbelhal se, jak přišel. Na 3 nohách. Pojmenoval jsem ho Tripody, trojnožka, a to jméno se mezi spolužáky ujalo. Jsem tam dostal zbytek svačiny. Jednoho dne jsme si všimli, že trojnožka nestahuje k tělu levou přední, ale pravou zadní tlapku. Chodil tedy na 3 jiných nohách než včera, ale jen do večera. Ráno se variabilní invalida belhal zase na 3 jiných nohách. Na trojnožku jsem si vzpomněl, když jsem pracoval na Sokratově obhajobě. Sokrates měl ve zvyku zaklínat se psem. Také v obhajobě, kterou napsal Platón, vzývá psa. A pro psa, Aténiané, říká Sokrates, jako by se dovolával Boha. Živě jsem si představil 1000hlavé shromáždění u aténského porotního soudu. Jenom soudců tu bylo v porotě 501. Kolem musela být spousta dalších lidí. A nebyli tam jenom lidé, byli tam i psi. Nějaký ten starověký trojnožka ležel vzadu s lavicemi a čekal na zbytky ze svačiny. Možná ho vyprovokoval kluk klackem, nebo jen tak z nudy vyštěkl. Jak se ozval, Sokrates se k němu odvolal jako k autoritě. Obřadně řekl, a pro psa, Aténiané. Připsal jsem do scénáře Sokratovy obhajoby psa, na paměť našeho trojnožky. Pes štěkne a Sokrates praví obřadně, jako by se dovolával vyšší autority. A pro psa, Aténiané. Sokratovu obhajobu jsme nejdřív nahrávali jako audioknihu. Psa hrála Fenka Tauri, štěkat se jí moc nechtělo. Museli jsme ji zlobit, aby podala patřičný výkon. Teď hrajeme Sokratovu obhajobu v divadle a tam psa nemáme. V roli psa účinkuje herec. Není to náročná role. Je to opravdu jen štěk. Pes má v textu jen jedno delší vrrrva. Naučil jsem se to. Psa občas alternuju. Zkuste si představit, že se mnou sedíte na scéně. Od začátku představení čekám na svůj štěk. Jaroslav Dušek v roli Sokrata se pomalu, ale jistě blíží k místu, kde mám podle scénáře štěknout. Kde to přesně bude? Upřímně zase nevím. Slyšel jsem to mnohokrát. Jardův text znám a přesto si pořád nejsem úplně jistý, kdy ten moment přijde. Sokrates totiž ve své řeči meandruje. Uhýbá jako stará řeka, která teče velikými oblouky a množstvím slepých ramen širokým údolím. Motivy na sebe přirozeně navazují, ale kdy, co přesně po čem, se nedá snadno říct. Tohle je velký kumšt napsat. Platón dal dohromady řeč, která je zcela nerétorická, programově antiřečnická. Je napsaná tak, jako by ji nikdy nikdo neskomponoval. Působí improvizačně, spontánně. Je to řeč muže, který nikdy nic nenapsal. Platónův Sokrates mluví před soudem, jako by stál na rohu tržiště a povídal si s náhodnými kolem jdoucími. Ze psí perspektivy vidíte, co Platón nebyl. Platón nebyl úča. Úča pro své posluchače ochotně sestaví výtah a seznam a všechny body hezky hierarchicky seřadí, jak jdou za sebou. Úča je korektní až běda. I politicky. Upozorňuje bez ustání na všechny možné chyby v uvažování a vyjadřování. Má dlouhý seznam všemožných zkreslení a pro každou lidskou chybu má pěkný anglický název. Řešíte prázdnou kostku na dešťovku? Zeptejte se Úči. Úča vám řekne, jak sucho řeší filozofie. Je jedno, jestli vychází ze statistiky, z kompilace nebo ze svého dojmu. Úča je vždy připraven poradit, udělá ze sebe vývod a na něj našroubuje závěr. Platón Úča není. Nikdy vám nevypíše, co si máte ze Sokratovy obhajoby vzít, co jsou hlavní naučení. Od Platóna nečekejte kurz základů a výklad pro pokročilé a seminář pro doktorandy. Platón vám nesepíše fakta Sokratovy obhajoby a neudělá ani doslovný přepis nebo záznam toho, co Sokrates řekl. Platón je záludný, ironický jako jeho Sokrates. Komponuje nekompozici, píše nenapsanou řeč. Platon nechce Sokrata přednášet ani popsat nebo vycpat do muzea. Platon vám neříká, co se stalo. Místo toho to udělá tak, aby se s vámi stalo to, co se stalo s ním, když potkal Sokrata. Platon není profesor filozofie. Je filozofický dramatik, který vám Sokrata zpřítomní tak, abyste se s ním potkali.
1: Tak tohle byla osobní esej o Sokratově, obhajobě, o Platónovi a taky o psovi. Od filozofa a spisovatele Petra Šourka.
0: Pianista Tomáš Výšek, teď ve Třech strážnicích Jaroslava Ješka.

0: 8 minut zbývá do 10. Posloucháte Mozaiku a Vltavu v pátek 2. října.
1: A dnešní vizitka bude patřit architektuře, protože Ondřej Cihlář si přizval teoretika a historika architektury Rostislava Koryčánka. A o jaké architektuře bude řeč, to už nám Ondra řekne sám.
2: Dobré dopoledne, děkuju. No, budem se bavit o fenoménu vlastně panelových sídlišť, protože můj dnešní host je spolupracovník Vladimíra 518, který se spolu s ním objevil v jeho podcastové série Betonoví lidi, který celý ten podcast v několika dílech a bonusových ještě jako přídavcích se věnuje fenoménu právě sídliště v Československu. A je jasné, že celá řada z nás v takových betonových sídlištích vyrůstala, já také chvilku v Praze, v pražských Řepích. A musím říct, že samozřejmě ten fenomén není jenom o té kvalitě bydlení jako takové, těch bytů samotných, ale samozřejmě o celém tom prostředí, které sformovalo celou generaci právě třeba kolem Vladimíra 518 a vlastně jeho streetové kultuře. Takže budeme se bavit o všech možných aspektech a moc se na to těším.
1: Nejenom mezi paneláky nás zavede Rostislav Koryčánek společně s Ondřejem Cihlářem už za malou chvilku. Poslouchejte dnešní vizitku. Ondro, ať se to povede.
2: Já se těším, děkuju.
0: Premiéra nás čeká zítra v sobotním dramatu Audience Václava Havla, což je známá tragikomedie o jednom prazvláštním pracovním pohovoru, aktovka, která stála u zrodu celé série her o disidentu Ferdinandu Vaňkovi.
1: Koho uslyšíme? Ivana Trojana a Martina Mišičku. Nenechte si tedy ujít zítra odpoledne. Naše sobotní drama začínáme v 15 hodin a mimochodem premiéru téhle hry uvede rozhovor Vladimír Merta. Bude vzpomínat na natáčení původní audience s Václavem Havlem a Pavlem Landovským.
0: Poslouchejte tedy i zítra. Krásný pátek a celý víkend, který je před námi. Vám ze studia přejí Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuninkových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy. Řekl to premiér Andrej Babiš z ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď řeší případ jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. V klášteře Plasy dokončil Národní památkový ústav rozsáhlou obnovu barokní sýpky a opatské rezidence se zahradou. Práce za desítky milionů korun lidem zpřístupňují nové prohlídkové trasy, které ukazují původní architektonický záměr celého areálu. A čekejte většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech 18 až 21. V 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Panelové sídliště mi přišlo unikátní v tom, že se kolem něj roztáčí celý systém různých vztahů. Je to největší československý experiment, který se odehrál, protože celý ten záměr postavit co největší množství bytových jednotek v co nejkratším čase a co nejúsporněji měl obrovské důsledky na stavebnictví, architekturu a urbanismus, ale také na to, co bylo nutné realizovat, aby bylo možné vybavit všechny nové byty také spotřebním zbožím a nábytkem, říká teoretik a historik architektury Rostislav Koryčán, který k nám přijel z Brna, my ho v dnešní vizitce na Vinohradské třídě ve studiu vítáme. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás vítá u dnešní vizitky Ondřej Cihlář. A pokud se vrátíme k našemu dnešnímu hostu, tak Rostislav Koryčánek vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě a sociologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Stál u zrodu architektonického odborného časopisu Éra 21, jehož byl šéfredaktorem. Působil také jako ředitel Domu umění města Brna, byl kurátorem výstavy Paneland a editorem stejnojmenné knihy. Působí na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a je jedním z odborníků, kteří promluvají v nové podcastové sérii na Vltavě Betonoví lidi, za kterým stojí celý tým kolem Vladimíra 518. No a mě by zajímalo, pokud jste hovořil tady v rámci té citace, kterou jsme měli na úvod rozhovoru, který nás čeká, že vlastně vás fascinuje, že výstavba československých sídlišť byl vlastně naším největším experimentem v rámci tedy takového toho masového urbanismu. Tak v čem to považujete pro vás za to nejzajímavější v rámci toho, jak jste to nazval, experimentem? V čem to byl experiment?
2: Experimentování, ten největší československý experiment, ten samozřejmě nadsázka, ale to když to budeme brát, když bychom začali rozebírat, co zatím je, tak možná bychom nakonec s tím i byli ochotní souhlasit. Ten experiment je samozřejmě odlišný způsob výstavby, to, že se připraví panel, který má v sobě dveře, okna, nachystají se bytová jádra, vybaví se kuchyní, staví se ve srovnání s tou konvenční výstavbou dřívější, tak nesrovnatelně rychleji. Je sám o sobě experiment, ale to je pořád ještě málo, protože pokud si, abychom to teda takto mohli nazvat, tak si zároveň můžeme i uvědomit, že to, co se postavilo, sídliště, struktura sídliště, podoba, to, co to umožňovalo, nebylo vůbec, to nebyla známá věc, naprosto neznámá věc, stejně jako způsob zabydlování toho prostoru. Takže tohle vyprovokovalo to, že jsme museli hledat a experimentovat s tím, jak zacházet s tím nově vystaveným prostorem a jak začít bydlet v tomhle vystaveném prostředí. To je pro mě ten největší experiment.
1: Díky za upřesnění. Každopádně pojďme se trošku ohlédnout vlastně za těmi etapami výstavb sídlišť, protože vlastně ta bytová krize, kterou řešila výstavba sídlišť, ta masová v těch největších československých městech a připomeňme si, že v Praze to nebylo jenom jižní město, ale také takzvané jihozápadní a severní město, které obkroužilo vlastně celou Prahu v docela velké vzdálenosti od centra těmi obrovskými sídlišti. Samozřejmě jsou to také sídliště brněnská, některá sídliště ostravská a pak zejména největší československé sídliště bratislavská Petržalka, která vlastně celý ten prostor za Dunajem směrem k Rakousku osídlila vlastně úplně novým městem pro statisíce lidí. Ta výstavba těch sídlišť, těch panelových, o kterých vy mluvíte z těch prefabrikátů, začala vlastně až někdy v 70. letech, protože ta předchozí sídliště, která vypadala jako třeba sídliště Petřiny nebo sídliště Milada v Praze, tak vypadaly trochu jinak. A tomu ještě předcházela výstavba měst, jako je třeba Havířov, ze kterého pocházím já, kde se ale stále minimálně v tom původním, v tom nejstarším Sorelovském centru města stavilo ještě v té blokové výstavbě, nebo alespoň v částečně blokové, kterou tuto původní, řekněme, toto rozmístění domů připomínalo, což pak vlastně ta panelová sídliště úplně opustila. Tak proč vlastně v těch 70. letech nastala tahle ta zásadní změna?
2: My bychom mohli brát tahle, tyhle jednotlivé etapy jako jakési přípravy pro to masové nasazení. A ta kvalitní sídliště, která vznikala třeba Praha Ďáblice nebo Brno Lesná, tak to je ještě v takovém romantickém duchu toho hledání té maximální kvality.
1: Možná i ty pražské Petřiny?
2: Ano, ale zároveň ještě tahle sídliště třeba ještě netrpí tím neduhem, že když se sídliště dostavilo, tak nemělo občanskou vybavenost, nemělo napojení, dopravní napojení na centrum města, nebo chyběla výsadba, chyběly dětská hřiště. To u těchto sídlišť nebylo, tam dá se říct, že s tou výstavou bytovou tak probíhala i ta výstava občanské vybavenosti. Zároveň se pracovalo s jiným měřítkem, než potom v těch obrovských, u těch obrovských sídlišť, které jste uvedl. Pracovalo se s přírodním rámcem. Lesná je jako je dodnes jako nádherné sídliště právě díky tomu, jak se architekti odkazují nebo jak korigují to postavení toho sídliště, tu strukturu na základě vrstevnic. Rokle, která čertově rokle, která je takovou osou, přírodní osou toho sídliště. Zároveň po roce 1970 dochází k tomu, že se dořešila výroba panelů,
1: Těch prefabrikátů.
2: Mm-hmm. To znamená, že se přišlo z nějaké té dílenské výroby na poloautomatické linky a ty umožnily, že se mohlo začít produkovat obrovské množství a zároveň se kompletní stavební činnost převedla na montování panelových staveb. Takže od toho roku 1970 počítejme, že a to můžeme, když se podíváme na ty statistiky výstavby bytových jednotek, tak tam je obrovský nárůst v tom období druhé poloviny 70. let. Je to až 80 až 100 tisíc bytových jednotek ročně, které se produkují. Takže tam potom, ale už tím nedostatkem je to, co se stalo potom i kritikou panových sídlišť. Chybí občanská vybavenost, realizační podniky odjíždí, aniž by dokončili nějakou tu důležitou část, která by umožnila, aby lidé, kteří se už v průběhu výstavy nastěhovávali, tak aby mohli důstojně žít v takovém prostředí, takže se to stávala. Blátivá sídliště, přeplněné autobusy, bez vybavenosti, bez dětských hřišť, kde byl zase ale prostor pro to, aby byla iniciativa jak dětí nebo rodičů, aby uspůsobili, uspořádali, přeorganizovali okolí pro to, aby tam třeba mohli být nějaký plácek na fotbal.
1: Čím to bylo, že to vlastně najednou takhle od těch 70. let vlastně přestalo se komplexně vlastně v těch jednotlivých etapách dodělávat? Byla to ta jako živelnost vlastně té výstavby, která nebo nějakým způsobem vlastně ta organizace těch státních podniků zkrátka na to kašlala, že najednou tahle ta nová velká obří sídliště byla předávána svým obyvatelům právě bez té vybavenosti?
2: Jednak je to socialistický šlendrián, který provázel kompletně celý ten systém hospodářství, nebo nejenom hospodářství. Ale je to také důraz tlak na kvantitu. To znamená, že ty podniky, které realizovaly výstavbu, byly nuceny, protože museli splnit plán, tak kapacity, které měly dispozice, okamžitě převed na jiné místo. Dá se říct, že v tom mohli bychom říct, že jsou také obětí celého toho systému, toho politického nařízení. Ono totiž zároveň ta 70. a 80. léta je pokus toho normalizačního režimu o vytvoření nějaké společenské smlouvy. My vám nabídneme dostupné bydlení a vy budete měno zbytek společnosti, která nebyla u moci, nebudete nám vstupovat do toho způsobu vládnutí.
1: Respektive budete v klidu a budete držet hubu a krok.
2: Přesně, to by se zvolal tak, co je narušeně popsaná. No.
1: Když bych citoval jednoho z českých písničkářů, který se takto vyjádřil celkem dávno v době, kdy ještě psal protest songy. My se teď dostaneme k první písni, kterou jste vybral, a to sice od kapely Kafka Band Hrob. Tak proč jste vybral kapelu píseň Hrob? Souvisí to snad nějak se sídlišti?
2: Ne, já jsem nebyl tematický. Já jsem totiž nevěděl, jaké bude téma rozhovor, takže jsem se cítil volný a v tom výběru. A Kafka Band je pro mě srdeční záležitost a zrovna ten Hrob je jedna z takových pro mě ústředních písní jejich alba Zámek, které vzniklo ještě při přípravě divadelního vystoupení v Brémách. A je tam také, je tam vedle Jardy Rudiše, tak je tam také Kristýna Rána, to je kolegyně, moje bývalá kolegyně z Domu umění v Brně, tak i z tohoto důvodu.
1: Říká náš dnešní host, teoretik, historik architektury Rostislav Koryčánek. Pokud mu chcete směřovat nějaké dotazy třeba k panelovým sídlištím, tak je samozřejmě napište a pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak a my se vracíme zpátky do rozhovoru s teoretikem a historikem architektury Rostislavem Koryčánkem, jedním z kolegů autora série Betonoví lidi Vladimíra 518, který v tomto podcastu přináší nový pohled na paneláková sídliště, komentuje realizaci a degradaci ve své době futuristických vizí a přibližuje oficiální i neoficiální kulturu, která na těchto sídlištích vznikla. A já bych se s vámi rád, Rostislave, vrátil k takovému úplně základnímu srovnání, pocitu bydlení. Já jsem zmínil, že jsem původně z Havířova, kde tedy v rámci toho centra, takzvaného Havířova města, který je vystaven vlastně v Sorele, tak tam byla ještě částečně zachována ta původní, řekněme, bloková výstavba těch domů, které vytvářely takové dvory, ve kterých byly vlastně moc pěkné parky, hřiště, a my jako malí kluci, děti, kteří jsme tam bydleli, tak já musím říct, že jsem tam strávil vlastně moc hezké dětství, protože jsme přesně věděli, kdo patří do jakého dvorku, vznikaly tam určité skupiny, party, vznikaly tam třeba, já nevím, fotbalové zápasy mezi jednotlivými dvory, a vždycky, když jsem přišel někam vedle na dvůr, tak všichni věděli, že já jsem odvedle, a vznikala tam jakási pospolitost, ale i samozřejmě určitá soutěživost a tak dál, to, co s tím souvisí. Pak, když jsme se přestěhovali do Prahy, do pražských Řepí, tak jsem tam tenhle pocit neměl. Tak když vy jako teoretik architektury byste to měl popsat, v čem je ten zásadní rozdíl toho bydlení v těch otevřených prostorách panelových sídlišť?
1: Je to určitě, se dotýkáme toho, té schopnosti identifikovat se s místem, ve kterém bydlím. I když tady sorelácká sídliště architektonicky nejsou ničím zajímavá, ale zůstává u nich vysoká kvalita toho uspořádání. Ta bloková výstavba nebo dvory, které tím vznikaly, tak vytvářely vnitrobloky, které tím vznikaly, tak vytvářely příležitost pro to zažívat nějaký druh sousedské pospolitosti nebo organizačního uspořádání, které mělo potom vliv na to, že jsem věděl, odkud jsem, zatímco děti či obyvatelé na těch sídlištích, kde se pracovalo s těmi solitéry, uspořádanými do nějakých vzorců, tak ten pocit nebyl. Tam zkrátka kdokoliv, kdo bydlel, tak zároveň byl i cizí pro ostatní, kdo tam bydleli.
0: Častokrát těch pater bylo tolik, že se neznali ani lidi v jednotlivých vchodech.
1: A to je druhá věc. Pořád ty sorelácká sídliště měla 4-5 podlaží a to umožňovalo pořád jako jednoduché zorientování v tom, kde kdo bydlí. U těch panáků, kde bylo 12-13 poschodí, tak najednou tohle mizí. Sám jsem to zažil, protože mám tuhle zkušenost. A bydlet v domě, kde se ozývají jenom zvuky a člověk si typuje, kdo by to mohl být, který z těch obyvatelů, které kdy potkal ve vstupu nebo ve výtahu, by patřil k tomu zvuku, je vlastně taková celoživotní hádání, dohadování. Je toho zvláštní paradox. Jako znát paradox v tom, že vy slyšíte velmi intimní zvuky, ale nevíte, komu patří.
0: Ano, což velmi trefně popisoval ve své písni Richard Miller v písni Po schodoch, kde právě popisuje to, že častokrát tam nejezdil výtah na těch chodbách, ani tenkrát v rámci těch normalizačních časů ani nesvítilo světlo. On se plouží někam jenom po schodoch, po zvukoch a neví vlastně, kde je. Nicméně pojďme se podívat i na, řekněme, ta pozitiva, protože samozřejmě celá řada tady nám píše třeba posluchačka z Hluku, která nám píše často. Osobně si vzpomínám, jak jsme si hráli v betonových rourách, které zbyly po výstavbě na sídlišti, kde jsme bydleli. Tak samozřejmě, tak jako každý, kdo nostalgicky vzpomíná na své bezstarostné dětství, tak i tedy na ten život v těchto nevybavených sídlištích samozřejmě celá řada vzpomínek a posléze, tak jak to popisuje Vladimír 518 ve své sérii Betonoví lidi, tak tam vznikla prostě svébytná kultura. kultura, která potom mířila ke street artu, ke graffiti, k hip-hopu později a tak dále. Tak pojďme si říci také, jestli je něco, co vás fascinuje na těch prostorách, protože vlastně ta velká sídliště typu severní, jižní město, jihozápadní město, Petržalka, některá brněnská sídliště, některá města v severních Čechách, tak to jsou skutečně brutalistní, v podstatě bezohledné urbanistické celky, které ale něčím mohou architekty, jako jste třeba vy, fascinovat. Tak čím?
1: Ta fascinace je určitě tou brutalitou, kterou to přináší do krajiny, do toho, jak bezohledně se staví vůči organicky rostlému městu, jak definuje, nebo spíš jak omezuje aktivity, které uprostřed toho sídliště se můžou odehrát, protože to je v době té výstavby krátce poté, tak to bylo hlavně bydlení jako tam, a nakupování možná v těch centrech občanské vybavenosti.
0: Ano, tam častokrát chyběly i jako vlastně obchody s potravinami. Tam člověk to musel dovážet těmi přeplněnými autobusy v igelitkách daleko z centra města.
1: Ano, to je další jeden z těch nedů. Ale ta fascinace je i tím, že se kolem toho vytváří tady ten svébytný vztah. A on už v době těch 70. let, nebo v době vzniku, tak už se definovalo něco jako panláková kultura. Hmm. Časopis Domov, který se zabýval bydlením, způsobem bydlení, tak měl vlastně i návody na to, jak zabydlet jednotlivé byty, jak fígle použít pro to, aby se zvýšila kvalita bydlení, protože nový obyvatel musel řešit to, že ne všechno je dostupné. Co bylo třeba dostupné, tak byl nábytek Univerzala, který se podařilo podobně jako ty zmíněné panely převést na poloautomatické výrobní linky a tím pádem bylo možné chrlit ve velkých počtech. Ale i když to v době svého vzniku právě ten Univerzal byl zajímavým nábytkem, designově zajímavým, tak neměl ty parametry, které by třeba v později v 80. letech mohli mluvit o tom, že zpříjemňuje bydlení v takovém pláku. Naopak byla tam i spoura proti tomu univerzálu, který byl úplně všude, od dětského pokoje po ložnici až potom i školu, ordinaci, takže celý život se člověk potkával s tímhle typem. Takže tohle všechno tvoří fascinaci tím prostorem, ale zároveň i to, co tvoří specifikem té československé výstavby. Ona totiž není, jak to, jdeme tomu v Polsku nebo v Maďarsku, bychom mohli mluvit o tom, že to je jakýsi import toho způsobu výstavy, především podle sovětských vzorů, ale u nás je to nedílnou součástí diskurzu architektury meziválečné avantgardy. A politický rámec, který po roce 48 vznikl, dal vlastně prostor pro to, aby oni mohli najít politickou oporu pro rozvinutí svých myšlenek. Mm-hmm. Takže v tomhle ohledu je to trochu jiná situace. A druhá věc je, že se vlastně nestalo u nás to, že by se z toho stala géta, sousídliště, která jsou problémová, ale obecně můžeme říct, že pestrost obyvatel zůstává poměrně, sociální pestrost obyvatel, zůstává poměrně pořád velmi pestrá. A to zároveň ukazuje, že ta životnost si když může být mnohem dlouhodobější, než se předpokládalo v 90. letech, kdy se pomaličku měly uzavírat vody nad panelovými sídlišti, měly se demontovat, bourat, ale tuhle chvíli jsme ve fázi, kdy se ukazuje, že přebudovat byt, panelový byt, není zas až tak složité, protože tak, jak se s lehkostí stavěly třeba, nebo jak se s lehkostí do něj vkládala bytová jádra, tak ta zase paradoxně umožňují rychlou přestavbu. A jsou modely, jsou příklady toho, jak zacházet se sídlištěm tak, aby se z toho stala dokonce vyhledávaná adresa.
0: To je velmi zajímavé. Po další písni se dostaneme k tomu, jaké jsou vlastně dnešní výhody 50 let po výstavbě těchto sídlišť, v době, kdy ta sídliště zarostla, nějakým způsobem se tam ta chybějící vybavenost objevila a vlastně jsou to místa s kompletním bydlením. A v čem třeba mohou konkurovat novým developerským projektům? Naším dnešním hostem je teoretik a historik architektury Rostislav Koryčánek a my jsme vám připravili teď hudební překvapení, aby jsme se od další písničky zase vrátili k vašemu výběru.

se sám po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Vizitka.
1: Tak doposlechli jsme si píseň Richarda Millera, která byla vlastně dobovou ještě před revoluční normalizační kritikou toho prostředí, tak jak jste ho popisoval, těch nevybavených a anonymních sídlišť, do kterých se stěhovali statisíce lidí. Vy jste mi tady během té písničky vlastně načnul s povídáním zajímavého tématu, a sice, že vlastně ta kritika právě té situace bytové byla vlastně přípustná. Vzniknul film Věry Chytilové Panel Story, celá řada dalších vlastně možných projektů, které to takto tímto způsobem vlastně jako reflektovaly. Ta píseň Richarda Millera byla z roku 1986, takže to bylo vlastně na sklonku totality. To znamená, že možná i vlastně ta úroveň toho bydlení přispěla k celkové nespokojenosti lidí, která potom vyústila sametovou revolucí. Vnímáte to tak?
2: Já jsem přesvědčený, že to jsou části toho postupné eroze režimu a jeho moci a schopnosti umlčovat větší část společnosti. A Je to zvláštní paradox, že ten důraz na realizaci toho bydlení je zároveň takovou labutí písní režimu. A v tomhle ohledu je zajímavé sledovat, když bychom procházeli třeba filmovou produkci z té doby, ale i třeba časopis Dekobraz, který se věnoval
1: povolené satyře
2: i politické satyře, tak tam právě bychom často narazili na to, že se kritizuje to, co se odehrává na sídlišti, že se jezdí těmi přeplněnými autobusy, že děti nemají hřiště, že jsou to noclehárny zároveň ta seriálová nebo televizní a filmová produkce, která vznikla, tak byla dvojí. Jinak se zdůrazňoval ty zásluhy třeba stavebních firm a architektů. Architekt se byl pokus dát jednotlivým sídlištím taky tvář toho tvůrce. Ale na druhé straně vznikají třeba filmy, jako je od Věry Chytilové Panel Story, který byl velkým zásekem do toho pojmenovávání všech těch problémů, které vznikly, a v jejím autorském provedení to má ještě mnohem asi drastičtější zpodobnění, než možná ve skutečnosti byly. Ale zároveň ani v tomhle hledu bych nechtěl si ještě bránit, zvláště pak Jižní centrum, které je situováno. Ale je to právě vytvoření nějakého prostoru, kde se mohla odehrávat kritika nikoli v režimu, ale by třeba dodavatelů, výrobců panelů nebo výrobců kuchyní, montážních podniků. Ale zároveň, když bychom se znovu podívali na Věru Chytilovou, tak tam cítíme, že součástí té její podoby je i kritika samotného režimu. A tohle se stupňovalo v 80. letech, vznikala už i různé ekologické aktivity, protože třeba Svaz ochránců přírody umožňoval tematizovat některé problémy, které se dotýkaly života lidí, a život sídlišť byl jedno z obrovským takovým všeobjímajícím tématem. Takže i v rámci třeba různých občanských aktivit bylo možné začít mluvit mnohem jasněji a zároveň už v tom do toho zanášet samotnou kritiku politického systému.
1: Nicméně, pojďme ještě se na to podívat z druhé strany. Jak jsem tady hovořil o tom a potvrdila nám to posluchačka, která nám tady poslala tu nostalgickou vzpomínku, jak si hráli v těch betonových rourách, tak častokrát dneska rodiče, prarodiče, kteří vyrůstali a vychovávali děti na těchto sídlištích, v těchto šílených v podstatě polních podmínkách, tak vlastně na to nedají dopustit, protože mají najednou pocit, podívejte se na spoustu těch dneska hřišť s těmi skluzavkami, různými těmi herními prvky a tak dál, na tom si nikdo nehraje, jak my jsme byli tenkrát šťastní v jednotlivých rourách a mezi stavebními panely. V čem to je tenhle ten paradox? Tady tahle ta vlastně zvláštní nostalgická vzpomínka na to, že to možná i třeba pro Leckoho bylo lepší než dnes.
2: Je to věc volnosti. Takové nedostaveném sídlišti bylo možné zažívat dobrodružství a to je pro dítě asi ten nejpřirozenější prostředí, kdy si uspůsobuje pro sebe prostor pro svou hru. Ono zvláštní je ještě, když bych to znovu vrátil k tomu experimentu, je to období 70. a 80. léta, kdy vznikají celé týmy, které kombinují sociologii, urbanisty, architekty, pedagogické pracovníky, kteří se mají třeba zabývat tím, jak mají vypadat dětská hřiště.
0: Na sídlišti.
2: To, že to skončilo nakonec s tou ocelovou průleskou či zeměkoulí a pískovištěm, tak to je jiná věc. Ale razila se třeba ten takový směr, říkalo se takovým hřištím Robinzonády, kdy šlo pouze o to, jakoby naznačit ten prostor, jako ukázat, že složené klády, kmeny stromů, dovezený stavební materiál typu panely se můžou stát součástí právě takového herního prostoru, který provokuje dětskou imaginaci ke hře.
0: Což se dělo?
2: Což se párkrát se i nějaký takový pokus odehrál, ale nedostatkem tohoto směru je, že vyžaduje také správu a péči. A v době toho zmíněného socialistického šrendiánu, tak to nebylo možné, takže i proto zvítězily nakonec ty ocelové prolézačky.
0: Pojďme ovšem se podívat, tak jak jsem sliboval před písní, se na to, na ta sídliště podívat, jak vypadají dnes. Po revoluci došlo k určitému oživení, zejména potom třeba v 0. letech, kdy se, řekněme, začalo docházet takzvané humanizaci těchto sídlišť. To znamená, že začínají se zateplovat, začínají se tam objevovat barvy, různé dostavby. Ta sídliště se začínají trošku nořit do zeleně, protože ty stromy, které tam byly zasazeny, tak konečně získaly své koruny a svůj objem. To znamená, jak vy byste to dneska vlastně viděl a byly nějaké zásahy, které považujete za šťastnější, nebo teď, když projíždíte kolem těch sídlišť, které hýří barvami, kdy téměř každý vchod se svým jednotlivým SVJčkem si domluví nějakou pestrou barvu, kterou prostě na ten barák nafláká a vypadá to tam zcela bez konceptu. Ale mnohem živěji.
2: Ano, je to, ano, z dnešního pohledu, když už se na to díváme v celé té znalosti všech těch jednotlivých etap vývoje palových sídlišť, tak tohle není to úplně to nejšťastnější období. Ono přispělo tomu, že určitě, když se zateplily jednotlivé domy, tak zároveň se zvýšila trvanlivost té stavby, protože to, co je na panáku, je nejsložitější, tak jsou samotné ty spoje, které pokud jsou vystavené povětrnostním vlivům, tak můžou korodovat a můžou potom způsobit statickou nestabilitu toho domu. Takže i tady díky tomu se tady ta životnost domu zvýšila. To, že se řada těch uskupení nových majitelů urvala z řetězů, stejně ale jako města samotná, které spravovaly ještě pořád tyhle stavby, tyhle domy a začaly všemi barvami jednotlivá sídliště, je vlastně přechodná věc. Já si myslím, že to podstatné, co se odehrává poté, je snaha o dovybavení na mnoha sídlištích, se adaptují různé výtopny na komunitní centra, dobudovávají se školy.
0: Dokonce vznikají střešní nástavby v těch jednotlivých domech?
2: Také by nemuseli být považovány vždy za kvalitní, ale je to jakoby další zahušťovací vrstva, která je spojená s tím prostorem. Ale sám jste zmínil důležitou věc, najednou se stávají ten meziprostor mezi domy se stává velkým parkem, což je další přidaná hodnota nebo zvýšení kvality bydlení. Zdokonalilo se dopravní napojení na další části měst nebo města. Takže tohle všechno vede k tomu, že že můžeme považovat teď sídliště nebo řadu těch sídlišť za nedílnou součást města. Dřív to, že tam byla jasná prostorová hranice, město a sídliště. Teď mluvíme o tom, že je město a do toho zahrnuje i mentálně už i sídlištní výstavbu.
0: No, v čem může takové dnešní sídliště, takové to humanizované v uvozovkách, nebo už i to, které je vrostlé do toho města samotného, konkurovat třeba současným moderním developerním projektům, tak o tom se řekneme po písnice. Vyberte teď, kterou chcete zahrát, jestli to budou Anstände Neubauten, píseň Halber Mensch, nebo ta následující Balkony Men od Nicka Cavea.
2: To je těžké rozhodování. Já jsem chtěl, nebo přiklonil bych se asi k Nickovi Cavovi, ale je mě líto Halber Mensch kvůli tomu, že tam to zase v sobě nese nějakou atmosféru rozděleného Berlína, protože polovina 80. let podobně jako Miller, ale v jiné situaci. Ale pusme si Nicka Cavea, který je mnohem optimističtější v tom vyznění, když už se blížíme i k optimističtějšímu vyznění pohledu na panelová sídliště. Bye, bye, bye.

0: No a nás už čeká závěrečný blok, závěrečný našeho rozhovoru s historiem a historikem architektury Rostislavem Koryčánkem. My se bavíme v souvislosti s nově vzniklým podcastem Betonoví lidi Vladimíra 518 a jeho týmu, který si můžete mimo jiné poslechnout třeba hned příští středu po zprávách 17 hodin a poslouchat celý podcast Betonoví lidi samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších streamovacích platformách. Nicméně my jsme slíbili, že se pokusíme teď vlastně ta už zarostlá sídliště, která jsou dovybavená vším, co je potřeba k současnému životu, srovnat vlastně s těmi moderními developerskými projekty, protože spoustě lidem se na některých sídlištích docela dobře bydlí a vlastně vznikají nové developerské projekty v různých částech měst celé České republiky, ale pokud jsou to větší komplexy developerské, tak se vrací vlastně k té blokové výstavbě, že tam vznikají takové ty vnitrobloky, takové ty dvory, třeba s různými těmi komunitními prostorami a s takovými trošku odstíněnými vlastně prostory pro nějaké soukromí, pro nějaké trávení volného času. Znamená to, že se ten koncept těch solitérů, těch sídlišť vlastně neosvědčil a že ty nové developerské projekty přinášejí kvalitnější bydlení?
1: Je to samozřejmě otázka. Záleží na kvalitě celého toho záměru. No. Ale paradoxně znovu, a to si myslím, že napomohlo i nějakému pozitivnějšímu pohledu na panelová sídliště v nultých letech právě srovnání s tou developerskou výstavbou, srovnání panelových sídlišť s tou novou výstavbou, často ukazovala, že kvalita toho, co nabízí panelový byt, je vyšší než to, co bylo k dispozici v té nové výstavbě. A to se týká i důrazu na veřejný prostor. Ten v tomhle ohledu pořád ještě sídliště vítězí. A třetí věc, která vlastně mění ten pohled, nebo může měnit ten pohled směrem k panovým sídlištím v nějakém lepším nastavení je dostupnost. Ty developerské projekty, pokud jsou kvalitní, tak jsou velmi nedostupné. Ta dostupnost je v rámci nějakého asi nájemního bydlení, ale i to je s otazníkem, zatímco ceny bytu v těch sídlištích můžou kolísat podle kvality. Ku příkladu v Brně Nový Lískovec je velmi žádaná adresa, tím pádem i tomu odpovídá cena, ale pokud člověk hledá pro sebe vlastní bydlení, tak sídliště jsou tím asi, kde se také dívá.
0: Každopádně například v Praze vznikají teď nové developerské projekty i vlastně mezi centrem a tím původním prstencem sídliště, který byl vlastně dost vzdálený od centra města, ať už to jsou místa, jako je třeba tady ta Smíchovská výstavba mezi Lihovarem a Smíchovským nádražím, nebo celá řada dalších míst, jako třeba v Holešovicích podél řeky nebo v Karlíně a tak dál, tak to jsou samozřejmě domy a komplexy, které jsou významné, ale pravděpodobně finančně velmi nedostupné. Takže v tomhletom ohledu ta sídliště stále zůstávají aktuální pro, řekněme, běžné občany, kteří se chtějí tedy vrhnout do dobrodružství vlastnictví bytu. Řekněte mi, vy teď v následujících dnech se chystají dny architektury a zajímá mě, jestli i vy jste do tohoto projektu celostátního zapojení a případně jakého, v jakém městě a čeho se budete účastnit, abychom pozvali posluchače naší dnešní vizitky.
1: Mohl bych pozvat na zítřejší akci v Ostravě v 10 hodin v galerii Mapa. Se odehraje vernisáž výstavy, kterou jsme chystali s architektem Markem Štěpánem a týká se projektů, které realizoval v Ostravě a v okolí, jak sakrálních staveb kostelů, které tam podle jeho návrhu byly vystaveny, tak i jeho bytové výstavby. Teda tvoří takový dva protipóly proti sobě postavených architektonických pohledů na architekturu.
0: Takže už zítra v Ostravě, kde budete mít sraz, jenom pro případné zájemce, abychom byli konkrétní?
1: Ulici nevím.
0: Tak snad se to dá dohledat.
1: Určitě mapa Ostrava.
0: Dobře. Důležité je ještě připomenout, že i v rámci toho zmíněného podcastu, jehož jste byl také spolupracovníkem Betonoví lidi, tak tento podcast podpoří událost v rámci Dne architektury 7. října v restauraci ikonické ubytovny Kupa na Háji v Praze. O neoficiální a oficiální kultuře sídlišť bude Vladimír 518 mluvit s architektem Zdeňkem Holclem a reperem Orionem. Akce tedy proběhne tam už od 17.30, no a později tam tedy také bude o 19.30 právě Vladimír 518 a Orion, a od 20:30 tam bude afterparty s DJ setem právě zmíněného Oriona. Já bych ještě chtěl, protože máme zhruba poslední 4 minutky, tak zjistit od vás opravdu takový expresní průlet vlastně střední Evropou a takovým srovnáním, jestli máte pocit, že v některých okolních státech, ať už to bylo třeba východní Německo, Polsko, Maďarsko, nebo když se podíváme dál, třeba státy bývalé Jugoslávie, jestli někde máte pocit, že ta panelová sídliště byla dělána výrazně kvalitněji, jako výrazně pestřeji, jestli zkrátka někde máme stát, který jako můžeme na něj upozornit, že tam na to šli takzvaně lépe.
1: Východní Německo v tom bylo mimořádně zajímavé i ve snaze přizpůsobit panelovou výstavbu historickým částem města. Mm-hmm. Tam byly dokonce pokusy vytvořit něco jako archýř, což když se podíváme na to, jak si my představujeme panelovou výstavbu, takový anachronismus. Ale na druhou stranu berlínská sídliště, míněno ve východním Berlíně, když navštívíte, tak tam je pořád přítomná jakási hrůznost pro mě.
0: Mm-hmm. V čem spočívá?
1: Nehostinnost, dobře, možná je to lepší slovo, nehostinnost. Ve srovnání třeba i s jižním městem v Praze, mně přijde, že právě díky všem těm momentům, které jsme tady popsali, se z toho stává zajímavý, žitelný prostor. Já si umím představit, nejsem přesně ten typ, ale umím si představit, že pro řadu lidí a obyvatel je tenhle způsob vnímání prostoru nebo zažívání toho prostoru, situování se do takového prostoru tím, co mu vyhovuje. Ale když to znovu srovnám k tomu Berlínu, anebo i k Varšavě. Já si myslím, že ještě navíc jakoby kvalita samotných těch konstrukčních systémů, které se tam uplatňovaly, tak je mnohem méně kvalitní než to, co se realizovalo v Československu. V tom si myslím, že jako je jako nějaké další specifikum, že ty konstrukční systémy, které měli dispozici plánovači, tvůrci sídlišť, tak byly velmi zajímavé, vlastně umožňovaly nějaký druh zamýšlení se nad podobou, nad uspořádáním, nad urbanistickým rozvrhem i nad nějakým architektonickým detailem, samozřejmě v omezené míře, ale varšavská třeba sídliště Praha, mm-hmm. Tam zažíváte jako pocity, které už se dlouho nezažil.
0: Jak byste popsal ty pocity? Jak byste je pomenoval?
1: Je to, blížíme se tady k nějakému traumatu, které já třeba, protože jsem ročník 72, takže já jsem si prožil 80. léta už v nějaké intenzitě toho té puberty, která i rozšiřuje horizonty, nebo začíná se kriticky dívat na politický systém, který byl tím rámcem. Takže mě se vrací v třeba v Praze, ve Varšavě, tak se mě vrací intenzivně tyhle depresivní vzpomínky.
0: Dobře, tak musíme se ovšem rozloučit optimisticky. Naštěstí máme před sebou píseň kapely Corbin Dallas, která už snad pod námi i zní. Já bych se s vámi chtěl rozloučit, díky za vaši návštěvu, a samozřejmě, abych připomněl, doufám, že tedy v rámci Dne architektury do Ostravy k vám přijde co nejvíce zájemců. Mějte se pěkně a díky, že jste dorazil z Brna.
1: Já děkuji za pozvání, na shledanou.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Socher slaví 100 let.
2: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
3: Bylo 11 hodin, pěkný den.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí. Většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové po zapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic Zákazu na vzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. A jaké nás čeká počasí? Bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21, na horách pak kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 2. říjnový den je bez hodiny v polovině, na začátku je ale Polední Vltava, tou vás dnes provází Daniela Čermáková. Nejsem na to sama, se mnou je tady Eliška Vidomus, jak to bývá v pátky. Eliško, zdravím tě.
2: Taky zdravím, dobré.
1: Ty jsi nám dnes přinesla nové album Floating francouzského saxofonisty Emila Parisiena, který je známý svým expresivním místy až psychedelickým stylem hry. Jeho zvuk někdy možná připomíná arménský duduk a skvěle tak vyniká ve skladbách inspirovaných blízkovýchodní melodikou. Tak jak s touhle polohou pracuje na své nové desce?
2: Tak ta zmíněná arménská melodika je tady slyšitelná stále. Jak je u Parisiena obvykle, tak skladby jsou spíše liricky laděné, hodně jsou to spíše takové balady, mají zpěvná melodická témata a ty hudební inspirace přicházejí z různých stran. Je to dáno i tím, že na albu se podíleli hráči opravdu z různých kontinentů. Jsou to, hodně se i podíleli právě autorsky na těch skladbách. Jsou to izraelský pianista Jaron Herman, australská kontrabasistka Linda May Han Och a indický hráč na tabla Prabhu Edward. No a jak ještě později zmíním, tak album vznikalo do velké míry spíše intuitivně. Na nahrávání nebylo moc času, vlastně 11 skladeb nahráli během pouhých 2 dní, nebylo ani moc času na nějaké přílišné zkoušení. Ty okolnosti tady představím později, nicméně já musím opravdu ocenit, jak celistvě a organicky ten výsledek působí. Řekla bych, že velký podíl na tom má i to, že ten Parisien se s většinou těch hráčů už další dobu znal, že s některými z nich ho pojí dlouhodobé přátelství a že se tedy opravdu chtěl obklopit lidmi, kterým důvěřuje a na které se dokáže snadno napojit a nechat věci volně plynout. A vlastně to plynutí, nebo nějaké jakoby vznášení ve vodě, se dostalo i do názvu toho alba Floating. Tak já bych teď pustila tady první ukázku, skladbu Nusrat od Jarona Hermana.

0: No musím říct, že obzvlášť v některých pasážích bych měla problém identifikovat, že to je sopránový saxofon, jak jsme mluvili o tom, že hra Emila Parisiena připomíná arménský nástroj duduk, tak to sedí, myslím. Eliška Vidomus nám přinesla novou desku tohoto francouzského saxofonisty Floating, na které tedy slyšíme klavír, kromě saxofonu samozřejmě klavír, kontrabas, indická tabla. A mě by zajímalo ještě trošku nějaké bližší informace, vůbec jak to album vzniklo. Ty jsi mluvila o tom, že jsi vybral samozřejmě spoluhráče, kteří mu sedí logicky, tak vůbec jak jsi je vybíral?
1: Tak tahle sestava se sešla poprvé v rámci projektu Carte Blanche, který saxofonistovi nabídla pařížská instituce Cité Internationale na závěr jeho dvouleté rezidence. A Carte Blanche, to znamená tedy vlastně jakoby prázdná karta, nebo bychom řekli volná ruka v podstatě ve výběru repertoáru hráčů. A opravdu Parisien si mohl vytvořit úplně cokoliv pro závěrečný koncert. A v době, kdy tento projekt inicioval a dával ho dohromady, tak on zmiňuje, že prostě pociťoval velkou únavu, procházel velmi bouřlivou, intenzivní životní etapou, strašně moc koncertů, nekonečná turné, do toho i nějaké mezilidské konflikty, spousta závazků, nahrávání, a sám celý ten proces okomentoval takto. V době, která pro mě byla opravdu těžká, jsem se této hudbě zcela otevřel. Věřím, že jemnost je tím nejlepším způsobem, jak přistupovat ke konfliktům. Takže on to album vnímá jako takový restart, a když vybíral ty spoluhráče, tak vlastně neměl žádnou předem danou koncepci, ale prostě hledal hudebníky, kterých si cení pro jejich zvuk, osobnost a jedinečnost. Třeba o pianistovi Jaronu Hermanovi řekl, když Jaron hraje, ponoří se do hudby na 100%, stejně jako já, spojuje nás melodický způsob hry, který si přitom zachovává svobodu, a právě to pro mě bylo při této nahrávce obzvlášť důležité. Když mluví třeba o té kontrabasistce Lindě Meihan Och, tak u té zase oceňuje její silnou osobnost a schopnost různorodost těch vlivů, protože jak si právě říkala, tak je tam prostě, jsou tam slyšitelné vlivy arménské hudby, ale do toho indická tabla, a vlastně Parisien tu kontrabasistku vnímá jako takový smelující prvek. A toho tablistu indického Prabhu Eduarda, tak o něm zase hovoří jako o tom elementu, který celé té hudbě dává křídla. To se mi celý tahle ta metafora. No a když vlastně odehráli ten společný koncert v Paříži, tak si říkali, že by bylo škoda vlastně zůstat jenom u toho jednoho hraní, takže potom následovali ještě asi dva koncerty a po roce se tedy vydali do studia. A jak už jsem říkala, tak opravdu obdivuji během dvou dnů nahrát 11 skladeb, když ta kapela spolu příliš nekoncertuje, neskouší, není tam právě příliš rozvinutá nějaká chemie, tak je to velké riziko a Parisien si to uvědomoval. Ale zároveň říkal, že vnímá i velký prostor pro nějaké vzájemné napojení a větší improvizaci a nějaký průchod spontánnosti.
0: Ale vyšlo to.
1: Myslím si, že to vyšlo nádherně, a můžeme se o to přesvědčit v další ukázce. Je to skladba, která celé album otevírá, Asian Songs and Rhythms, a jejími autory jsou řecko-arménský mystik a filozof Georgi Ivanovič Gurdžijev a ukrajinský skladatel Tomáš de Hartmann.

0: Tak Eliško, ty si zaprvé ho sleduješ dlouhá léta, Emila Parisiena, a měla si možnost ho vidět na pódiu, tak jak splýval v jeden celek se svými spoluhráči.
1: Já teda myslím, že to se opravdu musí zažít. Jeho hra je opravdu hodně fyzická, místy to připomíná ještě nějaký extatický tanec. Vybavuji si jeho koncert s francouzským akordeonistou Vincentem Peranem na festivalu Jazz Fest Brno. A tehdy na pódiu divadla Husa na provázku se odehrávalo něco, na co jsem opravdu vůbec nevěděla, to bylo neuvěřitelné, protože Perany se tam úplně svíjel, tančil a já jsem do té doby snad ještě nikdy jako takovýhle výstup saxofonisty nebo saxofonistky zažila. A když teď třeba nějak jeho hudbu poslouchám, nedávno jsem třeba v Mozaice představovala album Benda Hockého Jazz Goes Baroque, na kterém Parisien také účinkuje, tak já už vlastně dost často tam ten pohyb v podstatě jakoby vidím. I když ho reálně nevidím, tak v podstatě si představuji, jak v tom studiu se přesně vzpínal a tak. A on, když se ho ptali vlastně na tohle, protože je tím proslulý, tak se ho na to ptali v rozhovoru pro UK Jazz News, tak on k tomu řekl, na pódiu moje tělo promlouvá stejně silně jako zvuk. Gesta, držení těla či pohyb mohou hudební emoci doprovázet nebo ji dokonce dále rozvíjet. To vše je součástí téhož jazyka. Není to nic předem promyšleného nebo řízeného, nerozhoduji se, že se budu hýbat, ale vede mě hudba. To se mi hrozně líbí, že prostě opravdu se to tak nějak jako stane, že se úplně takhle vzpíná. Kdyby to chtěl někdo zažít z posluchačů naživo, tak bude mít příležitost. Emil Parisien právě s tímhletím projektem Floating koncertuje teď během podzimu a nejblíže k nám, co jsem se, bohužel v Česku teda jsem zatím nedohledala, že by měl mít koncert, ale nejblíže k Česku bude hrát 24. října ve vídeňském klubu Porgy and Bess, kde to mám moc rád, takže doporučuji. A já bych teď tedy pustila poslední ukázku z alba Floating, skladbu Ruth od Jarona Hermana.
0: Eliško, děkuju moc. Eliška Vedumus byla s námi dnes ve studiu a přinesla nahrávku francouzského saxofonisty Emila Parisiena. Měj se pěkně.
1: Děkuji také.

0: Floating, to je název nové desky francouzského saxofonisty Emila Parisiena, ze které jsme dnes slyšeli tři ukázky.
1: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu.
2: Ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
1: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
2: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
1: Čtěte s Vltavou od 27. září.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Z odkazu klasických jazzových ikon jako Ella Fitzgerald čerpá americká jazzová zpěvačka, skladatelka, také pedagožka Marianne Sullivan, která nám dospívala v 11.28.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Člověkem s mimořádným talentem a bezmála renesančním záběrem, to je Jiří Suchý, který včera oslavil 95. narozeniny a my se v této souvislosti vracíme k jeho rozhlasovým memoárům, které byly natočeny v roce 2007, jsou desetidílné, dnes jsme v polovině.

0: prstem po mapě světa jsme kroužili s Petem Metýnem. Dokroužili jsme v 11.31.
1: Osudy.
0: A po mapě svého vlastního života krouží prstem Jiří Suchý, herec, zpěvák, spisovatel, textař, zakladatel i obnovitel divadla Semafor, který včera slavil, či neslavil 95. narozeniny. Neslavil, neb, jak sám o sobě říká, je notorický neslavič. My ale slavíme, tedy připomínáme Jiřího Suchého skrze rozhlasové osudy desetidílné. Pátou část vám nabízíme právě teď.

0: stompy je rum.
1: Ty gramotingltangly, to byl takový zvláštní experiment, bych dneska to dokonce nazval. A sice, že já jsem vzal s sebou pár gramofonových desek, který jsem měl rád, a přijel jsem do karlínského rozhlasového studia a tam Jiří Bauer, který to vlastně jako režíroval, mě připravil na stůle lísteček vždycky a tam bylo napsáno třeba voda, řeky, moře, rybníky, svěcená voda, těžká voda, déšť, slzy, takové body. A to tam bylo, já jsem set a pustil jsem desku a za ty 3 minuty, co běžela deska, jsem si sesumíroval, co asi budu říkat, na který téma a říkal jsem to z voleje. A potom přišla druhá deska a zase jsem si připravil další. Takže to byly takový programy, které nebyly předem napsané, které jsem tam pálil prostě rovnou během toho natáčení. A udělal jsem vždycky 2 až 3 naráz, takže jsem tam nedocházel denně, ale tak 2x týdně většinou, někdy 3x týdně. Pak jednou jsem onemocněl, já jsem byl málo kdy nemocný, poněvadž jsem si to nemohl dovolit, poněvadž to divadlo že potřebovalo, abych hrál, takže i když mi něco bylo, tak jsem hrával. Ale pak jsem dostal zápal plic a to už se nedalo přechodit, tak jsem tady musel být. A teď jsem vždycky měl zapnutý rádio a v 6:30 před těma zprávama, to byla doba toho tingle-tanglu, tak oni dávali reprízy z minula, ale hlavně, a to jsem byl strašně pyšnej, hlavně hrásili jako informaci o mém zdravotním stavu. Jako se to dělá, když pan prezident umírá třeba, že jo, tak se vždycky říká, jak na tom je. No tak to jsem já zažil a sám jsem to poslouchal v posteli.

0: je ráda jazz.
1: Myslím, nejúspěšnějším představením prvních 10 let Semaforu, kterým se říká Zlatá éra, nevím, kdo to vymyslel, ale tak to píšou, vždycky to čtu, Zlatá éra divadla Semafor, tak to byl Jonáš a Tingle Tangle. To je hra, která vznikla vlastně z takový naší lásky k těm starým šantánům a tingle-tanglům a zpěvním syním, ve kterých jsme nikdy nebyli. Ale tu atmosféru jsme tak nějak tušili, že to vlastně byli takový jako by naši předchůdci v tom jako zábavném divadle. A tak jsme k tomu tíhli a já jsem tedy začal psát takový kabaret, kde Jiří Šlitr měl hrát pouze na piano. A on jednoho dne ke mně přišel a říkal, hele, když to píšeš, napiš mi tam taky roli. No já koukal jak blázen, poněvadž on dřív se bál téměř vstoupit na scénu. Třeba v Člověku z půdy, když jsme ho hnali, aby se šel poděkovat jako autor hudby na scénu, tak jsme ho tam nemohli dostat. A najednou jakože s námi bude hrát. Vymyslel taky jméno Jonáš. Já jsem původně myslel, že by měl mít takový nějaký, že to je takový světoběžník a že to by měl mít nějaký italský jméno, jako je Fratellini nebo Cigotto, nebo takový, kde různý byli klauni tohoto druhu a on říká, co takhle Jonáš? No já takhle, abych mu udělal radost, mě to ani nějak zvlášť nezaujalo, ale nevadilo, tak jsem říkal, dobře, tak já budu Jonáš. No a pak se to vžilo a dneska už jako je to trochu pojem. No, když jsme začali zkoušet, tak jsme se zděsili, poněvadž ten Jiří Šlitr vždycky jenom uměl vstát a říct větu předepsanou takovým divným hlasem ještě a přitom hledět kam si do dálavy a zase si sednout. To byl veškerý jeho výkon herecký. No a tak jsme si říkali, že to bude průšvih a tak. No nakonec se ukázalo, že to byla jeho největší hřivna. Potom, když jsme začali hrát, když byla premiéra, tak já jsem byl připravený hrát jako lev, abych vynahradil prostě to, že se musí na něj koukat. No ale najednou jsem viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Totiž oni lidi netušili, že on jako neumí víc, ale oni mysleli, že on to tak hraje dokonale. A on byl natolik chytrý, že si tuhletu jako zdánlivou nemohoucnost zachoval už i v době, kdy byl už rutinovaný, mohl to opustit, tuhletu šarži, tak on si z toho udělal takovou svůj, dneska se latinsky říká image, jo? A toho se držel. A tak jsme hráli Jonáš a Tingle Tangle, to byl veliký úspěch. My jsme ho hráli, myslím, že měl nějak 240 repríz nebo tak nějak a už nám to lezlo krkem. Ještě jsme nebyli takový profesionálové, abychom hráli prostě, dokud se na to bude chodit. Jan Werich nám to vyčítal, říkal, to je tak neprofesionální, když to běží ten program a chodí na to lidi, tak ho stahovat. A my jsme říkali, nás už to tak nějak nebaví. A teď se stala taková zvláštní věc, že my jsme ohlásili Dernieru, že příští měsíc to hrajeme naposled. A jak tam stáli lidi v té frontě, tak ta fronta sepsala petici, abychom toho Jonáše hráli dál, že ho chtějí, že na něj chtějí chodit. Já jsem říkal, no ale už jsme to v novinách ohlásili, konec, v rádiu a všade, je to tak trapné, tak pojďme, připravíme dalšího Jonáše. Teď tohle to tedy s tím skončíme. Tak skutečně jsme skončili a v poměrně krátké době jsme už vydali zprávu, že chystáme novou premiéru Jonáš a doktor Matrace.

0: hoří.
1: V těch 60. letech se stalo ještě mnoho takových věcí, které dřív byly nemyslitelné. Třeba, že do Prahy přijel Louis Armstrong, pan Spurný, manažer jaksi výsostnej úplně, ho sem nějakým způsobem dostal a konalo se tady asi 11 koncertů, nebo kolik jich bylo přesně. Bylo rozhodnuto, že my s Jiřím Šlitrem budeme ty koncerty uvádět. Pro nás to bylo něco nepochopitelného. Já jsem Armstronga miloval, poněvadž jsem měl rád jazz, ale pořád představa, že by byl živej člověk, který někde chodí, nebo tak to... Jsem si nedovedl vůbec představit. Pro mě to byl hlas z gramofonových desek, který jsem prostě poslouchal se zatajeným dechem. No a jednou prostě jsme čekali v hotelu Internacional na Louise Armstronga. On nám skutečně přišel se svou paní, vstoupil do foaje hotelu. Něco neuvěřitelného. A teď jsme uváděli ty jeho koncerty. No, protože jsme byli jako komici, tak jsme je uváděli takovým velice nadlehčeným, humorným způsobem. Jsme vyprávěli o tom jeho životě a tak. Lidi se celkem bavili. Ovšem potom jsme od kritiků to schytali, že nám bylo dovoleno, aby jsme to uváděli. A takový jako vesměs nevlídný zmínky o nás byly při tom koncertu. A já bych teď využil příležitosti, že to můžu dovysvětlit, jak to vlastně tenkrát bylo. Louis Armstrong, když podepisoval smlouvu, tak řekl, že si nepřeje, aby jeho koncerty uváděl nějaký třeba hudební vědec a udělal z toho přednášku. Říkal, já dělám show business a já chci, aby to uváděl někdo, kdo dělá show business u vás. No show business, to bylo spíš show, co jsme dělali, než business. Ale padlo na nás, poněvadž tou dobou zrovna krátce předtím měli premiéru Kdyby tisíc klarinetů a tam zazněla písnička Hello Satchmo, která byla věnovaná Armstrongovi, no tak ta vlastně nás pasovala na to, že bychom mohli uvést ten jeho koncert, takže já jsem zažil celou sérii jeho koncertů. Tenkrát už se začaly otevírat dveře všem možným hvězdám. To by mě v životě nenapadlo, ale že postupně tady uvidím v té naší Lucerně Lionela Hamptona, Duke Ellingtona, Counta Basieho, Ellu Fitzgeraldovou a prostě takovýhle veličiny. Bylo to ohromný. Byla to docela už jako příjemná doba. O to samozřejmě větší spražení přišlo v těch letech 70. Sice po této stránce oni tomu už nechávali volný průchod, takže tady pořád už byly atraktivní věci, ale jinak se tady děli dost velký zrůdnosti, ale to mapujou už jiní.

0: kombiné.
1: Přitom Jonáš a doktor Matrace se stala taková podivnůstka. My totiž jsme měli mezi sebou takovou hru, že vždycky jsme se přišli na jeviště, rozhlídli jsme se a my jsme viděli tak do třetí řady, tam ještě dopadalo světlo z jeviště. Pak o přestávce jsme si říkali, kde sedí nějaká hezká holka. Jo, hele, ve druhé řadě takhle napravo se dívej, tam je taková a tak. No a já si pamatuju, jednou jsme přišli a říkali jsme tam, v první řadě na přístavku sedí taková blondětá, to je hrozně hezká holka a tak. Já to nebudu prožávat, byla to Jitka Molavcová. To jsme se dověděli až po mnoha letech vlastně. Já, Šlitr, se to nedověděl nikdy, ale viděl jich. Ale jednou mě, to už jsme spolu hráli 5-6 let s tou Jitkou, a ona mě říkala, já jsem tenkrát byla na Jonáš a doktor Matrace a vy jste se tam pořád po mně koukali a já jsem byla na přístavku a byla jsem z toho nervózní. A najednou jsem říkal, no jo. Takže vlastně on viděl svou nástupkyni na prknech semaforu. Ta Jitka tedy, my jsme ji angažovali, ona přišla a stoupla si na tu scénu, vypadala tak na 15, ale už jí bylo 19. Jo? Měla kytaru a začala zpívat, což nás nejvíc odbouralo, ale nedali jsme to na sobě vědět. S Ferdou Havlíkem jsme tam, poněvadž tahle ta zdánlivá patnáctka nám tam začala zpívat. Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí. Tak jsme si říkali, no tě Bůh. No a jsme si říkali, ona tedy na tu kytaru hraje tak jako normálně, jako holky hrajou na kytaru. Hlas neměla žádný velký, že by to jako... Ale měla takovou zvláštní, něco z ní vyzařovalo. Já jsem říkal Ferdovi Havlíkovi, Ferda, já mám pocit, že tahle ta holka bude mít nějakou moc nad lidma. Podívej se, jak to zapůsobilo, tam byla řada různých, my jsme těch děvčat tam zažili mnoho, že na těch koncertů, ale tady z tý něco zavanulo takový zvláštní klid a taková jako vyrovnanost. A tak. Já jsem říkal, sice my nejsme moc na ty šanzony, ale napíšeme jí nějaký šanzony a vezmeme jí. No a tak jsme jí vzali do divadla a skutečně jsme napsali několik šanzonů, který ona i zpívala, ale pak jsme začali dělat Kytici a obsadili jsme ji do Zlatého kolovratu. Najednou jsme viděli, že ona je pěkně řachlá taky, jo, že má obrovský dar komiky, což nás překvapilo u tohoto křehkého něžného stvoření. A ona se tam začala prostě, začala to rozbalovat a najednou tam před mýma zrakama vyrostl komik. A tak jsme jí potom začali dávat i tyhle ty role. No a když jsem viděl jako ten její talent v tomhletom směru, tak jsem si říkal, že bych se vrátil k tomu Jonášovi. Postava Jonáše tu už jsem odepsal po odchodu Jiřího Šlitra, poněvadž jsem si říkal, už to nebude nikdy ono, už tam bude pořád scházet, že jo, a tak. Ale teď mě najednou ona inspirovala, že bych mohl toho Jonáše vrátit znova na scénu, ale už by to nebyl takový ten floutek, co se vychloubá, co všechno, ale byl by to takový neverlej důchodce a jeho hospodyně, vychloubá se pořád, že jo, co on všechno, a ona je jediný tvor, který mu to věří. A na téhle dvojici jsme založili představení Jonáš, dejme tomu v úterý, a byl to nesmírný úspěch, ty reprízy šly do stovek. A musím říct, že jak ten Jiří Šlitr byl nesmírně oblíbený a dávali nás dohromady, tak nikomu celkem nevadilo ani to, že jsem našel tu Jitku. Prostě myslím, že v očích veřejnosti docela obstála a jsem hrozně rád. Co

0: mě.
1: Přišel rok 68 a bratrské armády a tak dál. Tou dobou já jsem byl v Jugoslávii na dovolený u moře. Když tohle to vypuklo, tak já jsem najednou si říkal, můžu se sem vůbec vrátit. Teď oni z rozhlasu, který jsme tam tak jakž tak chytali z pražského, tak říkali, že sem přijelo, já nevím, kolik set příslušníků sovětské NKVD, nebo jak se jmenovala ta. Tak jsem si říkal, tak teď tam přijdu, teď mě seberou. A tak jsem si netrouf a letěl jsem do Londýna. Poněvadž jsem neuměl anglicky, tak jsem říkal, tady se neuživím. A tak jsem potom nechal rodinu v Londýně, poněvadž tam jsme měli příbuzenstvo. Odjel jsem do Německa, kde jsem si říkal, budu mít s nás možnost se uživit. A tam byl můj kamarád Jethro Spencer McIntosh, dříve Jiří Sehnal. A ten pracoval ve stanici Deutsche Welle a říkal, hele, já tě tam přivedu, to bude pro ně prostě senzace. Ty si dělal ty Gramotingle Tangly v Praze ještě do poslední chvíle a teď jim najednou začneš vysílat v Deutsche Welle. Tak jsem si říkal, tak to by bylo docela zajištěná existence, že jo, o rodinu bych se postaral. A tak jsem se šel představit do Deutsche Welle a ucházet se tam o místo. Jenomže šéf té české sekce odjel do Prahy, poněvadž tady sledovali, co se děje, že jo, chtěl být přitom a nebyl tam a přijal mě jeho německý zástupce, který vůbec neměl tušení, o co jde, nebo kdo jsem, nebo co bych mohl dělat, nebo tak. A tak mě tak zdvořile vyslech a potom říkal, hejte, tak tohle to nepotřebujeme, ale potřebujeme někoho, kdo bude číst zprávy. Jestli chcete, večer můžete už číst zprávy česky. Já jsem byl v takové situaci, že jsem chtěl už přikejvnout, říkal jsem si, no, potřebuju se nějak živit. Ale ten McIntosh do mě ricnul a říkal, nesmíš to vzít. Tak jsem to nevzal a byl jsem potom rád. Chápal jsem, on mě potom říkal, prosím tě, víš, jak by se zdeklasoval před tím národem, který tě poslouchal, ty tvoje Gramotingle Tangly, bavil se tím a teď najednou ty budeš vysílat jako zprávy, to si nemůžeš dovolit. Tak jsem mu dal zapravdu a krátce na to už volal Jirka Schlitter, nebo já jsem vlastně volal jemu, on nevěděl, kde jsem. Ale už jsem si troufnul, říkal jsem, snad zvedne to. Ozval se Schlitter a říkal, prosím tě, kde seš? My už tady začínáme hrát příští týden a ty seš někde, Bůh ví kde, co s tebou je. Tak jsem šel si koupit letenku a letěl jsem do Prahy, vrátil jsem se. Rodinu jsem zatím ještě, poněvadž jsem nevěděl, do čeho jdu, nechal v tom Londýně a vrátil jsem se z téhle krátké emigrace, která trvala asi měsíc. Byl jsem šťastný, poněvadž já nejsem emigrační typ. Tam došlo k trapasu na letišti hned, poněvadž tam stál takový šedivý, štíhlý pán v kožený bundě. Tak mě jako zdvořile zdravil a tak a já jsem ho taky pozdravil a šel jsem dál. Říkal jsem si, toho člověka odněkaď znám. Načež najednou tam vyběhla za mnou taková slečna, která tam s ním stála a říkala, pan ministr by s vámi rád promluvil, on vás přijel přivítat. To byl Galuška a já poněvadž asi nepamatuju v obličeji. Já musím každýho vidět 25krát, abych věděl, kdo to je. Tak já jsem ho přehlídl úplně jako, tak jsem tam přišel, omlouval jsem se, on mě říkal, já jsem tak šťastný, že se sem teďka lidi vracejí, takový ty, o kterými stojíme, aby tady byli. Tak mě přivítal a večer Jiří Schlitter už hrál v Semaforu Ďábla z Vinohrad. To byl jeho takový osobní program. A ten den já jsem si koupil noviny a ve všech novinách byl seznam takových těch známých osobností, které emigrovaly. Kdo byl kde, že jo, že Gott byl v Německu. A já jsem tam byl uvedený, jako že jsem toho času v Londýně. Když skončilo představení, zpívala se poslední písnička. Jiří Schlitter udělal takovou inovaci a zpívalo se více než sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda. Nikdy se nezdaří zavřít jí v žaláři a tak dále. Písničku Voskovce a Vericha. Tak já jsem tam vstoupil, jakože budu zpívat s nima a tam se strhla taková vřava, nikdy předtím a nikdy potom už jsem neměl takový aplaus, který trval několik minut a mě to tehdy vzalo, musím říct. Takže to byl můj návrat z emigrace, takhle vypadal. Od té doby jsem už tam docházel vždycky na závěr, poněvadž už jsem vlastně tímhletím okamžikem zavedl takovou tradici. Ale jinak jsme to měli vymyšlený tak, že já jsem měl program, který se jmenoval Benefice, a Jiří Šlitr měl program, který se jmenoval Ďábel z Vinohrad. Došli jsme k tomu tak, že my jsme už byli unavení. Každý den jsme prakticky hráli, poněvadž lidi chodili na to, kde jsme byli my. To bylo nějak jako daný. Bylo to divadlo Šlitra a Suchýho, takže tam neměli zájem o cokoliv jiného. Tak jsme pořád museli hrát a já jsem s tím přišel jednou a říkal jsem, hele, co kdyby jsme si udělali každý svůj program, že by přece jenom ten druhý měl volno ten večer. No a on na to slyšel a tak jsme připravili, já jsem mu napsal celý libreto jeho programu, že on mě napsal zase muziku do toho mýho programu, takže každý jsme tam byli přítomni v tom programu toho druhého. Udělali jsme to tak, že premiéra byla jedna, já nevím, v úterý, druhá ve středu, prostě dva dny po sobě a házeli jsme korunou, která bude dřív, takže ještě v pondělí jsme netušili, jak pořadí těch premiér bude a netušili to ani diváci, takže ten den se rozhodlo, kdo bude první a kdo bude druhý. Dneska už ani nevím, kdo byl první a kdo byl druhý.
0: A jedem ještě jednou, jo? To je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek, král a eso.

Jiří Šlitr byl zvláštní osoba. My jsme k sobě měli na jedné straně nesmírně blízko a mysleli jsme úplně stejně a na druhé straně jsme šli každý naprosto jinou cestou. Byly takové oblasti, kde to nebylo, jak by se dnes řeklo, kompatibilní. Jedna věc například, on trochu mě zazlíval, že jsem se oženil. Vždycky o tom mluvil tak jako ironicky, že to jsem jako zrovna nemusel a tak. A co se týká dětí, on měl zvláštní vztah k dětem. Já jsem měl pocit, že se jich bojí, ale upřímně řečeno, já v tomhletom směru ho chápu. Já taky s malýma dětma si nevím dost rady. Šlitr na tom byl ještě daleko, daleko hůř, takže vždycky se tak jako spíš odtahoval a nedej Bůh, aby to dítě po něm začalo líst nebo co, tak to by ho mohla ranit mrtvice. Prostě byl takový, jakože děti prostě nebyly. Nějak je nebral v úvahu. Já jsem už měl Kubu, kterýmu bylo asi 5 let, tak vždycky přišel Jirka Šlitr k nám, usmál se tak na něj trošičku rozpačitě a už ho prostě odepsal, už ho nevnímal. Pak se stala jedna věc, kterou vůbec nedovedu pochopit. Bylo to o Vánocích, bylo to na Štědrý den, dokonce nebo den před Štědrým večerem. A já se vracím domů a moje auto najednou míjelo v naší ulici Šlitra. A my máme tichou ulici, kde projede auto jednou za čas. Nic tady nejezdí, poněvadž jsme slepá ulice. A on zastavil, já jsem zastavil taky, a otevřel jsem okýnko a říkal jsem mu, ty jsi mě scháněl? On říkal, ne, já jsem tam jenom hodil něco do kastlíku a zamával a odjel. Netušil jsem, že to byla poslední věta, kterou jsem od něj slyšel, poněvadž 2 dny na to už Šlitra nebylo. Ale představte si, že já přišel a v tom kastlíku byl takový veliký dopis s namalovanou známkou, tam byl nakreslený Kuba s adresou. A teď, když jsme to otevřeli, tak tam bylo 7 listů pomalovaných a popsaných, takový dopis napůl kreslený, napůl psaný, velice humorný a vtipný, který on udělal tomu Kubovi. Bohužel už mě nemohl vysvětlit nikdy, jaký hnutí mysli ho k tomu přivedlo. Jestli si uvědomil, že ho tak nějak míjel pořád v životě nebo co, nebo jestli si uvědomil, že mě tím udělá radost nebo a mojí ženě. Prostě tenhle ten dopis nám hodil do schránky a to bylo naposled, kdy jsem ho viděl.

0: Jasně.
1: Ani jeden přehmat. Pardon.
2: Od včerejška 95-letý Jiří Suchý své narozeniny neslaví, tak to děláme za něj. Připomínáme jej skrze desetidílné osudy, které s ním v roce 2007 připravil Ondřej Vaculík a které budou pokračovat také příští týden. Půlkulaté narozeniny Jiřího Suchého připomíná ale také Česká televize, sérií pořadů ze svého archivu. Vychází kniha Suchý a Šlitr, Semafor 1959 až 1969 anebo výpravná publikace Kabaret v duši. A také album Haleluja, na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Tak my si teď Hanu Hegerovou z texty Jiřího Suchého poslechneme i teď u nás na Vltavě.
3: Stůl

0: Dobré poledne, právě bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než miliardu korun, určenou mimo jiné Slovensku. Činoherci Moravského divadla Olomouc dnes uvedou svoji první premiéru v nové sezóně. Diváci uvidí Ibsenovo drama Heda Gablerová. A počasí bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo. Teploty do 24 stupňů. Lidem zbývají 4 poslední hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady, můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit je na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru a nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
3: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
4: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
5: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
4: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Mélenchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Činohra Moravského divadla Olomouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně, Hedu Gablerovou, dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marián Pecko, v titulní roli se představí Kristýna Jurková. Pokračuje šéf činohry Moravského divadla Roman Wenzel.
6: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
7: Hedu počasí?
0: Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21, v tisíci metrech na horách pak kolem 15 a na Šumavě naměří až 18 stupňů Celsia. Víc zpráv hledejte na zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vysíláme 2. října, což je Světový den úsměvu, tak když nic jiného, tak snad vám úsměv vykouzlí vidina nadcházejícího víkendu. Od mikrofonu Stanice Vltava vás zdraví Daniela Čermáková.

Koncerto Kelne s Tobiasem Kochem nám hráli část koncertu pro čembalo v transkripci pro klavír. Koncert tedy pro tento nástroj, smyčcové nástroje a basso continuo Johanna Christiana Bacha. Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla a hlavně jejich oslavy. S blížícím se 5. říjnem nabírají na intenzitě. Třeba ostravští studenti včera překvapili cestující tramvají četbou Havlových textů. Na lavičce Václava Havla před hřmanickou věznicí také přibyla igelitová taška plná věcí, o které si psal Václav Havel ve slavných dopisech Olze. A studenti chystají také vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku. Mimochodem reportáž z ostravských tramvají s reakcemi cestujících na tento studentský havlovský happening najdete na rozhlasovém webu irozhlas.cz. Celorozhlasový projekt Slyšet Havla je v běhu už několik týdnů. K němu se přidává také vysílání Tobogánu, což je pořad stanice Dvojka, jak patrně víte. Zítra můžete na Dvojce slyšet dvouhodinový havlovský speciál. K jehož poslechu nás přijde pozvat moderátor Tobogánu Aleš Cibulka. A jak Havlovy hry rezonují i po jeho odchodu, jak je lze číst a scénicky interpretovat, nad tím se zamýšlí seriál Havel na jevišti 21. století. Další část tohoto cyklu vám nabídneme v následující hodině, ale v ní se v prvé řadě budeme věnovat jedné pozoruhodné publikaci, která nás přenese o několik set let zpět, tak za pár minut.

0: Dozněla část sonáty pro klarineta a klavír S-dur Camille Saint-Saëns, ale pokud se zajímáte o historii našich zemí, neměla by vaší pozornosti uniknout nová kniha, která nabízí komplexní pohled na hudební život za vlády císaře Rudolfa II. U nás. Rozsáhlý svazek muzika Rudolfína, hudební kultura v zemích koruny české v době Rudolfa II., který právě vydalo pražské nakladatelství Koniáš Latin Press, připravil muzikolog Petr Daněk společně s mezinárodním kolektivem odborníků na hudební dějiny, výtvarné umění, knižní kulturu i každodennost raného novověku. A právě Petra Daňka vítám ve studiu. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem měla možnost být na křtu. Vy jste se svěřil tam, že je pro vás tahle kniha splněným snem. Tak by mě zajímalo, jak dlouho jste si ho plnil, co tomu předcházelo a jestli vlastně na začátku bylo to stejnojmenné sdružení Muzika Rudolfína, o kterém mi jistě něco řeknete.
1: Ano, je to tak. Je to splněný sen, protože myslím si, že každý, kdo pracuje celý život na nějakém vyhraněném tématu, tak touží potom, aby

0: zabývají podobnými tématy. Dnes už je to mezinárodní spolek, kde jsou vedle Čechů samozřejmě i naši přátelé z Brna, z Bratislavy, z Budapešti a z dalších zemí, z Německa, ze Švýcarska, z dalších zemí Evropy a i ze zámoří. A já jsem vlastně si před 10 lety uvědomil, že ta rudolfínská doba je tak úžasné téma nejenom pro mě jako specialistu, ale myslím si, že i pro širokou veřejnost a že má řadu vrstev, řadu, řekl mě, dalších souvislostí, které jsou třeba i nehudební a že by stálo za to něco takového připravit pro veřejnost.
1: My bychom o rudolfínské době mohli mluvit hodiny a hodiny, i proč vás tahle doba tak přitahuje, na to bohužel nemáme dost času. A hlavně bychom měli představit tu samotnou knihu, o které se mluví jako o monumentu, o přelomové syntéze. V jakém smyslu?
0: To jsou velmi příznivá slova, já si jich samozřejmě vážím, nevznikla u mě, takže tím lépe. Monument to je, protože ta kniha dohromady čítá 630 stran, rozdělených do dvou částí, do, řekněme, části textové, textově obrazové a do samostatné edice hudební, notové. V té textové části jsou kapitoly, které jsou věnované různým hlavním tématům a podtématům, o kterých bychom taky mohli hovořit, ale asi to necháme na jinou diskuzi z důvodu času. Domníváme se, že jsme pokryli vše podstatné, co z té úžasné rudolfínské doby, nebo řekněme předbělohorské doby, lze konstatovat, doložit, zdůraznit, protože opravdu to byla doba, která sice vyústila v Bílou horu a potom obnovené řízení zemské a nástup baroka, ale byla to doba, která byla z hlediska našich dějin asi nejvýznamnější ve smyslu originality uměleckého projevu.
1: Tak já jen připomenu za vás několik těch tematických velkých oddílů Dvůr Rudolfa II., skladatelé a hudobníci u Dvora Rudolfa II., hudba v městském, šlechtickém a církevním prostředí, materiální kultura a prameny, mezinárodní kontext. Já, když jsem měla možnost listovat tou knihou, tak mě samozřejmě zaujaly i kapitoly, které se vůbec netýkají Prahy. Mě jako člověka z Vysočiny zaujala Jihlava, o které bych se také ráda něco dozvěděla, ale mě by teď zajímalo, kolik odborníků na té publikaci pracovalo. Vy už jste zmiňoval kolegy z Bratislavy, Budapešti.
0: Je to tak, dohromady na tom spolupracovalo kouzelné množství spoluautorů, a to 33. Takže to se dobře pamatuje, dobře říká. Jsou to autoři ze všech možných profesí, nejenom muzikologové, tak jak jste v úvodu zmínila. A ta spolupráce byla velmi intenzivní pro mě, to je velká škola zase. A mám z ní radost a vlastně největší radost mám asi z toho, že naprostá většina těch autorů mě říká, no dobře, a co budeme dělat dál, co dalšího připravíme.
1: A významnou složkou té knihy, která stojí teď za zmínku, je mimořádný ikonografický aparát. Tak prosím o komentář.
0: Ano, je tam přibližně 430 barevných fotografií, které myslím jsou ve vysoké kvalitě, to nám umožnil sponzor, který tuto knihu podpořil. My jsme ty obrazy scháněli z celého světa, nejenom z Čech. Zase byla to práce, která nás těšila, ale zároveň práce velice náročná. Myslím, že tam je spousty originálních fotek ve smyslu fotek, které ještě nebyly publikovány vůbec v kontextu rudolfínském nebo vůbec kunzhistorickém, muzikologickém. Takže v tom ta práce, myslím, je taky jedinečná.
1: A kdybyste měl, pardon, vyzdvihnout nějaký v úzovkách špek z té obrazové přílohy?
0: Ano, myslím, že tam je krásný portrét Alessandra Orlogia a Camilla Zanottiho. Speciálně ten Camillo Zanotti, což je autor, který si ještě zaslouží pozornost, tak jsme objevili v Itálii jeho portrét z mladých let s loutnou a s notovým zápisem, takový jako manieristický, ale velmi působivý. Takže ten je publikován zcela poprvé vůbec.
1: A poslední komentář poprosím týkající se samostatné praktické přílohy notové, ano, která jistě potěší všechny praktikující muzikanty.
0: Přesně tak, to je taková příloha, která bude žít svým životem, bude se ztrácet. Běžní čtenáři asi nebude používat, takže bude přemýšlet, komu jí dá, ale je opravdu zaměřena na to, aby si ji muzikanti vzali a zpívali a hráli s ní. Je tam 100 skladeb z rudolfínské doby v moderní edici, která je použitelná vlastně přímo z pultu.
1: ale já si myslím, že pokud se vám, milí posluchači, dostane do rukou kniha Muzika Rudolfína, z ruky ji nebudete chtít dát. Za ní stojí profesor Petr Daněk, muzikolog, který byl naším milým hostem. Já moc za to děkuju. Ať se knize daří.
0: Děkuju za pozvání.

0: Adolf Loos, Nestav malebně.
1: Na prohlídku pražské Millerovy vily, která se znovu otevírá návštěvníkům, zve Michaela Vrchotová s historičkou umění a vedoucí Millerovy vily Eliškou Zlatohlávkovou a profesorem dějin umění a architektury Jindřichem Vybíralem.
0: V sobotní víkendové příloze 3. října a pak na vltava.rozhlas.cz.

K tomu, aby svou tvorbu zakořenil ve španělském folkloru, renesanční hudbě a tradičním andaluském flamenku, inspiroval Manuela de Falla jeho učitel, jeho nejvýznamnější učitel, zásadní postava španělské hudby, muzikolog a skladatel Felipe Pedrell.

0: Polední Vltava.
1: A my jsme poslouchali Fajův tanec z opery La Vida Breve před chvílí. No a když jsme u těch žáků a učitelů, věděli byste třeba, kdo učil Ludwiga van Beethovena, kdo byl jeho učitelem? Napovíme, že tento muž byl považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů vídeňského klasicismu. A asi není těžká odpověď. Učitelem Ludwiga van Beethovena, který je považován za jednoho ze tří hlavních představitelů vídeňského klasicismu, nebyl nikdo jiný než Josef Haydn. Beethoven se přestěhoval do Vídně v roce 1792 právě proto, aby u Haydna studoval kompozici, leč když byl mladý, ambiciózní a vznětlivý, svému příteli Ferdinandu Rízovi pronesl slavný výrok. Sice jsem od Haydna dostal několik lekcí, ale nikdy jsem se od něj nic nenaučil. Později ale Beethoven svůj názor přehodnotil. Neberte Händlovi, Haydnovi a Mozartovi jejich Vavřínové věnce. Oni na ně mají právo, já na ten svůj ještě ne. A vrcholem usmíření bylo Haydnovo oslavné koncertní představení k 76. narozeninám v roce 1808. Tehdy už slavný Beethoven před svým starým učitelem veřejně poklekl a oddaně mu políbil ruce a čelo. Tak věnujme Haydnovi pozornost také teď.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Tak to byl ten slíbený Josef Haydn, část jeho symfonie C-dur dozněla ve 12 hodin a 38 minut. Vy posloucháte polední vysílání stanice Vltava. Součástí rozhlasového projektu, celorozhlasového projektu Slyšet Havla je také sobotní vysílání dvouhodinového speciálu Tobogánu z Pražské křižovatky. Jeho moderátor Aleš Cibulka přišel k nám do poledního vysílání Vltavy, aby nás pozval k poslechu zítřejšího přímého přenosu. Tak vás, Aleši, zdravím, dobrý den.
1: Hezký dobrý den vám a samozřejmě všem posluchačům.
0: Jak vzpomínáte na ten první tobogán s Václavem a Dagmar Havlovými? To bylo v roce 2006. Mm-hmm. On byl pravidelným hostem tobogánu, několikrát byl navštívil tobogán. Vy jste tehdy ale moderoval teprve 2 roky, tak to musela být tréma, ne?
1: Ohromná tréma, ale když to člověk vezme zpětně, a teď jsem je po letech znovu poslouchal, ty tobogany, a říkal jsem si, no jo, to byl Jeliman, který prostě až tak úplně si neuvědomil, koho tam má, na co všechno by se mohl zeptat. Dneska by to člověk udělal jinak, ale taková ta jistá dávka právě té nevědomosti je možná roztomilá. Pan prezident byl kouzelný v tom, že on tam měl šanci dokázat, jak byl neskutečně vtipný. Protože samozřejmě při státnických projevech anebo při politických jednáních neměl šanci tohle ukázat, ale on měl opravdu bryskný, velmi rychlý humor. Dokázal okamžitě glosovat, no a ve chvíli, kdy se mu zasmálo to divadlo, anebo když ještě po jeho boku paní Dagmar jako zkušená herečka a vypravečka něco odvyprávěla a publikum se zbořilo smíchy, jemu se to moc líbilo a chtěl kontrovat. Takže byl to neskutečný zážitek poznat ho třeba trochu jinak než jako státníka.
0: A jak ho budete zítra připomínat? Pravděpodobně tedy nejlépe a nejvíce jako člověka.
1: Mm-hmm. Je to tak a budeme vzpomínat z nejrůznějších pohledů, úhlů. Bude to v Pražské křižovatce, což je vlastně místo, které vybudovali společně s paní Dagmar, které dali dohromady kostel svaté Anny, takže nebude chybět Dagmar Havlová. Potom tam bude, řekl bych, takový oddíl nebo chvíle, kdy budeme vzpomínat na odcházení jeho poslední divadelní hru a film. Dorazí Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Eva Holubová. Bude tam Leona Machálková, která samozřejmě vzpomene nejen za sebe, ale i za svého tehdejšího manžela Bořka Šípka.
0: Já připomenu, že Pražská křižovatka je plná artefaktů Bořka
1: tak,
0: Šípka.
1: Ano, ano. Ivan Trojan bude vzpomínat, no a hrát a zpívat bude Aneta Langerová se svou kapelou, protože tenkrát pan prezident v tom roce 2004-5, když byla první super star, dokonce Anetě posílal hlasy. Ne tedy sám, ale prostřednictvím paní Dáši, ale ona ho tenkrát tak zaujala, že vlastně stál u toho zrodu a pokaždé si ji zval. Takže ta bude hrát a zpívat. No a potom se nám podařil husarský kousek. Dorazí z Londýna člověk, u kterého jsme netušili, že to zvládne. Nakonec přehození letenek dopadlo dobře a bude tam někdo, koho nikdo nečeká a přiletí.
0: Takže vy nám ale neprozradíte, kdo to bude.
1: Prozradím. Zítra v 11 na dvojce.
0: Dobře. Tak já nemusím už pokládat vůbec žádné otázky, protože přesně tak, jak jsem si je tady napsala, jak jsem si je připravila, tak vy jste si na ně postupně sám odpověděl. Takže já už jenom dodám, že tady byl s námi moderátor Aleš Cibulka, který nás zval k zítřejšímu speciálnímu dvouhodinovému vysílání tobogánu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Tak si naleďte dvojku zítra po 11. hodině. Poslouchat můžete živě z Pražské křižovatky tento tobogán. Navštívit Pražskou křižovatku už asi není možné,
1: už bohužel, jsou ne, tam už vyprodané. Je úplně vyprodáno, dokonce bude sezení i na schodech pro ty, kteří si přivedou z hostů své přátele, kolegy, kamarády, ale to jsou nejlepší místa v křižovatce.
0: Každopádně vy, milí posluchači, pokud tedy jste nesehnali vstupenky, tak bohužel musíte se spokojit tedy s přímým přenosem z rozhlasu, ale myslím, že nebude třeba litovat. Záznam přenosu také bude dostupný na webu dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Po skončení pořadu ve 13 hodin. Aleši, užijte si ten zítřejší speciál, ať se všechno vydaří, ať všechno klapne na jedničku.
1: Díky moc za tu možnost pozvat a na vás se těším u rozhlasových přijímačů.

0: Hromadu lásky nám nadělila Diane Reeves, autorem tohoto hitu je Richard Rodgers. Je 12 hodin a 46 minut, my se opět budeme věnovat Václavu Havlovi, se kterým se Andrej Krop seznámil na vojně. Společně působili v divadle Na zábradlí a byli také sousedé na Hrádečku. Andrej Krop v roce 1975 se svým divadlem Na tahu uvedl v Horních Počernicích Havlovu žebráckou operu, čímž na sebe strhl pozornost Státní bezpečnosti. Jeden z prvních signatářů Charty 77 se svým amatérským souborem nicméně inscenoval Havla dál. A roku 2016, kdy se s divadlem rozloučil Havlovou asanací, nastudoval všechna jeho dramata, některá dokonce opakovaně. Jeho žena Anna Freimanová pak byla tajemnicí Havla coby prvního porevolučního prezidenta, editovala také většinu českých vydání jeho her. Oba teď promluví v první části série Šárky Švábové Havel na jevišti 21. století, kterou natočila před 5 lety.
1: My jsme byli sousedi a Vaškovy hry mě zaujaly tím, že měly svůj rytmus a mě jako takzvanému režisérovi se dělali velmi lehce, protože v tom textu bylo všechno, co tam mělo být. Lehce jsem vytušil, že jsem toho Václava trošku taky znal, co je v něm skryto a co v něm tak zase skryto už být nemuselo nebo nebylo.
2: Hovoří Andrej Krop, Havlův blízký přítel a takzvaný dvorní režisér. Věrnou jevištní podobu jeho hrám dával od roku 1975 dalších 40 let. A doplňuje ho jeho žena Anna Freimanová, která dnes spravuje autorův literární odkaz v knihovně Václava Havla.
3: Manžel mi vždycky říkal, my jsme vlastně v těch Václavových hrách žili. To bylo jeho takový nejsilnější moment, že on dokázal nějakým způsobem zvednout ty otázky té doby.
4: Asanace je nejen v zájmu obecném, ale zejména v životním zájmu vás všech. Tak co?
5: Co?
4: Stáhnete to?
5: K tomu nemáme právo.
4: No, jak myslíte?
2: Jaké jsou tedy ty principy pro režii Havlových her, tak jak si je Havel představoval?
3: Byl to právě ten způsob naprostého respektování textu, nějakého tempo, rytmu, práce s jazykem, protože dost těch her stojí na jazyku.
1: Sice Václav utrousil, že je se mnou spokojený, možná i někdy utrousil, že hodně spokojený, ale ta jeho spokojenost vyplývala z toho, že jsem respektoval jeho texty, že jsem do toho nezasahoval, jak to občas u režisérů bývá, že celou hru překopova doplněj a vyškrtaj, tak já jsem možná vyškrtnul 2-3 věty, které mě opravdu připadaly zbytečný a s jeho souhlasem.
3: Andrej několikrát narazil, když se snažil do těch her prosadit něco navíc, nějaké své režijní gesto nebo nějaký svůj symbol. A nejenže autor s tím nesouhlasil, ale ona ta hra v tu chvíli přestala fungovat. V těch hrách je všechno. Není třeba, si my myslíme, je dovykládat. Není třeba je nějakým způsobem dotahovat nebo do nich nějaké žrty vkládat a tak. Oni, když se hrajou s citem a tak, jak je autor napsal, tak jsou jak vtipný, tak hluboký.
2: Jak ale je pro režiséra těžké vysvětlit hercům ten specificky havlovský, řekněme civilní, nepsychologický, nepřehrávaný styl herectví?
1: Polovinu těch inscenací jsem dělal s profesionálními herci a už jsem měl určitou pověst v tomto smyslu, čili ty herci už při těch prvních momentech se snažili být skromní. Já jsem jim šel příkladem, protože já byl taky skromný, že jo?
3: První krok byl dobře tu hru obsadit. Dobře v tom smyslu, že buď to, když pracoval s herci, tak vybíral typy. To už bylo půl práce.
1: To bylo rozhodující, no.
3: On je znal, že jo, to byli jeho přátelé. Tak už měl tu zkušenost s těmi lidmi a věděl, co v nich je z těch postav. Pokud pracoval s profíky, tak dost často obsazoval jako protiúkol, protože ty lidi nešli po těch kliše nebo po tom, jak měli vyšlapanou tu cestičku, ale snažili se prostě vyhovět tomu Andrejovi. A potom Andrej vysvětloval. On každou tu hru, třeba 3 měsíce, než šel na ní takzvaně, tak ji pořád dokola čet. A potom teda s těma hercema o tom hodně mluvil. A jakmile trošku přehrávali, tak už je brzdil.
2: Proč si myslíte, že by měly být stále hrány ty hry?
3: Protože problémy mechanismu moci, problém z automatizovaného jazyka nebo frází, problém různých mocenských her, anebo potom takové ty psychologičtější věci, jako odpovědnost člověka, nebo to téma identity bylo v Havlových hrách, kontinuální a nejsilnější. To jsou vlastně věční témata. Myslím si, že naprosto nedoceněný je pokoušení. To je každodenní téma, ten souboj sám se sebou. A to vidí na Václavu Havlovi jako nejcennější vklad a i takový poslání do budoucnosti. Že člověk dělá chyby, všichni je děláme, ale ne každý si je uvědomuje, ne každý si je zanalyzuje, reflektuje a něco z nich vyvodí. Pro sebe a i pro to svý okolí. Prostě neuhnout ze své cesty, být sám sebou pořád. A v případě, že i ty lákadla k tomu úskoku jsou, tak s nima bojovat. A to si myslím, že je to nejdůležitější.
0: V reportáži k Havlovým hrám po roce 2000 jsme slyšeli editorku Anu Frajmanovou a režiséra Andreje Kroba v první části seriálu, který vznikl před 5 lety, ale Anna Frajmanová bude hostem pondělní vltavské vizitky, tak si tento rozhovor poslechněte po víkendu v 10 hodin dopoledne.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bylo 13 hodin, pěkný den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje dvě části metropole. Omezená je také doprava na mostech metro a Patona. Stovky lidí přes ně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk a další dva jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí jednoho mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Ukrajina svými údery podle prezidenta Volodymyra Zelenského poškodila ropné podniky na jihu Ruska. To informovalo o odvrácení nočních útoků na 4 ropné rafinerie. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na pražském Chodovci představuje také dvě faksimile, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem. A počasí bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A jsme rádi, že ji posloucháte a slyšíte. Jsme tu pro vás s další dávkou kulturních informací napříč společenským spektrem. 13 hodin a 2 minuty je aktuální čas a hezký den vám přeje Daniela Čermáková.

Havlíčko-Brodský rodák, tehdy ovšem Německo-Brodský rodák Jan Václav Antonín Stamitz způsobil doslova revoluci v orchestrální hře, když například využíval do té doby nevídané efekty jako řízené a postupné crescendo a decrescendo, tedy zesilování a zeslabování celého orchestru, což prý tehdejší diváky uvádělo doslova v úžas. V úžas nás také uvádí aktuální počasí, vzhledem k tomu, že se léto nechystá odevzdat vládu podzimu ani o tomto víkendu, jak to tak podle předpovědi vypadá, je pravděpodobné, že vás slunce vytáhne ven, do přírody nebo do ulic. A tak připomínám, že včera začal Den architektury, 16. ročník festivalu, který probíhá do 7. října, tedy středy. Celorepublikový program se letos koná více než ve stovce měst a obcí po celé České republice a také na Slovensku. Hlavním motem je Bydlím tedy sem. A festival se letos dohloubky věnuje vývoji nájemního a družstevního bydlení, historii socialistických sídlišť i experimentům kolektivního bydlení, jako je litvínovský Koldům. Program připomíná také 140 let od narození Ludvíka Mise van der Rohe, 150 let od narození Tomáše Bati a 90 let od narození Václava Havla, jeho rodinu v kontextu pražského stavebního rozvoje. Můžete také vyrazit na komentované procházky, cyklovýšky, přednášky, workshopy nebo navštívit běžně nepřístupné budovy v rámci sekce Hurá dovnitř. Podrobný program najdete na webových stránkách Den architektury.

Především prý romantickou poezii četl Frédéric Chopin, kterého jsme teď připomněli skrze presto non tanto ze jeho sonáty pro klavír Hámol, kterou přednesl tedy tuto část Ivo Kahánek. Básník a překladatel Bogdan Trojak poprvé četl před více než 300 lety v šerosvitu podsadité beskidské dřevěnice, kde jeho dávnověký prapředek předčítal rodině z luterských náboženských knih. Sám pochází z českopolského Pomezí a jeho výrazný zájem o literaturu probudila už v dětství domácí knihovna, tak teď míříme do té jeho.

0: Pol.
1: Na začátku tohoto knižního pólu jsem se zmiňoval o beskydské vsi Vendrini, kde jsem prožil celé dětství. Vychodil jsem tam menšinovou polskou základní školu, kterou jsem pak po letech navštívil jako doprovod krakovské básnířky a nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. Vyprávěl jsem jí tehdy o podivuhodném propojení Krakova s naší vesnicí. Vendrině je totiž s Krakovem zpřízněna díky kostelnímu zvonu, který visí ve slavném mariánském chrámu a jmenuje se Poloviční Zigmund. Tento gotický zvon je vlastně bratrem vendrinského zvonu. Je stejně velký, i ornamentika je stejná. Krakovský erb, polská orlice, dvojitá přepásaná lilie. Oba zvony se liší pouze nápisem. Zhotovil je stejný zvonař, Johann Freudenthal, který se narodil kolem roku 1380 a jehož podpis najdeme na krakovském polovičním Zigmundovi. Souvislost vendrinského kostela s nejslavnějším krakovským chrámem se pro mě stane rázem významnější, když si uvědomím, že tam stojí monumentální gotický oltář mistra Víta Stwosze, jeden z největších oltářů v Evropě. Vít Stwoś byl pak uměleckou obsesí polského básníka Konstantina Ildefonse Gałczyńskiego, který zas nepřestává fascinovat mě. Ach, kolik nocí jsem s ním projezdil v jeho začarované drožce, která se dodnes kodrcá potemnělými krakovskými ulicemi. Myslíte-li, že klamu? Artur vám poví to. Stálo v tom telegramu 6 slov jak ulito. Začarovaná drožka, začarovaný drožkář, začarovaný kůň. Ben Ali říká přece, že v Krakově jen trošku stačí a můžeš lehce začarovat i drožku. Fiakristovi v oči zablískneš zvláštní drožkou a hned máš ve své moci drožkáře s jeho drožkou. Gałczyński patří bezesporu k nejosobitějším polským lyrikům. Jeho začarovaná poetika nikdy nemůže omrzet. Pokaždé jinak zní ty též historky, které si vyprávějí v Gałczyńského hospodě drožkáři a andělé vytahující láčené okurky ze sklenic. Družně spolu probírají angelologii i ceny koní na trhu a popíjejí u toho červené uherské víno, jimž bývalo po staletí zaplněno podpalubí starého Krakova. A jelikož jsem vinohradník a vinař, který víno nejenom rád pije, ale s potěšením o něm i čte, nemohu na tomto místě opomenout uvést uherské vinařské evangelium, které sepsal filozof Béla Hamváš. Ta útlá knížka se jmenuje Filozofie vína a vždy ji mám pěkně po ruce. Zvláště bych ji doporučil k čtení v dnešní sterilní době zaměřené na střízlivé uvažování, výkonnost a suchý materialismus. Všechny tyhle společenské neduhy zhrnuje Hamváš pod pojmem ateismus. A tak vám na závěr knižního pólu přečtu úvod k jeho knížce. Rozhodl jsem se, že napíši modlitevní knížku pro ateisty. V bídě naší doby s nimi soucítím a rád bych jim tímto způsobem pomohl. Jsem si vědom obtížnosti svého úkolu. Vím, že to slovo Bůh nesmím vyslovit. V každém případě o něm musím mluvit pod jiným jménem, jakým je například polibek, opojení nebo vařená šunka. Jako nejvhodnější jméno jsem zvolil víno. Proto dostala kniha název Filozofie vína a jako motto jsem napsal. A nakonec zůstanou dva. Bůh a víno. V knize se dozvíte třeba, kdy víno pít a kdy ne. Hamváš k tomu říká. Pití má jeden zákon, stejný, jaký platí u lásky. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. Dočtete se, že víno lze rozdělit na mystické a logické, vizuální a akustické, zprava doleva a zleva doprava tekoucí a tak dále. A jakže souvisí víno se čtením? Člověk, který nemá chuť na milování, odmítá víno a nečte, duševně chřadne a upadá. Víno,

Tu v knižním pólu bude básnířka, bohemistka a překladatelka Zofia Baldiga, která publikuje své knihy v polštině i češtině. Mimochodem právě vyšla nová kniha Tento příběh nemá mateřštinu. V níž básnicky Baldiga zkoumá téma identity člověka v sevření institucí a neskrývá nepříjemná zjištění. Migrace je problém také proto, jak o ní mluvíme a tedy jak o ní myslíme, říká Zofia Baldiga, jejíž knižní pól vysíláme příští týden.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Brilantní hru Fabia Biondiho jste mohli obdivovat skrze sonátu pro housle, violončelo, teorbu a čembalo Giuseppa Tartiniho.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Brilantní žurnalistiku prvorepublikových Lidových novin, do nichž psali naši přední literáti a posvěcovali tak žurnalistiku jako jedno z podstatných odvětví literární tvorby, poznáváme z novinových sloupků Eduarda Basse, autora povídky, kterou vám nabídneme za pár minut.

0: povídka.
1: Ta od Eduarda Basse přináší stejně jako jiné zajímavé svědectví o prostředí malých lidí ve velkém městě. Prostředí rychle se rozrůstající Prahy Eduarda Basse okouzlilo, její obyvatelé byli publikem v kabaretu Červená sedma, s nímž spolupracoval. Ačkoliv reálie Prahy se zcela proměnily, atmosféra Bassových pražských povídek působí dodnes. Přesně před 80 lety se ale Eduard Basse jal pozorovat pozemský cvrkot z hůry. Zemřel 2.10.1946 a jeho povídku Faninka nám dnes bude číst Lukáš Hlavica.

0: Byl to takový milý a hodný hoch, ale měl jednu chybu. Pohlížel na všechno ukrutně vážně. Kráčel do života, jako by chtěl kondolovat bohaté tetičce a poradit jí, co dělat s pozůstalým jměním. A přece byl v letech, kdy řádné zamilování se je mladému člověku potřebou, jako chlupatému psu, letní koupel a stříž. Stáli jsme tehdy před pasáží, pěkně za větrem. A z neznámého davu se vynořila náhle Faninka. Plula všemi plachtami do biografu, ale když mě spatřila, přehodila kormidlo a spustila kotvy dva kroky před námi. Kampak, Faninko? Ale mám tu rande s kamarádkou. Půjdeme snad do varieté. Ale jak se máš ty, sígře? Děkuju, Faninko, děkuju. Do kavárny bys nešla? Do pasáže? Ale musíte mě někdo doprovodit domů. Dobrá, Faninko. A dovol, abych ti představil přítele. Pan doktor Kalousek, slečna Faninka, tanečnice Oldro. Doktorát, jejž jsem přišpendil k Oldrovu příjmení, působil na Faninku velmi dobře. Pokynula vznešeně hlavou, zapomněla na čekající přítelkyni a šla s námi. Oldra byl trochu neklidný. Pokukoval v zrcadlech, má-li správně kravatu a jak mu padnou kalhoty, a teprve, když ničeho nenašel, věnoval se Fanince. Číšník přinesl jí kakao a nabídl bábovku. Kalouskovi bylo chvilku horko. Poprvé bavil se s mladou dámou, která nebyla ze společnosti. Byl velmi obřadný a velmi zdvořilý a Faninka ku podivu udala srdečný, ale společensky bezvadný tón, jenž mě překvapil. Nesmála se jako divoch, nekřičela, neříkala už mi sígře a vůbec se chovala neobyčejně způsobně. Dal jsem jim oběma plnou volnost, pustiv se do novin a jen občas jsem zaslechl, jak se Faninka Oldrovi zpovídala ze své lásky k divadlu a stouhy po činoherní kariéře, v níž žena jedině může ukázati pravé umění. Pak musel Oldra na chvíli vstát od stolu a Faninka se hned otočila ke mně. Poslyš, ten tvůj kamarád je vlastně strašlivě hezký člověk.
1: Líbí se ti? Je to hodný hoch, trochu příliš obřadný.
0: To je právě hezké, že není takový sígr jako ty.
1: Chceš-li, mohu vás nenápadně opustit, nabídl jsem jí.
0: Co si to myslíš? Vidíš, jaký jsi ty nízký člověk? A ostatně, abys věděl, naschvál ho požádám, aby mne sám doprovodil, ty sígře jeden. A platit za mne bude taky on.
1: Faninka sešpulila papulku a byla navýsost uraženou, dokud se Oldra nevrátil. Dovedl jsem však touto oklikou věci, kam jsem chtěl, a šli jsme. Před kavárnou jsem se srdečně poroučil. Z Oldrových očí sálalo vědomí neobyčejné důležitosti a Faninka si mne jen změřila spod spuštěných víček. Za tři dny na to přišel Oldra ke mně do bytu. Měl novou kravatu a na lakýrkách kamaše. Mluvil sem a tam, až jsem mu konečně pomohl k jádru. A co Faninka, Oldro? Jak jste se dostali domů?
0: Ach tak, prosím tě, jaké je to děvče? Měl jsi s ní něco? Odpusť, že se tak přímo ptám, ale mezi kamarády.
1: Ale ovšem, Oldro, jen se neomlouvej. Našel jsem ji jednou v hypodromu, ale teď jsem ji neviděl skorem rok.
0: No, představil jsi mi ji jako tanečnici.
1: Ano, ano, tančila nějaký čas u Černého kocoura, ale to už jsme se vídali málo kdy.
0: Tedy ty si neděláš žádných nároků na ní?
1: Já? I Bůh zachovej.
0: To jsem rád. To jsem velmi rád. Já jsem jí včera koupil jiný klobouk a měl jsem strach, co tomu řekneš.
1: A kde jste koupili střevíce?
0: Jak to víš, že jsme kupovali střevíce?
1: Odpusť, Oldro, já přece Faninku znám. Dává se oblékat principiálně od nohou. Když si jí koupil i klobouk, tož jste též byli ušvadleny. No, skutečně? No tak vidíš, překvapuje mne mimoděk tvoje podnikavost. Nedostal se u ní každý až ke klobouku? Mnoho jich skončilo s blůzičkou a ještě víc došlo jen k podvazkům. Má to jednu vadu. Faninka má spoustu bot a žádné klobouky. Oldra byl poněkud dotčen mou poznámkou. Máš někdy divný způsob vtipkování. Prosím, aby sis uvědomil, že mi nejde o nějaký lascívní záměr. Mám o děvče zájem mnohem vyšší, ušlechtilejší, ba přímo morální. Kdyby bylo ponecháno samo sobě, nevím, jak by skončilo v tomto ovzduší a při svém způsobu života. A mám-li náhodou finanční možnosti, jak takové děvče zachránit, je to mou přímou povinností. Rozhorlil se a byl opět tím ukrutně vážným Juc Kalouskem z dobré rodiny. Chodil po pokoji a kázal. Faninka touží jít k divadlu. Mluvil jsem s paní Bergrovou, jež má dramatickou školu, i to by šlo. Má přece talent. Faninka? Ach, ta má talentu, Oldro, to budeš ještě žasnout. No tedy, dopomohu jí k jejímu ideálu. Činím to, jak jsem řekl, zcela nezištně. Ale přece jen chtěl jsem se tě zeptat, jestli je Faninka, jak to říci, dosti vytrvalá. Chápeš přece, co tím myslím? Investuji tu jistý kapitál a dotklo by se mne velmi nemile, kdyby snad Faninka poblázněna nějakým fanfaronem po dvou měsících všeho nechala. Ty ji znáš lépe než já. Co se toho týče, záleží všechno na tobě. Chtěl jsem mu dodat několik případů, ale včas jsem ještě umlkl. Co by mu bylo platno vědět, že Faninka chodila s Kolomanem dva měsíce, s architektem Širokým 8 neděl, s přítelem Horákem 8 dní, s inženýrem Roubičkem 6 měsíců, s kapelníkem Hellerem 4 dny, s panem Bartošem z Anglobanky 2 měsíce a se starým panem Morgensternem po celou tu dobu dohromady, ani nemluvě o mé vlastní epizodě. Všechno se zapřádalo docela hezky. A proč tak rozbíjet Oldrovi jeho první životní aféru, když tě mu přinese jenom poučení a těch pár stovek by utratil mnohem hloupěji? Řekl jsem mu tedy cosi o dobrém srdci a vzácném smyslu pro povinnost a Oldra odcházel, potřásaje mi rukou svědomím člověka, jemuž je dáno řešit vážné problémy životní a jenž pochopil celý svůj úkol. O 3 dny později vrazila ke mně Faninka. Jenom naskok, volala už ve dveřích a hodila náruč kopretin na postel. Jdu si jen trochu odpočinout. Ach, můj zlatý, ty nevíš, co mi dá práce, abych toho dobrého Oldráška přivedla trochu do formy. Cylindr měl už 3 roky starý, víš, takový barokní, a šít dával u otcova krejčího. Hrůza, pravím ti, jediná hrůza. A spal, prosím, v podvlíkačkách a noční košili. To nemá nikdo ponětí, co dá takové zvířátko za práci. Nohou necítím. Ráno jsme objednávali nábytek, záclony, koberce, nějaké ty trepky. Nábytek? Záclony? No ano, zařizuji si byt. Nemohu přece zůstat u té staré báby na Pavlači. Mám-li na starosti výchovu takového strašlivě sladkého klacka? Teď teprve uvidíš, co z něho udělám. Schází nám ještě státnice, budeme nyní studovat a do jara bychom mohli udělat doktorát. Zvedla se, ruce dala do kapes a pomalu přešla pokojem. A ty, starý surovče, neřekneš ani, že jsem teď hezká? Skutečně, chudák Oldra se tužil. Ta tam byla pětková Halenka z konfekce. Faninka měla šedivé šaty změnivého hedvábí, živůtek úzký, sukni s rokokovými boky a krátkou, hedvábné punčochy a vysoké boty se šněrováním po straně. Na hlavě měla klobouček jako skotský dudák, na zápěstí hodinky s řemínkem, na stole kabelku ze stříbrných řetízků s krejónem a 2 klíčky na stříbrném kroužku. No, skutečně dobře vypadáš. Ale teď, Faninko, buď moudrá, když máš takového hocha, a buď mu věrná, nejsi přece husa. Co tě to napadá? Já a nevěrná? Pro mne teď vůbec muži neexistují. když on je Oldra takový ukrutně milý. Jak on je pořád vážný a solidní. Člověk by praskl smíchy. Takový malý, neohrabaný hlupáček. A co se týče věrnosti, na tu bys mohl vzít jed. Po mužských ani nemrknu. A teď mi dej pusu, ty starý medvěde. A ještě jednu, a ještě jednu. Tak, a teď mu zas budu věrná. A již sbírala květiny a kabelku, mrskla okem do zrcadla a letěla ke dveřím. V následujících 3 měsících stal jsem se jejich bezděčným důvěrníkem. Faninka ke mně přilétla, aby zaplavila bytnářkem na starosti s výchovou toho hlupáčka a pochlubila se jeho roztomilostí. Oldra se občas zastavil, pronášel své názory o ženách a poučoval mne, jak možno z lehkomyslného děvčete vytvořit ideální dámu. Zkrátka a dobře, oba měli plnou hlavu starostí o sebe navzájem a Oldra pomalu ztrácel svůj příliš zelený nátěr. Jednoho dne Oldru odvedli a po 2 měsících měl nastoupit ke kádru v Uhrách. Přišlo to zrovna včas, aby snad nevyvedl opačnou hloupost, neboť lidé s tak vážnými názory jako on jsou schopni každé pošetilosti. V předvečer odjezdu přišel ke mně. Mluvil trochu elegicky o vyrvaném štěstí a opuštěné milence. Dobrá, Oldro, přejal jsem konečně slovo. Je velmi hezké i pochopitelné, že nechceš na ně zapomenout. Taková vzpomínka je lepší než nejkouzelnější amulet. Ale co mne hlavně těší, že jsi uznal konečně marnost celého poměru a uděláš mu včas konec. Faninka je moc hodné děvče, ale pro tebe je trochu lehkomyslná. Při vážnosti tvého nazírání. Co to mluvíš, nešťastníku? Kdy jsem řekl, že chci udělat konec? Jak můžeš tvrdit, že dneska je Faninka lehkomyslná? Nemohu přece jen tak od ní odejít. Naše štěstí je přerváno, ne však zničeno. Oldro, uvaž laskavě, mílíš se. Vím vše, co chceš říci. Sejde z očí, sejde z mysli. Myslel jsem na to mnohokrát, ale toho se bojí jen prostí, jednodušší lidé jako si ty. Muži mého rázu se to přihodit nemůže. No, když myslíš, ano, mám svou metodu. Kamaráde, psychologii žen je nutno rozumět. Víš, hlavní věc je, aby člověk dovedl ženu stále zaměstnávat. Duševně, ovšem, aby neměla chvíle volné a jediné postranní myšlenky. Toť kořen všeho. Zase tak chodil pokojem jako před 5 rokem, když se rozhodl zachránit Faninku. Jen o jedno tě prosím. Navštiv ji občas, nebo ji pozvi sem. A půjdeš-li sám do kavárny, vezmi ji sebou. Bylo by to hrozné, kdyby takové děvče plné života mělo skomírat mezi 4 stěnami. Slibuješ? Chtěl jsem vyjádřit jistou nedůvěru k představě, že by Faninka dovedla skomírat bez společnosti, ale konec konců kamarád je kamarád a nač bych mu kazil poslední večer. Spolehni se na mne, řekl jsem tedy dojatě a Oldra mi potřásl rukou. Finančně je vše zařízeno. Šatstva má prozatím dostatek a v bance jsem rozkázal, aby jí z mé apanáže vypláceli přímo, co na skromné, leč pohodlné živobytí potřebuje. A tvoje metoda je prostá, příteli, a mohu ti vřele doporučit. Budu ji v dopisech stále zaměstnávat. Budu jí stále klást úkoly, jež budou dráždit její intelektuální ctižádost a zároveň ji docela zaujmou. Ano, můj starý hochu, odhalím jí kouzlo studia a vyvolám u ní to, po čem dávno toužím. Duchovní spříznění, splynutí duší. Odešel všecek se topě v záplavě hrdosti, důvěry a sebevědomí. Faninka plakala, když Oldra na zítří odjížděl. 2 dny nevyšla z domu, leč na krátkou procházku. 3. dne se zastavila u mne. Staroušku, ani nevíš, jak mne můj pokoj rozlítostňuje. Nač se podívám, všechno mi připomíná Oldru. Buď klidná, Faninko, zítra snad dostaneš už dopis. A zdrží-li se déle v garnizóně, pojedeme se naň podívat. Měla radost, tleskala ručkama a hned rozpřádala, jak by to bylo krásné. A co kdyby padl? Myslíš, že bych mohla nosit smutek? Nebyli jste sice zasnoubeni, ale smutek bys nosit mohla. Mně černá barva nesmírně sluší. Vypadala bych strašlivě distingovaně. Víš, takový docela, ale docela jednoduchý kostým, to by byla krása. Za týden přišla s balíčkem knih pod paží. Oldra psal. Ukrutně krásný dopis, takový, víš, jen pro nás dva. Pro něho a pro mne. Nevěříš? Prosím, tak si jej přečti. Není to krása. Chudáček zlatý i s četbou nám nepamatoval. A jak mi trefil do noty. Maupassant. Podívej se, celého Maupassanta mi poslal. Je to náramně zajímavé čtení. To bys měl taky číst a ne pořád jen básně a ty věci, co jim není rozumět. Aha, řekl jsem si. Oldra již začíná se svou metodou. V Maupassantovi mají splynoutí jejich duše. Ale mýlil jsem se. Po 14 dnech přišel Miset, pak Igo, pak Balzac a později Zola. Faninka ležela celé dny na sofa, kouřila cigarety a četla, četla, četla. Jednou za 2-3 dny napsala Oldrovi dopis o všem, čeho se dočetla, a Oldra zas na to odpovídal. Metoda se rozvíjela. Čekal jsem, kdy už to praskne. Po 6 týdnech přišla Faninka mrzutá. Sedla si na stůl, kouřila cigaretu a mlčela. Co se ti stalo, Faninko? A odkdy pak zase si sedáš na stůl? Je to fér? Není to fér. Ale u takového ničem jako si ty je všechno dovoleno. A ostatně, co říkáš tomuhle? Hodila mi na hlavu Wildovo de profundis. Je tohle četba pro mladé děvče, jako jsem já? Co si Oldra myslí? Že prý mu mám napsat obsah? Já jsem nedřepěla 8 let na gymnáziu jako on. Ať si to přečte, chce-li vědět obsah. Nebo ať požádá nějakou slepici z Minervy. No, Faninko, musíš přece uvážit, co všechno pro tebe udělal. Že tě chce mít vzdělanou. Co pro mne udělal? Neříkej mi to. Já jsem udělala pro něho a ne on pro mne. Celý svůj život jsem opustila. S kamarádkami se rozešla, jen abych z něho něco stvořila. A jaké pak vzdělání? Já už mám teď víc vzdělání, než toho vůbec potřebuji. Já jsem, jaká jsem. A jestli se mu to nelíbí, stačí slovo a já ho nechám. Aby se snad ještě o Fanince řeklo, že kvůli penězům, ale ne, Faninko, tak jsem to nemyslil. Ale nahlédni, že je to přece velmi příjemné mít takovou jistou apanáž, která tě vlastně dělá neodvislou. Jen si všimni, jak ti to všechny holky závidí. To je zas pravda. Včera jsem šla s Kristýnou, s tou šilhavou. No víš, ona vlastně nešilhá. To jen tak, když se zapomene. Ostatně taková chybička vypadá velmi pikantně. Mužům se Kristýna proto líbí. My teď někdy spolu chodíme do biografu. No tak vidíš, už zase chodíš do biografu. Faninka se zarazila a najednou vypukla ve starý smích, jakého jsem u ní od éry Oldrovi neslyšel. Ty hloupý, ty myslíš, že jsi mě přistihl? Je, vždyť já to řekla schválně. Ale poslechni. Napíšeš-li o tom jemu, do smrti se na tě nepodívám. Vidíš, že nenapíšeš, viď. Krčil jsem přísně rameny. Skočila ke mně ze stolu a vzala mne pod paží. A víš, kdybys chtěl něco napsat, abych tě měla moc ráda, napiš mi na kus papíru obsah tamhle té příšery, ano. Ty přece, Fanince, nic nemůžeš odepřít. Přijde někdy taková chvilka na člověka, kdy pár černých očí vypálí do přátelství díru tak lehce jako cigareta do kabátu. Sedl jsem a psal. Bylo to malé stylistické cvičení, ale sebrav všechny své znalosti Faninčiny duše, složil jsem extrakt z Wilda, jak by ho asi Faninka pochopila. Byla nadšená a letěla domů jej obsat. Nezapomeň na pravopisné chyby! Volal jsem za ní, ale ani mne snad už neslyšela. Přemítal jsem chvilku o situaci. Fakt byl, že Oldrova metoda dostala trhlinu. Ale konečně bylo přece jen lépe, byl-li jsem to já, jenž měl bdít nad jejich poměrem, než kdyby to byl někdo jiný. Faninka chodila nyní častěji a její tesklivost byla tatam. Vypomohl jsem jí ještě s Multatulim Dostojevským a pak byla docela spokojena. Žvatlala sedíc na stole, nabízela mi cigarety a vzpomínala na veselé doby hypodromu. Kdybys nebyl takový morous, řekl bys, Faninko, dneska ti to náramně sluší a proto se půjdeme někam podívat. To svět neviděl takového bubáka jako si ty. Kdybych takhle seděla například u sochaře Filipka, byl by bez sebe radostí. Ale ty už si v těch škrabanicích ztratil docela smysl pro krásu ženského těla. A víš co? Už toho mazání nech, tady máš klobouk a jdeme. Vytrhla mi rukopis, narazila klobouk a chtě nechtě musel jsem s Faninkou ven. Bylo už světlo, když jsem ji dovedl k bytu. Však mi to tak nějak Oldra nařizoval, aby Faninka neskomírala mezi čtyřmi stěnami svého pokoje. Této noci tedy nebylo o skomírání potuchy. Ba ani po celý příští týden ne. Jen jedno mě zaráželo. Co je s Oldrovou metodou? Faninka se mi už o ničem nezmínila. Napsal jsem mu tedy a učinil opatrnou narážku. Odpověděl mi nadšeným dopisem. Faninka je anděl. Její pokroky jsou vpravdě obrovské. Ještě nedávno psala mi o Dostojevském a jiskry ducha v tom nebylo. Takové ubohé školácké nápady. Ale nepolevil jsem a ejhle. Najednou, jako když do ní sestoupí Duch svatý. I pravopis se neuvěřitelně polepšil. Ach, kamaráde, až ti to dám jednou přečíst, to úžasneš, jakou inteligentní ženu jsem si ve Fanince vychoval. Poslední dopis Oníčovi je pro mne malým mistrovským dílem. A jak chápe Schopenhauera a její postavení k Darwinovi, zázrak, kamaráde, hotový zázrak. Každý dopis teď je triumfem mojí metody. Denně čekám, kdy dostanu dovolenou a rozjedu se za svou Faninkou. Vyvalil jsem oči. Nietzsche? Darwin? Schopenhauer? Neměl jsem ani potuchy. A Faninka se mi ani neukázala. Týden uplynul, po Fanince ani stopy. V neděli byl jsem ve vinárně, přisedl ke mně kamarád, sochař Filipek, starý známý ještě z dob žumpy, mrtvoly a podobných zapadáčků. Mluvilo se sem a mluvilo se tam, až konečně uhodil zpříma. Poslechni, ty přece znáš dobře Faninku. Faninku? Co je s ní? Byl jsem s ní včera v Alhambře. Jaké je to vlastně děvče? Z lepší rodiny, což? Bratr na učitelském ústavě. Otevřel jsem oči. Faninka, že má bratra na učitelském ústavě? To jsi nevěděl? A tak dlouho si s ní chodil. Vidíš to, já za jediný večer ji dovedl takhle vyspovídat. Nebude to asi příliš chytrý chlapík. Prosila mne, abych pro něho udělal domácí úlohu Kreutzerova sonáta a Chopinovo preludium. Je to báječné, co teď se ti kluci učí. Tadyhle si nesu materiál. Samá tolstojovská literatura. Když jsem se po dvou minutách vzpamatoval, byl jsem velmi překvapen, že jsem vlastně nespadl smíchy pod stůl. Tohle tedy byly důsledky Oldrovy metody. Vyptal jsem se ještě Filipka. Nedošlo mezi ním a Faninkou dosud k ničemu, bohu dík. Neboť nyní jsem musel zasáhnout jakožto dobrý kamarád, jak jsem to Oldrovi slíbil. Filipek musel vypadnout, aby Oldra se udržel v sedle. Poslal jsem ráno k Fanince vzkaz. Přišla na večer, růžová a rozzářená, kus slunce jako by vpadlo mi do pokoje. Ještě nikdy jsem nezřel ji v takové kráse. Faninko, řekl jsem s přísnou tváří, víš, v jakém poměru jsem já teď k tobě, že jsem zástupcem Oldrovým a že bdím, aby mohl ti věřit? Závazky přátelství jsou mi posvátné. Zírala na mne v překvapení. Takhle jsem ještě s ní nemluvil. A já sám, ač jsem byl zmaten její novou voňavkou, cítil jsem důstojnost okamžiku. Ve jménu Oldrově nemohu trpět, abys ho klamala zde jakým štukatérem. Faninko, přiznej se, kdo ti psal výtah z ničeho? Kdo ti psal Darwina? A kde jsi sebrala Schopenhauera? V jejich lesklých očích viděl jsem vteřinku úžas a leknutí. Ale jen vteřinku. Na to vypukla v smích. Ve starý bouřlivý smích, jak jsem jej slýchával v hypodromu i v Černém kocouru a na nějž jsem měl tolik vzpomínek z tohoto tichého pokoje. Čím déle mi tu nyní jeho kaskády dováděly, tím více jsem cítil, jak se můj morální postoj hroutí a rozpadává. A když se konečně přestala smát, padla mi kolem krku a řekla prostě tak prostě, jak za starých blahých dob v hypodromu. Víš, stará kotvo, ty jsi přece jen strašlivý sígr. Její tělo, pohled, parfém, vzpomínky a pak tento důvěrný hrdý titul z pražského argotu, to všechno mne přemohlo docela. Dobrá, Faninko, dnes nepůjdeme nikam, pošleme pro víno a uděláme si večírek, jako za starých dob. Ukrutný polibek padl mi na tvář. Šapka skotského dudáka létla do kouta a za chvilku bylo to tu zrovna tak, jako kdysi před 3 lety. Ráno se Faninka upravila k odchodu. Ale víš, Sigře, jednu laskavost bys mi mohl udělat.
2: Podívej, mám tady březinový básně, napiš mi stručný obsah.
1: V té chvíli někdo zazvonil. Faninka šla sama otevřít a výkřik úžasu proletl pokojem.
3: Oldro, Oldráčku, ty jsi přijel na dovolenou, ty můj zlatý jediný. A jak ti to strašlivě sluší, no pojď dál, to je přec náhoda, že jsi ne tu zastihl. Považ, že jsem si zrovna přišla vypůjčit něco z březiny. Ne, děti, tohle je jako v biografu.
1: A září stáhla našeho Oldru ke mně do pokoje, popadla pohozené verše březinovi a vtiskla mu je do ruky. Tady tvůj přítel mne laskavě zásoboval lekturou. Poděkuj se mu, Oldro, poděkuj. A teď mi slib, že dokud tu budeš, nebudem mluvit o knihách. Teď chci mít jenom tebe, jenom tebe. Tak? A když jste si potřásli prackami, půjdeš i hned ke mně na návštěvu, rozumíš? Oldra byl dojat až k pláči tímto přívalem Faninčina citu. Stiskl mi mlčky pravici, snažil se chovat se korektně, ale dojmutí bylo přílišné. A tak koktaje, co si o pozdější návštěvě, motal se ke dveřím tažen Faninkou a zmizel s ní tak rychle, jak se byl objevil. Teprve večer se ukázal se vší svou obřadnou vážností a když mne blahovolně poučoval o úspěchu své vlastní metody, zářil mu z očí radostný triumf. Faninka byla šťastná v širokém novém klobouku s rajkou. A já? Co jsem mohl dělat s takovým člověkem? A tak jsme šli do Alhambry oslavit shledání ve třech.

0: Celý týden posloucháme povídky Eduarda Basse, od jehož úmrtí je to přesně dnes 80 let. A my jsme poslouchali příběh či povídku Faninka, která je v díle Eduarda Basse zařazená do cyklu Ženské historie. Četl nám ji Lukáš Hlavica v režii Vlada Ruska. A zítra to bude příběh o úbytku pražských drožkářů, fantaskní povídka Příhoda statistika Vohnoutka z roku 1917, dokonce s hororovými prvky. Statistik Vohnoutek je totiž muž cifer a výpočtů a geometrických obrazců a sám se považuje za někoho, díky komu Praha vzkvétá a rozrůstá se. Jednou ho ale jeho výpočty překvapí, když se zabývá pražskými drožkami, přijde na zjištění, že drožkářů ubývá, konkrétně jeden každý 80. 89 dní. Tak jak to dopadne, dozvíte se zítra v této povídce. A teď bylo 14 hodin, pěkné odpoledne přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládá na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 1,70 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada EU poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva. Deník The Wall Street Journal informoval o propuštění tří výzkumníků americké společnosti OpenAI. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. V Dělnické ulici v Pražských Holešovicích se otevírá nová galerie Lafa Gallery, která vznikla jako součást kulturní scény La Fabrika. Svůj provoz zahájí dnes výstavou Džungle smyslů výtvarníka Petra Nykla, která nabídne interaktivní objekty fungující jako hudební nástroj nebo vizuální hry. Jaké nás čeká počasí? Bude převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo, na západě a severozápadě Čech výjimečně slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15 a více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním. Odpolední Vltavou vás bude provázet Michala Dittrichová.
2: Jasně, chápu. Jste v práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla.
3: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
4: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
3: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Americká zpěvačka Gretchen Parlato a beninský kytarista Lionel Lueke. A teď z jiného, anglického soudku. 21. června letošního roku měl koncert v pražských Letňanech. V říjnu ho ale potkáme jen tehdy, vydáme-li se do Kanady či do Spojených států. Jeho maminka byla kadeřnice, otec byl mlékař. On má hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu, královna Alžběta II. Mu udělila řád britského impéria a tak dále a tak dále. Hraje na kontrabas, baskytaru, kytaru a klávesy, ale hlavně zpívá a není mu lhostejný stav světa. Snažím se sepsat výčet charakteristik, kterými by se dal přiblížit Sting. Dnes je mu 75 let, všechno nejlepší. Vážení a milí, pěkný pátek 2. října, jsme rádi, že jste s námi. Z Modrého studia Odpolední Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová. Kam se dnes společně vydáme za kulturou? Nejprve do galerie Rudolfinum, ta otvírá výstavu, která reflektuje zkušenosti prvních národů Severní Ameriky. Hned poté vás v reportáži pozveme na návštěvu jednoho sboru, který se zúčastní velkého sborového projektu Tisíc hlasů pro Vltavskou filharmonii. Projekt ve dvou koncertech 6. prosince rozezní Smetanovu síň obecního domu v Praze a potká se na něm Symfonický orchestr Českého rozhlasu s energií amatérských sborů z celé republiky. Po půl třetí pak prolistujeme knížku Štěpána Kučery s názvem Blaška. Ta pojednává o životech dvou sklářů pocházejících z Českého Dubu. No a před 15. hodinou nahlédneme do programu festivalu Expozice nové hudby. Začíná už zítra a to pod hlavičkou Filharmonie Brno. Přiblíží nám její skladatel a dramaturg festivalu Otto Vanke. Klidný poslech, dobré odpoledne a šťastné cesty.

0: Československý skladatel Dalibor C. Vačkář je autorem Přesladkého valčíku, který hráli Hiroko Matsumoto a Tomáš Mach. 14 minut po 14. pěkné odpoledne. Komu patří dědictví po předcích nebo jak se obchod a půda staly nástroji kolonizace? Nejen tyto otázky nastoluje nová výstava v galerii Rudolfinum nazvaná Kerestit Mačistán. Jde o nejnovější díla umělců pocházejících z řad prvních národů Kanady a Spojených států. Taní Lukin Linklater a Duane Linklater, ve kterých se zabývají prožitky a zkušenostmi členů prvních národů Severní Ameriky. Na výstavě natáčela kolegyně Zuzana Filipková.
1: My jsme si vědomi, že ten název té výstavy je mimořádně kryptický pro české publikum, ale pro ty umělce byl nesmírně důležitý, protože krestit je vlastně slovo v angličtině a angličtina je jazyk, který byl vnucen národu Aleutů, jedné z umělkyň, tedy Tani Lukin Linklaterové, která vlastně tady na výstavě participuje. A v angličtině krestit znamená obrys třeba vlny nebo mraku. Je to prostě téma spojené s vodou a stejně tak jako Mačistán, který je slovo v krýském jazyce prvního národa severního Ontária, z kterého pochází Duane Linklater, znamená prolomení ledů a je to čas pospolitosti a změny.
2: Říká o názvu výstavy Krestit Mačistán jedna z kurátorek Hana Janečková. Téma i jméno výstavy odkazuje ale i k temnějším tématům spjatým nejen se Severní Amerikou.
1: Skrývá v sobě vlastně takové politické podtexty, které znamenají i to, že voda byla nějakým nástrojem kolonizace, po vodních cestách cestovaly lodě, cestoval po nich obchod a tyhle ty poetické a politické přístupy se v této výstavě vlastně nějakým způsobem snoubí v těchto dílech, které tady umělci prezentují.
2: Výstavu připravili umělci, manželský pár Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater, kteří spolu většinou ale nepracují. Toto je jejich největší společná výstava v Evropě.
1: Tanya Lukin Linklater je z národa Aleutů, narodila se na souostroví Kodiak na Aljašce. A Duane Linklater je z národa Cree, ze severního Ontária na území dnešní Kanady, což je Kanada posledních 150 let. On, jak zdůrazňuje, tak jeho národ tam byl posledních 10 000 let. Ta výstava vlastně nějakým způsobem tematizuje tyhle ty složitá témata, která jsem já tady vlastně nastavila. A to jsou otázky, kterých my se jako české středoevropské publikum nemusíme ptát. Komu náleží dědictví našich předků, jak vlastně navrátit zpátky předměty, které byly těmto národům odcizeny, to jsou otázky, které oni se urgentně ptají těmito díly. Nás se ptají, pokládají tuto otázku i nám, jak se stavíme k této historii z naší pozice vlastně středoevropského publika, které nějakým způsobem participovalo třeba na, právě na tom obchodu s těmi prvními národy, i když přímo třeba nevlastnilo, jak říkáme, ty kolonie.
2: Dodává Janečková, se kterou stojíme v místě, která má nejblíže ke svým oknům řeku Vltavu. Vltava byla i pro umělce důležitým prvkem na této výstavě.
1: Proto většina děl, které nějak odkazují k vodě, se nacházejí ve vztahu této místnosti, která je blízko řeky Vltavy.
2: Možná trochu překvapivě je tato výstava spjatá také s českou sklářskou společností Preciosa Ornella.
1: České korálky byly právě prostředkem obchodu a do dnešní doby se ve většině regálií nebo ozdob, které vidíme, nacházejí tyhle naše české korálky v dnešní době z Preciosy. Historicky byly právě napojené na obchod a umělci zde používají polotovar z české Preciosy jako nástroj abstraktního přístupu, nebo je to vlastně nějaký přístup, kdy oni se vztahují právě k české historii tady toho dovozu korálků do těch zemí prvních národů.
3: Oni pracují v těch dílech právě i s tou historií těch prvních národů, i myslím jako v té technice třeba. Jenom jestli byste třeba zmínila, já nevím, dva příklady nějakých děl, na kterých to třeba je vidět.
1: Způsob jako těch původních technologií nebo indigenních technologií se tomu říká, to se týká hodně Tani Lukin Linklater, která právě třeba například pracuje s takovými indigenními způsoby ohýbání dřeva. Ukazuje se to tady třeba například v těch sochách, jako je Headwaters, u které stojíme. Zdůrazňuje to vlastně nějaké způsoby, vlastně dokonalost těch technologií, které byly na svoji dobu velmi sofistikované a které umožňovaly těm prvním

0: rezidenčních škol, kde spousta z nich umřelo jako následek nějakého zneužívání, se právě taky v této výstavě opakovaně objevuje.
1: Dodává kurátorka Hana Janečková. Na výstavě v galerii Rudolfinum uvidíte velké instalace, sochy, malby, ale také videa.
2: A výstavu Krestit Mačistán v galerii Rudolfinum můžete navštívit do 3. ledna.

0: Texty písní na albu jsou časozběrem těch nejdůležitějších míst a krajin, kterými jsem prošla. Lidé jsou tu nepřítomní jen zdánlivě. Krajiny jsou hustě zabydlené konkrétními osobami, které jsem potkala. Říká Tereza Richtrová ke svému letošnímu debutovému albu Místa krajiny, z něhož odpolední Vltavou zněla píseň Libeň. 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii, tak se jmenuje velký sborový projekt, který v prosinci spojí v Pražském obecním domě stovky sborových zpěváků se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Zúčastní se ho kolem 40 amatérských sborů z celé České republiky a chybět mezi nimi nebude ani Pražský komorní sbor Ad Libitum. Na jeho zkoušku se vydal kolega z hudební redakce Zdeněk Havlíček.
1: Je 24. září po 7. hodině večerní. Nacházíme se v komorním sále konzervatoře Jana Dejla, kde právě zkouší Pražský komorní sbor Ad Libitum, tedy jeden z mnoha sborů, které se 6. prosince zúčastní projektu 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Sbormistrem tělesa je Jan Kijovský. Jene, představte nám prosím váš sbor.
2: Tak my jsme jednoduše parta dospělých, které spojuje radost z vícehlasého zpěvu. 24 zpěváků, 2 hodiny týdně, 2 víkendová soustředně ročně, nic víc, ale ani nic míň. Takže v tom krátkém omezeném čase se snažíme nějak precizně sespívat dohromady, nastudovat skladby, které by přinesly radost nám i našim posluchačům. A jelikož název Ad Libitum znamená v překladu dle libosti, tak jsou to skladby opravdu různých stylů a žánrů. Rádi zpíváme jak duchovní hudbu renesančních mistrů, tak i světskou hudbu pozdějších období, romantickou hudbu, úpravy lidových písní, nebo třeba latinsko-americkou hudbu, gospel či jazz. Zrovna příští víkend se zúčastníme soutěže Jirkovský písňovar, kde sbory zpívají populární písně vokálních skupin. Takže se vlastně snažíme dělat veškerou hudbu. Já vždycky dělím hudbu na tu dobrou a na tu špatnou.
1: Proč jste se přihlásili do 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii? Co od tohoto projektu očekáváte?
2: Tak já už jsem před 2 lety zaznamenal projekt 1000 hlasů adventu, ale bohužel už bylo na přihlášku pozdě. Tak jsem rád, že se podobný projekt znovu opakuje a slibuju si od toho velkou oslavu lidského hlasu. Koncert je opravdu nabitý těmi krásnými sborovými skladbami, ať už Janáček nebo Dvořák, ale také Orfova O Fortuna nebo Handlovo Haleluja, to bychom si v komorním obsazení sami těžko zaspívali. A navíc tady to máme ve Smetanově síni a se skvělým orchestrem Českého rozhlasu, takže na to rozhodnutí, na to jsem ani nepotřeboval mozek, to by stačila mícha.
1: Komorní sbor Ad Libitum se tedy 6. prosince také zúčastní ryze nekomorní akce 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Co si od tohoto projektu slibují někteří jeho členové?
3: Mně se na tom líbí, že právě je to takový velký projekt, že my jsme takové jako komorní těleso, takže se těším na to, že si zaspívám jako součástí těch 1000 hlasů a že máme na programu třeba písně jako O Fortuna nebo Haleluja, které ještě právě v tom velkém obsazení si myslím, že budou znít skvěle a že to bude zase jako trochu jiný zážitek.
4: Já se těším na to, že budeme součástí jako sbor komorní většího celku. Myslím, že to je zkušenost pro komorní sbor zajímavá, že budeme moci splynout s ostatními hlasy. Těším se na to, že si zaspíváme skladby, které jsou určené spíše pro větší tělesa, pro větší sbory, které bychom si jinak zaspívat nemohli. A těším se na tu atmosféru. Těším se na to místo, kde budeme, těším se, že budeme zpívat společně s ostatními sbory z různých míst z celé České republiky.
5: Já se těším na ten zážitek, že nás tam bude opravdu tolik a myslím si, že i pro posluchače to bude něco, co se nedá srovnat s nahrávkou na CDčku a věřím, že to bude nezapomenutelný.
1: Program 2 koncertů 6. prosince bude opravdu velmi pestrý. Na kterou skladbu se nejvíce těšíte?
6: Já se těším na Lásku opravdivou.
7: Já se nejvíc těším na Carmina Burana O Fortuna, úplně nejvíc. Je to strašný banger a vždycky, když to zpívám, tak z toho mám prostě husí kůži, takže na to se velmi těším.
8: Já se taky nejvíc těším na Carmina Burana O Fortuna, protože jsem to zpívala s dětským sborem, když jsem byla malá. A já mám ráda takové návraty.
9: Já se nejvíc těším na In Paradisum od Fureho.
10: Já se těším na Handlovo Haleluja, protože myslím, že v tom obsazení to opravdu vynikne.
2: já se těším na nového šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
10: Pana Eliase Grandiho.
2: Ano.
0: Na zkoušku Pražského komorního sboru Ad Libitum, který se 6. prosince ve Smetanově síni obecního domu zúčastní velké sborové akce 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii, se vypravil hudební redaktor Zdeněk Havlíček.

0: Italský hudební skladatel počátku 19. století, skladatel, jemuž osud vyměřil pouhých 34 let, Vincenzo Bellini je autorem opery Puritáni, z které symfonii přednesl ansámbl Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Canta s Gustavem Kienem. A teď jiný výčet. Medúzy, sasanky, mřížovci, trubíši, jako živí působí obyvatelé podmořské říše v provedení sklářů Leopolda Blažky a jeho syna Rudolfa. Příběh rodáků z Českého dubu vepsal do své reportážní prózy Štěpán Kučera. O knize nazvané Blažka nám už víc řekne Milena M. Marešová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak souvisí sklářské umění s podmořskou biologií?
1: No, je to příběh z rodu neuvěřitelných a teď jsem tím naplněna, tak to budu nadšeně prezentovat, protože se vracíme v čase do 19. století, kdy lidé brilantně ovládali umělecké řemeslo. Blažkové byli skláři a zlatníci úplně původem z Benátek, ale Leopold se narodil právě v Českém dubu v první třetině 19. století, potom se z určitých osobních důvodů vydal na cesty a tam ho okouzlil podmořský svět. On byl pracoval jako výrobce očních protéz, ale díky tomu poznání, setkání, tak začal vyrábět právě modely těch mořských živočichů a potom už se synem Rudolfem nabídli vlastně tohleto jako produkty pro Drážďanské biologické zoologické muzeum, kde bydleli, a přesně potom se dostali ke spolupráci s Botanickým muzeem na Harvardově univerzitě a pro ně během půl století vyrobili asi 4300 modelů právě mořských živočichů, květin, rostlin, od lístečku, kvítku až po poslední kořínek a pel na tom květu, asi 780 rostlinných druhů, kteří oni vyrobili jako skleněné exponáty, které se vystavují vlastně do dneška v tom Harvardu.
0: Jde o ryze biografický popis a výběr z dobových dokumentů?
1: Určitě by to stačilo a ta kniha bohužel je bez ilustrací, ale myslím si, že díky tomu, jak Štěpán Kučera komprimoval ty bohaté životy do nějakých 200 stran textu, tak vás to okamžitě nastartuje k tomu, že budete hledat jak biografické údaje, tak především ty obrázky, které jsou úžasné, protože zjistíte, a to také Štěpán Kučera tady popisuje, jak vlastně to křehké zboží putovalo z Evropy do Ameriky, jak tam třeba jedna zásilka se dostala úplně rozbitá, ale přesto bylo vidět z těch zlomků, jak je to úžasná věc, takže se tam zase našli lidé, kteří zaplatili novou výrobu těch exponátů. Jsou to úžasné příběhy až po osobní příběh toho Rudolfa Blažka, který se ženil 53-letý, bral si ženu téměř o 30 let mladší, skončili v bezdětném manželství, ale všechno to bylo vlastně napřeno pro tu práci, pro to sklo, pro ty výrobky, které oni posílali. On umírá v 1. května 1939, takže ještě naštěstí podle vyjádření té manželky se ubránil tomu, aby vlastně ho postihly důsledky druhé světové války. Takže jsou to skvělé příběhy a abych jenom odpověděla Štěpán Kučera, vlastně to trošku převypráví také pro své děti, takže to transformuje i do té srozumitelné odpovědi. Není to nějaká akademická řeč, není to nějaký suchý popis, ale snaží se to opravdu barevně a barvitě vypodobnit.
0: No a je vyprávění uzavřenou minulostí nebo čtenář najde inspiraci i pro současnost?
1: Myslím si, že mimo ten obdiv, který je podle mě zákonitý, ten nemůžete opomenout, tak je dohledatelný stálý zájem o tu harvardskou expozici, která funguje a včetně toho, že vlastně se zkoumá to, jak mohly ty exponáty přežít přes více než 100 let a jakým způsobem byly vyráběny a jakým způsobem je možné je rekonstruovat. Tam je potom v té knize osobní linka, kdy, jak jsem říkala, autor se dvěma malými dětmi tak jim vlastně objasňuje, co se změnilo za tu dobu, co to znamená změna klimatu, co to znamená, že vlastně spousta z těch živočichů už nebo i rostlin tak vymřelo, není možné je dohledat, je možné jenom vidět v těch exponátech. Ta příroda za těch 100 let, jak se změnila, ale jenom drobný příklad, vlastně v Pražském národním muzeu tak je jediný exponát z práce Rudolfa Blažka, což je medúza, a Štěpán Kučera se setkal s restaurátorkou, která mu vlastně vysvětluje, jakým způsobem bylo vyrobeno, z jakých materiálů, jakou konstrukcí a jakým způsobem to lze rekonstruovat. Takže i je to vlastně takový trošku návod a pozvání k tomu, nejenom k tomu, co vymřelo a není, ale k tomu, co přece jenom přeze všechno se zachovalo a na co se můžeme jít podívat. Takže ta inspirace možná bohužel je živá v těch ekologických linkách, ale snad i trochu v těch estetických.
0: Tolik Milena M. Marešová. Knihu Štěpána Kučery s názvem Blažka vydalo nakladatelství Paseka. A přidejme ještě tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy.
1: Zítra se po 15. a naposledy podíváme do katedrály, do míst, které možná ne úplně dobře známe. A zároveň otevřeme nový cyklus. Eva Ocisková připravila vyprávění o Znojmu v Královském hávu. Město Znojmo slaví 800 let od povýšení do co by města Královského. Tamara Salcmanová nás pozve do Mariánské Týnice a budeme číst v tamní knize Zázraků a Michála Vrchotová bude vyprávět o Adolfu Losovi a jeho ponaučení nebo jeho tématu Nestav malebně u příležitosti znovu otevření Millerovy vily pražské.
0: Milena M. Maršová, děkujeme.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Americká zpěvačka Samara Joy dospívala ve 14 hodin a 43 minuty v páteční odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Spektralismus je hudební směr a také způsob uvažování o zvuku a o tom, jak jej vnímáme. Barva se tu může proměňovat v harmonii, vnitřní struktura jediného tónu se může rozvinout do rozsáhlé hudební formy. Spektrální hudba naplní letošní festival expozice nové hudby, který se koná od zítřka do příštího čtvrtka na několika místech v Brně. Festival už po 38. pořádá Filharmonie Brno. Dramaturgem letošního ročníku s názvem Ars Spectrum je český skladatel Otto Vanke, kterého zdravíme do Brna. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Vy působíte především ve Vídni, ale v Brně na JAMU učíte skladbu. Jakou odezvu má spektrální hudba u začínajících skladatelů a třeba také, jak na ní reagují hráči?
2: Já myslím, že spektrální hudba je pro současné skladatele velice relevantní a atraktivní a neustále se vyvíjí v soudobých kontextech, takže i pro studenty na JAMU je tato domena velice relevantní.
0: Kdyby někdo z posluchačů našich vůbec netušil, jaké typy zážitků přináší spektrální hudba, jak byste mu to vysvětlil?
2: Spektralismus je směr, který pochází ze 70. let z Francie, z Paříže. A vlastně ústředním motivem nebo charakteristickou vlastností spektralismu je využití spektrální analýzy, to znamená analýza spektra, tedy struktury zvuku nebo zvukové struktury v kompoziční práci, tedy je to vlastně jakási sonda do mikrokosmu, mikrostruktury zvuku. A tady se to struktury jsou potom odvozovány kompoziční principy, kompoziční struktura, či celá forma kompozice.
0: Letos jste tedy dramaturgem festivalu Expozice nové hudby. Jakým způsobem jste o této dramaturgii uvažoval? Co je vaším cílem?
2: Já jsem, jedna linie byla z hlediska nástrojového obsazení. Festival vlastně představuje průřez spektralismem v různých instrumentačních podobách, tedy posluchači uslyší orchestrální podobu spektralismu, komorní hudbu, smyčcový kvartet, také různé kombinace s médií, například festival zahájí Romitelliho videoopera Index of Metal, to je nějaké rozšíření spektralismu o vizuální složku, také spojení nástrojů s elektronikou, ať je to s fixit media nebo s živou elektronikou, rovněž s improvizací. A další linie byla také historická. Já vlastně hledám různé paralely v mojí dramaturgii mezi protospektralisty nebo předspektralisty a tou klasickou spektrální školou 70. let a potom také postspektralisty, tedy současné skladatelé ovlivněné spektralismem.
0: Většina koncertů či performancí se koná v Besedním domě vždy od 19 hodin. Začátek festivalu, který už jste zmínil, se ale odehraje v podzemních garážích nedaleko Bobby centra. Co tam posluchače čeká, krom toho, co vy jste nastínil? Je tam určitá skladba, která se jmenuje A Game of Chess Michala Rataje.
2: Já bych ještě dodal k tomu prostoru, že vlastně on je velice silový industriální prostor a výborně koresponduje právě s tou koncepcí Fausta Romitelliho Index of Metals, takže to byl hlavní důvod, proč jsme zasadili ten první koncert do tohoto prostoru. A velmi zmiňovaná skladba je premiéra českého skladatele Michala Rataje, působícího v Praze a vznikla na objednávku Brno Contemporary Orchestra brněnského ansámblu a rozšiřuje tady tato skladba, vlastně rozšiřuje jistým způsobem spektralistické principy do interaktivní podoby přičemž vlastně forma skladby vzniká v samotné hře.
0: To znamená, máme si představit, že opravdu koukáme na šachisty, kteří hrají v šach a zároveň muzikanti na to nějakým způsobem reagují a lidé chodí okolo?
2: Má to i tyto instalativní prvky, ale myslím si, že ta hlavní idea této skladby je, že vlastně ta šachová partie generuje strukturu a formu celé skladby. A vlastně každé uvedení té skladby představuje jiné pořadí části této skladby na základě toho, jaké tahy šachisti v vozovkách šachisti hráči na nástroje táhnou.
0: Se spektrální hudbou a vším, co z ní vychází nebo jí předchází, se tady mohou posluchači potkat v sobotu v podzemních garážích u Bobby centra, poté vždy od 19 hodin v Besedním domě. Krom toho ale mohou vyjít i do terénu na zvukovou procházku nebo na zvukovou výstavu. Povězte nám o tom něco.
2: Jak zmiňovala, většina koncertů se odehrává ve Filharmonii Brno v Besedním domě. Já jsem přemýšlel, jak bych ještě koncertní sál vlastně mohl rozšířit mimo něj, a vlastně jedna idea je, že skrze instalaci, která je rozmístěna na různých místech po Besedním domě, vlastně koncertní dění pokračuje mimo sál Besedního domu. A ta samá idea je ještě potom rozšířena do parku Spielberg, který je bezprostřední blízkosti Besedního domu, kde vlastně posluchači můžou před koncertem nebo po koncertě absolvovat zvukovou procházku Sonic Walk. To znamená, že si mohou stáhnout aplikaci a vlastně mohou nahrávat v parku různé zvukové věmy, a které taky zpracovávají v této aplikaci, a jiní posluchači vlastně mají přístup a můžou je také potom dodatečně procesovat nebo si nahrávat další, takže to je jistá forma komunikace mezi posluchači.
0: Co všechno může být východiskem hudební kompozice? Lidský hlas, jediný tón, zvuky okolního prostředí, syntezátor nebo algoritmus? Kde končí skladatel a začíná technologie? I odpovědi na tyto otázky nabídne velkolepý festival expozice nové hudby. Jehož letošní 38. ročník nese podtitul Ars Spectrum. Festival začíná zítra a probíhat bude do 8. října. Pozval nás na něj jeho dramaturg Otto Vanke. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání. Na shledanou.

0: Bern Klemser v sonátě pro klavír číslo 3 fis-mol Alexandra Nikolajeviče Skriabina. 3. října před 125 lety se v Brně narodil básník František Halas. Poslechněte si úryvek z rozhovoru, který pro rubriku Auditorium na Můj rozhlas CZ vybrali archiváři Českého rozhlasu. U rozhlasového mikrofonu v červnu 37 byla Joža Gecová.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Od chvíle,

0: smut plaší smrt. Proč se ve vašich básních tak často objevuje motiv smrti?
1: Nijak jsem se, myslím, neosamostatnil. Táhl jsem stále kamarádky z 9 siláky a mermomocí chtěl naplňovat leco z toho, co se hlásalo, a věřím na mnohé z těch věcí podnes. Verše ovšem vrtačili po svém. Lirické víno začínalo stoupat do hlavy, byly z toho všelijaké kocoviny, pozná se to na mnoha básních z té doby. Ta smrť, tolikrát vysvětlovaná a vytýkaná, to nikdy nebyl nějaký program nebo mudrování, vězelo to někde dole ve mně. To je kus dětství z doby, kdy přespávala vedle mé nemocné matky po několik roků, kdy jejímu jménu dítě neumělo dát obsah, byť stále bylo před ní na talíři. Najednou ten obsah tady byl a zakryl celý svět, který ovšem až překvapivě atmosférou jí byl blízek. Jistě to bylo podmíněno i biologicky, ale to se těžko dá říci v několika větách.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let, 6 cestujících, jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky, odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Kohoutková voda v oblasti Odoleny Vody je opět pitná. Informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na pražském Chodovci představuje také 2 faksimile, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. A počasí v noci bude jasno až polojasno. V severozápadní polovině Čech se vytvoří místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. V sobotu čekáme přes den slunečno a nadprůměrné odpolední teploty až 24 stupňů. Více zpráv hledejte na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Opavská kapela Ladě vydala roku 2024 album s názvem Děti. Tady najdeme i písničku O Moravě. Dobrý poslech.

Tatíček zpívá, tatíček koštířem kývá, ej primášek husličky nadává, pěsničku pěknou srdéčku hrává. My hevaj tu mnicha seštenkrujeme, achtlik po achtliku.

Dnes je 2. října, den, který OSN roku 2007 vyhlásila Mezinárodním dnem nenásilí. A to proto, že 2. říjen roku 1869 je dnem narození Mahátmy Gándhího, politického a duchovního vůdce Indie, který dovedl zemi k nezávislosti pomocí nenásilného odporu. Dobrý 2. říjnový den, milí posluchači, jste zpáteční odpolední Vltavou, která se rozhlíží po kulturních událostech. Za chvíli nás čeká rozhovor s kurátorkou výstavy v Ústecké galerii Hraničář. Nazvala ji Ruiny, architektura opuštěných budoucností a věnuje se nedokončeným stavbám u nás i ve světě. Po 15:30 pak navštívíme Hamleta v sukních, tedy Hedu Gablerovou Henrika Ibsena. Ta se po 105 letech vrací na olomoucké jeviště. No a před 16:00 budeme zjišťovat, proč filozof Petr Šourek ve své úvaze provokativně tvrdí, že Platón není úča. Klidný poslech přeje z Pražských Vinohrad Michaela Dittrichová.

0: Majú Mihira Saki a Concerto Köln v koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo B-dur německého skladatele první poloviny 18. století Johanna Georga Pissendela. 12 minut po 15. pěkné odpoledne. Když se řekne ruina, většinou si představíme stavbu, která ztratila svůj původní účel, dlouho chátrala a nakonec z ní zůstaly jen pozůstatky její někdejší podoby. V Ústecké galerii Hraničář ovšem otevřeli výstavu nazvanou Ruiny – architektura opuštěných budoucností a věnují se stavbám nedokončeným. O mezinárodním výstavním projektu budeme mluvit s kurátorkou Karolínou Pláškovou z kolektivu Občina, kterou aktuálně zdravíme do Německa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na zpracování tématu nedokončených staveb jste myslela už dlouho, co vás k němu přivedlo?
1: Tak já se vlastně dlouhodobě sleduju různé architektonické a kurátorské projekty a v minulosti jsem právě narazila na několik projektů, který mapovalo nedokončené stavby a přišlo mi to fascinující, takže pak už to byla jenom dlouhá cesta k realizaci.
0: Ruiny, architektura opuštěných budoucností je výstavním projektem kurátorského týmu kolektivu Občina a galerie Hraničář. Jak jste vybírali projekty, které budete prezentovat a kolik jich nakonec je?
1: Tak na výstavě nakonec prezentujeme 12 projektů a vlastně já jsem přišla s těmi více architektonickými dokumentními a zároveň jsme se od začátku z galerie Hraničář shodli na tom, že bychom na výstavě chtěli prezentovat také nějaké umělecké projekty a především i ty se mapují nějaké lokální příklady. Takže potom kurátoři Martina Janová a Štefan Pecko právě z galerie kontaktovali nebo vybírali české umělce a umělkyně.
0: No a jinak jde především o zahraniční nebo české projekty a stavby?
1: My jsme se vlastně snažili představit co největší šíři různých projektů a to ať už právě v té typologii, takže na výstavě jsou vidět nedokončené rezidenční projekty, infrastrukturní projekty, ať už se jedná o dálnice, přehrady nebo i různé soukromé rodinné domy nebo vily. A právě i nějaké šíři regionální nebo geografické. Takže jsou tam příklady vlastně z celého světa, od českých i zahraničních umělců, výzkumnic či architektů a architektek a z Česka tam právě prezentujeme třeba příklad nedokončené, nebo vlastně dokončené, ale nikdy nesloužících lehkých opevnění v regionu u Ústí nad Labem a nebo příklad pražské palmovky bývalé nebo původně uvažované osídla městské části Prahy 8.
0: Abychom byli úplně konkrétní, představujete třeba nedokončený palác Diouga Kébé v Toubě v Senegalu. Jaký je třeba jeho příběh?
1: To je právě projekt od kolektivu architektů, který sídlí v Ghanské Akře a ty mapují především západoafrické nedokončené projekty a konkrétně ten palác začal stavět v 80. letech soukromý podnikatel, ale v roce 1984 potom zemřel a vlastně ta stavba zůstala nedokončená, nicméně místní obyvatelé ji přisuzují mýtické síly, takže tam vlastně nechodí a nic se s ní od té doby neděje.
0: A je takových staveb v Africe hodně?
1: Podle tady tohoto výzkumného kolektivu ano, právě proto se tomu i začali věnovat. Já jsem viděla jejich práci představenou různou formou. Nejsem si vědoma, že by měli konkrétní číslo, respektive, že by měli ty stavby nedokončené, ale věnovali se, nebo mají zmapované i jiné příklady, ať už právě z Ghany, nebo potom spolupracovali na Bienále v Šaria, takže oni potom některé i tyto nedokončené stavby se snaží oživovat, respektive v nich realizují různé umělecké intervence.
0: Věnujete se také nedokončeným infrastrukturním stavbám v Gruzii. O jaké projekty jde a kdo je mapoval, zmapoval?
1: Pro tento projekt jsme oslovili výzkumnici Evelinu Gambino, která se věnuje gruzínským infrastrukturním projektům dlouhodobě a ta se na jaře v roce 2023 vydala společně s fotografkou Jess Goad právě do Gruzie na výzkumnou cestu a zaměřili se tam především na tři projekty. Jedním z nich je přístav Anaklia, který měl samozřejmě sloužit jako úspěšný příklad nějakého logistických tras a hospodářského propojení Gruzie. Nicméně v roce 2019 tento projekt zkrachoval, ale v krajině jsou nadále vidět pozůstatky a proběhly tam vlastně zásadní krajinářské úpravy a oplocení velké plochy, která rozdělila existující vesnici v podstatě na půl, takže i přesto, že doteď nefunguje, tak má vlastně dopady na fungování v té lokalitě a ty obyvatelé se tomu museli přizpůsobit a musí různě objíždět ten nedokončený přístav a dále teda prezentují ještě nedokončenou vodní elektrárnu, která vlastně byla, jejíž výstava byla zastavena kvůli odporu různých vlastně překvapivě spojených místních obyvatel a ještě projekt dokončené dálnice.
0: O mezinárodním výstavním projektu Ruiny, architektura opuštěných budoucností si povídáme s kurátorkou Karolínou Pláškovou z kolektivu Občina a budeme v tom pokračovat za chvíli.

0: Americký bluesman Cap Moore rozdělil na dvě části rozhovor s kurátorkou Karolínou Pláškovou z kolektivu Občina, s níž nahlížíme do nitra výstavy v Ústecké galerii Hraničář. Výstavy s názvem Ruiny, architektura opuštěných budoucností. Paní Plášková, měli bychom se na opuštěné stavby dívat jako na problém, který je potřeba odstranit, nebo jako na určitý druh architektonického dědictví?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že architekti a architektky mají tendenci se na to koukat především jako na problém a hledat vlastně nebo navrhovat pro tento typ projektů řešení. Nicméně my na výstavě nenabídíme jednoznačnou odpověď a zároveň si teda nezaměřujeme na tato řešení, respektive ty nás na výstavě tolik nezajímají a naopak se snažíme ukazovat, co vlastně ty projekty mohou ukazovat o svém nebo o té lokální situaci, protože samozřejmě to, do jakého stavu se dostali, většinou souvisí s mnoha kontexty. Takže na výstavě jsou prezentovaný, zachycený v určitým stavu a vypráví, nebo jsou vlastně nějakými materiálními pozůstatky nebo stopami nenaplněných plánů, do kterých vlastně někdo investoval práci, energii, materiál a tak dále.
0: Jedním z nedokončených projektů na našem území je dálnice A88. Jejíž stavba byla zahájena v roce 1939. Co z tohoto plánu Německé říše zbylo?
1: Ano, jednalo se o, my tomu říkáme, Hitlerova dálnice, projekt, který měl propojit Vídeň a Bratislav a vlastně zároveň prezentovat modernitu nebo jakoby vyspělost Německé říše. A vlastně během druhé světové války, nebo stavil se od roku 1939, ale projekt sahal už během druhé světové války a postaveno bylo nakonec jenom 83 kilometrů, ale v krajině potom zbyly různé kusy betonu, pískovcové bloky, mostní pilíře, násypy, zářezy a tunely. A to vlastně právě mapovala umělkyně Kateřina Marková.
0: Součástí instalace připomínající tento projekt je jablečný mošt. Ten souvisí s Kateřinou Markovou. Vysvětlíte nám to?
1: Ano, ona vlastně se v rámci svého výzkumu infrastruktury rozhodla projít tu nedokončenou část nebo ty stopy, které tvoří stále v krajní linii pěšky a během toho si dělala různé poznámky a fotografovala a nakonec v rámci laboratoře CEDU Brněnského centra experimentálního divadla s účastníky vyrobili mošt, protože respektive jablek nazbíraných podél této trati, protože už tehdy ve 30. letech bylo důležitou součástí projektu krajinářská úprava a podél dálnice byly vysázeny jabloně, které tam vlastně doposud jsou. Takže oni se sbírali ty jablka a skrze tento proces výroby nebo nějaké formy péče se vlastně snaží najít nový způsob stahování se k této opuštěné infrastruktuře.
0: Téma nedokončených staveb sledujete v Hraničáři jak z perspektivy architektury, tak právě současného umění, o kterém už byla řeč. Jak se to ve výstavě odráží?
1: Tak my jsme se právě snažili ty projekty prezentovat i, nebo vybírat i podle těch formátů nebo médií, kterými jsou zpracované a protože ty dokumentární jsou především skrze fotografie nebo videa, tak i proto jsme právě vybírali i umělecké projekty, které mohou být více konceptuální, takže návštěvníci a návštěvnice na výstavě mohou vidět třeba objekty litevsko-české umělkyně Ruty Putramentajte, nebo objekty a malby českého umělce Rudolfa Samohyla, kteří se oba vztahují k nějaké představě budoucnosti nebo nenaplněných budoucích plánů. A pak audio a video záznam performance rakouského kolektivu Faxen, který vlastně opěvoval nebo složil skladbu pro pražskou palmovku.
0: Na výstavě prezentujete i fotografie

0: Filipa Trubače, který fotil československé lehké pohraniční opevnění z 30. let minulého století, ropíky. Jak k ním Filip Trubač přistupuje?
1: Filip Trubač je právě zároveň fotograf, který studoval v Ústí nad Labem a v krajině právě okolo Ústí nad Labem se s těmito stavbami jakoby setkáte na každém kroku a jsou vlastně nějak přítomné v krajině a zároveň mysli těch lidí a tehdy byly vystavěny pro obranu, která se ale taky nikdy nenaplnila a on měl zároveň pocit, že v dnešní době současných pocitů ohrožení a nejistoty mohou znova jakoby připomínat nějakou strategii obrany.
0: My už jsme okolo toho kroužili několikrát, ale co vlastně nejčastěji způsobí, že se velký stavební projekt nedokončí? Je to selhání?
1: Těch důvodů vlastně je samozřejmě řada a jsou různé. I to jsme se snažili výstavou ukázat, ať už může jít o změnu politických preferencí, respektive změnu v politické reprezentaci, nebo korupci, nebo nedostatek peněz, ale třeba i projekt albánské fotografky Blerty Kambo ukazuje, že někdy je ta nedokončenost záměr, respektive ona fotografuje nedokončené rodinné domy na Balkáně a tam je to často podmíněno tím, jak ten investor nebo ta rodina vlastně má k dispozici finance, takže ta nedokončenost není vždycky finální nedokončenost a není to vždy selhání, ale to nějaký proces nebo průběh, kdy může být skoro nekonečná ta nedokončenost.
0: Výstava Ruiny, architektura opuštěných budoucností bude v Ústecké galerii Hraničář otevřená do 14. února. Hostem páteční odpolední Vltavy byla kurátorka výstavy Karolína Plášková. Děkujeme.
1: Také děkuji.

0: Rondo z klavírní sonáty číslo 1 C-dur Johana Nepomuka Humla hrála Constance Keane, americká pianistka, která se proslavila svou nahrávkou Preludia Sergeje Rachmaninova z roku 1964 a nejen za nahrávky děl Johana Nepomuka Humla získala uznání kritiky. I 6 minut po 15:30 je s vámi páteční odpolední Vltava.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Činohra Moravského divadla Olomouc dnes uvede svou první premiéru sezóny. Drama Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Klasické dílo světové dramatiky se na olomouckou scénu vrací podruhé. Poprvé se diváci s příběhem ženy, která bojuje o své právo žít podle svých představ, setkali v první sezóně Českého divadla v Olomouci roku 1921. Režie nové inscenace se ujal Marián Pecko, pro kterého to je čtvrtá spolupráce s olomouckou činohrou. Při generálce natáčela Blanka Mazalová.
2: Krásná je.
3: Ikonický takmer text s obrovskou inscenačnou tradíciou by divadlo nemalo dávať na svoj plagát, pokiaľ nie je presvedčené, že v hereckej šatni má herečku, ktorá Heddu Gablerovú hrať dokáže, zvládne, môže.
4: Říká slovenský režisér Marián Pecko.
3: Kade čo, môže hrať kade kto, ale sú niektoré postavy, ktoré vyžadujú nejaký svojský, zvláštny prístup, akýsi dar, ktorý som si istý, že Kristýnka má. Som rád, že toto moje želanie bolo splnené a veľmi si vážim. Lebo naozaj nebýva zvykom, že volám do divadiel, či by ma neprijali s nejakou prácou. To som si to dovolil a bolo mi vyhované, tak som za to nesmierne vďačný.
4: Svou Heddu Gablerovou Marián Pecko objevil v Kristýně Jurkové, pro kterou je to první velká, dá se říci, kariérní role v Moravském divadle.
5: Som opravdu ráda, že je to Hedda Gablerová, protože to tak rozporuplná a nevyspytatelná postava, že mě baví jí hledat neustále, že to není jako kdyby proces, který skončí premiérou, ale myslím si, že na některé otázky si budu odpovídat i během repríz a snažím se jí mít, dostávat pod kůži, protože ten pocit, co má Hedda, že chce vlastně tu svobodu, je vlastně stále aktuální i pro mnoho děvčat, žen. Tomhle si myslím, že máme hodně společného.
4: I když při svém prvním uvedení před 130 lety Hedda Gablerová propadla, v současnosti je vyhledávaným dílem po celém světě. Jde o obraz ženy sevřené do společenských kleští a uvězněné ve světě, který s ní nepočítá. Takové je podle dramaturgyně Terezy Matějkové pojetí olomoucké inscenace.
6: Zaměřit se na to ženské téma, zaměřit se na to, jaký je ten svět, ve kterém žijeme, že to je svět, který je dost často tvořen muži a že není tak úplně pro nás, že je plný výzev. Takže to je taky velmi zajímavé a rozhodně to není tak, že bychom mohli říct, že je to vyřešené a že žijeme ve světě, který je ženám laskavý nebo kterým nabízí příležitosti. A o tom vlastně ta Hedda Gablerová je. Je to opravdu těžký souboj, který ona musí jakoby svést s tím světem, ve kterém žije, je zavřená v takových společenských kleštích a bojuje do samého konce.
7: Na co se díváš, Hedo?
2: Listí. Je žluté a uvadlé.
7: Je září.
2: Je září.
4: O Heddě Gablerové se někdy říká, že je to Hamlet v sukni. Je to příběh ženy, která bojuje o svoje právo na existenci podle svých představ, doplňuje režisér Marián Pecko.
3: Nemůžem hovorit, ani se nesnažím za ženy hovorit. Já se možná snažím hovorit pre ženy alebo o ženách, ale určite nie za ne. Ženy a momentálne hlavne tie, s ktorými spolupracujem, veľmi počúvam. Tým sú tie skúšky a celý ten proces pre mňa nesmierne obohacujúci, ale tieto skúšky sú pre mňa nesmierne zaujímavé, strašne inšpiratívne, stále ma to strašne baví.
0: Olomoucká inscenace dramatu Hedda Gablerová chce proto otevřít téma psychického zdraví a připomenout možnosti pomoci lidem, kteří se octnou v náročné životní situaci. Součástí komunikace k inscenaci je proto i připomenutí možností, kam se v podobných situacích obrátit. Připomeňme, že premiéra Ibsenovy hry Hedda Gablerová začíná v Moravském divadle dnes v 19 hodin.

0: Dvě ikony brazilské hudby, Gilberto Gil a Milton Nascimento, nás dovedly k času vltavské úvahy. Co má společného toulavý třínohý pes se Sokratovou obhajobou? Filozof a překladatel Petr Šourek se ve svém textu vydává po stopách Platónova způsobu psaní a vysvětluje, proč slavný antický filozof rozhodně nebyl Úča.
1: Když jsem studoval v Řecku, do univerzitní učebny si pravidelně chodil lehnout pes. Ležel vzadu za lavicemi a nikomu nepřekážel. Po vyučování šel, chtěl jsem říct domů, ale ten pes žádné doma neměl. Odbelhal se, jak přišel. Na třech nohách. Pojmenoval jsem ho Tripody, trojnožka, a to jméno se mezi spolužáky ujalo. Sem tam dostal zbytek svačiny. Jednoho dne jsme si všimli, že trojnožka nestahuje k tělu levou přední, ale pravou zadní tlapku. Chodil tedy na třech jiných nohách než včera, ale jen do večera. Ráno se variabilní invalida belhal zase na třech jiných nohách. Na trojnožku jsem si vzpomněl, když jsem pracoval na Sokratově obhajobě. Sokrates měl ve zvyku zaklínat se psem. Také v obhajobě, kterou napsal Platón, vzývá psa. A pro psa, Atéňané, říká Sokrates, jako by se dovolával Boha. Živě jsem si představil tisícihlavé shromáždění u aténského porotního soudu. Jenom soudců tu bylo v porotě 501. Kolem musela být spousta dalších lidí. A nebyli tam jenom lidé, byli tam i psy. Nějaký ten starověký trojnožka ležel vzadu s lavicemi a čekal na zbytky ze svačiny. Možná ho vyprovokoval kluk klackem, nebo jen tak z nudy vyštěkl. Jak se ozval, Sokrates se k němu odvolal jako k autoritě. Obřadně řekl, a pro psa, Atéňané. Připsal jsem do scénáře Sokratovy obhajoby psa. Na paměť našeho trojnožky. Pes štěkne a Sokrates praví obřadně, jako by se dovolával vyšší autority. A pro psa, Atéňané. Sokratovu obhajobu jsme nejdřív nahrávali jako audioknihu. Psa hrála Fenka Tauri, štěkat se jí moc nechtělo. Museli jsme ji zlobit, aby podala patřičný výkon. Teď hrajeme Sokratovu obhajobu v divadle a tam psa nemáme. V roli psa účinkuje herec. Není to náročná role. Je to opravdu jen štěk. Pes má v textu jen jedno delší vrrrva. Naučil jsem se to. Psa občas alternuju. Zkuste si představit, že se mnou sedíte na scéně. Od začátku představení čekám na svůj štěk. Jaroslav Dušek v roli Sokrata se pomalu, ale jistě blíží k místu, kde mám podle scénáře štěknout. Kde to přesně bude? Upřímně zase nevím. Slyšel jsem to mnohokrát. Jardův text znám a přesto si pořád nejsem úplně jistý, kdy ten moment přijde. Sokrates totiž ve své řeči meandruje, uhýbá jako stará řeka, která teče velikými oblouky a množstvím slepých ramen širokým údolím. Motivy na sebe přirozeně navazují, ale kdy, co přesně po čem, se nedá snadno říct. Tohle je velký kumšt napsat. Platón dal dohromady řeč, která je zcela nerétorická, programově antiřečnická. Je napsaná tak, jako by ji nikdy nikdo neskomponoval. Působí improvizačně, spontánně. Je to řeč muže, který nikdy nic nenapsal. Platónův Sokrates mluví před soudem, jako by stál na rohu tržiště a povídal si s náhodnými kolem jdoucími. Ze psí perspektivy vidíte, co Platón nebyl. Platón nebyl Úča. Úča pro své posluchače ochotně sestaví výtah a seznam a všechny body hezky hierarchicky seřadí, jak jdou za sebou. Úča je korektní až běda, i politicky. Upozorňuje bez ustání na všechny možné chyby v uvažování a vyjadřování. Má dlouhý seznam všemožných zkreslení a pro každou lidskou chybu má pěkný anglický název. Řešíte prázdnou kostku na dešťovku? Zeptejte se Úči. Úča vám řekne, jak sucho řeší filozofie. Je jedno, jestli vychází ze statistiky, z kompilace nebo ze svého dojmu. Úča je vždy připraven poradit, udělá ze sebe vývod a na něj našroubuje závěr. Platón Úča není. Nikdy vám nevypíše, co si máte ze Sokratovy obhajoby vzít, co jsou hlavní naučení. Od Platóna nečekejte kurz základů a výklad pro pokročilé a seminář pro doktorandy. Platón vám nesepíše fakta Sokratovy obhajoby a neudělá ani doslovný přepis nebo záznam toho, co Sokrates řekl. Platón je záludný, ironický jako jeho Sokrates. Komponuje nekompozici, píše nenapsanou řeč. Platón nechce Sokrata přednášet ani popsat nebo vycpat do muzea. Platón vám neříká, co se stalo. Místo toho to udělá tak, aby se s vámi stalo to, co se stalo s ním, když potkal Sokrata. Platón není profesor filozofie. Je filozofický dramatik, který vám Sokrata zpřítomní tak, abyste se s ním potkali.

0: Devadesátiny amerického skladatele Stevea Reicha.
1: Minimalismus prý nesnášel, přesto se stal jeho velkým klasikem.
0: Reichovy zásadní skladby Do sedmého nebe vybral a komentuje Pavel Klusák.
1: V sobotu 3. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Počet obětí epidemie eboly v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje konžské vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny. Ke stému výročí narození malíře Mikuláše Metka můžete opět vidět jeho společnou výstavu s Janem Koblasou z roku 1963. Od zítřka bude v Pražském muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. A počasí v noci bude jasno až polojasno. V severozápadní polovině Čech se vytvoří místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. V sobotu čekáme přes den slunečno a odpolední teploty až 24 stupňů. Více zpráv hledejte na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A kdo otevře další část páteční odpolední Vltavy? Vladimír Mišík. Připraveno máme jeho album Vteřiny, měsíce a roky.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
2: No a dnes vybíráme z pořadu celého týdne, k jakým tématům se tady budeme vracet. Ke knize plné turistických plakátů, která ukazuje, že tahle země nebyla na jedno brdo, jak uvedl literární historik. Také britskému zpěvákovi a multižánrovému hudebníkovi Stingovi, který právě dnes slaví 75. narozeniny. No a také zeleně natřené střeše, skrze kterou cesta k udržitelné architektuře rozhodně nevede. Se střechy s akcentem tohoto týdne začínají v 16:30, teď je 7 minut po 16. hodině a vyladíte páteční odpolední Vltavu.

Kocianovo kvarteto v Allegru smyčcového kvartetu číslo 2 D-mol Bedřicha Smetany. Jiří Suchý se na české kulturní scéně pohybuje už 7 dekád. Na Vltavě ho ve dnech, kdy slaví 95. připomínáme většinu oblastí, do kterých silně zasáhl. V dnešní čtvrté části se jeho autor Tomáš Pilát zaměřil na Suchého coby myslitele a literáta, tedy spisovatele a básníka.

0: Jiří Suchý, básník, spisovatel a myslitel. I v téhle oblasti měl na Suchého, jak říká, velký vliv 30. léta.
1: Já jsem se narodil v roce 1931, tak jsem je nějak nasával. Freud říká, že co člověk nasaje do 5 let, tak to v něm zůstane. Že jo? Ale je to pravda, je to svatá pravda. Já jsem žil do 6 let v Klatovech a taky když tam přijedu, tak na mě padne něco, co v žádným jiným městě se mě nepřihodí. Takže ta 30. léta, kdykoliv vidím časopis z té doby nebo tak, tak to prostě mě evokuje takovou řadu věcí a skutečností. Já prostě ta 30. léta miluju a 20. léta miluju zase po jiné stránce, a sice když jsem se začal zajímat o kulturu, když jsem vypadl z té měšťanky jako neúspěšný žák a najednou jsem cítil, že musím dohnat, nechci-li být úplně jako takový ořezávátko zbytečný. A začal jsem se zajímat, dělal jsem si vlastně takový svý studium, který mělo oproti tomu školnímu tu výhodu, že jsem studoval to, co mě zajímalo a co bylo pro mě prospěšný, o čem jsem věděl, že to využiju. No a tak jsem se samozřejmě vrhl i do literatury a právě 20. léta, a zvlášť česká 20. léta, tam mě strašně oslovila, jak se dneska říká, to je takový modní výraz, oslovilo mě to, ale mě to oslovilo.
0: Jiří Suchý vydal řadu knih s úvahami, básněmi i povídkami. Titul s názvem Naha a další povídky načetl i na CD. Šlo o jeho první klasickou audioknihu. Jak často se vrací ke svým starším textům?
2: No tak když je považuji za únosný i v dnešní době, tak se k ním vrátím rád. Jsou ovšem některé věci, které už dneska by nic nikomu neřekli, anebo na které mám špatné vzpomínky, poněvadž nejsou nejzdařilejší, tak ty zapudím.
3: Představujete si, když čtete ve studiu své povídky, nějak obecenstvo? A chybí vám to obecenstvo?
2: Víte, že ani ne. To je zase jiná možnost, jak to prezentovat. Takže nemusím tam dělat takzvaný lachpauzy, to jsou že jo, ty pomlky, které se darují divákovi, aby se dosyta vysmál a až stichne, tak pokračuju, takže tady to má větší spát. Je to jiná práce a je to stejně zajímavý.
3: A celkem pochopitelně jednu z těch povídek čte Jitka Molavcová.
2: Ano, ano, ano. No to je o střele a střela je ženská, že jo, takže to je povídka pro ženu.
3: Píše se vám dobře v ženském rodě nebo z hlediska žen?
2: Jo, jo, když si to určím jako úlohu, že to napíšu pro ženu, tak není to problém.
0: V posledních letech se Jiří Suchý intenzivně zabývá otázkami víry, Boha a lidského bytí. Knihy s názvy Klaun si povídá s Bohem a Klaun to zkouší znovu zaznamenaly obrovský ohlas. Režisér a muzikant Jiří Vondrák zaznamenal některé názory Jiřího Suchého na dokumentární kameru.
4: Víra pro pana Suchýho je stěžení osudovou záležitostí. Pro pana Suchýho lidský rozum, lidský mozek je schopen pojmout pouze dvě varianty existence, a to je existence nebo neexistence. A Bůh nemá zapotřebí ani existovat, ani neexistovat, protože existuje prostě ještě jiná varianta, kterou my nepochopíme. A proto je Bůh pana Suchýho věčný.
0: Divadelní a filmový teoretik Vladimír Just pokládá jmenované Suchého knihy za velké básně v próze.
5: Ta volná tvorba básnická, která není svázaná tím přesným nějakým rýmem nebo něčím, taková ta opravdu volná, rozběhnutá fantazie slovní, verbální, tak ten Suchý, když teda udělá úvahu, Klaun si povídá s Bohem, teďka je Klaun to zkouší znovu, že jo, pokračování, tak co je na něm neuvěřitelný, že ačkoliv jsou tam některé věci, které člověka tak napadnou, že jo, jak to s tím Bohem je a proč je starý a má být nesmrtelný, když celý zešedivěl a to vypadá, proč není mladý a tyhle ty věci člověka nikoliv nutně ateistu, naopak třeba i věřícího člověka často můžou napadnout, taková ta naivní představa dědečka Pána Boha, dědečka Hříbečka, že jo, ale ona jednou z ničeho nic medituje nad přikázáníma a řekne, no tak nepokradeš, no tak slušní lidi to dělají tak i tak a nepotřebují k tomu přikázání. A ty neslušní si pro tu činnost najdou úplně jiný slovo, úplně jiný označení. A najednou tam máte současnost, najednou tam máte teď a tady tento režim, toto rozkrádání, toto tunelování, tyto střety zájmu, tohleto všecko. Ten Suchý to v této jedné větě, jo, v meditaci o Bohu najednou řekne, jo, že vlastně ta mravnost tady je, ale někdo si ji jenom jako využívá jako heslo, někdo ji žije a někdo si to prostě pod tou etiketou dělá něco opačného. A nebo řekne třeba, myslím, že to je v 6 ženách, kdy řeknou tomu králi, no vy byste se měl ucházet o hlas lidu. A jak to mám udělat? No tak prostě musíte získat prostě přízeň lidu. No ale jak to mám udělat, když na jedné straně jsou ty, co mají pravdu, ale těch druhých je víc. Nic víc neřekne. Řekne jenom toto, každý si tam dosadí, co chce. A většinou si dosadí lidi teda zase to, co četli včera v novinách nebo na internetu. Čili ten Suchý má dar, a to říkala spousta i chytrých lidí, že satiru dělají nejlíp básníci a klauni. Nikoliv teda ty programoví satirici. Jo. A satira pánu V plus V je nejsilnější tam, kde je zároveň básnickou vtipem, nadčasovostí a tak. A to též u toho Suchýho. Čili on aniž dělá jako programově satiru, vystřelí najednou uprostřed té slovní hry, kterou setrvale, neúnavně provozuje, to je základ jeho veškeré poetiky, tak uprostřed té hry najednou vykoukne postřeh, který vás vůbec nenapadne v tu chvíli. A on tam je. A nemusí nic dodávat. Není to polopatistický. Suchý, většina jeho textů, jeho dialogy s Jitkou Molavcovou, předpokládají, že si to ty lidi rozbalej, jak říkal mistr Horníček, rozbalit bonbon a ne to házet do těch otevřených tlam lopatou. To je vlastně krédo Suchýho. Prostě neházet lidem lopatou, ať už poezii, v domnění, že trocha poezie někoho nezabije, rosa a tak dále, anebo humor, anebo cokoliv.
0: A ještě jednou Jiří Vondrák. Podle něj má Jiří Suchý jako myslitel už skoro všechno promyšlené.
4: Pan Suchý o věcech přemýšlí a i když třeba neodpoví hned na to, na co se ho člověk ptá, odpoví na to za chvilku, tak je vidět, že už to má dávno promyšlen. Pan Suchý není člověk, který by říkal něco jako z vole nebo z patra, totiž on to nepotřebuje. On má tak obrovskou zásobu myšlenek,

0: na sněh smíchu. A mně se někdy zdá, že se snad dopustila hříchu. A teď piká asi.
1: A teď piká asi.
0: A pláče potají.

předem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc a zítra se vše změní. A ta slečna je smutná a ble, ble, ble, ble, ble, dá. Neví, jak láska chutná a tak marně štěstí hledá.

0: bada ubidi ubidi ba.
1: La la la la la la.
0: Možná, že koupím jí v krámě čtyři lahve vína, aby se vesele usmála na mě a aby byla jiná. A víno má tu moc přinášet lidem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc, a zítra se vše změní. Ta slečna je smutná.

Bledá slečna uzavřela páteční odpolední Vltavu, ale vltavské vysílání jede dál. Chcete-li se ještě dnes potkat s Jiřím Suchým, pak doporučujeme jeho rozhlasové vzpomínání ve vltavských osudech. Milí přátelé, hezký den, klidný víkend a šťastné cesty, ať už míříte jakkoliv a kamkoliv. Z Modrého studia vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Kniha Vizi Čekoslovákia, plná turistických plakátů. Stingovi je 75. Zeleně natřená střecha. Tudy cesta nevede, jestli chceme brát vážně udržitelnou architekturu. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Turistický nebo cestovatelský plakát má zdánlivě jednoduchý úkol. Přesvědčit nás, abychom někam jeli. Jenže když se na něj podíváme s odstupem, může nám říct mnohem víc. Třeba o tom, jak si nějaká země přála, aby ji viděli cizinci, ale také o tom, jak chtěla vidět sama sebe. Nová kniha Vizi Čekoslovákia, příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů, prochází dějinami Československa od roku 1918 až do jeho zániku v roce 1992. Praha, lázně, hory, folklor, architektura, příroda. To všechno se na plakátech objevuje. Někdy jako skutečná krajina, jindy spíš jako turistický sen. O publikaci jsme mluvili s literárním historikem Martinem Bedřichem a její editorkou Lindou Kudrnovskou.
1: My touhle knihou otevíráme okna do neexistujícího světa.
0: Jak moc, Martine?
2: No, tak všechno, co vypadá, že neexistuje, tak je o něco opřený, takže naopak všechna ta místa existují. Žádné není vymyšlené, všechno je opřeno o to, jak to žilo, a to je vlastně podstatný, protože ten život se v tom nějakým způsobem odráží.
0: Kdybychom úplně odmysleli texty a data, co se člověk z československého turistického plakátu dozvěděl o zemi, do které měl přijet? Nebo možná i z té vlastní země do toho města, do kterého měl zajet?
1: Já bych řekla, že naprosto všechno. Akorát to všechno bylo mnohem barevnější a jenom o kousek dál od pravdy, než to bylo ve skutečnosti.
0: A když se, Lindo, právě na to podíváte z pohledu toho, jakým způsobem vznikala ta kniha, tak co se vlastně před vámi rozprostřelo? Co vás překvapilo?
1: Já myslím, že se před námi rozprostřel archiv kolektivní paměti. Ty plakáty samozřejmě v prvním plánu jsou krásné, barvotiskové, lákají, jak už jste říkal, na něco, co možná existovalo, jak říká Martin, možná taky ne, ale ve skutečnosti v tom druhém plánu, a to zjistí čtenář až ve chvíli, kdy se ponoří do těch doprovodných textů, je to skutečně dokument doby. A to naprosto detailní od vývoje technologií, vývoje módy a v podstatě také vývoje toho, co o sobě ta země a ti zadavatelé a konec konců i ti autoři, kteří dostali ten prostor, chtěli a mohli říkat.
0: Martin nemá problém s upřímností, takže upřímná otázka. Bylo Československo opravdu tak krásné jako na těch plakátech?
2: Jestli bylo tak krásné, to je trošku relativní, ale já bych to malinko posunul. To, co se na tom ukazuje, je ta neuvěřitelná rozmanitost. A tu bych vlastně jako tady vypíchl. Jsou země, které jsou taky krásné, mají krásné památky a podobně, ale jsou mnohem plošší. Tady z té knihy především vyplývá ta neuvěřitelná členitost, rozmanitost, různorodost. Přírodní, kulturní, historická, technická. To je vlastně jedna z věcí, která třeba mě překvapila, že to není na jedno brdo.
0: Jakože vlastně to není příklad, já nevím teď, abych úplně někoho neurazil, ale třeba Holandsko, to znamená tulipánová pole,
2: větrné
0: mlýny, ale že vlastně tady najednou máme širší spektrum toho, co můžeme nabídnout.
2: Přesně tak, a je to vlastně jedna z těch věcí, kterou si můžeme odnést jako na první dobrou. Znovu si uvědomit to, že ta malinká zemička, která je tady prezentovaná, a právě proto ty plakáty byly, aby dali v tom roce 1918 a potom vědět celému světu, halo, tady prostě jako něco vzniká. A najednou není potřeba ukázat jenom Hradčana a jenom Sněžku. Najednou vlastně se ukazuje, že toto spektrum je mimořádný. Od zakarpatský Rusy, kdy si ještě hrajou na nějaký středověk, po supermoderní veletrhy v Brně, přes slovenskou strelu. Přesně tak, přes Karlovarský lázně a desítky další, právě že ne jednotky, ale to jsou kvanta nových různých různorodých, strašně zajímavých věcí.
0: No a přes tu různorodost, ale Lindo, máme nějaké typické Československo, které se na těch plakátech vrací už od roku 18 až do právě roku 89 nebo 92?
1: Já si myslím, že je potřeba to rozdělit skutečně na ty dvě období, a to je první republika, vlastně tři, ale pak to období, vlastně dobře, první republika a potom to období těch dvou nastupujících totalit. A já si myslím, že my jsme se snažili tou knihou říct vlastně to, co se o té zemi vlastně neříká. Zbořit nějaká kliše, prostě takové ty zaběhnuté mýty vlastně o Československu, které jsme si vybírali docela detailně, aby, myslím, že ani jednou se tam nevyskytne slovo pivo v té knize, ani jednou tam, myslím, není hokej, Švejk je tam jednou, chudák Švejk. No.
0: Tady není jediný plakát, já jsem si celou knihu prošel a tam to mi vůbec nedošlo, tam není jediný plakát s pivem?
2: Je tam plakát s pivem, to jo, ale netematizuje se. Je tam takový sněhulák, který drží pivo, a je to právě ukázka tý vošklivý toho stereotypu, takového toho umačtěného kliše, kterým se ten socialistický režim snaží tak jako bodře ukázat, že jsme taky jako zajímaví. A je to v kontrastu k těm prvorepublikovým krásným plakátům, kde jsou ty vyzubený mladý slečny, který jako jezdí na těch lyžích nebo jsou v těch přilehavých swimming dresech v těch lázních. Tak to je vlastně jako jedna ta poloha, a proti tomu vlastně jako ten pokřivený obraz sebe sama, tak jak je prezentovaný na těch, a to jsou cizojazyční plakáty. Ten sněhulák je tam francouzsky a anglicky, podle mě. Jo, takže to je přesně ukázka, co jsme dávali najevo o sobě v roce 50 něco. Nebo.
1: Myslím, že teda nemá pivo, že má demijohn, ten sněhulák.
2: No rozhodně má nějaký alkohol.
0: Dobře, ale předpokládám, že když jste se tím probírali, tak se tam něco neustále točilo. Takže asi Hradčana.
1: Jsou to všechna taková ta malebná místa v Čechách, která by člověk čekal samozřejmě, ale ten výklad jejich se právě liší podle toho, v jaké době byla ta místa vykládána.
0: A jaký byl ten výklad první republiky, protektorátu a potom za dob socialismu? Máme jeden obrázek Hradčan, nebo ten, řekněme, originál Hradčan. A jak si ho na turistických plakátech vykládali tato tři období?
1: Myslím, že důležitý je vždycky, co je zatím. Když jsme prezentovali Hradčana za první republiky, tak to prostě byl symbol nějaké jako kulturní velmoci v podstatě, která je propojená se světem leteckými linkami, jako automatická součást té Evropy.
0: Tam je zatím, hodně plakátů ČSA, teda československých aerolíní.
1: Ano, ano. A když jsme potom přešli do těch období totality, tak vlastně je to úplně jako absurdní, jak se tváříme jako otevřená země, kterou je možné navštívit, v podstatě svobodně z ní odjet, že tady máme nějakého pečlivého správce kulturního dědictví, což samozřejmě bylo celé mystifikace.
0: To byly editorka knihy Vize Čekoslovákia, příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů Linda Kudrnovská a literární historik Martin Bedřich. Akcent. Nehraje snad jen metal. Jinak už Sting za svou více než 50-letou kariéru vyzkoušel lecos. Punk, reggae, jazz, pop, world music, klasickou hudbu. Sting slaví 75 let. Začínal s kapelou The Police, napsal hodně písní, které už dávno žijí vlastním životem, a zároveň se nikdy úplně nespokojil s tím, co už uměl a co od něj čekalo publikum. Co dělá Stinga Stingem? Zeptali jsme se publicisty a spolupracovníka Vltavy Ondřeje Konráda a vltavské redaktorky Anny Marie Šorm.
3: Když jdete na jeho vystoupení, tak Sting většinou si dá tu práci a pro každý nový setup svých nových muzikantů a novou spolupráci a dříve pro každé turné dělal nové aranže skladeb, takže člověk se tam skutečně nenudil a jako muzikant nebo muzikantka mohl procházet tím dobrodružstvím, kam se ta skladba vydá, jestli tam bude třeba přidané nějaké solo a tak podobně, takže to nejsou žádné formy stejné jako známe ze studiových alb.
0: S tou nudou to je trošku diskutabilně, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně Ondřej, který je fanoušek a byl opravdu snad
4: skoro na všech koncertech, nebo na mnoha koncertech, které Sting tady měl, tak ale předpokládám, že to není jenom ta jeho koncertní část, kterou fascinuje.
5: Ne, určitě ne, protože samozřejmě mně se líbily ohromně už Police, který jsem nemohl vidět, nemohl, protože vidět naživo, tedy vlastně viděl jsem živý koncert na tom Rock Palastu německém v té první polovině 80. let, ale Stinga jsem viděl ještě tedy v 80. letech na tom velkém koncertu Amnesty Tour v Budapešti v roce 88, kde byl zároveň Springsteen a Peter Gabriel a Tracy Chapman. Takže to bylo právě to období po albu Nothing Like the Sun, čili Manu Katché, Ubicích, to byla skvělá kapela, tak tam jsem viděl Stinga poprvé. Ale zcela určitě, protože on sem nepřijížděl přece jenom, teď to je něco trochu jiného, v posledních, řekněme, 10-15 letech, ale v těch 90. on sem tak často nejezdil, čili přicházela deska a dlouho to trvalo, než třeba Sting dorazil, takže hodně jsme žili samozřejmě z těch desek, takže já to mám podobně jako Marie, nebo Anna teda, Anna Marie, je to zábavné, co s těma písničkama dělá na těch koncertech, ale zároveň já mám všechny ty věci tak naposlouchané z toho, z těch desek a obdivuje na tom tu důslednost, se kterou je to děláno a zároveň vlastně je to poměrně dost složitá hudba. Jsou to sice písničky dokonce s velkým dopadem posluchačským, ale přitom to zdaleka není, některé ty věci speciálně zdaleka nejsou jednoduché, ale přitom ta aranžma jsou strašně efektivně vymyšlená, takže ta hudba působí hrozně hřitce. Mnohdy se tam téměř jakoby nic neděje, skoro žádné nástroje nehrají, ale pořád se to někam pohybuje. To je strašně rafinovaná, taková hodně už vysoká škola, na kterou většina té běžné populární hudby vůbec nemá šanci.
4: Mimochodem, jenom abychom časově zařadili Stingovou kariéru roky 77 až 1984, kapela The Police s jedním takovým návratem v roce 2007 až 2008 na turné, kdy spolu byli, a od roku 1985 tedy solová dráha. A když se vrátíme k tomu, ano, co říkal teďko Ondřej, on je experimentátor, ale zároveň je to takový vlastně velmi chytrý mainstreamový skladatel a producent. Není asi moc lidí vlastně, kteří tohleto dokáží skloubit dohromady a přitom prodat 100 milionů desek.
3: Já si myslím, že těch umělců, kteří to umí a čím nenápadněji to umí, tím méně se jich potom si je vybavíme, když si je chceme uvědomit, kdo to vlastně je, že jich je víc. Ale když zůstanou u toho Stinga, tak on vždycky říká, že vůbec se tím netají, že si vybírá prostě skvělé spoluhráče. Teď jsme se tady s Ondřejem dělali takovou hitparádu, jestli umíme vyjmenovat všechny bubeníky, s kterými spolupracoval, takový ten name dropping small talkový. Ale zkrátka, on se tím netají, umí si vybrat lepší spoluhráč a zároveň jeho kytarista Dominic Miller. Nezapomíná vždycky dodat samozřejmě, že Sting je sám skvělý basista. To je mimochodem strašně důležité jako u jeho osobnosti, že on se i na pódiu zkrátka nechová jako nějaký frontman, který tam má za sebou spoustu už předpřipravené hudby, ale skutečně vy můžete pozorovat, jak tu hudbu vytvářit a tady a teď, a to je to, co mě na tom baví. Vlastně se zase vracím k tomu tématu, které jsem už načala v první odpovědi.
4: Ondřej, skutečně je Sting tak originální, anebo je jenom mimořádně dobrý v kombinování věcí, které už existují? On totiž sám o sobě, možná, že to byla trošku falešná skromnost, ale říkal, že si nemyslí, že by zase byl tak originální.
5: Tak tohle je otázka, co to je být originální. Originální byl naposled možná Igor Stravinský. Nevím, to je skutečně...
4: To je otázka na hudebního kritika.
3: Vítězslav Novák.
5: Dost obtížné. On samozřejmě čerpá ze všeho možného, co vnímá. On měl poměrně dost silný vztah k jazzu už jako teenager. Dokonce vlastně, když začínali Police, tak byli tam v tom týmu produkčním takové řeči, že je to možná dobrý jazzový zpěvák, ale když chtějí dělat rockovou kapelu, takže to není úplně to pravé, což se samozřejmě potom nepotvrdilo, ale on měl vlastně ten sklon, on má to jazzové frázování, má i takovou vlastně trochu barvu, čili z toho čerpá do značné míry, také rád zpívá i jazzové standardy a přistupuje k ním dost originálně, no ale zároveň samozřejmě vnímal všechno to, co se dělo za jeho dětství a dospívání v té hudbě, to je ten velký kvas v těch 60. letech, Beatles, Jimi Hendrix a tak dále a tak dále. No, notabene se zajímal právě o jazz, ten vrcholný, moderní, čili všechno se to kloubilo dohromady, rozhodně se mu neošklivý ani vážná hudba, ty jsi zmiňoval v tom úvodu, on sice nehraje nebo nikdy nehrál nějakou soudobou vážnou hudbu, ale věnuje se například, té renesanční, těm loutnovým záležitostem.
3: Ano.
0: Tolik vltavská redaktorka Anna Marie Šorm a publicista a spolupracovník Vltavy Ondřej Konrád.
6: Akcent.
0: Letošní Den architektury je ve znamení nedostupnosti bydlení v Česku. Jedním z témat je v této souvislosti také role udržitelné architektury. Co v praxi obnáší prosazovat právě udržitelnou architekturu v tuzemsku, včetně její jedné z mnoha částí, tedy zelené infrastruktury? Zeptali jsme se historika a popularizátora architektury z plzeňského spolku Pěstuj prostor Petra Klímy a architekta Jiřího Zábrana. Oba jsou zakladateli Plzeňského institutu současné architektury.
7: Vybavuje se mi v Plzni první zelená střecha, byla to natřenou barvou, zelenou barvou, takový asfaltový pás na střeše. Ale tak tudy cesta nevede. Zelená infrastruktura znamená, že se snažíme trošku vrátit tu přírodu tam, kde jsme ji sebrali, tím domem, tím betonem a znovu tam prostě nastavit nějakou si rovnováhu.
4: No ale Petře, když teď slyšíme, jaký je právě ten původní možná ideový zásah do prostoru se zelenou architekturou s natřením střechy na zeleno až po současnost, tak prošli jsme alespoň nějakým elementárním vývojem?
8: Zcela jistě. Já si myslím, že ta situace, my to vnímáme tady s Jiřím z toho regionálního pohledu a perspektivy, ta situace se mění. Mění se jak v té soukromé sféře u těch developerských projektů, tak se mění možná o něco pomalej, než bychom si přáli, ale přece i v tom veřejném sektoru. U těch developerských projektů je znát, že ta kvalita toho veřejného prostoru, která v sobě automaticky už dneska aspoň do nějaké míry nese i tu zelenomodrou infrastrukturu a tu pobytovou kvalitu toho místa, včetně stínění a podobně. Myslím si, že i tam je znát, že už ta poptávka ze strany těch, kdo třeba kupují ty byty nebo kdo ty prostory užívají, je.
4: No, Jiří, znamená to, že je trošku rozdíl v tom, jakým způsobem k, řekněme, celkově udržitelné architektuře přistupují, řekněme, státní zadavatelé nebo ti, kteří vlastně pracují s veřejným prostorem a ti soukromí?
7: Určitě u toho soukromého investora jde primárně o zisk a pro nás je to taková příjemná změna v té společnosti, protože my když nakreslíme dům, kde je spoustu zeleně, tak se to líp prodává a ten developer na to slyší, takže když navrhneme, že součástí toho domu je zeleň, třeba s kapenkou, závlahou, už jako to má ten dům v genech, tak on to rád zaplatí.
4: No, mimochodem, Jiří, to je asi velký problém nás, laiků, když vidíme všechny ty vizualizace, ať už při tedy hledání bydlení nebo při změně veřejného prostoru, teď v těch vizualizacích, které jsou už dnes skvělé, tak je té zeleně spoustu. Ale pak, když se to realizuje, tak najednou se velmi často stane, že tak nějak zmizí.
7: Je to tak. Je to, jak říkal Petr, i o té udržitelnosti, aby tam to fungovalo nejen v době předání toho díla tomu uživateli, ale aby to prostě přirozeně ten uživatel chtěl tu zeleň udržovat.
4: Takže když se na to podíváme z hlediska nějakého zase trojúhelníku, kde máme nějakého zadavatele, nějakého realizátora a nějakého uživatele, tak i ti uživatelé jsou dnes uvažující více právě ve prospěch udržitelné architektury, Petře, anebo stejně nakonec rozhodne cena?
8: No, cena je asi na prvním místě pořád, ale i v rámci té ceny už se diferencují ty jednotlivé projekty, to znamená ne vždycky, nebo jinak asi. Cena je vždycky stále ještě na prvním místě, ale máte-li relativně srovnatelné projekty, kde podstatný rozdíl spočívá, řekněme, jako v architektonické i vizuální kultuře těch samotných domů nebo toho veřejného prostoru, tak myslím, že už dneska Jiří by to asi mohl potvrdit, ta poptávka míří tam, kde se za třeba o něco vyšší cenu získá zřetelně lepší prostor, ať už se to týká té architektury nebo těch navazujících věcí toho veřejného prostoru, který ty domy obklopuje.
4: Jiří, ale to se bavíme mimo jiné o celém životním cyklu nějaké stavby, to znamená nejenom, jak se ta stavba postaví, ale také, jak bude provozována, to souvisí i s materiály, se vším, co s ní souvisí. A i na to se klade nějakým způsobem větší důraz, anebo zase co nejrychleji postavit, když už tedy developer musel 10 let čekat na nějaké stavební povolení, tak to chce mít co nejrychleji z krku.
7: No to rozhodně ne, protože třeba ten developer, pro kterého my pracujeme, tak na trhu chce být dlouhodobě a nemůže si dovolit udělat nějakou chybu, že by se ten dům prostě reklamoval, špatně se v něm fungovalo, to nejde.
4: To znamená, že ten celý provozní cyklus toho domu hraje možná dnes větší roli než dřív?
7: Určitě. My máme samozřejmě normové požadavky na materiály, ale sami se přirozeně snažíme, aby ten dům prostě byl jako pevný a ty materiály prostě se brzo nemusely měnit.
4: Co je z hlediska udržitelné architektury větší problém? Postavit nový, energeticky velmi úsporný dům, anebo dobře využít, konvertovat nějaký dům, který už stojí? Jiří.
7: No tak opravdu záleží kus od kusu, protože já osobně mám radši dobrou rekonstrukci, protože ten dům může fungovat dál, ale pak tady máme zase že ten dům dožije morálně a on prostě vůbec jako nefunguje. My potřebujeme dneska velký okna, my potřebujeme tam dostat technologii, a takže opravdu dobrá rekonstrukce je nejvíc, ale ve většině případů bych hlasoval pro novostavbu.
4: Trošku jste mě překvapil, protože téma konverzí je vlastně velmi aktuální a mluví se o tom čím dál tím více. To znamená, že i přes veškerou tu snahu, nevejmuje se o brownfieldy, které mají i nějakou historickou hodnotu, ale Petře, máte pocit, že architekti by raději stavěli nově?
8: To je těžká otázka. Zase nevím, jestli na ní existuje úplně jednoznačná a paušální odpověď. Myslím si, že záleží jak kteří. Myslím si, že pro...
4: No Jiří asi ano.
8: Asi ano, ale je třeba říct, že oni aktuálně pracují na konverzi někdejší papírny v Plzni, kde jsou i památkově chráněné objekty a tam se musí chtě nechtě vypořádat s budovami, které jsou více než 100 let staré a třeba mají svoje problémy, ale taky mají svoje kouzlo, mají svého ducha a jako nedílně vlastně patří k té lokalitě a dělají jí tak zajímavou, jak jenom třeba v tom plzeňském kontextu může být. Myslím si, že pro architekty může být velká výzva vlastně pracovat s tou existující dochovanou architekturou a nějaký posunout, proměnit, část z ní zachovat. Stejně možná jednodušší někdy může být začínat na té zelené louce nebo na tom zeleném brownfieldu.
4: Tolik historik a popularizátor architektury z plzeňského spolku Pěstuj prostor Petr Klíma a také architekt Jiří Zábran. Oba jsou zakladateli Plzeňského institutu současné architektury. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
6: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruh. V uzavřeném silničním pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Navrhovaný rozpočet veřejných vysokých škol je podle rektorů nedostatečný. Vyzvali proto vládu k navýšení, jinak prý budou muset přijímat méně studentů. Francouzští policisté v souvislosti s násilnými studentskými protesty a blokádami, které se dotkly stovek škol, jen za dnešní den zadrželi okolo 600 osob. K protestům středoškoláků se mnohde připojili i studenti vysokých škol, mimo jiné s požadavkem na více peněz do vzdělávání. Násilnosti ve Francii už pokračují několikátý den v řadě. Necelé dva týdny před svými stými narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová. ČTK to dnes sdělila mluvčí Národního divadla Moravskoslezského Šárka Sviderová. Štěpánka Ranošová byla jednou ze zakladatelek Ostravského divadla Petra Bezruče a jeho dlouholetou přední členkou. Před dvěma lety obdržela cenu Thálie za celoživotní mistrovství. A počasí v noci bude jasno až polojasno. V severozápadní polovině Čech se vytvoří místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. V sobotu čekáme přes den slunečno a nadprůměrné odpolední teploty až 24 stupňů. Více zpráv hledejte na irozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dytrichová.

0: Café.
1: U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o inventuře osobních, rodinných i kolektivních historií. Pozvání do Art Café dnes přijala herečka Hana Korobotová-Doulová. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: A ve studiu vítám také novinářku Barboru Postráneckou. Ahoj, Báro.
3: Dobrý den.
1: A spolu s oběma ženami do čtvrtého patra vyšly i dvě knížky. Leží tu před námi nově vydaná kniha Kuš svině a neb Štika v letu, která vypráví o dramatických i dojemných osudech rodiny, přičemž hlavní postavou vyprávění je Marie Vintrová, maminka Hany Korobotové-Doulové. Knihu vydalo nakladatelství Vršovice 2016. No a vedle této knížky leží obsáhlejší knižní novinka a je to knižní rozhovor Barbory Postránecké, který vedla s psychoterapeutkou a disidentkou Věrou Roubalovou. Kniha má v názvu otázku, jak to jenom říct, a vydali Vyšehrad. Během pořadu se po telefonu spojíme také s divadelníkem Romanem Poliakem z uskupení Unku Lunkulu, který nám představí sebeironický divadelní dokument Inventura. No a než začneme v knižních novinkách listovat, vstoupí do našeho rozhovoru slovenská zpěvačka Julia Kozáková. Poslechneme si ukázku ze záznamu jejího koncertu na bratislavském festivalu Viva Musica 2025, kde vznikla kolekce 5 skladeb. A jejím ústředním tématem je blízkost, přátelství a hledání krásy v každodennosti. A otevírá ji píseň One Thousand Years.

0: Knize Kuš svině a neb štika v letu předcházela divadelní inscenace Kuš svině – rodinný příběh. Tu od roku 2023 pravidelně uvádíte v komorním prostoru kavárny Davidského divadla, a to v rodinném obsazení, kde nechybíte vy. Přinesla jste také námět. Této inscenace je vaše dcera Lenka Krobotová, váš muž Miroslav Krobot, který se ujal režie, a vnuk Šimon Havelka, který přinesl do tohoto divadelního kusu hudbu. Příběh knížky Kuš svině a neb štika v letu, kterou jste letos v září pokřtili, začíná v krabici, která ležela pod gaučem. Kdy jste na tu krabici narazila?
1: No tak na tu krabici jsem narazila, já nevím, asi rok po, nebo půl roku po maminčině smrti. A byla jsem v šoku. V té krabici bylo takových 60-70 dopisů, převážně od mého otce, který měl evidentní literární nadání, kromě hudebního, a ze kterého jsem se dozvěděla věci, které jsem předtím vůbec jako nevěděla, respektive jsem jim moc nevěřila. Dozvěděla jsem se třeba, že maminka mi vždycky říkala, že jí táta asi 5 let uháněla, že ho nechtěla. Já jsem tomu nikdy nevěřila, se tak říká, že jo. Z těch dopisů jsem pochopila, že je to pravda, ale to je jenom taková drobnost. Spoustu věcí jsem se o nich dozvěděla, i když maminka mi toho spoustu řekla. Ale některé věci třeba vytěsnila, nebo na ně zapomněla, nebo jsme je přeskočili. Takže to pro mě byl obrovský objev. A když jsme to četli s celou rodinou na chalupě, tak jsme usoudili, že takový materiál tedy je škoda nechat ležet ladem, protože ten jejich jaksi příběh celoživotní je nejen zajímavý spoustou věcí, ale i hlavně se odehrává i na pozadí té doby. Od konce druhé světové války, kde byl otec nasazen, a až do vlastně dnešních dní. A tak jsme se snažili z toho nakonec udělat celá rodina dohromady jako představení, když ne klasické, je to napůl čtené, napůl hrané, napůl vyprávěné. A snažili jsme se tam některé okamžiky využít tak, že to je vlastně podle ohlasů napůl dojemné a napůl teda legrace, no, což umí můj muž nekazit příběhy pravdou, ale já to hlavně v té knize uvádím na pravou míru trošku.
0: A ostatně to umí i ta kniha, nebo aspoň tak na mě působila, že je veselá, ale i dojemná minimálně v tom svém závěru. Báro, jak jste se s Věrou Roubalbou, se kterou si vedla knižní rozhovor, nebo rozhovor, ze kterého pak vznikla kniha, setkali? Jak dlouho vůbec taková kniha vznikala?
2: My jsme se poprvé setkali, když začala válka na Ukrajině. Já jsem novinářka na volné noze a pro magazín Reportér jsem tehdy vymyslela rozhovor o tom, jak je to soužití s uprchlíky, protože Češi nabízeli ty domovy pro ně. Tak jsme někoho scháněli a někdo mi doporučil Věru. Já už jsem tehda, když jsem si četla její životopis, když jsem se jako připravovala ten rozhovor, tak jsem si říkala, tak jestli někdy s někým já budu psát knižní rozhovor, tak chci s ní. A když jsme ten rozhovor dodělali, tak jsem se jí ptala, jestli s někým náhodou ten knižní rozhovor už nepíše. Ona říkala, že ne, a já jsem se jí zeptala, jestli by ho nenapsala se mnou. A ona na to tehda kývla. Ale stejně jsme začali, vlastně poprvé jsme se sešli už jako opravdu, že teda na tom začínáme pracovat a začínáme jako si o tom povídat, o tom mým životě, tak to byl podzim 2024. Ještě mezi tím Věra váhala, měla moc práce,
0: pak pochybností.
2: A měla hodně pochybností, jestli ona je ta pravá, jestli ona může být na obálce knížky a jestli má dostatečně dobrou paměť, aby to odvyprávěla. Tudíž potom vymýšlela, že by tam mohli být její dva bratři, aby jí jako dopomohli. Pak zase mi řekla verzi, že by tam vlastně chtěla mít svoje děti, ale nakonec prostě je to rozhovor s ní.
0: Ta je knize Kuš svině a neb štika v letu promlouvá v nějaké podobě několik těch rodinných příslušníků a jsou tam vlastně různé pohledy, co se vám tam podařilo dostat.
1: No a ještě jsme zapomněli, že tam vystupuje na konci překvapivě i můj starší syn, který vůbec nemá s uměním nic společného.
0: Jenom vás.
1: Jenom rodiče, ano, a sestru. Ale snažili jsme se zapojit právě i vnuky, protože můj starší vnuk Šimon Havelka je vlastně od narození muzikant, a jak poznat z příběhu, tak to zdědil opravdu i po tom svém pradědečkovi, se dá říct.
0: My si tady Šimonovu tvorbu poslechneme za chvíli, ale já se ještě vrátím ke knize Jak to jenom říct. Báro, dalo by se nějak říct, jaké vrstvy z toho jejího vrstevnatého příběhu tě na začátku motivovaly k tomu ten rozhovor vést?
2: No, mě právě zaujalo, že tam je těch vrstev tolik, což samozřejmě naskýtá prostor pro to se dlouho bavit a témata jako jen tak nedojdou. Na tom pozadí toho jejího života jsou vlastně všechny velké události 20. století, kromě první světové války. No prostě bylo to fascinující, takže jsem jako, opravdu jsem to od ní si chtěla nechat odvyprávět.
0: To, že procházíme během toho rozhovoru těmi dějinami, tak byl to jeden z důvodů, proč jsi se rozhodla pracovat s poznámkami pod čarou, které jsou tam na některých místech poměrně hojné a nemusí být samozřejmé.
2: To je nějaká kombinace pro mě toho, jak jsem novinářka a mám pocit, že je dobrý těm čtenářům vysvětlovat, dovysvětlovat věci, které by třeba nemuseli vědět.
0: Možná i té mladší generace.
2: Samozřejmě, to jsem hodně myslela na ty mladěchy, že by se mi teda opravdu líbilo, kdyby si to četli vlastně trošku víc než ty lidi, co to zažili. A zároveň já si myslím, že takový, já nemám moc ráda takový to, že tohle je přece jasný, tohle přece máme všichni vědět. Kde je to penzum toho, co teda máme všichni vědět a co už teda nemusíme a má se to vysvětlovat pod čarou. Takže já jsem se rozhodla tam vlastně, co to šlo, ty poznámky pod čarou dávat.
0: Já jsem některé ty poznámky pod čarou ocenila a jsem ráda, že jsi tam doplnila místo mě a ty informace jsi mi tam naservírovala. Kuš svině a neb štika v letu je kniha plná historek z vaší rodiny. Ústřední roli hraje vaše maminka Marie. Jaké rozpoložení, pocity nebo vztah k ní vás vedly k tomu, že jste tu knihu začala připravovat a dokončila?
1: No, pocity. Pocity, já jsem s maminkou byla velice svázaná, velice jsme si rozuměli a vlastně zbytek života dožila tady. Nejdřív byla v Plzni a pak, když táta umřel, tak bydlela s náma kousíček od nás v Praze. Chodila všude s námi na představení, na premiéry a protože byla velmi originální, tak tam je hodně výroků jejich, bych řekla, které zlidověly skoro v naší rodině a když je na tom představení říkáme, tak se lidi náramně baví. Ale nakonec jsem si vzpomněla, když už to bylo v tiskárně pozdě, na další její výrok, který se mi taky strašně líbil. A to je, že když jsme se jí třeba ptali, jestli něco neví, aby nám poradila, tak říkala, to nevím, ale umím trošku zpívat. A takových výroků je tam spousta.
0: To je
1: spousta.
0: Skvělá odpověď do rádia.
1: No. Ale musím říct, že maminku strašně obdivuju a čím jsem starší, tím víc. Protože jak dokázala řešit jako některé svízelné a těžké životní situace, rozhodně a jak se dokázala tomu postavit, to obdivuju, protože já jsem trošku nerozhodný člověk a trošku tím trpím. Takže to já úplně si vždycky si na ní vzpomenu a říkám si, co by teď tak ta máma asi udělala. Určitě by dokázala se tomu postavit a prostě nemilosrdně to uzavřít. Tak.
0: Báro, věta z názvu knihy, jak to jenom říct, kde se vzala na té obálce? Je to součást nějakého dialogu?
2: Je to nějaký souhrn, nebo to, co tam nejvíc v té knize jako vystihuje tu knihu. Tam je vlastně velký téma mlčení, protože Věra se narodila do židovské rodiny, ale dlouho to nevěděla. Dozvěděla se to až v 16 letech a dozvěděla se to od bratrance. Ona prostě nevěděla, že její dědeček založil židovský muzeum a nevěděla, že má babičku v Izraeli. Ty rodiče, kteří si prošli těma šílenýma věcma za té druhé světové války, tak o tom prostě nemluvili. A teď tohle mlčení se přenáší na další generace. Věra se teda, jak se říkala, stala pak psychoterapeutkou. Ona se tomu věnuje, tomu transgeneračnímu přenosu. Ale zároveň, jak je terapeutka, tak ona vlastně mluví. A ještě se mi líbí, ona hezky říká, že s lidma mluví na rovinku. což je jako velmi inspirativní, to ne každý dokáže a umí a já jsem to tak odnasávala při těch našich...
1: To je mi sympatické velice.
0: To paní Marie, vaše maminka, zřejmě dělala celý život taky.
1: A to já taky
2: Takže jsem se snažila vystihnout tohleto mlčení, mluvení do nějakého názvu.
0: Taková zatáčka, která jde pak celým tím rozhovorem. No a nás teď čeká už zmíněný Šimon Havelka, který jako hudebník stojí za projektem Bear Cloud. Letos v srpnu u kabinetu Records vydal nové album Nuve Nuves. Svou druhou desku pojímá jako zvukový film bez obrazu. Jejím hlavním motivem jsou mraky a proměnlivé zvukové krajiny. V nich se jeho písničkářství potkává s elektronikou a ambientní atmosférou. Now Alone.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde s námi dnes je herečka Hana Krobotová-Doulová a novinářka Barbora Postránecká. Báro, jak jsi určila, jakou otázkou a odpovědí knižní rozhovor skončí a začne?
1: Tak ten začátek, to jsme byli s Věrou ve Františkových lázních, ona tam měla, jako byla prostě v lázních. Jsem věděla, že ve Františkových lázních prostě na mě bude mít víc času a myšlenek, tak jsem tam prostě za ní na 2 dny jela a seděli jsme tam v tom lázeňském hotelu, v tom lobby a my jsme měla připravené teda otázky, chtěla jsem jet úplně klasicky, chronologicky, takže prostě dědeček a babička. Ale nejdřív jsem se jí zeptala, jestli se něčeho neobává tady v tom našem projektu, prostě v tom rozhovoru dlouhém, který povedeme. A ona mi řekla, že se obává těch otázek na tu její židovskou rodinu. Uh-huh. Dlouho jí to míjelo, ona se k tomu židovství dostala, jako ona jako on osobně nějak to začala řešit a prožívat až po revoluci. A má pocit, že tam má spoustu ještě mezer a nepamatuje si a vlastně, že se toho bojí. A tak mě to zase přišlo tím začínat, když toho má obavy. Tak si mi řekla, Věro, dobře, tak čím chceš začít? A ona mi řekla, že uprchlíkama, protože to je její velké
0: vlastně
1: téma.
0: Od konce trošku.
1: Od konce, ano, to je prostě její velké téma. Hned po revoluci se jim začala věnovat a věnuje se jim doteď s velkým nadšením a takovou jako láskou a urputností. A takže já jsem zahodila svoje poznámky o dědečkovi a prostě jsme se bavili o těch uprchlících. Tu první věc, kterou mi řekla, bylo, že se prostě vrátila do Prahy v roce 90 na pohřeb svého muže a už tady zůstala se svýma 4 dětma a na tom pohřbu jí jeden její známý nabídl právě práci s uprchlíky.
0: A jak jsi pak poznala, že váš rozhovor je u konce, že kniha končí?
1: Já si myslím, že jako úplně jsem to neměla tak, že prostě Věra mluvila u sebe doma v obýváku u čaje a najednou jsem jako věděla, že to je ta poslední věta. My jsme taky hodně ten rozhovor vedli v takových jako kruzích, jo? To nebylo opravdu, že jsme nějak jako plynuli tím časem, ale Věra byla taková poctivá a dělala si poznámky, když jsem jí položila nějakou otázku, na kterou úplně neznala odpověď, nebo si nebyla jistá, nebo o tom třeba nikdy úplně nepřemýšlela a prostě mi chtěla dát nějakou promyšlenější odpověď, tak si to jako napsala do svého notesu a když jsme se setkali příště, tak Věra vytáhla notes a začala tak a přemýšlela jsem o tomhle, takže jsme se vlastně točili trošku v kruhu. My končíme vlastně současnou dobou a Ukrajinou. A tam prostě najednou to zase člověk pozná takovou nějakou myšlenku, která je opravdu jako silná, může se dotýkat jako hodně lidí napříč generacema. Zároveň jsem chtěla něco pozitivního, takže ta poslední její věta je povzbudivá, taková trošku terapeutická. Trošku jsme s Věrou diskutovali o tom, jakou má mít podobu, ale prostě tam jako je, jsem ráda.
0: Paní Doulová, jaká z těch historek, které přináší knížka Kuš svině a nep štika v letu, u vás v rodině spolehlivě vyvolává smích a rozveselí vás?
2: No, těch je několik tady. Třeba historka, jak maminka mi vyprávěla, že je se sestrou napadl, když šli v noci ze zábavy na Šumavě jelen a její sestra ji uchránila před ním tím, že ho chytla za parohy a zapíchla mu je do mechu. Jo.
0: Tak samé silné ženy u vás v rodině.
2: To je velmi spolehlivé. Já jsem do té knihy pro jistotu, manžel tam vypráví v představení takovou jak veselější verzi, trošku nekaz příběh pravdou zase, tak já jsem do té knihy připsala i to, co mi vyprávěla maminka, aby si to mohli čtenáři porovnat, ale nevím, která z těch dvou verzí je jako komičtější. Ale jinak tam musím říct, že největší práci mi dalo vybírání těch fotografií, aby to ladilo s těma věcma, aby byly těsně u toho a tak dál, takže grafik myslím, že se s tím docela zapotil. Byla to docela taková zajímavá, ale cesta, ale bavilo mě to. No,
0: Dobrodružná. Báro, ty jsi na té vizuální podobě, vizuální vyprávění spolupracovala s fotografkou Janou Plavec. Jak jste to měli nastavené?
1: Já jsem vlastně chtěla, většinou ty knižní rozhovory jsou dělaný tak, že ty fotky jsou všechny uprostřed na křídovém papíře, jsou tam nejčastěji fotky jako z rodinného alba, prostě starý fotky z mládí a tak. A to já jsem nechtěla. Já jsem chtěla, aby ty fotky, já jsem byla taky jako náročná, takže jsem chtěla, aby ty fotky šly celou tou knížkou, přesně když se bavíme o rodičích, aby tam byly fotky rodičů, když se bavíme, ano, když se bavíme o tom, že Věra zpívá, tak zase tam, když ano, že vnoučata, tak vnoučata. Takže část fotek mi, těch dobových mi Jana Plavec nafotila, takže to je vlastně fotka fotky. A část teda,
0: kontextu.
1: A část fotila teda opravdu jako tu Věru, že se spolu sešli a já prostě chci mít jako hezkou knížku. Jako Vyšehrad podle mě trošku se na mě někdy mračí, ono je to samozřejmě subjektivní, co je hezký, ale mě to teda hrozně na tom záleží, aby byla prostě pěkná.
2: Já bych chtěla právě ještě dodat k tomu, co jsem říkala o těch fotkách, že mě hrozně pomohlo, že moje dcera Lenka má manžela fotografa, takže on mi s těmi fotkami hodně pomohl a taky vydavatel, u kterého jsme to vydávali, pan Pecha Richard. Takže těm dvěma mužům děkuju za moc prostě, protože bez nich by to nebylo.
0: Ta vaše knížka, paní Doulová, zmiňuje řadu míst. Jaké z nich je s vaší rodinou, s vaším životem spojeno dodnes?
2: Nejvíc asi, protože já jsem ze Šumavy, jo, a oba rodiče pocházeli ze Šumavy 3 kilometry od sebe a nejvíc maminka vyrostla vlastně, nebo vyrostla na Šumavě, ale od určitého věku žila hodně let na samotě zvané Korčanda, která je blízko Vacova, blízko Rohanova vlastně, patří ale k obci Vrbice a to je samota v lese, tam šli právě s tím jelenem, jo.
0: A jelen proti ním.
2: Jelen proti ním. A tak to má jako chalupu teďka moje sestřenice, ale my tam kdykoliv prostě jedeme, už jsme představení hráli i v blízkých Česticích, tak tam byli všichni ti, já tam mám všechny příbuzné, že jo, a ve Vimperku a tak dále. Takže to asi tahle ta oblast, Vacovsko, Vimperk, Strakonice, to je, jsem se narodila ve Strakonicích, takže to je taková oblast, no. Nicméně jsem musela následovat manžela do Jeseníků, že je s chalupou a podobně, to se nedá nic dělat.
0: Tak zase mít manžela s chalupou taky není od věci.
2: No ne, to jsme kupovali už spolu. Tak. Ale o Šumavě nebyla řeč, rovnou Jeseník.
0: Aha, tak to byl směr, který udal.
2: No.
0: Ve vaší knize paní Doulová vystupuje jako vypravěč i váš manžel Miroslav Krobot, který tedy nekazí ty historky pravdou. Jak se to stalo, že se stal vypravěčem vaší rodinné historie, když může působit jako možná lehce nemluvný člověk?
2: No to je jenom takový první dojem, to ne, s ním je legrace. Má to cítění režisérský a tak dále, tak když jsme to začali číst, já jsem to přinesla, ty dopisy, tak ho to taky zaujalo, že by se z toho něco dalo udělat vlastně zajímavého, protože to představení i ta knížka je strašně osobní, jo. Osobní zpověď. Já mám na představeních, když vyprávím o svém dětství, který nebylo zrovna úplně veselý, jsou tam místa opravdu, kdy bojuju a bojím se, že se rozbrečím. To je po každý, možná někde jinde, i když jedno, dvě místa jsou tam stále, ale prostě mě to vidí to člověk před sebou, jo, protože si to pamatuju a od nějakých 5 let si pamatuju nebo 4, tak možná víc z té doby než teď před měsícem, jo. ale jako prostě mně přišlo strašně důležitý, říkala jsem to i na tom křtu, aby představení a knížka mluvili k divákům i čtenářům tak, aby v nich nějak probudili zájem o ty svoje předky, jo. O rodiče, prarodiče, dokud je ještě mají. Protože samozřejmě, i když jsem s mámou hodně mluvila, tak pořád byla fůra témat u táty, ty nemluvím vůbec, protože ten umřel dřív, který bych se jí dneska ráda zeptala, a už to nejde.
1: Je teda, jestli můžu dodat, tak je pravda, že my už nemůžeme spolíhat, nebo ty budoucí generace, na ty dopisy. Já totiž mám
0: krabici
1: taky,
0: pod
1: my máme taky, Věra má dopisy, co si psali rodiče, jo, do vězení, nebo táta byl zavřený ve vězení a psali si s maminkou 5 let a ona má všechny ty dopisy. A já jsem si říkala, že to prostě je takovej, jako, takový bohatství vlastně, je že to, se tam no. můžete do toho jejich vztahu podívat.
2: My tam i, já jsem tam i otiskla originál, protože to je prostě to, já si myslím, já jsem úplně fascinovaná byla, že jsem to viděla, protože jsem netušila, že otec tak nádherně psal. Jediná chyba tam není. Ty obraty literární, on vyhrál nějakou rozhlasovou soutěž v 50. letech, nebo nějakou povídku a tak, ale netušila jsem, to je dokonalý. Já si myslím, že dneska už teda nevím, dnešní mladí, jestli by uměli takhle to napsat. Takhle
1: a mě teda vlastně mrzí, že moje děti a jejich děti už nebudou moc se takhle nahlídnout do toho, do těch našich vztahů skrz ty dopisy.
2: No a proto jsem to chtěla, aby to bylo na papíře, až jednou umřem, aby po nás něco zůstalo pro děti naše a vnuky a pravnuky, že jo.
0: Vedle té krabice bude ještě pěkná knížka. A nás teď čekají plzeňští Aida Dvjank, kteří 28. října přinesou své druhé album. První uchutnávkou z této chystané novinky je single Dragon Head. Text se vrací k tématům identity, dospívání a proměny pohledu na sebe sama.

0: Art Café.
1: V Art Café teď vítám divadelníka Romana Poliaka z uskupení Un Kulunkulu, které v říjnu uvede v Praze a v Brně sebeironický divadelní paradokument s názvem Inventura. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Terezo, dobrý den, milé posluchačstvo, děkuji za pozvání.
1: Za inscenací Inventura, o které si teď budeme povídat, stojí spolu s tebou také Tereza Smetanová a Petr Podolský. Podobně jako knihy, o kterých si tady dnes povídáme, pracujete s pamětí, historií. Tentokrát to ale není paměť rodina, ale jde o paměť, historii tvůrčího kolektivu. Jaké okolnosti vás přivedly k Inventuře v přítomném čase, kromě toho, že jste se dočkali 6. výročí vaší existence?
2: Medzičasom je to už 7 rokov a myslím, že je to nejaká kontinuita tej našej práce. Pôvodne to bolo od jedného projektu k druhému, bez nejakej vidiny, nejakej budúcnosti. A v nejaký moment sme vlastne si uvedomili, že nám vzniká nejaká kontinuita našej praxe a spolupráce, že vzniká nejaké publikum, ktoré nás sleduje dlhodobo. A mali sme pocit, že si to zaslúži nejaký typ nejakej reflexie. A tak vlastne vznikla Inventúra, ktorá nemá byť len o nás, ale možno aj prenesenie od celej nezávislej umeleckej scéne.
1: A jakú roli v té Inventuře sehrává publikum v tom způsobu, jak jste toto divadelní dílo pojali?
2: No, publikum tam zahrává úplně zásadnou rolu, keďže je to participativní divadelná performance a spolu s nami rozhoduje na každej repríze o osude Un Kulunkulu, kedy my spolu vlastně na konci hlasujeme o tom, či bude ta skupina pokračovat alebo zanikne. A práve takto vlastne tá performance vznikla, že my vlastne to divadlo vnímame nie len ako umelecký tvar, ale ako nejakú situáciu, do ktorej vstupujeme my ako umelci spolu nevyhnutne s našim publikom. A takisto sme cítili, že chceme spolu s publikom rozhodnúť, či má Un Kulunkulu a prenesenie teda aj kultúra hodnotu a zmysel. Takže diváci vlastne s nami usadajú k jednému stolu a aj keď je to trochu absurdné, tak my sa snažíme im úprimne poskytnúť relevantné informácie, aby mohli nejak zhodnotiť to, či to Un Kulunkulu vlastne prináša nejakú hodnotu.
1: Ten váš divadelní paradokument Inventura bude v Praze k vidění 7., 8. a 9. října, a to ve Venuši ve Švehlovce a v Brně pak 12. října. Uvedli jste ho v minulosti i na nějakých místech mimo divadelní sály?
2: To představení patří do budovy ideálně nějaké kulturní instituce alebo městské instituce, ale neodohrává se v divadelné sále, odohrává se v různých jiných prostorech, například v zasedačke, jako na premiére v Staroměstském kulturním centre Š14 v Bratislave, alebo na mestskom úrade v Žiline, kde sme ju uviedli v rámci festivalu Kiosk. A ako si už povedala, tak v Prahe ju uvedieme v skúšobni divadla Venuše ve Švehlovce a v Brne zase na pôde Jamu.
1: V té Inventuře pracujete s tématem různých krizí, môže ísť o krize osobní, kolektivní, mohou mít i společenské měřítko. V jakém momente nebo rovině se tyto měřítka a krize potkávají?
2: No ono, veľa kríz, ja zistím, že veľa kríz, ktoré človek považuje za nejaké vnútorné a vzťahové, sú vlastne systémové. Že ja som si napríklad niekedy myslel, že sú moji kolegovia a ospravedlňujem sa im, že sú leniví alebo nezorganizovaní a potom som zisťoval, že oni vlastne len nestíhajú alebo nevládzu. Pretože ako tzv. Nezávislý umelec či umelkyňa musíte pracovať na to, aby ste mohli pracovať a potom, aby ste mohli pracovať ešte viac. Píšete nejaké granty, pripravujete projekty a potom vlastne ten moment tej tvorby je len nejaký strašne prchavý, esenciálny okamih, po ktorom nasleduje ďalšia práca, aby prišli ľudia, aby to predstavenie nejak žilo. A myslím si, že toto zažívajú ľudia aj v iných oblastiach. A samozrejme, pracovať v kultúre a v umení je stále ohromné privilégium, len možno oproti iným profesiám je to taký štokholský syndrom, že človek nejakým spôsobom miluje tú náročnosť a exkluzivitu, je na nej akoby nejak závislý. A to je zaujímavé si to uvedomiť a skúsiť to nejak opraviť.
1: Máte odpověď na to, jak vypadá úspěch člověka, který se pohybuje v roce 2026 na nezávislé kulturní scéně? Znamená to, že změnil povolání, dostal grant, nebo že má dobře zásobenou lednici, nebo je to úplně něco jiného?
2: No, tak ta představa o úspěchu se samozřejmě premieňa úplně zásadně, že kedysi jsem si myslel, že by byl úspěch například neviem, režírovať v nejakom divadle, ale dnes mi niekedy príde, že sú úspešní ľudia, ktorí v správny moment z umenia a kultúry odišli. A vôbec si netrúfim povedať, čo je asi úspech. Možno nespyšnieť a neprestať nejako pochybovať o kvalite tej vlastnej práce a o jej hodnote a zmysle. To považujem za nejakú našu zodpovednosť.
1: Možná je to i taková pobídka k nějaké neustálé osobní inventuře minulosti i přítomnosti. To byl divadelník Roman Poliak. Díky, Romane, a těšíme se zase někdy naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
1: A nás teď čeká Mili Janatková a Jaroslav Kořán, kteří se setkali na novém dvojalbu Písně dne a Písně noci. Jejich spolupráce ale začala už v roce 2010 po setkání na konzervatoři a jejich nahrávky potom postupně vznikaly v Praze i na chalupě v Pošumaví, skladba Tanec.

0: Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o dvou nových knihách s herečkou Hanou Doulovou a novinářkou Barborou Postráneckou. Kniha, jak to jenom říct, ukazuje Věru Roubalovou v řadě jejich vztahů během života, v řadě sociálních, emočních rolí. Což se ukazuje i v tom, že Věra Roubalová vypráví o spoustě jiných lidí ve chvíli, kdy vypráví svůj životní příběh. Byl to i jeden z tvých záměrů, jak dostat do knihy to, kým Věra Roubalová je?
1: Já si myslím, že když děláte s někým rozhovor, obzvláště když je to fakt rozhovor o jeho životě, že prostě okolo něho, okolo každého z nás jsou prostě lidi, který tvoří ten náš příběh. Takže není možný odvyprávět svůj životní příběh bez těch lidí kolem.
0: Bez těch ostatních.
1: A Věra jich tam, těch lidí, měla jako opravdu hodně, takže jich hodně zmiňujeme. Třeba té kapitole o té židovské rodině, jejich možná až moc, ale to jsem brala jako, že to naprosto v pořádku, jo, v okamžiku, kdy spousta těch lidí byla zabita, nezůstalo po nich nic, tak o nich jako chcete mluvit. Potom tam taky hezky vidíte, že existuje nějaký bratranec ze druhého kolene v Izraeli a prostě ta Věra se s ním dokázala spojit, najít ho a on může vyprávět část toho příběhu, který on zná a tak. A já jsem určitě do té knížky chtěla dostat nejenom prostě, co dělala Věra po válce, co dělala, když její táta byl zavřený, co dělala v 68. a tak, ale i jsem tam chtěla dostat tu Věru jako manželku nebo jako mámu, jako kamarádku. A dařilo se mi to nakonec podle mě nejvíc tím, že když jsme se sešli, tak my jsme se scházeli pravidelně, podle mě ob týden, a nikdy jsme nezačali jako rovnou, že bychom tak, a kde jsme jako skončili tady v tom našem knižním rozhovoru, budeme pokračovat. My jsme se opravdu třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodiny bavili o tom, jako jak se máme, jak ty naše životy vypadají, co prostě řešíme. Věra mi prostě vyprávila ty věci, které jsem si říkala, to musíme dát do knížky. To je jako skvělý. Takže já, když jsem třeba vyprávěla, jak mi někdy nejde to rodičovství, tak Věra mi začala vyprávět, jak ona jako zvládala, nebo co ona dělala v nějakých těžkých chvílích. Takže mi třeba říkala, že si myslí, že ty rodiče dneska jsou hodně jako to jako vážný, jako že to berou vážně, že chtějí být nejlepší, všechno dělat správně. A že to chce taky trochu legrace. A že Jiřina Šiklová vždycky říkala Věra, že se svýma vnoučatama veme petlahve a začnou se spolu jako ze srandy prostě mydlit. A že ta legrace prostě jako s těma dětma jde rychle a že prostě najednou všechny ty problémy odplujou a tak. Takže já jsem pak přišla domů a řekla jsem dětem, že máme petlahve a že jsme se prostě mydlili.
0: Metoda Jiřiny Šiklové. Paní Doulová, ta kniha má takový rázný název, titul, ale zároveň vypráví o něčem, co bychom mohli nazvat láskou.
2: Určitě, já musím říct, že obdivuju na manželství mých rodičů, že všechny tyhle věci, vážný krize, všechno překonali. Otec svůj vztah k alkoholu, že? A maminka prostě rázně, buď já nebo alkohol, tvrdě na to najela. A on jí tak strašně miloval, že se šel dobrovolně léčit dvakrát, protože se bál, že ji ztratí, že jo? Protože dneska, když si představím, kvůli jakým věcem se lidi rozvádějí s dětma, tak tohle je prostě neuvěřitelné, co všechno překonali. A když se konečně všechno vyřešilo s tatínkem a všechno bylo ideální, tak zase druhou půlku života věnovala mému, jak se komplikovanému bratrovi. Ona prostě neměla nikdy klid. No. Ale je to obdivuhodný. A ještě humor k tomu měla. Že? To je další věc. No.
0: Tady proznívá z obou těch knih určitá míra nezdolnosti a zároveň takového veselého přístupu k životu, který prostě někdy je hodně těžký. Já bych ještě teď na chvíli skočila na divadelní prkna, kde měla v únoru 2025, a to konkrétně v Národním divadle Moravskoslezském, premiéru divadelní hra Ptáčci. Inscenace už bohužel na programu divadla není. Ale v tom našem dnešním povídání mi přijde, že docela hezky rezonuje tím tématem Ptáčci totiž vyprávějí o traumatech, která jsou spojena s rodinou, židovstvím, ale třeba i s tím arabským světem, a o lásce, která se ocitá na pomezí západního světa a izraelsko-palestinského konfliktu. Vy jste, paní Doulová, na jevišti stvárnila zatvrzelou babičku Leu. Co vám tady z toho divadelního zážitku, prožitku utkvělo?
2: No, pro mě to byla obrovská zkušenost a myslím možná skoro životní role, protože tato hra libanonského autora byla výjimečná tím, že jakoby začíná jakoby Roma a Julie
0: knihovně.
2: Na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu, což tady žádná podobná inscenace v Česku vůbec nebyla, proto mě mrzí, že se to hrálo tak krátce, překvapilo mě to. A bylo to skvěle napsáno i přeloženo. Já jsem tam hrála takovou jako babičku, která na začátku je strašně tvrdá a strašně dokonce i sprostá a vypadá to, ale pak se z ní vyklube ženská, která chápe a která prostě prošla obrovským vývojem během té hry. Takže to mě strašně bavilo. To bylo nádherný a musím říct, že jsem si uvědomila, že tyhle ty vztahy, jak ovlivňují vlastně, chci říct, vztahy nebo milenecký vztahy, politika, jak je ovlivňuje, jak může vlézt do jejich životu, jak může ty rodiny úplně zničit, úplně rozeštvat mezilidský vztahy, jak ty lidi potom trpí na pozadí těchto konfliktů. To bylo tak nádherně napsáno tam, že lidi seděli úplně vyvalený oči a vůbec ani nedejchali. No.
0: Báro, Věra Roubalová má za sebou psychoterapeutický výcvik v gestaltu. Má v tvé představě váš knižní rozhovor nějaký tvar?
1: Asi řeka, no. Je to prostě nějaký plynutí, takový jako peřeje a hodně, je to klikatý a no, řeka.
0: Klikatá řeka, která se vešla do hranaté knížky. Já jsem tady dneska mnohokrát řekla větu kuš svině, ale my jsme neprozradili, při jaké příležitosti se tato hláška hodí.
2: Myslíš, že to mám prozradit?
0: Tak můžete naznačit.
2: Výrok kuš svině vlastně pochází za určité situace, který pronášela moje babička. No, já to řeknu, když mlátila mouchy a přitom vařila.
0: Teď mám společnou otázku na vás obě. Co vám v životě dodává odvahu se zeptat na to, co je možná mezi blízkými lidmi zatím nevysloveno, ale zdá se, že by to mělo zaznít, dokud je čas a je koho se ptát?
1: Já si občas divím, že jsem novinářka, protože já mám to, jako já jsem zvědavá, to je pravda, ale to ptání mi vždycky úplně nejde. Já když jako vycítím,
0: v těch blízkých vztazích.
1: Že když je to hodně citlivý téma nebo bolestný, tak hrozně se mi nechce toho člověka vystavovat tomu nepříjemnu. A mám obavy se zeptat, často se nezeptám. A mám takovou podle mě taktiku, jsem si našla životní, abych to teda nějak obešla, zároveň mohla se dál ptát, když jsem tak zvědavá. Já ty lidi nechávám prostě jako mluvit a moc jim do toho neskáču. A když se vrátím k Věře, ona mi na začátku, když jsme začínali dělat ten rozhovor, tak mi říkala, že jí hlavně nemám pokládat blbé otázky.
0: Skvělá instrukce na začátek.
1: Jsem se vyděsila trošku. A v polovině toho rozhovoru, nebo toho našeho setkávání, mi řekla, že bych se jí teda mohla víc ptát.
0: Tak to je taková latentní strategie, která ale evidentně funguje velmi dobře.
1: Já jenom ještě dodám, že právě mě totiž trošku, takhle si to teda já vysvětluju, je to možná jenom, abych jako, že to prostě mi to nejde, to ptání vždycky. Já si myslím, že když ty otázky člověk konstruuje, že trošku už předpokládá nějakou odpověď nebo nějakým směrem toho, koho se ptáte, někam jako ho trochu cpete nebo tak nějak ho směrujete. Když ho necháváte mluvit, tak on si zaplouvá sám do těch míst, kam on
0: meandrů té řeky.
1: Ano. Kam ani by vás možná nenapadlo jít, nebo o nich vlastně ani nevíte.
0: Takové plochy divoké vody. Paní Doulová, jste něco zjistila v životě, co vám pomáhá tady v těch okamžicích?
2: No, já mám trošku problém s tím Taky jsem zvědavá velice, to máme společné tady s kolegyní, ale já někdy, vyčítají mi, že jsem někdy příliš jako otevřena, příliš přímá a že někdy se i netrefím, že to není úplně košer, že se tak napřímo zeptám, někomu to třeba není příjemný, ale v tomhle já jsem taková impulzivní hodně, takže s tím trošku bojuju.
0: No, zase se člověk lecos dozví.
2: No, bohužel někdy.
0: V Art Café dnes byla herečka Hana Krobotová-Doulová. Děkuju, že jste přišla.
2: Já taky děkuju. Nashledanou.
0: A pozvání dnes přijala také novinářka, která se ptát umí, Barbora Postránecká. Díky, Báro.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A po telefonu s námi byl ve spojení divadelník Roman Poljak. A do závěru pořadu nás teď doprovodí písničkářka Marie Kyšlovsky. Single Jsou dny. Loučí se s vámi Tereza Lišková.

0: Tak to bylo, milí posluchači, na Vltavě páteční Art Café Terezy Liškové. Nabídlo inventuru osobních, rodinných i kolektivních historií. O své nové knize rozhovoru s psychoterapeutkou Věrou Roubalovou mluvila Barbora Postránecká. Hana Krobotová-Doulová pak představila knihu Kuš svině a neb štika v letu a Roman Poljak divadelní inventuru. Art Café se pro tento týden loučí. Naladíte ho na Vltavě zase příští týden vždy mezi 17. a 18. A třeba hned v tom pondělí Art Café se setkáte s hudebnicí a zpěvačkou Terezou Hrabíny, která vydala své druhé album Ceremonie a bude mluvit o návratu k sobě, rodinné historii i opuštění starých vzorců. Tolik tedy pozvánka k pondělnímu Art Café. To dnešní páteční uzavřela Marie Kiešlovsky skladbou Soudny a my už za malou chvíli uslyšíme první skladbu, kterou pro páteční podvečer vybral Ondřej Pivec.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera. Opět z New Yorku, srdečně zdraví, Ondra Pivec. Přátelé, mnozí z vás jistě vědí, že své jazzové podvečery ladím vždycky podle toho, co se mi zrovna v životě děje. Ten minulý týden byl takový trochu smutečný a vzpomínkový, tak ten dnešní si trochu odlehčíme. Já jsem minulý týden zakončil měsíční stáže u Brooklynského soudu, ovšem nikoli jako žalobce nebo jako obžalovaný, ale jako takzvaný porotce z lidu. Pro všechny americké občany, jimž už taky několik let sem, platí tady takzvaná povinnost jury duty, musíte jednou za život zasedat v lidové porotě. Já jsem se té účasti poměrně dlouho úspěšně vyhýbal, nicméně teď už nebylo zbytí, tak jsem tady u poroty zasedl. Připadla na mě povinnost být v takzvané velké porotě, to znamená, viděli jsme všechny případy, které se tou dobou udály, a tak ten dnešní jazzový podvečer věnují písním, které nějakým způsobem souvisí s kriminální tématikou. Začneme skladbou Thelonia Monka Evidence, tedy důkaz, a nahrávkou z roku 1999, na které hraje vibrafonista Milt Jackson s big bandem The Clayton Hamilton Orchestra.

0: Drazí přátelé, dohrál The Clayton Hamilton Orchestra a jejich verze písně Thelonia Monka Evidence. V dnešním jazzovém podvečeru pouštím písně, které mají soudní nebo kriminální tématiku, ta následující se k tomu velmi hodí. Pustím mám zpěváka, který byl velmi výrazným hlasem vydavatelství Motown, jmenoval se Shorty Long a já vám pustím jeho skladbu z roku 68, která se jmenuje Here Comes the Judge, neboli Přichází soudce.
1: The court's in session. The court's in session. Now here come the judge. Here come the judge.
2: Here come the judge.

Přátelé, posloucháte Jazzový podvečer na Vltavě s Ondrou Pivcem. Ten dnešní pořad věnujeme písním, které mají soudní nebo kriminální tématiku. Od funkového zvuku vydavatelství Motown se přesuneme trochu více k soulu. Pustím vám písničku od skupiny The Temptations. Ta píseň se jmenuje The Law of the Land, neboli zákon, podle kterého se žije. Já se musím přiznat, že po tom, co jsem měsíc každý den sledoval videozáznamy všech možných zločinů od krádeží až po ten nejtěžší zločin, tedy vraždu, občas mi moc do smíchu nebylo. Píseň The Temptations, Law of the Land není z těch nejveselejších a já si myslím, že k dnešnímu pořadu se to docela hodí.

Přátelé, dnešní jazzový podvečer na Vltavě věnujeme písním s kriminální nebo soudní tématikou, protože jsem právě absolvoval měsíc dobrovolného porodcování u soudu v Brooklynu, což je povinností každého amerického občana. Skladba The Law of the Land byla taková trochu temnější a závažnější, proto teď obrátíme list. Prostě mám člověka, na kterého jen se podíváte, už se usmíváte. Je to pianista a skladatel z New Orleans, jmenoval se Dr. John. Všem doporučuju, pakliže jste ho nikdy nespatřili, najděte si na Google, jak vypadal Dr. John, najděte si na YouTube, jak to vypadalo, když hrál a zpíval, byl to naprostý genius. Měl takovou trochu voodoo vizáž šarlatána až podvodníka, ale to k té image patřilo. Já vám pustím jeho skladbu, která se jmenuje The Right Place, Wrong Time, tedy na správném místě ve špatný čas, a vyšla v roce 1973. Tady je Dr. John.

Tak přátelé, to byl New Orleanský genius piana a zpěvu Dr. John s živou verzí svojí písně Right Place, Wrong Time. Přátelé, jelikož dnešní jazzový podvečer věnujeme písním, které minimálně v názvu mají něco, co souvisí s kriminální či soudní tématikou, ta následující píseň se mi do dnešního programu velmi hodí. V roce 72 skupina The OJs vydala poměrně klasickou skladbu, která se jmenuje Backstabbers, neboli Lidé, co vás bodnou dozad. Je to 70-kový soul z Filadelfie v plné síle. Povšimněte si obzvlášť dobře zaranžovaných smyčců.

Drazí přátelé, naše soudně laděná půlhodinka se pozvolna chýlí ke konci. Já jsem velmi rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že jste se dobře bavili, třeba i něco nového dozvěděli. Já si dovolím opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba extrémně příjemná a pohodlná, pakliže máte rádi hudbu nějakého umělce,

tím nějakým způsobem jí nebo jej podpořte, kupte si album, přijďte na koncert, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Ten dnešní jazzový podvečer zakončíme Stevie Wonderem, pustíme si písničku You Haven't Done Nothing, neboli nic si neudělal. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec, uslyšíme se opět za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou.

0: Na Vltavě se právě v tuto chvíli uzavřelo páteční vydání pořadu Jazzový podvečer, co se týká obligátního dovětku jeho autora Ondřeje Pivce, totiž, že dobré hudby není nikdy dost. Tak to potvrdí zřejmě už za 30 minut Petr Dorůžka v dnešním vydání pořadu Sedmé nebe. A ve 20 vás zveme také na koncert Klasika, ve kterém budeme poslouchat třeba Mozarta, Haydna, Händla a také hudbu jednoho z Bachových synů Wilhelma Friedemana. To vše v záznamu koncertu z letošního festivalu Klášterní hudební slavnosti.
1: Radioservis představuje
2: CD Gramotingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramotingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané, živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramotingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Četba na pokračování.
0: Je krátce po 6:30 a ano, milí posluchači, i dnes z vás zveme na společný poslech a čeká nás další v pořadí třetí kapitola četby z biografického románu americko-francouzského prozaika Juliena Greena. Pojďme se tedy vydat po stopách příběhu Františka z Assisi. Posloucháme Jana Hartla. Další kapitola začíná.

0: Asízi měli jednoho prostoduchého člověka. Nikdo se mu neposmíval ani ho nedráždil, naopak. Vládlo o něm mínění, že je osvícen Bohem. Mohl chodit, kudy chtěl, obklopen jakousi pověrečnou úctou. Byla to duše čistá a naprosto neškodná. Měl jen jedinou mánii, která vedla jedny k úsměvu a jiné k zamyšlení. Choval totiž obdiv, který hraničil s uctíváním k tomu čertovskému Františkovi, tomu výtržníkovi a marnotratníkovi. Když tento prostoduchý potká náhodou Františka, rychle si strhne plášť z ramen a rozprostře ho na zem, aby po něm král mládeže mohl přejít. Jednoho dne dokonce ohlásí, že tento mladý muž vykoná veliké věci a bude slavně uctíván všemi věřícími.
1: Posloucháte čtení z románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František, část třetí.
0: Františkovi to jistě muselo trochu poplést hlavu. Je přitom příliš inteligentní, než aby netušil, že v tomto šíleném proroctví je něco náboženského. A opakováním tato setkání jistě nestrácela na síle. Naopak, mohla do Františkovy duše vnášet neklid. Kdo by se ještě divil, že od té doby mýval uprostřed slavnosti okamžiky, kdy náhle zcela zvážněl? Co to všechno mělo znamenat? Chtěl být rytířem a zaujmout místo v šlechtických řadách. Co to mohlo mít společného se všemi věřícími, o nichž mluvil ten muž? V lednu roku 1200 vypukne válka s Perugií. Jako záminka poslouží zboření hradu Sasso Rosso před branami Asízy. Jeho majitel, hrdý a mocný pán, utekl před hrozbami asijských do Perugie, kde se znova setkal se šlechtou, která tam našla útočiště ještě před ním za dobývání pevnosti Rocca. Jeho synové, kteří hrad bránili, byli zabiti a otcův nářek se připojil k pomstychtivému křiku exulantů. Všichni žádali odškodné a znovu vybudování zbořeného. Město Perugie dalo ultimátum městu Asízi, které je pyšně odmítlo, a začalo nepřátelství. Zprvu docházelo po dobu asi 2 let pouze sem a tam k menším potyčkám, až přišel 12. prosinec roku 1202, který se stal dnem rozhodné bitvy. Zazvonění všech městských zvonů se v Asízi před katedrálou shromáždilo vojsko. V čele průvodu pochodovala pěchota za kruhem jednotlivých městských čtvrtí San Rufino, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo. Pak následovala kavalerie. Mezi jezdci samozřejmě nechyběl František, kterého otec vybavil co nejnádherněji, protože mu velice záleželo na tom, aby viděl svého syna mezi pány. Když měla armáda za sebou sestup do roviny, musela ještě přes 2 hodiny táhnout k břehům Tibery, na hranice území obou měst. Tam vojsko zaujalo pozice na návrší Kolestráda. Dlouhá cesta jistě oslabila síly, když už ne bojovnost mužů z Asízy, zatímco perugijským stačilo přejít u San Giovanni řeku a už se mohli vrhnout na nepřítele. Pánové z exilu bojovali proti chrapounům, kteří je okradli o majetek s krutostí, již není rovno. Vojsko z Asízy se rozutíkalo před nepřítelem, který je pronásledoval až do setmění. Pěšáky a lukostřelce perugijští zabíjeli, jezdce brali do zajetí. Kdo má koně a sluhu, má jistě i peníze na výkupné. Asízi vidělo jen málo, pramálo svých synů se navracet. A večer stoupal z jeho zdí až k nebi veliký nářek, na nějž se nikdy nezapomnělo. Všichni zajatci, František mezi nimi, byli za povykování davu spoutáni řetězy a pak vehnáni do podzemního žaláře. Dni a noci uvězněných míjeli v beznaději. Žádný z těch mladých lidí nebyl zvyklý trpět. Život pro ně znamenal pouze radost, pohodlí, všechny jemné smyslové rozkoše. Zatímco teď zalézá do jejich hlubokých žalářů krutá umbrijská zima. František musel touto zlou zimou obzvlášť trpět, protože byl velmi křehké tělesné konstituce. Měl však tu zvláštní schopnost, že dokázal být v každé situaci stejný. I zde se smál, žartoval a několikrát se mu dokonce podařilo rozesmát své přátele, kteří už byli na pokraji zoufalství. Z jakých zdrojů neviditelného štěstí čerpal, aby nepodlehl mukám trýzněných nervů? Někteří z vězňů onemocněli a František o ně pečoval ze všech svých sil. Jeho věčně dobrá nálada je však nakonec dráždila. Obzvlášť jednoho mrzoutského a namyšleného rytíře, kterému se každý raději vyhnul a na něhož nikdo ani nepromluvil. Jakýmto zázrakem roztomilosti a zdvořilosti zdolal a usmířil František tuto vzájemnou nevraživost. Ale jak pak mohli vědět, kdo vlastně je František, když to nevěděl ani on sám? V okamžicích rozhořčení se ho ptávali, jak se může radovat, když má na kotnících a na zápěstí těžké řetězy. Jednoho dne byla jeho odpověď ohromující. Podle Tomase z Čelana prý řekl: raduji se, protože jednoho dne budu uctíván jako svatý v celém světě. Tak mluví ten, který sotva před dvěma měsíci s nevyčerpatelnou chutí oslavoval a myslel jen na hostiny, ženy a farandolu. Ale toto přemrštěné proroctví patrně nevyvolalo bouři smíchu. Spíš zděšené mlčení. František se zbláznil. A to kvůli vězení. František onemocněl. Vždyť vlhké vězeňské chladno přemohlo i ty nejsilnější. Brány žaláře se otevřely teprve po roce, když dobročinný spolek, který se staral o nemocné vězně, vymohl, aby byl František za výkupné propuštěn. Otec zase jednou zařídil vše potřebné a František se vrátil do Asízy. Bylo mu 22 let. Po těžké době strávené ve vězení byl návrat do rodného domu pro Františka jistě sladký, stejně jako matčina láskyplná péče, která mu vracela síly. Pramenem nejvýš životadárným byla svoboda. Co si však s ní počít? Byl nemocen, dokonce velice nemocen. Po těch dlouhých měsících vězení dostal tuberkulózu. Nad toho stále pronásledovala vzpomínka na ty, kteří zůstali ve vězení, stejně jako vzpomínka na mrtvé přátele. Dík péči, kterou mu doma věnovali, nabyl poznenáhlu trochu sil. Už to však nebyl král mládeže, kdo přecházel z místnosti do místnosti. A ta změna nebyla jen fyzická. František se cítil utrpením zestárlý a vystřízlivělý. Ohlašovalo se jaro a neodolatelnou silou zvalo k radosti. Tato roční doba není nikde tak snově krásná jako v Umbrii. A jakmile to bylo možné, pokusil se František pomalými krůčky vyjít do přírody. Když našel místo, odkud mohl přehlédnout celou pláň až k Perugii, šachovnici polí a ovocných zahrad, třpitící se rybníky a zátočiny teša v hravých paprscích slunce, zastavil se a hleděl smutně na krajinu, která mu byla tak drahá. Ale byť byla příroda sebekrásnější, už ho nedojímala. Cítil teď tupou lhostejnost. Jeho nitro chtělo něco víc, než mu toho dne dával viditelný svět. Byl zklamán. Proč? Tak se musel ptát sám sebe, když byl zase doma ve své světnici Ale boží působení v člověku se vymyká rozboru. Člověk prostě nic nechápe. Přestává ho těšit, co dříve těšilo, je znechucen světem i sám sebou. Jakási ochablost se zmocní celé duše. Snad vykonala své i tělesná slabost a dotěrné myšlenky na hrůzy zbytečné a prohrané války. Oslabené tělo, osvobozené od všech žádostí, dovolilo duši, aby se také projevila. A požadavky duše mohou být tvrdší než požadavky smyslu. Ale s vracejícími se silami, kterých den ode dne přibývalo, ožíval také svět se vším svým kouzlem a svůdností. František se znova vrhl do městských ulic. Byl mír, i když nejistý a vnucený, ale člověk mohl být opět šťastný a František mohl zase zpívat. Kamarádi, kteří unikli z masakru u návrší Kolestráda, se k němu radostně vraceli. Vždyť ho už považovali za ztraceného. S Františkem takovým, jaký býval před tou prohranou bitvou, by se dalo zapomenout na celý ten tragický rok. Jako po každé válce zmocnila se mladých lidí prudká radost a chtělo se jim užívat života. Vždyť se vrátil král mládeže se svými písněmi, veselým smíchem a stříbrňáky, sám lačný rozkoší. Na jeho nešťastnou větu o svaté budoucnosti už nikdo nevzpomněl. Františkovi bylo 22 let. Čemu věřil? Co chtěl? Země možná neviděla většího snílka. Měl zcela určitě, stejně jako jeho matka, čistou katolickou víru, ale naivní a pověrčivou a současně hlubokou a málo osvícenou. Víme, že nestrpěl žádné rouhání, což je důležité. Trápil se však, když viděl, že se jeho smyslný život špatně snáší s jeho náboženstvím. Co očekával od života? Především slávu. Stejně jako v 16, chtěl i nyní být všude prvním a nejobdivovanějším. Teď právě ho fascinuje rytířské pozlátko. V Assisi prohlašuje jeden šlechtic, jehož jméno odneslo zapomnění, že má v úmyslu připojit se ke křížové výpravě pod korouhví dobrodruha Gautiera de Brienne. Impulzivní a ušlechtilý František činí okamžitě totéž. Při takových náhlých rozhodnutích nevidí a neslyší, balíky sukna v krámě nic neznamenají a rozhodně ho nepřivedou k rozumu, spíš naopak. Bernardonův syn na koni, v brnění a s kopím v ruce, ještě ukáže světu, že patří do rodu slavných. Každý rytíř hodný toho jména se cítil povinen zúčastnit se znovu dobytí Jeruzaléma. Vždyť šlo o čest celého křesťanstva. Je třeba vysvobodit Kristovo město z rukou egyptského sultána Malik al-Kámila. Františkovi se nyní měl splnit jeho nejkrásnější sen. Sen o slávě. Možná se už v duchu viděl tam kdesi daleko, jak vede válku pro spasitele, ale přípravy na cestu přece jen vyžadovaly určitý čas. Mladý muž měl doprovázet jednoho velkého pána. Tento anonymní šlechtic, po většině se předpokládá, že to byl jeden z těch, které František poznal v perugijském vězení, byl ochoten se v doprovodu soukedníkova syna vydat na cestu a v Apulii nastoupit k vojsku Gautiera de Brienne. František hořel nedočkavostí a Bernardone se naštěstí nevzpíral záměrům prozřetelnosti. Právě naopak. Jeho syn přece pojede s urozeným pánem, proto je zapotřebí, aby měl krásnou výzbroj. Nejlepší řemeslníci se hned pustili do díla.

Brnění, včetně koně s celým postrojem, a to nesmíme zapomenout na nezbytného podkoního, který nesl štít svého pána, to všechno stálo pohádkovou sumu. Ale Bernardone nic neodmítl. Tady se dotýkáme jednoho z nejzáhadnějších rysů této často špatně chápané osobnosti. Františkův otec je hrabivý a brutální, ale před svým synem se cítí poněkud nejistý. Hned ho vidí soukeníkem, hned zase šlechticem a to vysvětluje rozpory toho zmateného, zdánlivě omezeného muže. Přeje svému synovi úspěch stejně vášnivě, jako si ho přeje syn sám. Konečně přišel den, kdy mohl František s tlukoucím srdcem vpravit svou štíhlou postavu do ocelového oděvu. Jistě ho ta váha pořádně tížila, ale silou vůle dokázal oděv unést. Na ramena mladého bojovníka ještě hodili nádherný široký plášť, celý vyšívaný zlatem. Potom usoudili, že bude nejmoudřejší, když se bude před odjezdem v tomto odění trochu procházet po silnici, aby poznal, jak se v něm cítí, a jeli všechno podle jeho představ. Tu se však stalo něco, nad čím žasli všichni, kteří byli svědky této události. František kousek za městem potkal rytíře, kterého válka bez pochyby přivedla na mizinu. Rytíř byl v tak ošumělých šatech a tak sešlý, že zřejmě musel opustit šlechtické vojsko a přešel k nespočetné armádě chudých. Jaký asi sklíčený a závistivý pohled vrhl na kavalíra, který přicházel ve vší slávě svého mládí a lesku zbroje. František se zastavil, místo aby šel dál svou cestou. Mluvil s tímto člověkem, který spadl z výšin svého stavu? V paměti kronikářů zůstalo pouze gesto mladého kavalíra, který rozepjal svůj bohatý plášť a podal jej i se zbraněmi tomu ubohému, úžaslému šlechtici. V noci na to měl František sen, jaký se mohl zdát jenom ve středověku. Sen podobný jedné z oněch drahocenných miniatur, kde září zlato a živé barvy. Ocitl se v nějakém paláci nebo doma, ale domácí prostředí bylo zázračným způsobem přetvořeno. Od zhora dolů byly zdi ověšeny drahými zbraněmi, helmami, kyrysy, nárameníky, štíty, kopími a meči. Vše zářilo a bylo označeno křížem. Viselo tam tolik zbraní, že by mohli vyzbrojit spoustu mladíků z Asizi. To ale ještě nebylo všechno. Uprostřed toho zářícího arzenálu stála překrásná dívka. Promluvila na Františka takovým hlasem, že se mu srdce rozbušilo. Tyto zbraně, řekla, jsou pro tebe a tvé druhy. Když František zprudka procitl ze spánku, zaplavila ho veliká radost, protože považoval sen za potvrzení svého povolání. Jak těživ už nebude prodávat cukno, půjde bojovat po boku rytířů. Bude knížetem. Příštího rána, v den velkého odjezdu, pocítil soukeníkův syn v ulicích Asizi závan budoucí slávy. Byl to slastný pocit, když viděl, jak je ve své temné, zářivé zbroji všemi obdivován. Ramena mu teď halil skromnější plášť, ale vůbec nelitoval toho krásného, který včera daroval. Dnes na něho bylo hrdé jeho město, které se tak často pohoršovalo nad jeho rozmařilostí. S radostným srdcem se připojil ke svému urozenému druhu ve zbrani a vyjeli z města. Večer dojeli do Spoleta. Nevíme, bylo-li to únavou po dlouhé cestě, víme však, že František onemocněl ještě téže noci v hostinci, kde se ubytoval se svým podkoním. A v nočním tichu zase jednou uslyšel ten hlas. Byl to hlas lásky plný a ptal se Františka, co hodlá dělat. Na to mladý muž vyložil své plány. Hlas se zeptal, kdo ti může dát víc, pán nebo sluha? Pán, zněla odpověď.
Proč tedy opouštíš pána pro sluhu a vládce pro vazala? A František řekl, co chceš, abych učinil, pane? Vrať se do kraje, kde ses narodil. Tam se dovíš, co máš dělat. Vrať se domů. Slova jsou tvrdá, hlas něžný, protože to byl hlas páně.

0: Když se mu vrátili síly, dal se na zpáteční cestu do Asízy. Ve Folině udělal zastávku. Vrátit se domů v brnění, to přece bylo naprosto nemožné. Jen si představme, jak by otec a sousedé uvítali žalostný návrat rytířského aspiranta, který se vrací v neporušené výzbroji. Prozíravě proto prodal koně a výzbroj a koupil si prosté šaty. To bylo nejrozumnější, co mohl udělat. Jistě musel počítat s tím, že doma ho čeká pořádné hromování, ale posílen hlasem páně, který v noci slyšel, klidně se objevil v rodném domě. O tom, jaké vysvětlování následovalo, nevíme nic. Doklady mlčí. Ale je jisté, že Bernardone spustil stavidla své výmluvnosti. Mezi mladým mužem a jeho rozhněvaným otcem, který chtěl zpět své peníze, musel po nekonečných, přímo smrtelných minutách nastat jakýs taký sneduživý mír, více finanční než citový kompromis. Nyní, když se velké rytířské sny žalostně zhroutily, musel si František zase vydělávat na chleba tak jako dřív, tedy v krámě za pultem. Zdá se, že ještě po 800 letech slyšíme zuřícího otce. Nekonečné plýtvání penězi, potupný návrat dřív, než vůbec došlo k boji, a k tomu přistupovala spousta osobnějších výčitek. Pika jistě prolila mnoho slz, ale chápala Františka, její syn bude božím dítětem. To bylo této ženě předpovězeno a tomu věřila. Není žádného dokumentu, který by nám předkládal k víře, že se Františkovi někdo posmíval. A on se zase usmíval, jako vždycky. Dotčen milostí, ale posud bez jistoty, co má učinit, čekal. Jeho dřívější veselí kumpáni opravdu neměli nic naléhavějšího, než jej zase vyhledávat a kolem něho se houfovat. Život byl zase krásný jako dřív a země byla stále zamilovaná do oblohy a do slunce. Náhle se ten dřívější mladík znova probudil a je tu František, který opět zpívá tím jasně se rozléhajícím, stejně vemlouvavým hlasem. A jak by byl mohl odolat kouzlu vlastního úsměvu, který přinášel radost té tolik zraňované mládeži? Nyní, když byl muž, vychutnával silněji než dřív potěšení z toho, že tyto bytosti ovládá. Aniž si dělal iluze o tom, proč mu všichni lichotí, reagoval dál citlivě na jejich mladiství zápal pro hrubé tělesné štěstí. Peněz měl zase plnou peněženku a po kulhavém kompromisu s otcem si mohl nanovo hrát na velkého pána, kdykoliv se mu zachtělo. Jeho kumpáni mu všechno promíjeli, jen aby si mohli nacpat břicha, poznamenává nemilosrdně jeho současník Tomas z Čelána. František zase jednou objednal přepichovou hostinu, která se jako obyčejně zvrhla v banální ostudu. Nacpaní až ke zvracení, říká Tomas z Čelana dále, šli potom jeho hosté ostouzet městská náměstí svými pijáckými písněmi. A kdyby jen těmi písněmi. A za nimi, s bláznovským žezlem v ruce, nekráčí nikdo jiný než král mládeže. Najednou se zastaví. Vrávoravá farandola pokračuje bez něho. Ale kumpáni si brzy všimnou, že už není s nimi. Jdou tedy zpět a najdou ho, jak nehybně a tiše stojí na ulici. Co je to s ním? Ještě nikdy nevypadal tak podivně. Je to, jako by spal s otevřenýma očima. Jde z něho trochu hrůza. Měl snad nějaké zjevení? Ty jsi na nás zapomněl, křičeli na něho. Na co jsi myslel? Chceš se oženit? Tato absurdní otázka ho probudí. Jeho jasný hlas proniká nocí jako šumění. Ano. A budu mít za ženu tu nejušlechtilejší, nejbohatší a nejkrásnější, jakou kdy kdo viděl. Následují výbuchy smíchu a jedna opilá ústa za druhými opakují slovo paco. Blázen. František zase jednou blázní, má vidiny a zase ho drží jeho velikášské blouznění. Co se stalo? Uprostřed této žalostné slavnosti byl František s bláznovským žezlem v ruce zasažen láskou. Po celá léta před někým nebo před něčím utíkal a teď najednou ho ten někdo dostihl a zdrtil vší silou své něhy jako bleskem. Františkovi je 25 let. Při hře v šachy s absolutnem se rytíř stal bláznem. Bůh vyhrává.
1: Konec třetí části.

Celkem 15 vltavských podvečerů jsme, milí posluchači, vyhradili pro četbu na pokračování z románu Bratr František z pera francouzského romanopisce amerického původu Juliena Greena. Z beletrizovaného životopisu Františka z Assisi čte Jan Hartl v režii Anny Kofránkové. Zítra bude 3. října a zítra uplyne přesně 800 let ode dne, kdy svatý František z Assisi zemřel. Stalo se tak 3. října roku 1226. My se k jeho životopisu z pera Juliena Greena vrátíme zase v 18.30 a svatému Františkovi z Assisi bude patřit také nedělní spirituála a série Duchovní Evropa Martina C. Putny. Poslouchejte spirituálu v neděli o 8. hodině raní.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Africká hudba v tomto pořadu zní po zásluze velmi často. Dnes se zaměříme na specifický aspekt. Proč se právě hudba z Afriky tak přirozeně mísí s jinými kulturami? Je totiž základem řady stylů, které zasáhly celý svět od blues přes jazz až po reggae.

Slyšeli jsme etiopské nástroje, elektroniku i západní housle, na které hrála americká muzikantka Kathy Hozetter. Ta žila 11 let v etiopském hlavním městě Addis Abebě a letos vydala vynikající solové album Impressions of Ethiopia.

Houslistka Kathy Hossetter pochází z Kalifornie, vyrůstala v bohemské umělecké rodině a když si chtěla prohloubit své znalosti klasické hudby, přestěhovala se do Bostonu, kde studovala. Později ji touha objevovat nové hudební světy přivedla do Etiopie, do země, která má v africkém kontextu unikátní hudební scénu. Brzy se tam zabydlela, objížděla místní hudební kluby s houslemi a zesilovačem na bicyklu.

Americká houslistka Kathy Hossetter ze své nové nahrávky, která čerpá z jejich muzikantských zkušeností z Etiopie. Svá předchozí alba natáčela se skupinou Kwankwa a její solová novinka je tedy vysoce osobní výpovědí.

To byla po čtvrté Etiopii inspirovaná houslistka Kathy Hosseter, která žije v New Yorku, podobně jako třeba Anjeli Kidjo. Ta dnes patří k nejvýraznějším africkým zpěvačkám. Původem je z Beninu, západoafrické země severně od Roníku.

Zpěvačka Angeli Kidjo za sebou má dlouhou cestu. Během posledních dekád získala řadu cen, včetně americké Grammy. Své poslední album nazvala Hope, naděje, a věnovala je své už nežijící matce. Ta mi říkala, že naděje je základem naší existence.

zpívala Angeli Kidjou z Beninu. Klíčovým bodem její dráhy bylo, když před 8 lety natočila album Remain in Light, věnované newyorské skupině Talking Heads. Jednalo se vlastně o docela logický krok. Talking Heads před 40 lety patřili ke kapelám, které čerpali z africké hudby, a Angeli Kidjou byla tedy tím nejpovolanějším, kdo může toto spojení ještě zvýraznit. Třetí ukázka z jejího nového alba Hope se jmenuje Big Heart, velké srdce.

To byla po třetí Angelique Kidjo, africká zpěvačka žijící v New Yorku. Velmi zajímavá překvapení nabízejí hudební archivy. Hudba Libanonu a Sýrie je těsně provázána se styly z Egypta i dalších severoafrických zemí. Assad Khoury, který zemřel před 6 lety, pocházel ze Sýrie a byl průkopníkem elektronické taneční hudby.

čistě instrumentální album Electronic Touches Belly Dance, setkání elektroniky a břišního tance, patřilo k nejzajímavějším kultovním nahrávkám Středního východu. Roku 1978 je natočil syrský multiinstrumentalista a skladatel Assad Houri pro libanonskou značku Biblos, kterou založil producent Mozart Shahin. Ano, křestní jméno Mozart mu dali jeho rodiče. Pocházel totiž z velmi muzikální rodiny. Jeho otec vynalezl čtvrttónovou klávesnici, která zaujala dokonce i českého experimentálního skladatele Aloise Hábu. Původním autorem následující skladby je Sayyid Darwish, klíčová postava egyptské hudby.

To byla druhá ukázka z reedice kultovního alba Setkání elektroniky a břišního tance, které vzniklo v Libanonu před necelým půlstoletím. Nechybí tu ani slavná melodie, považovaná za pilíř arabské či severoafrické hudební i poetické tradice, která před lety dokonce inspirovala Rolling Stones. Lama Bada Yatatana.

Lama Bada Yatathana, jedna z nejslavnějších básní i písní arabského světa, která dle některých vznikla v době islámské okupace Andaluzie. Z podobného kulturního soudku, i když se současného data, je následující skladba. Aziz Konkrit je marocký beatmaker a producent. Po marockém venkově cestuje na motorce, zbývá archivní nahrávky a kulminací jeho 15-letého mapování regionálních stylů je projekt Soul System.

Ždoudna, nahrávka z kořeny v berberských komunitách vnitrozemského Maroka. Autorem je Aziz Konkrit. A jako dokument hudebních cest můžeme brát i další ukázku. Jean-Luc Thomas je flétnista, skladatel a hudební dobrodruh z Bretaně. Své poslední album Ceylons natočil s kvartetem a zachycuje na něm hudební inspirace z Indie, Brazílie i Afriky. Tak,

Skladba Hyderabad hrál kvartet britanského flétnisty Jeana Lucka Thomase. Závěrečná ukázka dnešního Sedmého nebe sice vznikla v Anglii, ale přináší silné inspirace z Afriky. Sestavu Nubian Twist tvoří 9 muzikantů. V titulní skladbě alba Chasing Shadows hostuje významná zpěvačka z Mali, Fatoumata Diawara. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: Tak necelou minutu po 20. hodině dozněla poslední skladba, kterou do pátečního vydání vltavského pořadu Sedmé nebe vybral Petr Doruška. Toho u mikrofonu Českého rozhlasu Vltava zítra opět v 19 hodin vystřídá další z autorského týmu pořadu Sedmé nebe a tím bude Pavel Klusáka zítra mezi 7. a 8. večerní připomene Stevea Reicha, protože tento hudebník, americký skladatel, se právě zítra, tedy 3. října, dožívá 90 let. Hudba bez rytmu je podle Stevea Reicha hudbou bez života a kromě vltavského sobotního Sedmého nebe bude tomuto jubilujícímu průkopníkovi hudebního minimalismu patřit také víkend, následující víkend, a to na naší sesterské hudební stanici Český rozhlas D-dur. Stevu Reichovi budou patřit v sobotu i v neděli dopoledne mezi 8. a 12., kdy můžete na D-Doru poslouchat řadu slavných skladeb Stevea Reicha, třeba Drumming Music for 18 Musician Tehillim, a nebo také slavnou New York Counterpoint nebo Desert Music. Tolik tedy pozvání k víkendu se Stevem Reichem na stanici Český rozhlas D-Dur. Vy ovšem posloucháte Vltavu, my jsme tomu rádi a už za malou chvíli vás zveme na náš tradiční páteční koncert.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Martina Kulajová vám od mikrofonu přeje krásný poslech a hezký páteční večer. Klášterní hudební slavnosti Festival v srdci Jeseníků po třetí ve své historii nabídli vystoupení mladého českého kontratenoristy Vojtěcha Pelky, který letos poprvé spolupracoval s hráčkou na kladívkový klavír Monikou Knoblochovou. Stalo se tak letos 11. července a my vám už za malou chvíli nabídneme záznam tohoto koncertu, ve kterém zazněl repertoár doby vrcholného klasicismu a raného romantismu určený kastrátům a kontratenoristům. Koncert Klasika začíná už za malou chvíli. 10. hodina večerní připomene další z povídek spisovatele a kabaretiéra Eduarda Basse. Právě dnes je to 80 let, co tento literát, kabaretiér Eduard Basse zemřel. A my se dnes večer v rámci řady povídky klasiků poslechneme jeho povídku, která se jmenuje Import Johnny. V 10 večer ji bude číst Michal Bumbálek. O 10:30 se z vltavských vln rozezní hudba, ne tak ledajaká hudba. Bude to hudba filmová, hudba, která získala cenu Akademie, tedy onu zlatou sošku Oscar. My budeme poslouchat hudbu třeba z pera Trentna, Reznora, Ludovika Burse nebo Stevea Price. A nebude chybět ani slavný Ennio Morricone. Klapka, tedy půl hodinka s filmovou hudbou, 22. hodina a 30. minuta. Hodinu před půlnocí otevřeme už po 6. knihu, kterou napsala Marie Zelbová. A ona kniha se jmenuje Táňa Praha 3 Žižkov a my se tedy opět vrátíme do této pražské čtvrti, abychom sledovali dětství, normalizaci navzdory. Takový zní totiž podtitul knihy Marie Zelbové, kterou čteme na Vltavě v naší předpůlnoční četbě s hvězdičkou, respektive posloucháme v podání Karolíny Knězů. A poslední půlhodinka pátečního vltavského večera 2. říjnového na Vltavě bude patřit Jiřímu Suchému. Celý tento týden a také příští týden v Osudech posloucháme desetidílné rozhlasové vzpomínky této slavné české osobnosti, herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele a samozřejmě také zakladatele i obnovitele divadla Semafor. Jiří Suchý po 5. v Osudech o 23. hodině a 30. minutě. Krásný večer s Vltavou.
1: Koncert Klasika. Příjemný večer dnes s návratem do léta na Festival klášterní hudební slavnosti 2026 do prázdninového data 11. července, kdy se v Horských lázních Karlova Studánka konal jeden z koncertů 20. ročníku festivalu V srdci Jeseníků. I tak lokalizuje hudební setkání ředitela dramaturg festivalu Roman Janků. Od mikrofonu už z rozhlasového studia v Ostravě vás zdraví Renáta Spisarová. Klášterní hudební slavnosti se konají od června do konce září a v roce 2026 připomněl festival 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic a 120 let od narození Jaroslava Ježka. Novinkou festivalu však byly takzvané klášterky, neklasicky, folk, folklor, šanzon i muzikál. Těžištěm ale stále zůstává klasická hudba a právě z programu tohoto žánru jsme vybírali pro dnešní koncert klasika vystoupení mladého kontratenoristy Vojtěcha Pelky, který se v zcela novém programu s názvem Soumrak řádu Úsvit citu představil poprvé po boku čembalistky a v tomto koncertě výhradně hráčky na kladívkový klavír Moniky Knoblochové. Podstatná část dnešního večera na Vltavě tak bude patřit repertoáru pozdního klasicismu a raného romantismu, přemostění těchto dvou výrazných uměleckých etap, záznamu společného vystoupení obou interpretů v hudební hale Horských lázní Karlova Studánka. Na palouku před unikátní dřevěnou stavbou, která je na kamenném základu a je členěna toskánskými sloupy, jsem s oběma interprety si také povídala. Dostaneme se k tomu. Rozhovor jsme vedli i s ředitelem festivalu Romanem Janků, který nabízím právě teď. Co festivalové koncerty jubilejního ročníku klášterních hudebních slavností spojuje?
2: Minimálně letošním roce festival spojuje úžasná komunita lidí, která se vlastně vytvořila kolem těch našich koncertů. A nejsou to jenom ti, kteří na koncerty chodí, ale setkávají se tady lidé, kteří koncerty podporují a pak na ně chodí, podporují je třeba tím, že přiloží ruku k dílu, ale nebo podporují tím, že sami přispějí nějakým mecenášským darem, případně jsou sami nějakým sponzorem a chodí na ty koncerty, chodí mezi nás, takže minimálně z této komunity mám hrozně dobrý pocit. To si myslím, že to jako v letošním roce, minimálně v letošním roce tedy funguje úžasně.
1: No, co opět zůstalo z těch let minulých, tak to jsou ta různá překrásná místa tady na Jesenicku, ať už je to Bílá voda, je to Karlova Studánka, je to Šumperk, další místa, jmenujte.
2: Bruntál, Velké Losiny, Bludov, Jeseník, Šternberg, Rapotín, v Králíkách ještě jsme. A samozřejmě ten nejzašší a nejjižnější náš satelitní koncert v Mikulově, protože Mikulov je partnerským městem města Šumperk, takže tam určitá participace vlastně byla. Vždycky mě to jakoby tak lákalo a pak mi to vlastně začalo dávat i smysl, takže to tak vyplynulo samo o sobě.
1: Kdyby někdo sledoval ten váš festival koncert po koncertě, tak opravdu navštíví místa, která nejsou tak známa nebo frekventovaná, ale jsou prostě překrásná a naprosto neprávem kolikrát opomíjená. Vaše téma letošního ročníku, most, mosty, přemostění, něco, po čem se chodí, ale něco také, co spojuje i rozděluje. Řekněte mi o tom vašem tématu více.
2: Já jsem uvažoval o tom, že bychom pro ten rok 2026, když máme to 20-leté výročí, že bychom chtěli mít nějaké opravdu jako nosné téma a pro mě vnitřně by nemělo být jenom ohraničeno tématem hudebním. Takže my se každým rokem snažíme vzpomenout výročí hudebních velikánů, snažíme se třeba poukázat i na nějakou historickou osobnost uměleckou, sochaři, malíři a tak dál. Mně napadlo to slovo mosty a vůbec mosty pojmout jako téma právě ve spojitosti s těmi našimi různými místy festivalovými, která jsou od sebe opravdu někdy velmi daleko. Ty zrovna stojíme v Karlově Studánce, tak to jsme vlastně uprostřed Jeseníku a my jsme festival v srdci Jeseníku, takže teď možná opravdu jsme v srdci Jeseníku. Nicméně spojujeme ta jednotlivá místa právě tím koncertem, právě tím, že ta místa různě navštěvují lidé a oni nepřijedou na jeden koncert. Naši návštěvníci jezdí na několik koncertů během festivalu. Já vždycky tak jako trošku ironicky říkám, že my jsme taková hudební cestovní kancelář, že vždycky uspořádáme koncert v místě, které třeba i turisticky láká k návštěvě, takže lidé přijedou nejenom ti místní, kteří žijí v tom místě, kde pořádáme koncert, ale často za námi přijedou z různých koutů i třeba jiných měst toho našeho festivalu. Takže i to mně přišlo, že ty mosty by tak jako mohly fungovat, ale není to jenom o tom. My jsme chtěli samozřejmě těmi mosty vyjádřit to propojení třeba mezi různými žánry, které se střídají u nás na festivalu. Chtěli jsme poukázat na propojování různých generací, které na koncerty chodí, jak třeba hrát, tak ale i jako posluchači, protože my samozřejmě nejsme jaksi festival, který zve jenom, nechci říct starší, ale ty renomované, protože samozřejmě musíte si tu svoji kariéru vybudovat a řekněme na vrcholu jste v určitém věku, prostě rádi dáváme příležitost i mladým, začínajícím, takže to mi taky vlastně přišlo jako takový most. A poslední most, který mě potom vlastně do toho všeho zapadl, je ten most, který se konstruuje a staví. Protože v regionu severně od Šumperka v obci Sobotín v 19. a počátku 20. století žila rodina baronů Kleinů, kteří stavěli nejen železnice, ale stavěli i ty mosty, stavěli i silnice a oni jsou vlastně takovým prototypem toho podnikatele končícího rakouského císařství, teda tenkrát Rakouska-Uherska, přenesli se samozřejmě i do počátku Československa, ale pro nás tam jsou to vlastně, když odmyslíme ten textilní průmysl, který s tím Šumperkem a severní Moravou hodně je spojován, tak vlastně oni byli prototyp těch netextilních průmyslníků a zanechali velkou stopu, moc se o nich samozřejmě nemluví, tak i to nám přišlo jako na mysl, že by bylo fajn.
1: Roman Janku, ředitel klášterních hudebních slavností, ať se vám daří až do toho pozdního podzimu, začátku zimy a děkujeme za to, že můžeme u vás na festivalu natáčet. Díky.
2: A my děkujeme, že k nám jezdíte. Taky děkuju.

v hudební hale Horských lázní Karlova Studánka v bývalém lázeňském salonu z první poloviny 19. století. Jehož součástí byla kuchyň, vybavená pro přípravu a udržování stále teplé syrovátky s prostorem pro procházení pacientů při špatném počasí. Tak tedy v této unikátní památkově chráněné stavbě koncert s názvem Soumrak řádu Úsvit citu zahájila hrou na hammerklavír, kladívkový klavír nebo také fortepiano, Monika Knoblochová. Zazněla polonéza C-moll číslo 2 Wilhelma Friedemana Bacha. V době klasicismu ještě nějaký čas zůstaneme, i když se hudební epochy začnou brzy lámat. Na pódiu se teď po boku Moniky Knoblochové objeví kontratenorista 27-letý Vojtěch Pelka, který udržuje s klášternými hudebními slavnostmi i přes své mládí několikaletý kontakt. Teď tedy Mozartova hudba. Recitativo a Rondo, Kechel 374, pojď ach k tomuto srdci, zpívá kontratenorista Vojtěch Pelka. Na hammerklavír hraje Monika Knoblochová. A poté zazněli na koncertě s datem 11. července v hudební hale Horských lázní Karlova Studánka také variace F-moll pro kladívkový klavír, a to Josefa Haydna z roku 1793. A poté z téměř stejné doby z 6 původních kanzonet Haydna ta poslední s názvem Věrnost. Nerušený poslech.

Naladěnou máte stanici Český rozhlas Vltava a s ní pořád koncert Klasika, který je dnes zastávkou na jednom z koncertů klášterních hudebních slavností 2026, 20. vydání tohoto festivalu v srdci Jeseníku. Hostem hudební hale Horských lázní Karlova Studánka byl kontratenorista Vojtěch Pelka, v tomto případě hráčka na hammerklavír, kladívkový klavír Monika Knoblochová. 11. července 26 se tak publiku spolu a v novém programu představili poprvé. Z jejich vystoupení jsme zatím poslouchali hudbu Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna. Kontratenorista Vojtěch Pelka dal novému projektu název Soumrak řádu, Úsvit citu. Úzce souvisí s přemostěním epoch pozdního klasicismu a raného romantismu. I následující písní se nacházíme na sklonku 18. století, kdy je v hudebním vzduchu cítit velká změna. Soumrak řádu a Úsvit citu. Také už v Beethovenově Adelaide opus 46. Následuje pak čistě klavírní, tedy pro fortepiano, polonéza F-moll číslo 10 Wilhelma Friedemana Bacha. Na kladívkový klavír bude opět hrát Monika Knoblochová.

Monika Knoblochová a její hra na hamrklavír Polonéza F-moll číslo 10 Wilhelma Friedemana Bacha. Poprvé v programu Soumrak řádu Úsvit citů, jehož autorem je kontratenorista Vojtěch Pelka. S Monikou Knoblochovou provedli před Polonézou píseň Adelaide Ludvika van Beethovena, která už předznamenává romantismus a s ním naplno otevření stavidel emocí, vášní a rozervanosti. Dokladem toho je i árie Girolama Crescentiniho, který žil v letech 1762 až 1846. Byl to kastrát, který si do opery jiného autora dopsal hudbu čistě pro sebe. Autorem opery Julie a Romeo byl Niccolò Antonio Zingarelli. Crescentini Romeo je v ní autorem árie Milovaný stín čeká. I zde důkaz toho, jak kastráti ovlivnili italské bel canto. Poté už se zaposloucháme do čistě klavírní skladby Felixe Mendelssohna. Z písní Beze slov uslyšíme v podání Moniky Knoblochové píseň benátského gondoliéra opus 30 číslo 6. A pak už přijde na řadu cyklus 15 kompozic da camera Vincenza Belliniho, a to píseň Opuštění a smiluj se, můj krásný anděli. Zpívat bude opět Vojtěch Pelka, na kladívkový klavír hraje v hudební hale Horských lázní Karlova studánka Monika Knoblochová.

0: U konce je oficiální program kontratenoristy Vojtěcha Pelky a hráčky na kladívkový klavír Moniky Knoblochové na 20. ročníku klášterních hudebních slavností v Horských lázních Karlova Studánka ze dne 11. července 2026. A bylo tam plno. Koncert s názvem Soumrak řádu, Úsvit citů, v závěrečném setu písní zazněly ty od Crescentiniho, Mendelsona a Belliniho. Program sestavil 27-letý kontratenorista Vojtěch Pelka a s Monikou Knoblochovou ji uvedli v létě zcela poprvé. Vojtěch Pelka, co by účinkující, zná klášterní hudební slavnosti velmi dobře.
1: Je to v podstatě, dalo by se říct, tady mé účinkování jako takový triptych, protože já jsem tady vlastně před 3 lety měl čistě barokní repertoár s čembalem. Minulý rok jsem tady měl raný klasicismus. A jako takové završení jsem si říkal, že by bylo nejlepší ukázat celou tu škálu vlastně těch kastrátů, celé to 18. a začátek toho 19. století, aby to byl jakýsi takový vývoj. Takže možná příští rok bude moderna, nevím.
0: A bylo to tady v Karlově Studánce?
1: Ano, bylo to tady v Karlově Studánce v krásném koncertním sálu nebo hale těchto lázní. Myslím si, že tento program se do tohoto sálu velice hodí, protože ten sál sám o sobě hodně evokuje takové to 19. století, je to trošku pro mě taková tančírna a právě s kolegyní Monikou Knoblochovou, která hrála na hamrklavír, což vlastně byl můj teprve druhý koncert s hamrklavírem a musím říct, že teda je to jako neskutečný zážitek. Ten zvuk je tak osobitý a ona je samozřejmě skvělá hráčka, takže když má člověk skvělýho parťáka na tom pódiu, tak hned se mu zpívá líp.
0: Ta budova je vlastně dřevěná, ten zvuk byl neuvěřitelně měkký a takový jako podajný, takový pružný. Jak se vám teda zpívalo?
1: No, zpívalo se mi velice dobře. Já jsem si ještě ráno došel na inhalaci Vincentky v rámci lázeňských procedur a člověk samozřejmě tady v tomto jesenickém horském vzduchu se celý tak jaksi pročistí a uvolní a je to prostě ozdravné nejen pro zpěváky tady být.
0: Monika Knoblochová vás doprovázela tedy na hamrklavír, který vlastně tomu období sluší, přelomu klasicismu, romantismu, přece jenom ona je čembalistka. Je v tom nějaký pro vás interpretační rozdíl, když máte za zády právě kladívkový klavír?
1: Tak určitě je, protože ten klavír sám o sobě dělá mnohem větší dynamiku, protože čembalo tu dynamiku prostě neumí takovou.
0: No, zase je ostřejší.
1: Je ostřejší, ale pro mě ten hamrklavír, já jsem takový velký milovník právě tohoto zvuku a tohoto nástroje a mně přijde k této hudbě, že to tak nesmírně pasuje. Já si vlastně nedokážu Belliniho nebo Mozarta, Beethovena představit prostě s normálním klasickým klavírem, který známe dneska.
0: Soumrak řádu, Úsvit citu, ono bylo vlastně docela znatelné, když jste rozbalil ty už raně romantické árie. Co to znamená v interpretaci? Jaký je to rozdíl? Na jakou notu musíte najednou atmosféru přistoupit?
1: Tak samozřejmě v tom raném romantismu se už dovolují různé takové pěvecké, například glizanda, vzdechy, opravdu jako intenzivnější prožití. Člověk si může mnohem více s tou hudbou jaksi hrát a interpretačně je to prostě rozdílné. Dalo by se říct, že člověk se trošku tak utrhne ze řetězu a přeci jenom ten klasicismus je taky velice emotivní, ale prostě má určitá pravidla, které se jaksi interpretačně musí nebo měly by se dodržovat a o to jsem se dneska pokoušel.
0: Tak vy jste už to naznačil, že v podstatě zpíváte muziku od té hudby období staré hudby až po vlastně soudobou. Jaké jste měla příležitosti v poslední době, co se týká té soudobé hudby?
1: Co se týká té soudobé hudby, poslední moje taková největší zkušenost byl Pinokio v Jihočeském divadle, kde napsali hudbu Tomáš Hanzlík a Vít Zouhar a byla to v podstatě rodinná opera, ale velice dobře, myslím si, udělaná nejen režijně, ale také hudebně. A momentálně se chystám příští sezonu do Ostravy, kde budeme dělat Langova Joba v režii pana Nekvasila.
0: Vy jste potkal Moniku Knoblochovou, odkud se znáte?
1: My jsme se v podstatě s Monikou seznámili přes tento projekt, kdy já jsem hledal Hammer klavíristku a samozřejmě Moniku znám z doslechu, takže volba padla na ní a myslím si, že nám to velice hezky sedlo a opravdu jako Monika je fakt skvělá hammer klavíristka a určitě i čembalistka, to samozřejmě ještě nemám tu zkušenost ní, ale pro mě to byl zážitek a jsem rád, že jsem mohl vlastně tento program vůbec lidem představit, protože kontratenor začíná dělat tuto hudbu až poslední dobou více. Pro mě bylo důležité divákům trošku nastínit to, že to bel canto, co jsme mohli slyšet u toho Bellinyho a Donizettiho, že to bel canto v podstatě vychází z těch kastrátů, z té pěvecké školy těch kastrátů, kteří na přelomu právě toho 18. a 19. století se z těch jevišť přesouvali pomalu na ty konzervatoře, kde začali vyučovat pěveckou techniku. A například Rossini se právě inspiroval kastráty a jejich ozdobami, proto jsou třeba ty jeho opery tak a hudba tak hybná. Samozřejmě mě by strašně zajímalo, jak ty kastráti zněly, že? Ale to už se dneska úplně jako nedozvíme. Ale víme, že jednu dobu zpívali společně s kontratenory na začátku 17. století, ale vlastně vytlačili, protože prostě byli lepší. Takže my se dneska jako kontratenoři snažíme přiblížit jejich pěveckému umu. Například první koncertní árie od Mozarta, Orgel Cello z roku 1781, napsal právě pro kastráta. Také napsal v tom roce i Idoméneo, že tam je Ida Mantes taky vlastně role pro kastráta, takže i ten Mozart má spoustu kastrátských rolí, dalo by se říct. Takže jsem rád, že to mohlo dneska zaznít na repertoáru a že jsme mohli třeba představit i Crescentiniho, v podstatě i hudebního skladatele, ale především pěvce a pedagoga, kastráta, který si dopisoval často operní árie do oper, protože občas prostě ty kastráti byli takový, jako rádi konkurovali i pak i skladatelům, takže jsem rád, že to se diváci dneska mohli dozvědět a poslechnout a že nás Roman Janku pozval na klášterní hudební slavnosti.
0: My jsme se, Vojtěchu, naposledy viděli ještě na Dejlově konzervatoři. To bylo tuším někdy v roce 2022. Tak jakou cestu jste ušel od té doby? Ještě studujete někde nebo už rozjíždíte jenom tu koncertní operní dráhu, dráhu interpreta?
1: Já už nestuduju. Úspěšně jsem svá studia zakončil na konzervatoři Jana Dejla v Praze. Teď už jsem úplně na volné noze, takže freelancer a ta cesta byla skvělá, byla plná jako vzestupů a pádů. Měl jsem krásné zkušenosti s různými produkcemi, jak v zahraničí, tak na českých pódií, od barokních oper po právě tu modernu. Zvládl jsem i dvě zahraniční soutěže úspěšně, takže za mě to bylo velice skvělé období a doufám, že bude ještě lepší, takže teď se snažím právě o to, aby bylo.
0: Tak držím palce a děkujeme za to, že jsme mohli natáčet. Díky.
1: Já vám moc krát děkuji a jsem rád, že jsme se viděli.
0: Tolik kontratenorista Vojtěch Pelka. Rozhovor jsme spolu vedli po koncertě na Palouku před hudební halou Horských lázní Karlova Studánka v srdci Jeseníků. Takto se uprostřed léta společně s Monikou Knoblochovou rozloučili s festivalovým publikem.

0: Barkajola z Letních nocí v Pozilip, skladatelé Gaetana Donizettiho. Už jako přídavek ukončila vystoupení kontratenoristy Vojtěcha Pelky a hráčky na hammerklavír Moniky Knoblochové. A to na 20. ročníku klášterních hudebních slavností. Stalo se tak 11. července 2026 v hudební hale Karlova Studánka. I hned po vystoupení poskytla Českému rozhlasu Vltava rozhovor také Monika Knoblochová, mimo jiné proslulá čembalistka. Jak by posluchačům vysvětlila rozdíl ve hře na čembalo a na straně druhé na kladívkový klavír?
1: Tak rozdíl je v tom zásadní, protože ta mechanika je úplně jiná. Čembalo je vlastně drnkací nástroj, kde ten zvuk vzniká trsnutím plektra pomocí tedy mechanismu klávesy. A hammerklavír nebo fortepiano nebo pianoforte, zkrátka historický kladívkový klavír, má vlastně tu mechaniku už takovou, jako má klavír, akorát je to všechno jako vlastně taková miniatura. Proto a tím, že vlastně ta konstrukce je čistě dřevěná, není tam žádnej pancéřový rám, nic takového. Ten korpus toho nástroje by se dal ještě vlastně přirovnat k korpusu čembala. Možná je trošinku robustnější, ale je to vlastně jenom dřevo. Ale ta mechanika kladívková je vlastně opravdu miniatura. Bych řekla, že to kladívko u historického klavíru je taková třetina moderního kladívka. A to možná ještě přeháním. To znamená, ta konstrukce i vlastně ta titěrnost těch kladívek, prostě celkově ta mechanika i rozměry dělají ten zvuk daleko křehčí, možná transparentnější a s velkou, pro mě alespoň, zvukovou paletou všech možných odstínů a jakoby vlastně maximálních pianisem, ale samozřejmě neumožňuje tak robustní fortissimo jako moderní klavír, což je právě daný jednak teda i tou mechanikou nebo velikostí mechaniky, ale také tím, že u moderního klavíru jsou struny vlastně trojzborově a to tady jsou jenom v diskantu od tuším B1, ale vlastně od A1 dolů jsou jenom po dvou. Takže to všechno ovlivňuje ten zvuk.
0: Ano, museli jsme se na to chvilku soustředit, adaptovat se na ten zvuk, ale nakonec byl velmi takový jako měkký, pružný, velmi i rychlý v těch vyhrávkách. Ale ta situace se opravdu změnila, když jste přešli z toho pozdního klasicismu do toho raného romantismu. Jak dlouho se vlastně a jakou měrou ten nástroj používal v té době a v tom repertoáru, který jste dneska hráli?
1: Hammerklavír, nechtěla bych se pustit teď do úplně přesné datace, ale v podstatě od poloviny 18. století ty prvotní hammerklavíry existují, vypadaly ještě zase jinak než ten nástroj, na který jsem dneska hrála, který je zhruba originál, tedy podle kterého je ta kopie postavená, zhruba z roku 1780-1790, originál postavil Anton Walter, který působil ve Vídni, ale ten ranější, který třeba znal Karl Philipp Emanuel Bach, tak ten byl vlastně ještě podobnější čembalu zvukově a ten třeba ty rejstříky, protože tak se říkalo tehdy tomu, co dneska nazýváme pedál, ty byly ještě ruční, takže to bylo buď a nebo, buď jste to zapláměla to všechno pod pedálem, a nebo tam nebyl vůbec, zatímco třeba u tohohle z toho Waltera už jsou takzvaný kolenáče neboli kolení rejstříky, protože oni tomu říkali piano register a forte register, nikoliv pedál, tak jak my to používáme. Ten klavír se vlastně potom na sklonku 18. století a na začátku v první polovině 19. století vyvíjel téměř překotně. Takže neustále, protože ta potřeba toho většího zvuku, většího rozsahu a tím pádem se musela zvětšovat i konstrukce, byla enormní. To už vlastně Beethoven byl tím známý, že mu ty dobový nástroje vlastně nestačily a chtěl větší zvuk. Takže vlastně těch typů klavírů a co do rozsahu a co do pozice i třeba opravdu i rejstříků, oni se s tím vyhráli, třeba fagotový rejstřík nebo turecká hudba, kde jste měla pedál a tam se ozýval opravdu buben a různý zvuky typu činel a tak, tak toho bylo vlastně hodně. No, ale jako nedovedu si představit vzhledem k tomu, že zcela jistě v té době ty nástroje byly taky hodně drahé, tak jako jsou dneska drahé, tak tehdy byly taky. Takže si někdo pořídil v roce 1790 nástroje, v roce 1800 ho vyhodil a koupil si jiný, to si nemyslím. Myslím si, že to znamená, že se prostě různá hudba hrála tak, jak ty nástroje stačily. A vlastně ještě přežívaly v té době i čembala, řekněme, No a ještě vlastně u Beethovena se můžeme setkat s tím, že, což je pro, samozřejmě pro všechny klavíristy naprosto nepředstavitelné, že na jeho některých sonátách je napsáno, že jsou pro sonáta pro čembalo nebo pianoforte, což je samozřejmě nesmysl a to by nefungovalo, na čembalo nemohlo by to fungovat, ale byl to obchodní tah, protože spousta lidí to čembalo měla ještě doma a kdyby tam byl jenom ten klavír, tak si řekl, no, tak to si nemůžu zahrát, to si nekoupím, že?
2: No ty nekoupím.
1: No. Takže to už bylo samozřejmě s určitým přesahem, jo, ale tím chci říct jenom, že ty nástroje prostě tak nějak žily podle mě vedle sebe hodně.
2: No a jak vám to dlouho trvá, než se přeorientujete z těch obou dvou nástrojů?
1: To je docela dobrá otázka. Já sice ten hammerklavír vlastním už dost dlouho, stále znovu a znovu se k němu vracím, asi víc hraju pořád ještě na čembalo, ale nehraju na něj výjimečně, jako dělám ráda programy s hammerklavírem, ale je to tak, že vím, že když mám přece program na hammerklavír, tak třeba prostě, já nevím, ráda si vyhradím ty 3 týdny, že jsem hodně v kontaktu s tím nástrojem, protože prostě abych dosáhla nějakých zvukovostí, kterou mám ve své představě, abych se vlastně zžila s tou mechanikou, s tím nástrojem technicky, zvukově, výrazově, po všech stránkách je to úplně jiný než čembalo.
2: Jaká je dostupnost toho materiálu notového pro takový nástroj?
1: Velmi dobrá, jako vlastně bez problémů. Hraju jak z dobových tisků, které jsou dneska díky internetu velice dobře dostupný a to i vlastně je ta možnost i třeba ze zahraničí, někde je to možný stáhnout úplně legálně, volně. Tak používám samozřejmě i moderní edice, ovšem urtextový vydání se s kritickou zprávou a prostě tam, kde mám všechny, každou tečku nějak zdůvodněnou, jestli to opravdu napsal autor, nebo jestli je to z nějakého opisu, anebo jestli je to editorská poznámka, která je tedy nějakým způsobem odůvodněná, tak jak, abych já mohla si na to udělat názor.
2: Tak a teď Vojtěch Pelka, kde jste k němu přišla, kde jste ho kdy potkala, on vás oslovil, mi říkal, moc hezky vám to šlo dohromady. Ale asi spolu moc dlouho nejste.
1: No to jsem ráda, že nám to šlo hezky dohromady. To byla opravdu naše premiéra a opravdu spolu nejsme dlouho. Ale já znám Vojtěcha jenom tak jakoby letmo z období před mnoha lety. Já už vlastně jsem takový inventář na letní škole barokní hudby v Holešově, kde už učím přes 20 let, což je neuvěřitelné. Já to ani nechci už vyslovovat na hlas. Za chvíli tam budu nejstarší. No, ještě ne, ale brzo. A mám pocit, že když nějak tak začínal, takže jsem ho tam zaznamenala, že byl na kurzech, jakože někde tam vystupoval. To jméno jsem znala z tohohle kontextu. Samozřejmě, ale tak teď už ho znám z toho profesionálního kontextu, že hodně vystupuje, hodně se účastní různých projektů, teď spolupracoval s kolegem 1704, ale osobně jsme se vlastně nijak nepotkávali a on mě s tímto koncertem oslovil. Vlastně já jsem nejdřív automaticky myslela, no tak jasně, tak co bychom tak mohli dělat s kontratenorem, no tak asi nějaký kantáty uděláme, to by chtělo někoho do kontinu, ani mě nenapadlo, že, protože samozřejmě pro ten kontratenor ten repertoár je trošku otazník, že jo, co by mohl dělat, tak jsem si říkala, no tak pokud bych chtěla něco pozdějšího, tak se nabízí leda písňový cyklus nějaký, ale nějak on byl takový tajnosnubnej, že vlastně chtěl tenhle koncert dělat se mnou, chtěl ho dělat jenom ve dvou, ale dlouho jsem nevěděla, co budeme hrát, takže jsem jenom velmi výrazně a důrazně, čímž myslím, že jsem mu to trošku zkomplikovala, zdůrazňovala, že můžeme leccos dělat. Já jsem teda opravdu zvědavá, co, ale že nebudu hrát a nechci hrát klavírní

0: jsme dospěli k nějakému kompromisu. Udělala jsem i ústupek, hrála jsem tam dva klavírní výtahy nakonec, které se úplně nevzpíraly, ale dva jsem mu teda z toho vyloučila. A on zase po mně chtěl poměrně hodně solových vstupů, jak jste slyšela. A nakonec teda jsme tam měli vlastně jenom ty dva takzvaný klavíráky a zbytek byly písně, což bylo fajn. Tak doufám, že ten tvar, který z toho povstal, byl přijatelný.
1: Dříve ta generace jezdila na zkušenou a učit se hrát na čembalo třeba do Bazileje, možná, že jezdí ještě dnes. Ale vy, kdo jste takto jezdili, a ne třeba přímo do Bazileje, ale měli jste velkou zkušenost i zahraniční, tak vlastně už dneska učíte. Vy učíte na Hudební akademii muzických umění. Jak se na to díváte? Mají zapotřebí dneska ti mladí interpreti, kteří se chtějí zabývat starou muzikou, řekněme tou čembalovou literaturou, mají zapotřebí jezdit ven?
0: Měli by, rozhodně. Já to považuji za absolutně jako nutný. A to je jedno vlastně, jestli by našli někoho, s kým souzní u nás, kdo je vyškolený už prostě všude možně, anebo jestli se vypraví na nějaký učiliště typu Bazilej anebo Den Haag, anebo jestli si domluví soukromé konzultace u prostě jednotlivce, u nějaké osobnosti. Ale podle mě, a to se nezmění vůbec ničím, žádnou dobou, žádným vývojem, je strašně důležitý ten názor, který u mladého interpreta vzniká, si dávat do kontextu s vícero lidma, nebýt příliš dlouho jenom u jednoho pedagoga, anebo samozřejmě, tak to studium trvá nějakých třeba 5 let na AMU, ale během té doby, a já se vlastně i jako pedagog to snažím, aby jsme měli kurzy, jednak teda na HAMU, ale zároveň vlastně je podporovat i v tom o prázdninách, aby je ani nenapadlo, aby jeli třeba ke mně, ale ať jedou k někomu jinému, anebo ať si domluvěj, dneska je možnost přes Erasmus jet. A prostě, aby vyjeli, aby konzultovali, aby slyšeli prostě různý názory, protože jenom tak můžou dospět k tomu, že si jednou ten názor udělají svůj. A to je podstata věci.
1: Moc děkuju. A díky za dnešní koncert. Díky, nashledanou.
0: Taky děkuju. Nashledanou.
1: Rozloučení čembalistky a hráčky na kladívkový klavír Moniky Knoblochové a definitivní tečka za 20. ročníkem klášterních hudebních slavností. Jejich ředitelem je Roman Janků. V dnešním koncertě Klasika jsme poslouchali záznam koncertu s názvem Soumrak řádu Úsvit citů z 11. července 2026 z hudební haly Horských lázní Karlova Studánka, kde se Vojtěch Pelka a Monika Knoblochová snažili o přemostění hudby pozdního klasicismu a raného romantismu. Za spolupráci na záznamu děkuji ostravským kolegům, mistrovi zvuku Lubomíru Vírkovi a hudebnímu režisérovi Františku Mixovi. A protože nám do konce pořadu koncert Klasika zbývá ještě nějaký prostor, ráda využiji hostování Vojtěcha Pelky na klášterních hudebních slavnostech z roku 2023. Program s názvem Il Castrato byl umístěn do kostela svatého Michaela v Maršíkově a s Vojtěchem Pelkou tenkrát spolupracoval čembalista Ondřej Bernovský. Vrátíme se ke koncertu, který měl na programu árie Nicoli Porpory a Georga Friedricha Händla. A zvlášť ty Händlovy písně není třeba představovat. Loučí se Renáta Spisarová, tentokrát s hudbou pořízenou v malebné podhorské vesničce Maršíkov na úpatí Hrubého Jeseníku. I tam se konají klášterní hudební slavnosti. A ze stanice Vltava děkujeme festivalu za dlouholetou spolupráci.

0: Jako doplněk k aktuálnímu koncertu letošního 20. ročníku klášterních hudebních slavností jsme hlas kontratenoristy Vojtěcha Pelky slyšeli také z vystoupení v roce 2023, kdy se na klášterních hudebních slavnostech představil poprvé, a to s áriemi z díla Nicoli Porpory, Wolfganga Amadea Mozarta a Georga Friedricha Händla. Na čembalo tenkrát v Maršíkově na Jesenicku hrál Ondřej Bernovský. Dnešní koncert Klasika připravila Renáta Spisarová a pořad najdete také na webu Českého rozhlasu Vltava. A na vltavském webu najdete mimo jiné také 5 povídek, které jsme celý tento týden v odpoledním čase vysílali, a byly to povídky Eduarda Basse. Eduard Basse zemřel 2. října 1946 a dnes je to tedy přesně 80 let ode dne, kdy odešel. A tak nemůžeme jeho tvorbu pominout ani v našich pátečních setkáních s povídkami klasiků. Pojďme si tedy poslechnout Basovou humoristickou povídku z prostředí obchodních cestujících. Jmenuje se Import Johnny a přečte nám ji Michal Bumbálek.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

0: Import Johnny byl 16-letý zrzavý kluk. Samá noha a ruka. Byl neohrabaný a neobratných pohybů, zrovna jako štěně. A když ho pan John W. Apple starší poslal zastupovat firmu do Curychu, myslel, že musí všechno sežrat, zrovna jako štěně. Tehdy přišli Appleovi psací a počítací stroje poprvé do Evropy. Mladý Apple, kterému bylo přiděleno celé Švýcarsko, se vrhl do obchodu s takovou hltavostí, že z toho přecházela hlava jak Ferrymu Lehmannovi, který tam zastupoval rekordky, tak Samuelu Weisskopfovi, který dočista zamrzl se svými kondorkami. Oba zástupci z toho začínali být nervózní. Ať se v republice vrhli nalevo nebo napravo, všude narazili na Appleův kohinor. Mladý Apple zdál se být všudy přítomný jako pán Bůh. A kdyby oba poražení konkurenti nebyli životem tak ukováni, jak byli, možná, že by v tom viděli prsty nějaké prozřetelnosti. Takto však byli jen drážděni poznat svého soupeře. Doufali první čas, že se s ním osobně srazí při obchodech, ale mladý Apple byl nezvěstný. A když se neobjevoval, musela jít hora k Mohamedovi. Byl to nápad tlustého Lehmanna. Pod záminkou, že by bylo záhodno smluvit jednotné prodejní podmínky, pozval jménem továren Condor a Rekord továrnu Kohinor ke schůzce v kavárně. Čekali tam s napjatou zvědavostí baculatý, připlešatělý Lehmann s brilianty na masitých prstech i vytáhlý Weisskopf, který byl úzkostně oděn jako gentleman a pohled měl jako dravec. Oba se na schůzku vypravili vší možnou noblesou, elegancí i parádou. Chtěli stůj co stůj mladého Američana milionáře přetrumfnout. Byli dočista skoprnělí, když ke stolu přistoupil zrzavý a pihovatý chlapec v brejlích s rozpláclým nosíkem jako buldog a v nemožně kostkovaném a pruhovaném obleku. Lehmannovi bylo najednou strašně k smíchu pomyšlení, že tenhle chlapec je jeho soupeřem. Weisskopf se však v duchu zlobil a v jeho očích byl němý vztek, jako se vsteká sup v kleci, že vrabec venku poletuje. Nejhůře však na tom byl mladý Apple. Starý pán ho zaučoval do obchodu a na všechny případy ho upozornil, ale Johnny brzy docházel názoru, že v životě je případů mnohem více, než kolik jich starý pán znal. Johnny se docela dobře pamatoval na vysvětlení, jak to vypadá, když se zakládá trust. Věděl, že se to začíná vždy s mluvením jednotných prodejních podmínek. Věděl i mnoho jiných věcí, ale naprosto nevěděl, co a jak má mluvit s dvěma soupeři, kteří si ho pozvali na výslech do kavárny. Byl to instinktivní strach z těch dvou hafanů, aby ho nezahnali někam do kouta a nespořádali. Cítil, že by byl hrozně šťasten, kdyby aspoň ten tlustší z nich začal žertovat, aby mohl Johnny dováděním zakrýt svou úzkost. Bylo už v běhu věcí, že Lehmann mu v tom vyšel vstříc. Pocit směšnosti z tohoto soka uvolnil si průchod několika větami dobráckého, skoro otcovského humoru. A Johnny, chňapaje po každé pomůcce, našel si v 5 minutách pevnější půdu a jen dával pozor na elegantního Weisskopfa, z jehož studené bezvadnosti a dokonalosti nebezpečí zrovna čišelo. V hodině se domluvili. Poseděli ještě chvíli a Johnny se rychle zaučoval, jak možno se srdečně bavit s konkurencí a neříct ani slůvka z toho, co není pro její uši. Pak se smluvili, že se budou pravidelně scházet a Johnny se poroučel. Po jeho odchodu mrskl Weisskopf úkosem očima po Lehmannovi a pak si odplivl. Moc čestná soutěž, vztekal se. Potírat se s klukem. A ten utřinost to ještě vyhrává. To jsou pěkné doby, kdy zkušenost, zapracovanost a odborné vzdělání mohou jít k čertu. Blaf je heslo, blaf je všecko. Poctivá práce je na psu. Lehmann se znovu rozesmál.
1: Sami, vy chcete dělat morálku? Jakživ jsem nic takového neslyšel. Samuel Weisskopf hájí poctivou práci. Mlčte vy, vídeňská opice. Kdybyste nebyl tak zateklý sádlem, přemýšlel byste raději, jak to škvrně přimáčknout. Nechte ho, blázínku, on se utahá sám. Za 3 měsíce pozná, že obchod náleží vytrvalcům a ne sprinterům.
0: Za 3 měsíce může být pozdě.
1: Nesmysl. Obchody přece jen jdou. Dnes večer jedu do Winterthuru. Městská rada potřebuje 4 stroje. Nepůjdete domů?
0: Půjdu. Ostatně vám děkuji za upozornění. Ale abyste se nemýlil, do Winterthuru nepojedu. Protože mluví-li Ferry Lehmann tak klidně o Winterthuru, pojede jistě do svatého Havla nebo do Chaux-de-Fonds. Lehmann se zase tak vesele rozrechtal, poplácal Weisskopfa po koleně, rozloučil se s ním a šel si koupit lístek do Lucernu. Nekupovali tam 4 stroje, nýbrž 8, a Lehmann měl už obchod skoro v kapse. Jel proto v nesmírně dobré náladě.
1: Lehmann nechá toho kostkovaného uličníka, ať se tuží. Jeho to může nejvýš jen pobavit.
0: Toho mínění byl Ferry Lehmann po celý večer, celou noc a příštího dne do 10 hodin dopoledne. O 10. svůj názor na americké škvrně poněkud změnil, protože se dověděl, že o něch 8 strojů bylo právě zakoupeno od pana Applie mladšího. Dotklo se ho to trochu nepříjemně, ale nebyl by ani mukl, kdyby nebyl utrpěl v témže týdnu ještě další porážky v Solothurnu, Rorschachu a Freiburgu. A když pak přišla ještě prohra v ředitelství lázní Veve, zatvrdil se Ferry Lehmann a uznal, že s tím přimáčknutím měl Weisskopf pravdu. Přitom chodil mladý Apple za nimi do kavárny, tvářil se, jako by věřil i největším bulíkům, které mu věšeli na nos, a byl to na pohled nejhloupější chlapec, který kdy přijel z Ameriky do Evropy.

Vypadá to v skutku, jako by celý dovoz už byl v jeho rukou. Poznamenal Kysele Lehmann toho dne, kdy se dověděl, že obchodníci říkají panu Appleyovi Import Johnny. Nejhorší na tom je, že on prodává stroje a já snouzí jen uhlové papíry. Zlobil se Weisskopf. Musíme s ním začít jinak. Musíme ho vytáhnout na noc. Víno, šampaňské, likéry. Ať něco praskne. Nejspíš to bude on. Tak dostali Import Johnnyho do nočního třeštění. Smál se, když otvírali láhev za láhví, ale sám pamatoval na poučky starého pána a držel se malinové šťávy. Stálo to mnoho domluv a ponoukání, než ho přesvědčili, že aspoň pro čest hvězdnatého praporu musí okusit whisky. Tenkrát se jim to povedlo. Import Johnny se smál, kuckal se při pití, ale pil. Při čtvrtém kalíšku uvěřil, že musí s nimi držet krok a držel jej tak dlouho, až se vůbec nemohl udržet a museli ho naložit do drožky. Tehdy se zase přesvědčil, že je více případů v životě, než jich znal starý pán. Jeho případ byl takový, že vytáhl obrovskou zásuvku z registratury a protože si nemohl vzpomenout, co s ní má podle starého pána udělat, vyklopil celou kartotéku na podlahu a do zásuvky si lehl, ve svrchníku tak, jak byl. Dalo mu to 3 dny práce, než zase kartotéku podle abecedy urovnal, ale ani 10 Lehmannů by ho pak už nepřimělo, aby upustil od své malinové šťávy. Oba jeho přátelé z toho byli mrzutí. V těch 3 dnech se jim tak hezky pracovalo. Sotva však byl Import Johnny s kartotékou hotov, začaly se zase jeho jízdy a jejich porážky. Alkoholem ho nedostaneme, konstatoval pak Ferry Lehmann, kterého přecházela veselost. Museli bychom najít něco silnějšího. Všiml jste si, jak větří, když přisedne ke stolu číšnice? Samuel Weisskopf zabodl svůj šikmý pohled Lehmannovi do očí. Systém Kondor, blesklo Lehmannovi mozkem, když viděl tu supí tvář. Ale myšlenka na zničení Appleyova škvrněte už se v něm zahnízdila a veselý Lehmann stáhl nehezky tvář a řekl jakoby pro sebe. Ženská by byla arci něco silnějšího. Supí tvář Weisskopfova se přiblížila o 2 palce. A jakoby jediným slovem odhalil hotový plán, pronesl krátce Margit. Lehmann sebou škubl. Vy máte zase tady? Přijela minulý týden ze San Remo. Její plantážník se vrátil do Galvestnu. Je to nejspůsobilejší ženská pod sluncem. Zhoupne Appleye, jak si budeme přát. Budu ji zase vydávat za svou snoubenku. Slovíčko zase se Lehmanna nějak dotklo. Malý stín nevole přeletěl mu tváří jako vzpomínka na ošklivou aféru. Ale myšlenka na Appleyovo zničení už ho držela ve spárech.

0: Pak jednoho dne oznámil Weisskopf oběma přátelům, že jeho snoubenka, slečna Margit Rosé, přijede a že bude velice šťasten, přijmou-li jeho pozvání do lóže městského divadla, kde jí budou představeni. Byla to nová událost pro import Johnnyho. Do divadla šel značně vzrušený a rozpačitý. Neměl nejmenšího ponětí, o čem se s dámou hovoří. K tomuto případu se starý pán ve svém poučování vůbec nedostal a mladému Appleyovi se zdálo, že to je vlastně to hlavní. První, co v lóži spatřil, byla bílá, hluboce dekoltovaná záda. Na to se Margit obrátila a import Johnny byl zavalen její krásou. Brada mu bez děky poklesla a vědomě se zmohl jen na směšné šoupnutí nohou na místo úklony.
1: To je pan Apple mladší, Margit,
0: zaslechl hlas Weisskopfův a viděl, kterak se její ručka sune jemu vstříc. Zvedl pravici jen na polo. Uchopila pevně jeho ruku a zatřásla jí. Bylo mu, jako by ho ty velké zornice přitahovaly a objímaly.
1: Posaďte se, Johnny, vedle Margit, ozval se opět hlas Weisskopfův. Můžete si aspoň popovídat anglicky.
0: A Weisskopf ho tam přímo zatlačil. Lóže byla úzká. Jak Johnny dosedl, ucítil, že jeho noha se dotýká po celé délce nohy Margitiny. Byl znova zmaten jejím žárem. Tiskl se úzkostně do kouta a jen po očku se odvážil pohlédnout na její profil.
1: Tolik jsem již o vás slyšela, pane Apple, obrátila se na něho s úsměvem.
0: V její angličtině bylo znát lehké americké zpívání, ale nevěřila jsem, že byste byl skutečně tak mlád. Jste zázračný muž. Import Johnny cítil, že musí v tu chvíli schořet. Začal cosi koktat, ale uvertura, která právě zazněla, vysvobodila ho od povinnosti odpovědět. Když tam dole zpívali, trilkovali a hopkali Mozartovy melodie, cítil, že ta celá věc je znamenitě sladěna s tímto profilem a zlatou kadeří, které teď mohl nerušeně hltat. V přestávkách mluvili Weisskopf s Lehmannem o obchodech a import Johnny, ačkoliv věděl, že tam je jeho pevná půda, zůstal v hovoru se svou sousedkou. Byl to hovor poněkud jednostranný a import Johnny byl všecek zoufalý ze své hlouposti a neobratnosti. Ale Margit se usmívala tak laskavě, že jí byl neskonale vděčen za to, jak lehce hovoří o všem možném. Po divadle šli na večeři do hotelu. Všichni byli nesmírně veselí, vtipní, roztomilí a šťastní. Import Johnny mu se zdálo, že nemůže být dokonalejší společnost pod sluncem. Rozloučili se až pozdě v noci. Import Johnny šel domů a nešel. Najednou shledal, že je u jezera daleko za městem. Vrátil se, ale bez děky sedal vpravo po nábřeží, až přišel k hotelu. Protože mu tlouklo srdce, řekl si, že je to z toho bláznivého pochodu a že si musí sednout na lavičku. Bude se chvilku dívat na spící jezero. Našel si lavičku v nejtemnějším koutě a usedl zády k vodě. Před ním byla budova hotelu oblitá září měsíce. Klouzal očima od okna k oknu. Co kdyby se někde vyhrnula záclona a Margit se chtěla podívat do noci. Začalo svítat. Pak šel doopravdy domů. Když usínal, věděl jen jedno. Že Margit je dokonalá krása. Jejich, americká krása, jaký tolikrát zachytil Gibson. Ale že proti nedostupné, kruté kráse jeho krajanek je Margit sladká a nějak blízká. A že v těch jejich očích je nějaké volání, kterému nerozumí nebo se neodváží rozumět. V týdnech, které pak ve společnosti Margitině a obou konkurentů prožíval, cítil se import Johnny dokonale ubohým, neschopným a nešťastným. A byla to právě Margit, která ho pozdvihovala z té pokorné nicoty.
1: Máš to škvrně dokonale v hrsti,
0: smál se Samuel Weisskopf po několika dnech, když s Margit obědval.
1: Tak dokonale, že je mi ho až líto,
0: odvětila Margit.
1: To nevadí, až přijde čas, zmáčkneš.
0: Odsekl Weisskopf s takovou krutostí, že se Margit, která na ni byla zvyklá, přece jen zachvěla.

Nešlo to však tak rychle, jak si Weisskopf myslel. Najednou dostal telegram od své firmy, aby ihned přijel na 4 neděle do továrny. Byla to obvyklá výměna sil, kterou se firma Condor pojišťovala proti náhlému odchodu vedoucích úředníků. Weisskopfovi nezbylo, než ponechat Margit, aby sama zpracovávala mladého Eplie. Stýkala se s ním nyní denně. Přišla si pro něho do kanceláře a jeli spolu buď nahoru do anglického klubu hrát tenis, nebo projíždět se po jezeře. V tu dobu bojoval import Johnny těžký boj. Celé jeho mládí hnal ho k Margit. Celá jeho výchova všemi důvody mu v tom bránila. Nebyla to malá věc pro mladého hocha a musel napínat všechnu energii, aby se aspoň v obchodě udržel jakž takž pohromadě. Ale nejhorší dny přišly později, když se Weisskopfova nepřítomnost chýlila ke konci. Margit změnila znatelně své chování. Import Johnny měl dojem, že nemůže pochybovat o volání jejich očí. Mezitím Weisskopf přijel, ale omluvil se, že má příliš mnoho práce a naopak požádal Johnnyho, aby byl tak laskav a i dále se věnoval Margit. Večer však měl s ní krátkou rozmluvu, která skončila ostrým rozkazem. Od pondělka za týden se budou zadávat dodávky strojů v Lausanne a v Ženevě. Rozdělili jsme si to s Lehmannem a nepřejeme si, aby se tam Apple ukázal. Už je té komedie dost. Nejpozději od neděle za týden ho musíš zhoupnout. Od neděle za týden? Dobrá. A Margit zamyšleně zakývala hlavou. Nebyla přitom hezká.

Na tu neděli navrhla Johnnymu výlet koňmo do hor. Klusali po horském hřebenu na sever od města. Toulali se lesíky, poobědvali v malé vesničce a jeli zase dál. Odpoledne svačili na pasece. Po celý piknik se Johnnymu zdálo, že je Margit nějak rozčilená. Seděla na trávníku polonatažená a v černých jezdeckých šatech byla její plavá krása dvojnásob svůdná. Import Johnny seděl na dva kroky dále. A právě když vzpomněl na zítřejší jízdu do Ženevy a svěřoval se, že neví, jak rozřešit soutěž na dvou místech zároveň, natáhla k němu ruku a uchopila ho v zápěstí. Ustal, jako by dostal elektrickou ránu. Pohlédl na ni a z jejího volajícího pohledu padla na něho bázeň, že se chvěl. Margit ho lehce táhla k sobě. Neměl síly se jí vzepřít. Padl jí do náruče, přitiskla ho k sobě celým tělem a začala ho šíleně líbat. Chvěl se jako list pod jejími polibky, ale když ustala, nepatrný zlomek vůle, který v něm zůstal, stačil, aby se vzchopil a doklopítal ke koni. Přitáhl mu podpěnku a zvedl ruku k sedlu, jako by chtěl vyskočit.

Pomůžete mi do sedla? Mladý Eply sebou trhl. Ještě když byl zády k ní, osušil slzy. Pak se obrátil, šel k jejímu koni, prohlédl podpěnku a spustil přehozené třmeny. Pak pomohl Margit nahoru. Na to odvázal svého koně a zamířil lesem k silnici. Margit jela beze slova za ním. Mlčky dojeli až k jízdárně, Mlčky ji doprovodil k hotelu. Pět kroků před vraty se import Johnny zastavil. Slečno Margit, řekl vážně a všechen se dusil. Slečno Margit, miluji vás, ale jste zasnoubena. S Bohem. Smekl čapku, ale nenasadil ji už, nýbrž zmačkal ji v ruce a dal se do běhu po nábřeží. Za město. Tam, kam zabloudil té noci, kdy Margit uviděl poprvé. Přišel domů pozdě v noci s pevným odhodláním napsat ihned starému panu Eplyovi, aby ho poslal zas někam jinam. Ale toto psaní nebylo nikdy napsáno, neboť když Johnny doma rozsvítil, spatřil Margit, pobledlou a uplakanou, sedět za stolem. Zvedla se pomalu a podávala mu ruku. Odpusťte, Johnny, dala jsem si domovníkem otevřít. Mám vám mnoho co říci.

0: Pan Weisskopf a pan Lehmann byli druhého dne v rychlíku v nejveselější náladě. Margit nepřišla. To bylo dobré znamení. Pan Weisskopf v Ženevě napřed posvačil a pak šel s vědomím vítěze k radnici. Před vchodem ho zarazilo zaprášené auto, které mu připadalo velmi povědomé. Když zneklidněn vystoupil po schodech, srazil se s mladým Eplijem. Vycházel ze dveří a ukládal svou smlouvu do tašky. Weisskopf nemohl ovládnout svůj nenávistný pohled, ale přece jen zavolal přátelsky:
1: Halo, Johnny, vy tady?
0: A teď byl královský pohled na toho 16letého kluka Eplijova, zrzavého, pihovatého, s rozpláclým mopsličím nosem, kterak se podíval na pana Samuela Weisskopfa a vůbec ho neviděl. Samuel Weisskopf byl pro něho méně než žebrák. Sestoupil k autu, vstoupil do vozu, vykřikl Lozán a odjel. Pan Weisskopf bledl a zelenal. Nahoru do radnice už nešel. Jediná jeho myšlenka byla varovat Lehmanna a tak tomu klukovi zkazit druhé vítězství. Rozběhl se do hotelu, aby napsal telegram. Portýr ho uvítal jako starého hosta.
2: Mám pro vás depeši, pane.
1: Depeši? Pro mne?
0: Pan Weisskopf roztrhl zálepku. Telegram od Lehmanna.
3: Objednávku dostal Eply, zastoupený sekretářkou Margit Rosé.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: V podání Michala Bumbálka jsme si dnes večer poslechli další z povídek Eduarda Basse. Ta dnešní se jmenovala Import Johnny. Režii měl Lukáš Kopecký. Přesně před 80 lety zemřel Eduard Basse, český spisovatel a novinář, ale také herec, zpěvák a textař. Vystupoval jako zpěvák a recitátor, byl členem a později také ředitelem kabaretu Červená sedma a nebo Rokoko. Působil i jako fejetonista, divadelní kritik či reportér. Byl redaktorem a poté šéfredaktorem Lidových novin a známý je především díky dvěma úspěšným knihám. A těmi jsou Cirkus Humberto a samozřejmě Klapzubova jedenáctka. My si ovšem celý tento týden Eduarda Basse připomínáme prostřednictvím jeho povídek, ty už odvysílané najdete na našem webu a dvě pro vás budeme mít také připraveny pro nadcházející víkendová odpoledne. Tak třeba zítra v sobotu si od 1:30 můžete poslechnout Basovu povídku, která se jmenuje Příhoda statistika Vohnoutka. Je to fantaskní povídka, která pojednává o úbytku pražských drožkářů. Je to povídka z roku 1917 s hororovými prvky. A v neděli pak nabídneme opět ve 13.30 povídku, která se jmenuje Příhoda cirkusového kapelníka. A je to povídka, která se zjevně opírá o skutečný případ. Zdánlivě náhodné setkání dvou cirkusáků při cestě vlakem totiž přinese nečekané vyústění. Dvě povídky Eduarda Basse v sobotu a v neděli na Vltavě ve 13.30. Teď ale pokračujeme v našem pátečním večerním programu, milí posluchači, a nás čeká půl hodinka s filmovou hudbou. Oscar neboli Cena Akademie se každý rok už od roku 1929 uděluje Americkou akademii filmového umění a věd v nejrůznějších oblastech filmu. Hudbě jsou pak věnovány kategorie dvě, a to za nejlepší píseň a nejlepší původní hudbu. Na tu se zaměřila Kristýna Šrámková v dnešní půlhodince Klapka, ve které už za okamžik představí oscarové skladatele z nedávné minulosti, totiž z let 2011 až 2020.
2: Klapka.
3: Sociální síť, umělec, Pí a jeho život, Gravitace, Grand Hotel Budapešť, La La Land, Tvář vody, Black Panther a Joker. Co má společného těchto 9 filmů, které se liší příběhem i žánrem? Je to Oscarové ocenění za nejlepší hudbu. 8 hudebních skladatelů a jedna skladatelka byly v letech 2011 až 2020 oceněni Americkou akademií filmového umění a věd a já vám jejich dílo v dnešní Klapce představím. U poslechu vás vítá Kristýna Šrámková. Úspěšná skladatelská dvojice Trent Reznor a Atticus Ross získala v roce 2011 svou první cenu akademie, a to za hudbu k filmu Sociální síť. Příběh mladého studenta Harvardu, který je zdatný v programování a jmenuje se Mark Zuckerberg, je o vzniku jedné sociální sítě, která změnila svět a jmenuje se Facebook. O 10 let později, tedy v roce 2021, získali Reznor s Rossem dokonce 2 Oscarové nominace, a to za hudbu k filmu Mank a k animovanému filmu Duše, kde se nominace proměnila ve vítězství. A tady už je ukázka z elektronicky laděného soundtracku k filmu Sociální síť.

roce 2012 vyhrál ty nejdůležitější Oscarové kategorie film netypického formátu. Šlo o černobílý němý film s názvem Umělec. Oceněn byl v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie, herec v hlavní roli, nejlepší kostýmy a také nejlepší hudba. Příběh hvězdy němých filmů George Valentina zasazený do Hollywoodu v roce 1927, kdy se móda němého filmu pomalu měnila v nový fenomén, film mluvený. Dobově je laděná i hudba, kterou složil Francouz Ludovic Bors. A kromě Oscara za ní získal i Zlatý glóbus.

Chlapec, tygr a oceán. Tak by se dal popsat film Pi a jeho život, který natočil režisér Ang Lee podle stejnojmenného románu kanadského spisovatele Iana Martella. Příběh o muži, který přežil námořní katastrofu na palubě záchranného člunu společně s tygrem, doplnila hudba Michaela Danny. Svou děkovnou řeč směřoval své manželce a dětem, díky kterým si denně připomíná, jak je důležité mít silné příběhy, jako je tento. A tady je ukázka z filmu Pi a jeho život.

And the Oscar goes to... je věta, na kterou při slavnostním ceremoniálu v Los Angeles všichni netrpělivě čekají. V roce 2014 byla spojena se jménem britského skladatele Stevena Price za hudbu k filmu Gravitace. Režíroval ho Alfonso Cuarón, od kterého můžete znát třeba filmy Roma nebo Potomci lidí.

Oscarové ocenění hudby v roce 2015 mě osobně velmi potěšilo. Získal ho film z dílny Wese Andersona Grand Hotel Budapešť a hudba, kterou napsal Alexandre Desplat. Protože se příběh odehrává ve smyšleném státě ve východní Evropě, bral odtud režisér vizuální inspiraci. A tak se Grand Hotel Budapešť se sochou Jelena na skále až nápadně podobá jednomu karlovarskému hotelu. Despla se prostředí snažil přiblížit zvukem balalajek.

Legenda filmové hudby italský skladatel Ennio Morricone dostal svého prvního a zároveň posledního Oscara za nejlepší hudbu až v roce 2016, jako 87letý. Byla to jeho šestá nominace, a to za film Osm hrozných v režii Quentina Tarantina. Svou děkovnou řeč pronesl v rodném jazyce, italštině, a dodal, že hudba byla z velké části inspirovaná scénářem filmu. Soundtrack nahrával Morricone s Českým národním symfonickým orchestrem v hostivařském studiu, které navštívil i režisér filmu Quentin Tarantino. S tímto orchestrem spolupracoval Morricone už dříve na soundtracku k filmu Nejvyšší nabídka a podnikli společně také evropské narozeninové turné. Soundtrack filmu Osm hrozných je trochu jiný Morricone, než na kterého jsme zvyklí ze stovek filmů, ke kterým složil hudbu. Když se Tarantina v jednom rozhovoru ptali, jak Morriconeho hudba zní, zažertoval: je to příšerné. Uslyšíte to, až to uvidíte. Je to naprosto příšerné. Ne, v téhle partituře opravdu není žádné pískání. A skladatel k tomu dodává: mohl jsem pro Tarantina zopakovat to, co jsem udělal pro Sergea Leoneho? To přece není možné, ne? Bylo by to absurdní. Tarantinův film by pak vypadal odporně, protože ta hudba už je stará. Musel jsem to napsat jinak a napsal jsem pro něj velmi důležitou hudbu. Když si to dvakrát poslechl, tak mi řekl: je to dobrý, líbí se mi to, ale zpočátku to byl šok. Čekal totiž něco úplně jiného, ale já jsem mu to nedal, protože jsem mu nechtěl dát něco, co už znal. Říká Morricone o své hudbě pro film Osm hrozných.

Za hudební film La La Land s Emmou Stone a Ryanem Goslingem v hlavních rolích barevně roztančeného milostného příběhu získal svého Oscara skladatel Justin Hurwitz. Ten na pódiu Oscarového ceremoniálu poděkoval všem, kdo se na filmu podíleli a zmínil, že když skládal hudbu k filmu, byla to právě jejich práce, kterou u toho sledoval. Autor hudby k filmům Whiplash, První člověk a Babylon, za kterou byl v roce 2023 nominovaný na Oscara, spolupracoval na všech zmíněných snímcích se svým kamarádem z dob studií na Harvardu, režisérem Damienem Chazellem.

Už jednou zmíněný Alexandre Desplat dostal svého druhého Oscara 3 roky po prvním úspěchu, a to v roce 2018 za hudbu k filmu Tvář vody v režii Guillerma del Tora. Skladatelova děkovná řeč směřovala právě k režisérovi s díky za to, že dal hudbě ve svém filmu tak důležitý prostor.

švédský hudební skladatel, dirigent a hudební producent Ludvig Göransson často spolupracuje s režisérem Ryanem Kuglerem. Jejich třetí spolupráce mu vynesla Oscara za hudbu k filmu Black Panther. Kromě toho, že soundtrack dostal i cenu Grammy a nominaci na Zlatý globus. S tvorbou soundtracku si dal opravdu záležet. Rozhodl se vytvořit partituru s autentickým zvukem, která by byla někde mezi tradiční africkou hudbou a hudbou superhrdinskou. A tak odcestoval do Senegalu na výzkum africké hudby a nástrojů, kde poslouchal nahrávky původních afrických hudebníků. Tam se setkal s hudebníkem Babou Málem, který na soundtracku zpívá v rodném jazyce Fula.

Dnešní Klapku uzavírá rok 2020 a Oscar za nejlepší hudbu pro ženu, Islandianku Hildur Gudnadóttir, za hudbu k filmu Joker. Kromě skladatelky vyhrál za tento film Oscara i Joaquin Phoenix jako nejlepší herec v hlavní roli a troufám si říct, že ve své životní roli. Gudnadóttir je vystudovaná violončelistka a teprve třetí žena skladatelka v Oscarové historii. Před ní to byly Rachel Portman a Anne Dudley. Ve své děkovné řeči se Gudnadóttir symbolicky obrátila právě na ženy a slovy speak up je vyzvala, aby tvořili a byli slyšet. Závěrečná hudba z filmu Joker sice není vzhledem k jeho tématu moc pozitivní, ale věřím, že vám v uších zůstaly znít aspoň některé z Oscarových melodií dnešního dílu Klapky. Naslyšenou se těší a hezký zbytek dne vám přeje Kristýna Šrámková.

0: Ukázkou z filmu Joker od islandské skladatelky Hildur Gudnadóttir jsme se rozloučili s dnešní půlhodinkou věnovanou filmové hudbě, tedy s pořadem Klapka. Pořadem, který byl ohlédnutím za Oscarovou hudbou z let 2011 a 2020. Připravila ho Kristýna Šrámková.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Na Vltavě, milí posluchači, jsme právě v tuto chvíli otevřeli poslední hodinu našeho pátečního vysílání. A pokud jste příznivci toho, že se s každým dnem rádi rozloučíte stránkami knihy, pak jste Vltavu naladili v ten správný čas. Hodinu před půlnocí vám pravidelně nabízíme četbu na pokračování. A dnes je to už po šesté kniha, kterou napsala Marie Zelbová. Kniha, která se jmenuje Táňa Praha 3 Žižkov. Četbu na pokračování poslouchá v podání Karolíny Knězů.

Devadesátky. Devadesátky. Zázraky se občas skutečně dějí. A jsem vděčná, že u jednoho z nich jsem mohla být. Tu euforii, kterou jsem prožívala, když v roce 89 padnul hnusorežim, o němž jsme si s mámou mysleli, že je neporazitelný, už asi těžko zažijí. Každý den jsem nadšeně s nezbytnou trikolorou na klopě vyrážela na Václavák vlád československou vlajkou na tyči. Stejnou vlajkou, kterou máma jakožto domovnice v období vítězného úmoru musela vyvěšovat po žižkovských domech. Máma velmi záhy pochopila, že už jí paragraf příživnictví číslo 203 trestního zákona z roku 1961 vůbec nehrozí. Rychle se tedy rozloučila s žižkovským Mordorem a neb telefonní ústřednou v Olšanské, kde chvíli pracovala jako uklízečka, a plnými doušky se vrhla do víru nadcházejících devadesátek. Rutinu pracovního procesu vyměnila za život pouliční umělkyně ve Vídni, kam o víkendech jezdila stopem. Přespávala v nachtazilu a v podchodu metra u Maria Hilferstraße hrála na kytaru. Přestože se domnívám, že tam celý víkend prohýřila, dokázala si za dva dny vydělat peníze na celý měsíc a ještě mi přivést nového Walkmana. Peněz jsme neměli nikdy na zbyt a tak Táně, náš přítel Velbloud, poradil, ať kvůli topení necháme v zimě elektrické hodiny běžet pospátku. Tuto reverzní metodu jsme používali několik let, ale vždy, když měl přijít odečítač elektroměru, byly to trochu nervy. Nechávali jsme tedy stav hodin napsaný na papírku za dveřmi a dělali, že nejsme doma. Pre však zřejmě po čase pojalo určité podezření a tak jednou přišel pán v monterkách a elektroměr nám nekompromisně zaplomboval. Abych si něco přivydělala, vyslala mě máma s mým prvním klukem prodávat za 10 korun občanské periodikum Ty rudá krávo. Snažit se jako kamelotka opilým štamgastům po žižkovských putikách vnutit Cibulkovi necenzurované noviny se záhlavím Komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly, byl zajímavý job a výzva zároveň. Bohužel však tato tiskovina po roce přestala vycházet. S příchodem rodícího se kapitalismu se zde začaly objevovat všelijaké novoty. V žižkovském paneláku v Roháčově ulici otevřel pan Švarc svou první večerku, kde se o víkendu stály fronty na sírové rohlíky, a na Koněvovce si zas otevřel kožené oděvy pan Kocman. Vynořily se první sekáče a na Zličíně se zjevila IKEA. A taky první rockové kluby. Jedním z nejstarších oficiálně otevřených klubů v Praze bylo Rock Café na Národní třídě, jako jeden z mála funguje dodnes. Ale znalci vědí, že první undergroundový klub v Praze byla legendární kotelna založená kapelou Michael's Uncle. Bylo to ve sklepě v ulici Na Poříčí a močit se tam chodilo na hromadu uhlí. Za zmínku stojí určitě i klub U zoufalců v Celetné ulici, který založil tehdy ještě 16-letý Pavel Beňo a zároveň zde byla domovská scéna kapely Support Lesbians. Kapela Slad v rozhovoru vzpomíná, že na těch časech bylo neopakovatelné to, že do malých klubových prostor jezdili hrát klidně zadarmo světové kapely, které se sem prostě chtěli podívat. Například Chumba Wamba, Offspring, Valtari a mnoho dalších, které tady navíc do té doby nikdo moc neznal. V Roxy se konaly dobré chill-outy v rytmu acid jazzu a world music a člověk si popovídal s lidmi z druhého konce světa. Moje iniciace však proběhla na Smíchově ve Futuru, kam mě máma uvedla do společnosti na koncert kapely Michael's Uncle, když mi bylo 14. Jejich kytaristu Petra Stanka jsem si časem po rozvodu s jeho ženou Bárou Stankovou vzala. Svatbu jsme měli na žižkovské radnici v roce 1998, půl roku podáše s Václavem, takže to tam bylo docela ve vůni. Jenom mě překvapilo, kolik svatebních hostů tam přišlo od zpěváčků, aniž je kdokoliv pozval. Samozřejmě nelze vynechat slavný klub Bunkr na Petrském náměstí, který si po svém návratu z emigrace otevřel Richard Němčok alias Richie. Dole v klubu měla studio kapela Lucie a zkoušeli tam i Michael's Uncle. Bunkr kafé nahoře mělo taky svou atmosféru. Dávala jsem si tam hruškový nebo broskový džus, což mi tenkrát připadalo cool. Chodilo tam hodně Jugoslávců, kteří do Česka utíkali před válkou a říkalo se jim jogurti. Na kafe se tam v dlouhém koženém kabátě v doprovodu svých věrných Dog, Bodyho a Spirita často stavoval Mimoděj, který bydlel za rohem v Petrské ulici. Taky se tam díloval heroin. Aplikaci drog přímo na toaletách se snažil klub zabránit namontováním modrých žárovek tlumících světlo. Chodil tam také talentovaný grafik s arabskými kořeny Sláva Škrabal, kterého bohužel heroin taky skolil. Mám od něj aspoň na památku dvě grafiky. Když jsem po rozchodu ve třeťáku neměla kde bydlet, poprosila jsem basáka Ivana Kleina,
zda by mě v bunkru neposkytl azyl. Tedy nepřímo v klubu na bunkr totiž navazoval ještě takzvaný domeček, což byl zašlý historický dům původem z 12. století, s velkým átriem a pavlačí. V přízemí byly kanceláře bunkru. Sídlilo tam Rádio 1, později Linhartova nadace z Roxy a ubytovávali se tam kapely. Obývali jsme nudli, která měla asi 10 metrů čtverečních, ale Ivan se nezdal a vybudoval patro na spaní a poličky, abychom se tam vůbec vešli. Vlastnili jsme všeho všudy jeden dvojvařič. A spolužačka mi věnovala starou retroledničku po babičce z 50. let. Hned vedle byla koupelna s velkými okny, velikostně asi tak jako 3 naše pokoje, kterou jsme sdíleli s ubytovanými kapelami. Rochnila jsem se ve velké litinové vaně trůnící na lvých tlapách, ale bohužel jsem zůstala z osazenstva domečku jediná, kdo ji občas vydrhnul. Nad vanou jsem sice umístila nápis Only a pig doesn't know that clean bath is the basic. Avšak zůstával bez odezvy. Když na pavlači přestal fungovat záchod, odskakovala jsem si v noci v pyžamu do kafé Bunkr na toaletu. Jednou jsem si náhodou a s pocitem určité hrdosti vyslechla přednášku průvodkyně, která zastavila přímo pod našimi okny a poutavě vyprávěla turistům o domečku, co by místním architektonickém skvostu. Původně se jmenoval Dům u dvou spasených duší, později Dům u Zlatého kříže a do svých 11 tam bydlel Karel Hynek Mácha, takže jsem možná spala v jeho pokoji. Protože jsme neměli dres, vylévala jsem hrnky rovnou z okna do Lodecké ulice a jednou se mi takhle podařilo zlít policajty na obchůzce. Nicméně vzali to celkem s humorem. 90. ale samozřejmě nebyly jenom o kapelách, drogách a divokých večírcích. Ze západu i z východu se sem hrnulo duchovno. Šířilo se hnutí New Age, holotropní dýchání, četli jsme Grofa a působili zde různí léčitelé se všemi svými virgulemi, homeopatií a geopatogenními zónami. Dokonce i mámina sestra, teta Nina, která do té doby pracovala jako lékařka v Mělnické elektrárně, zcela propadla alternativní medicíně a otevřela si soukromou homeopatickou praxi. Vynořily se různé nové sekty s obskurními kazateli. Vzpomínám na ohnivé kázání Američana v tesilovém obleku na Staroměstském náměstí z církve Voda života. Měl ve svém stádu oddané ovečky a křičel Ježíš vás všechny miluje! Když tam pak nějaký týpek zázračně odhodil berle, málem jsem konvertovala taky.

Konečně se mohlo začít cestovat. A křesťané nadšeně organizovali zájezdy za zjevením Panny Marie do jugoslávského Medjugorje a emigranti se naopak mohli konečně vrátit domů. Mezi mnohými třeba Karel Jančák, ryzí člověk a talentovaný kytarista z Michael's Uncle, který kdysi zůstal v New Yorku, když tam hrál s půlnocí. V hospodě u zpěváčků mi, jakožto zapálený katolík a drogově závislý na všech existujících substancí, najednou líčil, jak ho na zájezdu do Medjugorje pokoušel ďábel a on zhřešil a udělal elko. Já: a co to znamená udělat elko? Karel: no, prostě jsem v Medjugorje vyloupil lékárnu. Také mi jednou říkal, že je lepší se pokaždé před našlehnutím pomodlit růženec, protože to pak dobře dopadne. No kámo, chybíš nám moc. A taky děkuji za pomoc s maturitními otázkami z angličtiny.

Řeka. Michael's Uncle. Tenhle song napsal Carlos. Řeka, řeka lidí v hospodě, těch lvíčků v náladě, co nemyslej na lodě, bylo by jim z toho blbě. Jeden svazek pod Lucernou představuje Prahu krásnou, Prahu večerní, Prahu poslední. Řeka, řeka lidí v hospodě, všichni v dobrý náladě, nemůžou myslet na lodě, bylo by jim z toho blbě. Jeden svazek pod Lucernou představuje Prahu krásnou, Prahu večerní, Prahu poslední.

Mrtvý racek. Tvá křídla čtou tvůj vánek poslední, sepjatá nad hlavou, zakloněnou už jen v opojení smrti. Drobnými krůčky po písku kráčíš ke konci svému. S rodnou řekou se pohledem loučíš, chumáček bělosti osamělé, v poledním slunci zářící.

Žižkovské putiky a duchovní obrození. 80. 90. V celorepublikovém průměru koncentrace hospod na metr čtvereční zaujímal Žižkov vždy přední místo. I to byl zřejmě důvod, proč se zde bohémové jako Hašek, Sauer, Toajen, Štýrský a mnozí další cítili jako ryby ve vodě. Máma to měla stejně. Svoje přátelé vodila nejradši do oblíbeného pajzlu na velitelství, jak nazývala tuto vlajkovou loď dělnické třídy. Hospoda u České chalupy byla už od pohledu vyšší cenová a kluci ze sousedství tam bývali vysíláni se čbánem pro pivo. Toto zařízení přežilo mnohé turbulence posledních dekád a tradiční českou kuchyni tam servírují dodnes. Určitě nelze nevzpomenout na legendární Briketa bar naproti nákladovému nádraží Žižkov, kde se potkávali časní štamgasti s nočními flamendry. Tato ranní nálevna nejnižší možné kategorie byla určena zejména uhlířům z nedalekých uhelných skladů, kteří si tam v 5 ráno před šichtou dávali svého prvního rumíka. V 6 ráno po nich přicházeli nádražáci ponoční, pak závozníci a řidiči čekající na naložení a v poledne už byli zase zpátky uhlíři. S postupujícím dnem měli naloženo úplně všichni, takže výčep zavíral už v 5 odpoledne. Ač je to k nevíře, Briketa bar zde fungoval ještě nedávno. K původní klientele manuálně pracujících se přidali ještě studenti a umělci. A kromě čepovaných únětic jste si mohli objednat rum Božkov originál za 35 vočí.

0: S nostalgií vzpomínám na máminu oblíbenou Moka kavárnu, která bývala otevřená do pozdních nočních hodin. Její název byl poněkud zavádějící, protože vídeňskou kávu si tam dával málo kdo. Tento podnik s židlemi potaženými červeným plyšem a otáčecími lampičkami, vrhajícími barevné stíny, by se svojí lehce dekadentní atmosférou hodil do závěrečných scén seriálu Městečko Twin Peaks. Svým klukem Robertem a máminým přítelem Velbloudem jsem tu poprvé pila červené víno s Coca-Colou. O několik hodin později začal být Velbloud trochu nervózní.
1: Maruš, nelez prosím tě po ten stůl a chovej se nenápadně. Nezapomeň, že celou dobu piješ kolu.
0: Zde nutno podotknout, že do plnoletosti jsem měla ještě poměrně daleko. Velkopansky jsme si objednali tágo a jeli navštívit nic netušícího Vildu Hellera do Vršovic. V taxíku se mi však udělalo nevolno a pozvracela jsem si svůj nobl kabát po prababičce. Taxikář si toho však všimnul a když nás pouštěl na Čechově náměstí z auta, dožadoval se náhrady škody interiéru vozidla. Velbloud však z předního sedadla zavelel:
1: "Zdrhejte, já to tu vyřídím!"
0: A skutečně vyřídil. Když mu vytočený taxikář nastříkal do obličeje pepřový sprej, Velblouda nečekaně zachránili jeho velké dioptrické brýle a ještě na taxikáře při útěku udělal dlouhý nos. Naše karma však bohužel nebyla o nic pomalejší. Večírek měl totiž nečekané rozuzlení. To, když nám dveře u Vildy otevřela Táňa. Pak už si vybavuji jen její nekonečný řev a sebe, jak ležím v předsíně na podlaze s kýblem v ruce a touhou zemřít. I když to tak možná nevypadá, máma se snažila dbát i o můj duchovní rozvoj. Na Vítkově mi četla antroposofické spisy. Vzala mě na hodiny jógy k nějakému mazánkovi, i když říkala, že je to trochu prasáček. A také jsme chodili ke katolíkům. Nejvíc mi k srdci přirostl chrám svatého Josefa na náměstí Republiky. V átriu před kostelem jsme zapalovali svíčky u sochy svatého Judy Tadeáše. Lidé mu tam nechávali vzkazy s poděkováním za vyslyšená přání. A v černé očouzené boudičce přetékaly jedna přes druhou letité vrstvy různě barevných vosků. Ostatně svíčky zde věřící svatému Tadeášovi zapalují dodnes. Přestože svědcům o 2 metry vedle vyrostla velká konkurence v podobě chrámu moderní doby, nákupního centra Palladium. Jednou jsme s mámou náhodou zrovna na Chanuku zavítali do jeruzalemské synagogy. A když se Táni zeptali, jestli jsem židovka, řekla, že jo. Dostala jsem pokrývku hlavy a do ruky lampion a za zpěvu hebrejských písní jsem chodila s ostatními dětmi dokola. To bylo moc fajn, ale největší radost mi stejně udělal pytlík sladkostí nakonec. Když mi byly asi 4, nechala mě máma pokřtít v husickém kostele na Žižkově. Z tohoto obřadu si pamatuji farářku v dlouhých černých šatech, která mi dala modrou gumovou žirafu, která po zmáčknutí pískala. Táňa měla vztah i k pravoslaví, protože se od mládí v Dejvicích přátelila s potomky ruských emigrantů, kteří se útěkem zachránili před Stalinem. O nedělích jsme občas chodili na mši do chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na pravoslavném hřbitově na Olšanech, kde se schází místní ortodoxní komunita. Nezapomenu na tajemnou atmosféru, kdy vousatí duchovní ve vyšívaných zlatých oblecích kráčí důstojně dokola a hlubokým hlasem zpívají chorály ve staroslověnštině. Za korunu jsme si koupili vysokou tenkou svíci a ještě jsem dostala od nějaké babky v šátku rituální veku, která mi přišla vynikající. U nás doma byste samozřejmě mimo obrázků Panny Marie, pražského jezulátka a Ježíšova turínského plátna našli i hinduistické podobizny Krišny, Ganéši a Šivy. Mámini kámoši k nám kromě posvátného konopí nosili voné tyčinky, knihy o buddhismu, hinduismu a taoismu a po večerech jsme poslouchali 150. kopie indických manter na kazetách. A protože nikdo neví, jak Bůh vlastně vypadá a který je ten pravý, je lepší to mít posichrované na všechny strany. Namaste.

0: Táňa Praha Třižiškov je úspěšná kniha Marie Zelbové a na Vltavě ji uvádíme v premiéře jako osmidílnou četbu na pokračování. Právě jsme si poslechli část šestou, četla Karolína Knězů. Režii měl Jakub Doubrava. Z knihy Marie Zelbové nás čekají ještě dvě kapitoly, poslechnete si je v sobotu a v neděli večer u nás, samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Vltava. A na Vltavě vám o víkendu, přesněji každé nedělní dopoledne, nabízíme také seriál. A my vám už od této neděle nabídneme v repríze čtyřdílnou rozhlasovou dramatickou minisérii Pavla Molka o životě a hudbě Bedřicha Smetany. Je to minisérie, kterou natočil Český rozhlas Vltava k 200. výročí skladatelova narození. Bedřicha Smetanu v průběhu jeho života od 17 let až do pozdního věku v tomto seriálu stvárnil herec Jaroslav Plesl.
1: No jo, melodie je to pěkná, to se musí nechat.
2: Kdyby se na tom postavila fuga nebo variace,
3: trávu je třeba posekat.
4: Tatínku, já musím do Prahy. Budu dirigovat tu svoji symfonii.
3: Nejdřív zažeň slepice.
4: Tatínku, čekaj mě.
3: A králíky na
4: krem. Víte přece, že dneska diriguju poprvé.
5: Ten nástup přesněji, prosím. Tak ještě jednou. Flétnu.
6: Tiš.
5: Bože, mě snad praskne hlava.
6: Tiš.
7: Je doma pan Smetana Beci.
4: Já musím do Prahy.
7: To máte jedno. Tady mi to podepište.
4: Diriguji v pražském konviktu svou symfonii.
8: Ne, bože.
4: Proboha, kolik je hodin?
8: Ke svatbě to jejich veličenstva nepřijímá.
4: Protože jste se nedostavil k provedení díla, koncert byl zrušen.
8: Ale co, kdyby se ta symfonie nejmenovala svatbě?
4: A vstupné obecenstvu vráceno.
8: Ale třeba triumfal.
4: Uhraďte prosím příslušné náklady ve výši.
8: Nebo slavnostní.
6: Tati.
8: Ale já přece...
9: Bedřichu.
8: Katy, co se děje? Zmeškal jsem?
9: Něco se ti zdálo. Ale budeš už muset jít.
8: To byl jsem.
0: Tak to byla ukázka z první části seriálu Smetana, čtyřdílné rozhlasové minisérie, kterou napsal Pavel Molek a kterou začínáme vysílat v repríze už tuto neděli. Poslouchejte o 11. hodině dopolední, kdy vám nabídneme první část této čtyřdílné série, první část s názvem Zazářit. Celkem čtyři nedělní dopoledne budete na Vltavě sledovat Smetanovu cestu od prvních skladeb k vrcholným dílům, zápas o podobu české hudby, úspěchy i osobní tragédie, nesnáze tvůrčí spolupráce i samotu v tichu vlastní hlavy. Seriál Smetana tedy začíná už tuto neděli v 11 hodin dopoledne a teď si pojďme poslechnout Smetanovu hudbu. Vybíráme jeho první kvartet z mého života, programní. Je to jedna ze skladeb, které Smetana napsal v závěru života, kdy už byl postižen hluchotou. A o tomto prvním kvartetu z mého života, z něhož si teď poslechneme první větu, napsal. Chtěl jsem totiž si vyobrazit v tónech běh svého života. Skladba jest takřka jen soukromá a proto úmyslně psána pro čtyři nástroje, které jakožto v přátelském úzkém kruhu mají o tom hovořit i mezi sebou, co mne tak významně hněte.

Poslouchali jsme nahrávku Pražákova kvarteta, poslouchali jsme jejich nahrávku první věty smyčcového kvartetu E-moll z mého života, skladby, kterou zkomponoval Bedřich Smetana. A jsme ve finále pátečního vysílání Českého rozhlasu Vltava, milí posluchači, a nás čekají vzpomínky velké osobnosti české kultury, která včera 1. října oslavila neuvěřitelné 95. narozeniny.

sudy. A v osudech, milí posluchači, se v tuto chvíli už po páté setkáváme s životním příběhem Jiřího Suchého, který je považován za klasika české kultury, za člověka s mimořádným talentem, s bezmála renesančním záběrem činnosti.

0: stompy je rum.
1: Ty gramotingltangly, to byl takový zvláštní experiment, bych dneska to dokonce nazval. A sice, že já jsem vzal s sebou pár gramofonových desek, který jsem měl rád, a přijel jsem do karlínského rozhlasového studia a tam Jiří Bauer, který to vlastně jako režíroval, mě připravil na stůle lísteček vždycky a tam bylo napsáno třeba voda, řeky, moře, rybníky, svěcená voda, těžká voda, déšť, slzy, takové body. A to tam bylo, já jsem set a pustil jsem desku a za ty 3 minuty, co běžela deska, jsem si sesumíroval, co asi budu říkat, na který téma a říkal jsem to z voleje. A potom přišla druhá deska a zase jsem si připravil další. Takže to byly takové programy, které nebyly předem napsané, které jsem tam pálil prostě rovnou během toho natáčení. A udělal jsem vždycky 2 až 3 naráz, takže jsem tam nedocházel denně, ale tak 2x týdně většinou, někdy 3x týdně. Pak jednou jsem onemocněl, já jsem byl málo kdy nemocný, poněvadž jsem si to nemohl dovolit, poněvadž to divadlo, že potřeboval, abych hrál, takže i když mi něco bylo, tak jsem hrával. Ale pak jsem dostal zápal plic a to už se nedalo přechodit, tak jsem tady musel být a teď jsem vždycky měl zapnutý rádio a v 6:30 před těma zprávama, to byla doba toho tingle-tanglu, tak oni dávali reprízy z minula, ale hlavně, a to jsem byl strašně pyšnej, hlavně hlásili jako informaci o mém zdravotním stavu. Jako se to dělá, když pan prezident umírá třeba, že jo, tak se vždycky říká, jak na tom je. No tak to jsem já zažil a sám jsem to poslouchal v posteli.

0: hrozně ráda jazz.
1: Myslím, nejúspěšnějším představením prvních 10 let Semaforu, kterým se říká Zlatá éra, nevím, kdo to vymyslel, ale tak to píšou, vždycky to čtu, Zlatá éra divadla Semafor, tak to byl Jonáš a Tingle Tangle. To je hra, která vznikla vlastně z takový naší lásky k těm starým šantánům a tingle-tanglům a zpěvním syním, ve kterých jsme nikdy nebyli. Ale tu atmosféru jsme tak nějak tušili, že to vlastně byli takový jako by naši předchůdci v tom jako zábavném divadle. A tak jsme k tomu tíhli a já jsem tedy začal psát takový kabaret, kde Jiří Šlitr měl hrát pouze na piano. A on jednoho dne ke mně přišel a říkal, hele, když to píšeš, napiš mi tam taky roli. No já koukal jak blázen, poněvadž on dřív se bál téměř vstoupit na scénu. Třeba v Člověku z půdy, když jsme ho hnali, aby se šel poděkovat jako autor hudby na scénu, tak jsme ho tam nemohli dostat. A najednou jakože s námi bude hrát. Vymyslel taky jméno Jonáš. Já jsem původně myslel, že by měl mít takový nějaký, že to je takový světoběžník a že to by měl mít nějaký italský jméno, jako je Fratellini nebo Cigotto, nebo takový, kde různý byli klauni tohoto druhu a on říká, co takhle Jonáš? No já takhle, abych mu udělal radost, mě to ani nějak zvlášť nezaujalo, ale nevadilo, tak jsem říkal, dobře, tak já budu Jonáš. No a pak se to vžilo a dneska už jako je to trochu pojem. No když jsme začali zkoušet, tak jsme se zděsili, poněvadž ten Jiří Šlitr vždycky jenom uměl vstát a říct větu předepsanou takovým divným hlasem ještě a přitom hledět kam si do dálavy a zase si sednout, to byl veškerý jeho výkon herecký. No a tak jsme si říkali, že to bude průšvih a tak. No nakonec se ukázalo, že to byla jeho největší hřivna. Potom, když jsme začali hrát, když byla premiéra, tak já jsem byl připravený hrát jako lev, abych vynahradil prostě to, že se musí na něj koukat. No ale najednou jsem viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Totiž oni lidi netušili, že on jako neumí víc, ale oni mysleli, že on to tak hraje dokonale. A on byl natolik chytrý, že si tuhle tu jako zdánlivou nemohoucnost zachoval už i v době, kdy byl už rutinovaný, mohl to opustit, tuhle tu šarži, tak on si z toho udělal takovou svůj, dneska se latinsky říká image, jo? A toho se držel. A tak jsme hráli Jonáš a Tingle Tangle, to byl veliký úspěch. My jsme ho hráli, myslím, že měl nějak 240 repríz nebo tak nějak a už nám to lezlo krkem. Ještě jsme nebyli takový profesionálové, abychom hráli prostě, dokud se na to bude chodit. Jan Werich nám to vyčítal, říkal, to je tak neprofesionální, když to běží ten program a chodí na to lidi, tak ho stahovat. A my jsme říkali, nás už to tak nějak nebaví. A teď se stala taková zvláštní věc, že my jsme ohlásili Dernieru, že příští měsíc to hrajeme naposled. A jak tam stáli lidi v té frontě, tak ta fronta sepsala petici, abychom toho Jonáše hráli dál, že ho chtějí, že na něj chtějí chodit. Já jsem říkal, no ale už jsme to v novinách ohlásili, konec, v rádiu a všade, je to tak trapné, tak pojďme, připravíme dalšího Jonáše. Teď tohle to tedy s tím skončíme. Tak skutečně jsme skončili, a v poměrně krátké době jsme už vydali zprávu, že chystáme novou premiéru Jonáš a doktor Matrace.

0: hoří.
1: V těch 60. letech se stalo ještě mnoho takových věcí, které dřív byly nemyslitelné. Třeba, že do Prahy přijel Louis Armstrong. Pan Spurný, manažer jaksi výsostnej úplně, ho sem nějakým způsobem dostal a konalo se tady asi 11 koncertů, nebo kolik jich bylo přesně. Bylo rozhodnuto, že my s Jiřím Šlitrem budeme ty koncerty uvádět. Pro nás to bylo něco nepochopitelného. Já jsem Armstronga miloval, poněvadž jsem měl rád jazz, ale pořád představa, že by byl živý člověk, který někde chodí, nebo tak jsem si nedovedl vůbec představit. Pro mě to byl hlas z gramofonových desek, který jsem prostě poslouchal se zatajeným dechem. No a jednou prostě jsme čekali v hotelu Internacional na Louise Armstronga, on nám skutečně přišel se svou paní, vstoupil do foaje hotelu, něco neuvěřitelného. Teď jsme uváděli ty jeho koncerty. No, protože jsme byli jako komici, tak jsme je uváděli takovým velice nadlehčeným, humorným způsobem. Jsme vyprávěli o tom jeho životě a tak, lidi se celkem bavili. Ovšem potom jsme od kritiků to schytali, že nám bylo dovoleno, aby jsme to uváděli. A takový jako vesměs nevlídný zmínky o nás byly při tom koncertu. A já bych teď využil příležitosti, že to můžu dovysvětlit, jak to vlastně tenkrát bylo. Louis Armstrong, když podepisoval smlouvu, tak řekl, že si nepřeje, aby jeho koncerty uváděl nějaký třeba hudební vědec a udělal z toho přednášku. Říkal, já dělám show business a já chci, aby to uváděl někdo, kdo dělá show business u vás. No, show business, to bylo spíš show, co jsme dělali, než business. Ale padl los na nás, poněvadž tou dobou zrovna krátce předtím měli premiéru Kdyby tisíc klarinetů a tam zazněla písnička Hello Satchmo, která byla věnovaná Armstrongovi, no a tak ta vlastně nás pasovala na to, že bychom mohli uvést ten jeho koncert, takže já jsem zažil celou sérii jeho koncertů. Tenkrát už se začaly otevírat dveře všem možným hvězdám. To by mě v životě nenapadlo, ale že postupně tady uvidím v té naší Lucerně Lionela Hamptona, Duke Ellingtona, Counta Basieho, Ellu Fitzgeraldovou a prostě takovýhle veličiny. Bylo to ohromný. Byla to docela už jako příjemná doba. O to samozřejmě větší spražení přišlo v těch letech 70. Sice po této stránce oni tomu už nechávali volný průchod, takže tady pořád už byly atraktivní věci, ale jinak se tady děli dost velký zrůdnosti, ale to mapujou už jiní.

0: by ne.
1: Přitom Jonáš a doktor Matrace se stala taková podivnůstka. My totiž jsme měli mezi sebou takovou hru, že vždycky jsme se přišli na jeviště, rozhlídli jsme se a my jsme viděli tak do třetí řady, tam ještě dopadalo světlo z jeviště. Pak o přestávce jsme si říkali, kde sedí nějaká hezká holka. Jo, hele, ve druhé řadě takhle napravo se dívej, tam je taková a tak. No a já si pamatuju, jednou jsme přišli a říkali jsme tam, v první řadě na přístavku sedí taková blondětá, to je hrozně hezká holka a tak. Já to nebudu prožávat, byla to Jitka Molavcová. To jsme se dověděli až po mnoha letech vlastně. Já, Šlitr, se to nedověděl nikdy, ale viděl jich. Ale jednou mě, to už jsme spolu hráli 5-6 let s tou Jitkou, a ona mě říkala, já jsem tenkrát byla na Jonáš a doktor Matrace a vy jste se tam pořád po mně koukali a já jsem byla na přístavku a byla jsem z toho nervózní. A najednou jsem říkal, no jo. Takže vlastně on viděl svou nástupkyni na prknech semaforu. Ta Jitka tedy, my jsme ji angažovali, ona přišla a stoupla si na tu scénu, vypadala tak na 15, ale už jí bylo 19. Jo? Měla kytaru a začala zpívat, což nás nejvíc odbouralo, ale nedali jsme to na sobě vědět. S Ferdou Havlíkem jsme tam, poněvadž tahle ta zdánlivá patnáctka nám tam začala zpívat. Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí. Tak jsme si říkali, no tě Bůh. No a jsme si říkali, ona tedy na tu kytaru hraje tak jako normálně, jako holky hrajou na kytaru. Hlas neměla žádný velký, že by to jako... Ale měla takovou zvláštní, něco z ní vyzařovalo. Já jsem říkal Ferdovi Havlíkovi, Ferda, já mám pocit, že tahle ta holka bude mít nějakou moc nad lidma. Podívej se, jak to zapůsobilo, tam byla řada různých, my jsme těch děvčat tam zažili mnoho, že jo, na těch koncertů, ale tady z tý něco zavanulo takový zvláštní klid a taková jako vyrovnanost. A tak. Já jsem říkal, sice my nejsme moc na ty šanzony, ale napíšeme jí nějaký šanzony a vezmeme jí. No a tak jsme jí vzali do divadla a skutečně jsme napsali několik šanzonů, který ona i zpívala, ale pak jsme začali dělat kytici a obsadili jsme ji do Zlatého kolovratu. Najednou jsme viděli, že ona je pěkně řachlá taky, jo, že má obrovský dar komiky, což nás překvapilo u tohohle toho křehkého něžného stvoření. A ona se tam začala to rozbalovat a najednou tam před mýma zrakama vyrostl komik. A tak jsme jí potom začali dávat i tyhle ty role. No a když jsem viděl jako ten její talent v tomhletom směru, tak jsem si říkal, že bych se vrátil k tomu Jonášovi. Postava Jonáše tu už jsem odepsal po odchodu Jiřího Šlitra, poněvadž jsem si říkal, už to nebude nikdy ono, už tam bude pořád scházet, že jo, a tak. Ale teď mě najednou ona inspirovala, že bych mohl toho Jonáše vrátit znova na scénu, ale už by to nebyl takový ten floutek, co se vychloubá, co všechno, ale byl by to takový nevrlej důchodce a jeho hospodyně, vychloubá se pořád, že jo, co on všechno, a ona je jedinej tvor, který mu to věří. A na týhle tý dvojici jsme založili představení Jonáš, dejme tomu v úterý, a byl to nesmírný úspěch, ty reprízy šly do stovek. A musím říct, že jak ten Jiří Šlitr byl nesmírně oblíbený a dávali nás dohromady, tak nikomu celkem nevadilo ani to, že jsem našel tu Jitku. Prostě myslím, že v očích veřejnosti docela obstála a jsem hrozně rád. Co

0: mě.
1: Přišel rok 68 a bratrské armády a tak dál. Tou dobou já jsem byl v Jugoslávii na dovolený u moře. Když tohle to vypuklo, tak já jsem najednou si říkal, můžu se sem vůbec vrátit. Teď oni z rozhlasu, který jsme tam tak jakž tak chytali z pražského, tak říkali, že sem přijelo, já nevím, kolik set příslušníků sovětské NKVD, nebo jak se jmenovala ta. Tak jsem si říkal, tak teď tam přijdu, teď mě seberou. A tak jsem si netrouf a letěl jsem do Londýna. Poněvadž jsem neuměl anglicky, tak jsem říkal, tady se neuživím. A tak jsem potom nechal rodinu v Londýně, poněvadž tam jsme měli příbuzenstvo. Odjel jsem do Německa, kde jsem si říkal, budu mít s nás možnost se uživit. A tam byl můj kamarád Jethro Spencer McIntosh, dříve Jiří Sehnal. A ten pracoval ve stanici Deutsche Welle a říkal, hele, já tě tam přivedu, to bude pro ně prostě senzace. Ty jsi dělal ty Gramotingeltangli v Praze ještě do poslední chvíle a teď je najednou začneš vysílat v Deutsche Welle. Tak jsem si říkal, tak to by bylo docela zajištěná existence, že jo, o rodinu bych se postaral. A tak jsem se šel představit do Deutsche Welle a ucházet se tam o místo. Jenomže šéf té české sekce odjel do Prahy, poněvadž tady sledovali, co se děje, že jo, chtěl být přitom a nebyl tam a přijal mě jeho německý zástupce, který vůbec neměl tušení, o co jde, nebo kdo jsem, nebo co bych mohl dělat, nebo tak. A tak mě tak zdvořile vyslech a potom říkal, hejte, tak tohle to nepotřebujeme, ale potřebujeme někoho, kdo bude číst zprávy. Jestli chcete, večer můžete už číst zprávy česky. Já jsem byl v takové situaci, že jsem chtěl už přikejvnout, říkal jsem si, no já potřebuju se nějak živit, ale ten McIntosh do mě ricnul a říkal, nesmíš to vzít. Tak jsem to nevzal a byl jsem potom rád. Chápal jsem, on mě potom říkal, prosím tě, víš, jak by se zdeklasoval před tím národem, který tě poslouchal, ty tvoje Gramotingeltangli, bavil se tím a teď najednou ty budeš vysílat jako zprávy, to si nemůžeš dovolit. Tak jsem mu dal za pravdu a krátce na to už volal Jirka Schlitter, nebo já jsem vlastně volal jemu, on nevěděl, kde jsem. Ale už jsem si troufnul, říkal jsem, snad zvedne to. Ozval se Schlitter a říkal, prosím tě, kde seš? My už tady začínáme hrát příští týden a ty seš někde, Bůh ví kde, co s tebou je. Tak jsem šel si koupit letenku a letěl jsem do Prahy, vrátil jsem se. Rodinu jsem zatím ještě, poněvadž jsem nevěděl, do čeho jdu, nechal v tom Londýně a vrátil jsem se z téhle krátké emigrace, která trvala asi měsíc. Byl jsem šťastný, poněvadž já nejsem emigrační typ. Tam došlo k trapasu na letišti hned, poněvadž tam stál takový šedivý, štíhlý pán v kožený bundě. Tak mě jako zdvořile zdravil a tak a já jsem ho taky pozdravil a šel jsem dál. Říkal jsem si, toho člověka odněkaď znám. Načež najednou tam vyběhla za mnou taková slečna, která tam s ním stála a říkala, pan ministr by s vámi rád promluvil, on vás přijel přivítat. To byl Galuška a já poněvadž asi nepamatuju v obličeji. Já musím každýho vidět 25krát, abych věděl, kdo to je. Tak já jsem ho přehlídl úplně jako, tak jsem tam přišel, omlouval jsem se, on mě říkal, já jsem tak šťastný, že se sem teďka lidi vracejí, takový ty, o kterými stojíme, aby tady byli. Tak mě přivítal a večer Jiří Schlitter už hrál v semaforu Ďábla z Vinohrad. To byl jeho takový osobní program. A ten den, já jsem si koupil noviny a ve všech novinách byl seznam takových těch známých osobností, které emigrovaly. Kdo byl kde, že jo, že Gott byl v Německu. A já jsem tam byl uvedený, jako že jsem toho času v Londýně. Když skončilo představení, zpívala se poslední písnička. Jiří Schlitter udělal takovou inovaci a zpívalo se více než sláva, víc než polní tráva, je občanská svoboda. Nikdy se nezdaří zavřítý v žaláři a tak dále. Písničku Voskovce a Vericha. Tak já jsem tam vstoupil, jakože budu zpívat s nima a tam se strhla taková vřava, nikdy předtím a nikdy potom už jsem neměl takový aplaus, který trval několik minut a mě to tehdy vzalo, musím říct. Takže to byl můj návrat z emigrace, takhle vypadal. Od té doby jsem už tam docházel vždycky na závěr, poněvadž už jsem vlastně tímhletím okamžikem zavedl takovou tradici. Ale jinak jsme to měli vymyšlený tak, že já jsem měl program, který se jmenoval Benefice a Jiří Šlitr měl program, který se jmenoval Ďábel z Vinohrad. Došli jsme k tomu tak, že my jsme už byli unavení. Každý den jsme prakticky hráli, poněvadž lidi chodili na to, kde jsme byli my. To bylo nějak jako daný. Bylo to divadlo Šlitra a Suchýho, takže tam neměli zájem o cokoliv jiného. Tak jsme pořád museli hrát a já jsem s tím přišel jednou a říkal jsem, hele, co kdyby jsme si udělali každý svůj program, že by přece jenom ten druhý měl volno ten večer. No a on na to slyšel a tak jsme připravili, já jsem mu napsal celý libreto jeho programu, že on mě napsal zase muziku do toho mýho programu, takže každý jsme tam byli přítomni v tom programu toho druhého. Udělali jsme to tak, že premiéra byla jedna, já nevím, v úterý, druhá ve středu, prostě dva dny po sobě a házeli jsme korunou, která bude dřív, takže ještě v pondělí jsme netušili, jak pořadí těch premiér bude a netušili to ani diváci, takže ten den se rozhodlo, kdo bude první a kdo bude druhý. Dneska už ani nevím, kdo byl první a kdo byl druhý.
0: A jedem ještě jednou, jo? To je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: lidi.
1: Jiří Šlitr byl zvláštní osoba. My jsme k sobě měli na jedné straně nesmírně blízko a mysleli jsme úplně stejně, a na druhé straně jsme šli každý naprosto jinou cestou. Byly takové oblasti, kde jsme prostě, kde to nebylo, jak by se dneska řeklo, kompatibilní. Jedna věc například, on trochu mě zazlíval, že jsem se oženil. Vždycky o tom mluvil tak jako ironicky, jakože, a že to jsem jako zrovna nemusel a tak. A co se týká dětí, on měl zvláštní vztah k dětem. Já jsem měl pocit, jako že se jich bojí, ale upřímně řečeno, já v tomhletom směru ho chápu. Já taky s malýma dětma si nevím dost rady. Šlitr na tom byl ještě daleko, daleko hůř, takže vždycky se tak jako spíš odtahoval a nedej Bůh, aby to dítě po něm začalo líst nebo co, tak to by ho mohla ranit mrtvice. Prostě byl takový, jako že děti prostě nebyly. Nějak je nebral v úvahu. Já jsem už měl Kubu, který mu bylo asi 5 let, tak vždycky přišel Jirka Šlitr k nám, usmál se tak na něj trošičku rozpačitě a už ho prostě odepsal, už ho nevnímal. Pak se stala jedna věc, kterou vůbec nedovedu pochopit. Bylo to o Vánocích, bylo to na Štědrý den dokonce, nebo den před Štědrým večerem. A já se vracím domů a moje auto najednou míjelo v naší ulici Šlitra. A my máme tichou ulici, kde projede auto jednou za čas. Nic tady nejezdí, poněvadž jsme slepá ulice. A on zastavil, já jsem zastavil taky, a otevřel jsem okýnko a říkal jsem mu, ty jsi mě scháněl? On říkal, ne, já jsem tam jenom hodil něco do kastlíku a zamával a odjel. Netušil jsem, že to byla poslední věta, kterou jsem od něj slyšel, poněvadž 2 dny na to už Šlitra nebylo. Ale představte si, že já přišel a v tom kastlíku byl takový veliký dopis s namalovanou známkou, tam byl nakreslený Kuba s adresou. A teď, když jsme to otevřeli, tak tam bylo 7 listů pomalovaných a popsaných. Takový dopis napůl kreslený, napůl psaný, velice humorný a vtipný, který on udělal tomu Kubovi. Bohužel už mě nemohl vysvětlit nikdy, jaký hnutí mysli ho k tomu přivedlo. Jestli si uvědomil, že ho tak nějak míjel pořád v životě nebo co, nebo jestli si uvědomil, že mě tím udělá radost nebo a mojí ženě. Prostě tenhle ten dopis nám hodil do schránky a to bylo naposled, kdy jsem ho viděl.

0: Mě ani jeden přehmat. Pardon.
1: Tak to byla, milí posluchači, v osudech pátá část rozhlasových vzpomínek herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Jeho vzpomínky pro vltavskou řadu Osudy připravil Ondřej Vaculík za technické spolupráce Tomáše Kselhofra. Připomínám, že vzpomínky Jiřího Suchého budeme v Osudech vysílat i příští týden a najdete je také na našem webu vltava.rozhlas.cz a jako připomenutí slavných gramo tingle tanglu každý díl Osudu zahrnuje jednu písničku příznačnou pro dobu, o níž je v pořadu řeč. Osudy tedy na Vltavě zase příští týden, buď půl hodinky před polednem, anebo jako jste poslouchali teď, půl hodinky před půlnocí. A to je z Vltavy pro pátek 2. října už téměř vše. Do půlnoci nás doprovodí krátká hudba, pak už vám přejeme jen klidnou a dobrou noc.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Pro následující čas nabízím skladbu od vídeňského komponisty klasicismu Karla Černého. Bude to velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Hrají Claudius Tansky, klavír a konzorcium Classicum.

To byla velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvojhousle, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Karla Černého. Hráli Claudio Stansky, klavír, a soubor Consortium Classicum. Příjemné sledání Angenehmes Wiederau, to je titul světské kantáty pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Interpreti jsou Christian Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton, a zpívají dále Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart. Řídí Helmut Rilling.

0: Tak to byla světská kantáta pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha s titulem Příjemné shledání, Angenehmes Wiedersehen, v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Zpívali Christiane Oelze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál soubor Bach Collegium Stuttgart, řídil Helmut Rilling.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro dalších necelých 50 minut jsem vybral cyklus skladeb pro klavír od Petra Iliše Čajkovského s názvem Roční doby, opus 37a, který vznikl z podnětu Nikolaje Matvějeviče Bernarda, redaktora petrohradského hudebního časopisu Novelist. Roční doby hraje klavíristka Valentina Lisica.

Klavíristka Valentina Lisica hrála cyklus skladeb pro klavír s názvem Roční doby, opus 37a Petra Iljiče Čajkovského. A následuje symfonická skladba Otorina Respighiho, Vitrážová okna kostela, Vetrá tedy Chiesa. Čtyři symfonické imprese mají názvy Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michal, Ranní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký. Hraje Královská filharmonie města Liež, řídí John Nešling.